0: návštěv oděvských památek, mnohdy poškozených v důsledku probíhajících ruských útoků.
1: Nebyla to standardní odborná konference, která by hledala nové odpovědi na staré otázky. Spíše to byly možnost seznámit se s pohledy na tu současnou situaci na Ukrajině z nejrůznějších politických a ekonomických aspektů.
0: Zhodnotil fórum velvyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajině Petr Mareš. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska Medvědice, píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci, šelma ho zastavila v lesích u hranic, vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. A když se pohraničníci dostali na místo, Medvědice už tam ale nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadaný tvrdil, že k hranici zabloudil. Sport. Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Tomáš Ladra a Adam Hložek. A protože útočník Hoffenheimu přišel kvůli zranění takřka o celou sezónu, chybí mu herní praxe, pokračuje Hložek.
3: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Už bez Buchy, Kabonga, Ladry odletěl národní tým do New Jersey, kde odehraje generálku na světový šampionát. Do turnaje vstoupí v noci na 12. června českého času utkáním proti Jižní Koreji. Hokejisté Finska jsou letošními mistry světa. Turnaj ve Švýcarsku vyhráli po finálovém triumfu nad domácím celkem 1-0 v prodloužení. Jediný gól dal v 71. minutě Konsta Helenius. Bronz brali Norové, kteří zdolali Kanadu 3-2 v prodloužení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D11 u Libic nad Cidlinou a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové byl na chvíli zastavený provoz u Libic nad Cidlinou. Na 42. kilometru projížděl konvoj s nadměrným nákladem ve směru na Prahu. Kvůli nosnosti mostu policisté na chvíli zastavili provoz směrem na Hradec a teď už se krátce opět jezdí. V Praze překáží nehoda v Brněnské ulici ve směru k dálnici D1. U Spořilova na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zabraný je odstavný pruh, s opatrností projedete. A v Olomouci počítejte s nočním omezením na silnici 35 do Přáslavic. V Tovární a Lipenské ulici obnovují vodorovné značení. Silničáři pracují v pravém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: A já přeji stále příjemnou noc, už pondělní, ano, dneska už máme 1. června, takže začínáme nový týden a tím pádem budeme mít v nočním Radiožurnálu už za chvíli v naší pravidelné soutěži také novou cenu. Takže už teďka mohu nabídnout dvě vstupenky na putovní rodinný festival skupiny Jelen, Jelen Fest. O tyto vstupenky vždy o dvě budeme soutěžit celý tento týden. Jenom už dopředu avizuji pro ty z vás, kteří se budete chtít soutěži zúčastnit, aby se ty vstupenky využily, pokud tedy opravdu je kapela Jelen ta vaše, kterou chcete navštívit koncertně na jejich tedy vystoupení. Případně se najde někdo, komu ty vstupenky budete moci věnovat, aby zbytečně nepropadly. Tak za chvilku jdeme na to.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Vydejte se díky Radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
1: Ano, jak jsem avizoval, je to tady první šance získat vstupenky na Jelen Fest 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska, kdo se nám do Radiožurnálu, noční Radiožurnálu provolá jako první? Tak celou písničku uplynulou tady někdo zběsile volal a když to ohlásím, tak najednou je ticho po pěšině. To se tak občas stává, tak zkusíme. Noční Radiožurnál, Petr Zajíček u mikrofonu, halo, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady
1: Dobrý
2: Vlasta.
1: Den. Vlasto, já vás zdravím. Tak Vlasto, já teď tedy se zeptám, jestli znáte skupinu Jelen, já jsem avizoval, že to budou vstupenky na koncert, ano? Ano, ano, výborně. Tak možná vás tedy nepřekvapí soutěžní otázka. Já se dneska nepodívám do kalendária, ale podržím se tématu a zeptám se vás, jak se jmenuje zpěvák, řekněme tedy frontman, jak se dneska říká, skupiny Jelen. Budete to vědět nebo mám nápovědu samozřejmě?
2: Tak nápovědu bych prosila.
1: Dobře, takže ten hlas, i v upoutávce jsme ho slyšeli, hlas skupiny Jelen může být Jindra Polák, nebo Krištof Michal, nebo Kuba Ryba. Tak který z těchto tří pánů zpívá u skupiny kapely Jelen? Jindra Polák, Krištof Michal, Kuba Ryba.
2: Tak Krištof, ten druhý.
1: Druhý podle vás, Krištof Michal. Tak bohužel, to je kapela Portless. Kdysi taky Krištof Michal zpíval u Support Lesbians, ale to není zpěvák skupiny Jelen. Tak snad někdy příště. Mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak zkusíme dalšího volajícího tedy, protože teď už víme, že Krištof Michal s kapelou Jelen rozhodně nespívá. Tak kdo to je tedy z těch dvou dalších men, které tady jsem nabízel vlastně? Jindra Polák nebo Kuba Ryba, kdo zpívá se skupinou Jelen. Tak, noční Radiožurnál, u mikrofonu Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal teď?
3: Dobrý večer, tady jedna z Pelřimova.
1: Zdravím do Pelřimova.
3: Jsem v rádio.
1: Ano,
3: s tím. A já jenom se ptám první řadě, kam by ty lístky byly, abych to neblokoval.
1: V pohodě dáme vybrat ze všech těch 20 míst, ale já teďka nebudu říkat, to si řekneme až potom, jo, když tak. Když tady správně uhádněte, tak si vyberete termín.
3: Já si myslím, že je to 100% za A.
1: Je to 100% za A. Ano, je to tak. Jindra Polák je frontmanem skupiny Jelen. Takže budeme vybírat za malou chvilku. Gratuluju. Dvě stupenky jsou vaše, vydržte na telefonu, jo?
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté porazili v úvodním přípravném utkání před mistrovstvím světa Kosovo 2-1. Hned poté vyrazili z pražské Letné na letiště a zamířili do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Po zápase rozhodl trenérský tým Miroslava Koupka o třech hráčích, kteří se nevešli do finální nominace.
1: Asi nejhorší okamžik mé trenérské kariéry.
2: Popisoval reprezentační kouč Miroslav Koubek moment po utkání s Kosovem, při kterém v kabině oznamoval týmu jména Kristof Kabongo, Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Proč se trojice hráčů do koneč v kabině oznamoval týmu jména Kristof Kabongo, Pavel Bucha a Tomáš Ladra? Proč se trojice hráčů do konečné nominace nevešla, ale podrobně rozebírá.

0: Honzi Kuk je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se proto podepsali.
1: Řekl Koubek o zraněném Kuchtovi. Vedle něj do Ameriky odjeli i dva plzeňští fotbalisté, kteří ještě museli proti Kosovu o nominaci bojovat, Denis Višinský a Alexandr Sojka.
0: To byl velký bonus pro jeho nominaci, že použitelnost na více postech, jeho nejcennější vlastnost.
1: Ocenil Koubek největší přednost Sojky a vysvětlil i nominaci Višinského.
0: Má výborný čísla z ligy, prokazoval si výbornou formu, je to rychlostní typ se schopností hrát jeden na jednoho. Určitě potřebujeme běhavý hráče, lehkonohý. Tam nebylo až tak moc polemik.
1: Reprezentaci teď po příletu do Ameriky čeká zbytek přípravného kempu, tréninky, duel s Guatemalou a pak už 3 zápasy ve skupině světového šampionátu proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Dávno už vím, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Energetici obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává asi 1800, informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez elektřiny více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky přetrvávají hlavně na jihu Českobudějovicka, v Novohradských horách a na jihu Lipenska. Za výpadky proudu mohly nejčastěji pády stromů a větví do vedení. Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory a šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku státního rozpočtu nepočítali třeba peníze na výstavbu dálnic a železnic. Opozice, která má v senátu většinu, to považuje za hazard s budoucností země. Senátoři budou o návrhu jednat nejspíš v polovině června. Ve Varšavě od půlnoci platí noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve 2/4 v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. A úroveň radiace v ruském okupované záporožské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. A ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budov komplexu. Podle agentury je zvenku poškozená turbínová hala. Ruský státní energetický podnik Rosatom tvrdí, že se na elektrárnu cíleně útočila Ukrajina. Kyjev to popírá. Tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit. Sport. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. A plážoví volejbalisté Ondřej Parušič s Jiřím Sedlákem prohráli v finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nadměrný náklad na D11 před Prahou a zhoršená sjízdnost na D4 u Příbrami. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, nehody nejsou hlášené. A pokud jedete do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové a potkáte vojenský konvoj s nadměrným nákladem, buďte opatrní při předjíždění. Na D4 zvyšte opatrnost v okolí Příbrami. Po nočním dešti řidiči hlásili hodně vody na vozovce a hluboké kaluže, může dojít k aquaplaningu. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle pozor na nehodu v Hrušově. Osobní auto tam najelo na obrubník. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojedinělé i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A už za chvíli se společně vypravíme do muzea, konkrétně do brněnského pavilonu Antropos, kde nově vystavují nejdůležitější archeologické objevy za posledních 10 let.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Brněnské Moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu. Představí největší objevy za posledních 10 let. Návštěvníci uvidí exponáty z doby kamenné i třeba z vrcholného středověku. V součástí expozice je i říční valoun s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z Popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm očištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna, Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Když se herec Colin Farrell objevil v Hollywoodu, studia v něm viděla nového drsného rebela. Postupně se ale stal respektovaným charakterním hercem a včera oslavil 50. My si ho připomeneme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Irský herec Colin Farrell oslavil 50. Z někdejšího hollywoodského bouřeváka, kterého proslavili role gangstrů a rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace.
1: I'm in this position because you've got a gun.
2: Come on, Stu. Don't you get the game yet?
3: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonagha v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první Zlatý glóbus.
4: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
5: Ta historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři, natáčejí trpaslíky.
3: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
6: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
7: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád morze.
6: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
3: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
8: Just tell me what I've done to you.
9: You didn't do anything to me. I just don't like you no more.
3: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má 2 syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Radio Žur.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Další zprávy a Martina Matějka. V Českém prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan, svou návštěvu označil za pragmatickou. Tenista Menšík zdolal Rusa Rubljova a je ve čtvrtfinále Roland Garros. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Přes jižní Čechy se v neděli odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
5: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
6: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobudějovicka a Trhosvinanska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
7: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
6: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
3: U Netolic na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesky taky zapálily krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčil do Tchaj-pe odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčilovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku.
8: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
9: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
10: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firm v Číně.
9: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Lidé cestující z Kladna Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
11: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
4: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros. Andreje Rubljova z Ruska porazil ve čtvrtém kole 6-3 v pátém setu. V Paříži mu fandila i rodina, což ještě umocnilo už tak silný prožitek, pokračuje Menšík.
12: Já samozřejmě jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
3: Ve čtvrtfinále se 20-letý Menšík utká s o rok mladším Brazilcem Fonsecou, který ve čtyřech sadách vyřadil Nora Ruda. Čeští fotbalisté v úvodním přípravném duelu před světovým šampionátem porazili v Praze Kosovo 2-1. O góly národního týmu se postarali Ladra a Hložek.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 před Studenkou a na silnici 37 v Pardubicích. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 333 havarovala dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Čechtice. Na 73. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D35 z Olomouce směrem na Ostravu zvyšte pozornost za velkým újezdem. Na kilometru 292,5 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A v Pardubicích vyšetřují nehodu na silnici 37 na příjezdu od Hradce Králové. Za Globusem na kilometru 45,5 osobní auto srazilo divoké prase. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ochladilo se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
15: Ještě před pár lety kolem těchto budov stály policejní záterasy a novináři se k nim téměř nedostali. Dnes do nich proudí davy lidí. Nová maďarská vláda totiž otevřela veřejnosti bývalá mocenská centra Viktora Orbána. Jak to v místech, která byla symbolem uzavřené vlády, vypadá a proč je o prohlídky takový zájem, uslyšíte už za chvíli.
16: Noční radiožurnál
13: a Petr Zajíček.

0: červené koberce, obrazy ze státních sbírek, mapa Velkého Uherska na ručně malovaném globu, luxusní salonky nebo křeslo připomínající spíš trůn než kancelářský nábytek. Maďaři poprvé nahlížejí do budov, které byly za vlády Viktora Orbána přísně střeženým centrem politické moci.
1: Karmelita byla léta místem, kam obyčejný Maďar nevkročil.
2: A tak tady už druhou sobotu stojí od rána fronty lidí dychtící po té prohlídce.
3: Na online registraci jsem čekala od 7 ráno, i když se otevírala až v 9. I tak přede mnou nakonec bylo 1200 lidí. Šlo to ale překvapivě rychle.
4: Říká mi Lucy, která přišla na prohlídku společně s kamarádkou Norou. Prý hlavně ze zvědavosti.
3: Sledovala jsem zprávy i volby a chtěla jsem si prohlédnout budovy, kde členové bývalé vlády pracovali.
1: Prohlídka trochu připomíná ty, které známe třeba ze zámků nebo z hradů. Tohle místo totiž mělo bohatou historii ještě před Viktorem Orbánem, takže se dozvídáme i něco o životě mnichů, kteří tady žili po staletí. Současně ale procházíme kolem obrazů ve zlatých rámech s rekonstruovanými sály. Rozhodně zajímavé jsou i některé detaily při prohlídce, třeba Orbánovo křeslo v zasedací místnosti, dřevěné s takovým rudým semišovým potahem, ale to Orbánovo je navíc vyřezávané s erbem a korunkou. V knihovně pak je k vidění zase velikánský globus, má víc než metr v průměru a je na něm mapa Uherska před první světovou válkou. A čím víc se blížíme k pracovně bývalého premiéra, tím přibývají i umělecká díla, například obrazy vypůjčené z muzeí a galerií. A co se týče Orbánovy bývalé pracovny, tak tam mě zaujala nejvíc asi kovová postel, na které prý občas odpočíval.
5: Asi jsem čekal trochu víc. Udělali si to hezké, ty koberce, obrazy, ale upřímně řečeno, nejsem tak pobouřený, jak jsem myslel, že budu.
4: Svěřuje se mi pan Jánoš, když přicházíme z Karmelity do budovy naproti, sídla Antala Rogána, muže, kterého maďarská média označovala za skutečného architekta Orbánovy moci.
5: Peněz do toho dali dost, to je opravdu vidět, ale čekal jsem asi něco jako zlaté stoly a tak.
1: Bývalý Rogánův úřad je od toho Orbánova zařízený docela jinak. Uvnitř jsou tropické rostliny, které se pnou od podlahy až ke stropu, designové interiéry.
6: Čekala jsem, že uvidím, kde skončily naše peníze. A bylo to krásné. Ty obrazy, ta zahrada, moderní architektura vedle té staré. A k tomu všechny ty rostliny. Opravdu fascinující.
4: Chválí po prohlídce Nora, ale dodává, že to pro ní byl nakonec docela hořkosladký zážitek. A podobně to vidí i její kamarádka Lucy.
3: Je to opravdu krásné, ale není to asi ten nejlepší způsob, jak reprezentovat Maďarsko a nakládat s penězi.
4: Prohlídky bývalých vládních sídel chce nový kabinet Pétera Maďára pořádat každý víkend, dokud o ně bude zájem. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Tisíce ukrajinských civilistů prošlo od začátku ruské invaze sítí neoficiálních věznic, takzvanými filtracemi. Podle ukrajinského ombudsmana je v Rusku a na okupovaných územích nezákonně drženo nebo pohřešováno nejméně 16 tisíc civilistů. Ruským vězením prošla i Olga z Luhanské oblasti, celou dobu v celé bez denního světla. Rusové zatkli i jejího manžela, kterého odsoudili na 11 let.
1: Vranci do nás vyrvali se v budynok rosijský.
2: Vtrhli k nám ráno se zbraněmi. Dcera začala strašně plakat. Sebrali nám telefony, notebook i úspory. A mě a manžela odvezli do vězení.
3: Ruští vojáci obvinili rodinu z předávání informací ukrajinské armádě a za to odsoudili manžela na 11 let.
2: Odsoudili ho za špionáž. Naposledy jsem ho viděla na podlaze mikrobusu s pytlem na hlavě a pouty za zády. Já skončila v celé, kde nás se pořád sledovaly kamery. Světlo nezhasínalo ani v noci.
1: Čtyři stěny, vše, voda teče na pol, může kápat.
3: Kontakt s rodinou během věznění neměla Olga žádný. Rusové podle ní při výsleších byly ženy elektrickým proudem, polévali vařící vodou nebo sexuálně ponižovali. Sama Olga ale fyzické mučení nezažila.
1: Mene.
2: Vojáci jenom naznačovali kopulační pohyby. Nic mi ale neudělali.
1: Byly momenty imitací polových. Sila se díte.
2: Takže nad vodou mě drží děti a naděje, že jednou budeme zase spolu.
3: Rehabilitační centrum vede Halina Monasterecka. Přesnou polohu zařízení pracovníci tají kvůli bezpečnosti klientek.
4: Civilní ženky, jaké postraždali od sexuálního násilí під час конфлікту.
5: Pomáháme ženám po zajetí, filtracích, mučení nebo sexuálním násilí. Pomohli jsme asi 270 ženám a jejich dětem. Všechny potřebují hlavně bezpečí a návrat do normálního života.
3: Rehabilitační centrum vzniklo především díky podpoře dárců z Litvy. Provoz financuje německá křesťanská organizace. Své volné zadržování, mučení a izolaci ukrajinských civilistů potvrzují i oficiální zprávy OSN. Ze Zakarpatí Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Tradice, rodinné příběhy i vzpomínky na vysídlenou komunitu. Ve Vyšovce na Mikulovsku se setkali potomci moravských Chorvatů. Jejich předkové přišli na Moravu už v 16. století, když prchali před Turky na jihu Evropy. Připomínali si osudy svých předků i kulturní dědictví jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku.
1: Za hudbou, folklorem i vlastními kořeny přijeli lidé do Jevišovky na Mikulovsku. Mezi nimi byla i Michaela Boháčová. Se třemi syny přijela z Velké Býteše na Vysočině.
2: Moje maminka pochází tady z té větve chorvatské a ti předkové, to znamená její rodiče, teda pocházeli z Dobrého Pole, což je jedna vlastně z těch dalších vesnic.
1: Svoje předky přijel do Jevišovky hledat také Petr z Brna.
3: Takže jsme si o tom začali povídat a tak trošku jsme pátrali po svých předcích.
1: Další dorazili jednoduše ze zájmu o historii a kulturu. Patří mezi ně i Věra Kuklová z Těšan na Brněnsku.
4: Mě oslovuje právě tady tou jejich mentalitou, statečností, pracovitostí a srdečností.
1: Moravští Chorvati přišli na Jižní Moravu v 16. století z dnešního Chorvatska. Zlom přišel po roce 1948, kdy je komunistický režim z původních obcí vysídlil a rozptýlil po celé Moravě. Život etnika před vysídlením dnes připomínají také dobové fotografie od Karla Dvořáka. V Jevišovce je představuje Jan Benedík.
5: Je tady snímek třeba dvou manželských postarších párů, na kterých je pěkně zdokumentovaná ta různá podoba kroje.
1: A právě součástí dochovaných krojů je i charakteristická výšivka, typická pro chorvatské podluží.
6: Je to mašlička malovaná s podlužáckýma ornamentama a vzala se mu na porovnání právě té podobnosti některých zvonků, lístečků, zavrťanků, jablučka jsou tam veliké, ze srdečka mou prostřed.
1: Doplnila malérečka Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi, jedné z obcí, kde moravští Chorvati po staletí žili. Pak také v Poštorné a Hlohovci na Břeclavsku a v Novém Přerově, Dobrém Poli a právě v Jevišovce na Mikulovsku. Aneška Hlávková, Radiožurnál. Yeah.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: Jižní části chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Heničesk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině zase po ruském útoku na Černihivskou oblast zůstalo 40 000 lidí bez elektřiny. Na obnovení dodávek se pracuje, informovala o tom agentura UNN. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušní na plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explozii od roku 2002, koupili ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. V neděli odpoledne se u Boršova nad Vltavou na Česku Budějovicku srazilo osobní auto s autobusem, 13 lidí se zranilo. Jedna žena těžce, jeden muž utrpěl středně těžká zranění. Nehoda se stala za silného deště. Záchranáři kvůli ní vyhlásili mimořádnou událost. V autobuse i osobním autě cestovali podle policie cizinci. A Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Izrael v rámci toho dobil křižáckou pevnost Bufor. Sport. Letošní 109. ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Dánský závodník se tak stal teprve 8. jezdcem v historii, který ovládl všechny 3 závody kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt obsadil celkovou 12. příčku. Sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí dojeli ve druhé stovce pořadí. V závěrečné sprinterské etapě Gira byl v Římě nejrychlejší domácí Ital Jonathan Milan.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nadměrný náklad na Pražském okruhu a nehoda na D1 na Novojčínsku. Na Pražském okruhu směrem od dálnice D1 na letiště projíždí vojenský konvoj s nadměrným nákladem a budou pokračovat na dálnici D5 do Plzně. A kvůli omezené nosnosti mostů bude během průjezdu na chvíli zastavený provoz před Lochkovským tunelem ve směru k dálnici D1. A konvoj je teď na 4. kilometru. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Přerova do Ostravy. Za odbočkou na Novíčín na kilometru 333 havarovala 2 osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za sjezdem na Čechtice. Na 73. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Pardubicích zpomalte na silnici 37 na příjezdu od Hradce Králové. Za Globusem na kilometru 45,5 osobní auto srazilo divoké prase. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho neměl, řekl Andrej Babiš.
6: Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který...
7: Brusel se podle dostupných informací nezajímá jen o samotný Agrofert, ale i o další firmy spojované s Andrejem Babišem.
8: Opozici vadí i to, že ministerstvo zemědělství dál proplácí dotace Agrofertu.
9: Premiér předpokládá, že další odpověď českých úřadů celou věc uzavře.
10: Babiš možná narazil. Evropská komise poslala do Česka další dopis. Má stále pochybnosti o tom, jak český premiér vyřešil svůj střet zájmu. Týká se to 100 milionů pro Agrofert. Co s tím a nemůže na to Česko doplatit? Ptám se Terezy Čemusové, redaktorky i rozhlasu, pokrývající dotační kauzy. Dnes je pondělí, 1. června. Ahoj Terezo, díky, že jsi udělala chvíli na Vinohradskou 12.
11: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
10: A budeme řešit spolu zase střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Evropská komise totiž nepovažuje problém možného střetu zájmu premiéra za vyřešený v tuhle chvíli. Vyplývá to z oficiálního dopisu, který dostali do rukou české úřady. Kdo komu ten dopis poslal?
11: Ten dopis tentokrát byl adresovaný velvyslanci při Evropské unii Vladimíru Pertlovi, ale pak samozřejmě putoval na Ministerstvo pro místní rozvoj. A pod dopisem je podepsaný Hugo Sobral, což je vysoce postavený úředník z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise. To je spíš známý pod tou zkratkou DG Regio. Toto ředitelství spravuje několik evropských fondů, ze kterých vlastně Česká republika čerpá dotace. Je to třeba operační program Doprava, je to IROP, je to operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kde právě žádají velmi často firmy z holdingu Agrofert, ale tento úředník v tom dopise uvádí, že píše jménem dalších generálních ředitelství, včetně DG Agri, pod které spadá zemědělství.
10: Tak bychom tomu mohli říkat DJ Agri, tak tomu říká Radim Fiala z SPD.
5: DJ Agri celou věc prozatím jen vnitřně monitoruje. To je ten...
12: Dobrá zpráva, že to monitoruje DJ, ale...
10: Slyšel jsem ho v 360 na PSN Prima News.
12: Kdy jako koaliční partner byste vzali za ruční brzdu? Když zjistíte, co?
5: Když nám například Evropský soud řekne, že je to špatně...
10: Ty máš ten dopis k dispozici. Co se komisi teda nezdá?
11: Já asi jenom připomenu, že je to druhý dopis, že ten první dopis dorazil do Česka v první půlce února a že to bylo v době, kdy ještě akcie Agrofertu stále držel premiér Andrej Babiš. A už tehdy v tom únoru chtěla Evropská komise ujištění, že nejsou vypláceny žádné finance z unijního rozpočtu, žádné dotace, takže ta dotační stopka, o které se teď psalo v médiích, podle mě nebyla nic nového, byla popsaná už v tom prvním dopise. A české úřady, zastoupené tedy Ministerstvem pro místní rozvoj, na to odpověděly dle mého spíš jako obecně, že ta prevence střetu funguje, že je dobře nastavená už v návaznosti vlastně na ten první audit ke střetu zájmu. Ale chybilo tam právní posouzení toho nového RVSVP trustu, do kterého v mezidobí Andrej Babiš přivedl akcie Agrofertu, a dalo se vlastně čekat, že ta odpověď nebude úplně jako uspokojivá pro Evropskou komisi. No a ten poslední dopis, který přišel 20. května, mluví o dalších 5 bodech, které je třeba vyjasnit, a stěžejní je právě to posouzení RVSVP trustu.
13: Žádám vás o úřední kopii statutu a jakékoliv další právně relevantní informace týkající se zřízení a správy nového svěřenského fondu. Kromě toho vás žádám o komplexní právní posouzení stávající majetkové struktury a správy majetku.
10: Od té chvíle, co Babiš ale vložil Agrofert do RSVP trustu, tak uplynulo hodně vody, dost týdnů. Proč to řeší Evropská komise tím dalším dopisem až teď?
11: Ona jako čekala podle mě, jestli české úřady rovnou nějakým způsobem se budou k tomu RSVP trustu vyjadřovat, a vzhledem k tomu, že ty české úřady napsaly do té své odpovědi, že oni ho posoudí až v momentu, kdy přijde nějaká žádost, kdy budou muset rozhodovat o nějaké žádosti. Aha. Tak jako neměli co poslat. Nevím, jestli to byla taktika těch úřadů, že nechtěli, jestli je to zdržovací taktika, jo, ale prostě to posouzení RVSVP trustu v ten moment české úřady neměly, nebo většina českých úřadů ho neměla.
10: A ta žádost o dotace teda teď nějaká přišla, že to řeší i Evropská komise právě v tuto chvíli?
11: Tam v tom dopise je zmíněná žádost o dotaci od Kosteleckých uzenin, což byla nová informace. Já jsem se snažila k tomu zjistit víc. A je to dotace z loňského září, která byla podaná právě na Ministerstvo průmyslu v rámci toho operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na nějaká úsporná energetická řešení. A jde o 3,7 milionů korun zhruba. Ta žádost je vlastně ve fázi administrace, ona se zpracovává, takže ten úřad o ní dosud nerozhodl a ještě ji neschválil. A mluvčí úřadu Štěpánka Filipová mi k tomu řekla teď aktuálně, že se bude muset prostě posoudit ten střet zájmu. Takže předpokládám, že v rámci toho se prostě bude muset rozebrat ten RVSVP trust, bude muset proběhnout nějaká asi analýza toho trustu.
10: Agrofertu už podle Seznam zpráv letos přišlo 200 milionů korun na země. zemědělských dotacích, respektive od té doby, co je Andrej Babiš premiérem. Nicméně to jsou peníze, které vyplatili české úřady. To znamená, že my o ty peníze teprve budeme žádat Evropskou unii a za tebe není jisté, nebo je tu určité riziko, že ty peníze nemusíme dostat zpátky v momentě, kdy má Evropská komise pochybnosti o tom, jestli teda stále platí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, nebo už to tak není.
11: Tohle bude trošičku složitější odpověď. Tady je několik jakoby balíků dotací a ty zemědělské dotace stojí trošku zvlášť. Podle mých informací od toho jmenování Andreje Babiše premiérem nepřišla žádná nová žádost, nebylo nic schváleno, nebylo nic vyplaceno, co se týče třeba těch dotací právě z ministerstva, průmyslu, z fondu životního prostředí. Co se týče zemědělských dotací, to je prostě samostatná kapitola. On ten první dopis, který do Česka přišel, o kterém jsem už umluvila, se těch zemědělských dotací vůbec netýkal. Státní zemědělský intervenční fond, přes který vlastně do Česka teče veškerá ta zemědělská podpora, on postupoval trošku jinak než ostatní úřady, které rozdělují dotace. On si hned po tom 20. únoru, kdy Andrej Babiš převedl akcie, zadal analýzy na posouzení právě toho RVSVP trustu a souladu s tou protistřetovou legislativou. Za prvé, on byl v největším zájmu médií kvůli dotacím pro Agrofert a za druhé, on věděl, že mu začnou chodit žádosti o ty přímé platby, o ty nárokové dotace a že oni prostě budou muset ten střet zájmu řešit, nebo možný střet zájmu, ať jsem korektní, mnohem dřív než ostatní úřady a že se k tomu budou muset nějak postavit. Ty analýzy, o tom už se psalo, vyšly zjednodušeně ve prospěch Agrofertu. Podle nich fond vyhovuje českému i unijnímu zákonu nebo té legislativě a i když se objevily nějaké hlasy, které ty expertízy zpochybňují, tak prostě vedení fondu je bere jako dostatečný podklad pro to, aby se rozhodlo, že bude vyplácet dál dotace. Mm-hmm. Ještě je potřeba říct, že se vyplácí právě ty přímé platby. Nevyplácí se momentálně, to jsem si ověřovala znovu u mluvčí fondu, nemají na stole žádnou žádost o nějakou tu investiční dotaci. Jo, a ty přímé platby, to je prostě balík dotací, nad kterými je pořád strašně moc otazníků. Já musím přiznat, že když ten dopis jsem dostala do ruky a viděla jsem, že ta dotační stopka by se měla týkat i těch zemědělských dotací, které se vyplácejí a vlastně i přímých platech, tak mi v hlavě vyvstalo jako několik otázek a byla jsem hodně opatrná. A moje první otázka právě byla: za prvé, týká se ta stopka i přímých plateb? Protože ačkoliv vám jako experti řeknou, že ten článek 60 na evropského nařízení, který upravuje ten střet zájmu na Evropské unii, se týká všech dotací, tedy i těch přímých plateb, tak během toho prvního auditu, kdy už ten článek 61 platil, se prostě přímé platby neřešily. V té závěrečné zprávě k zemědělskému auditu, kterou já jsem získala relativně nedávno před možná rokem a která nebyla nikdy veřejná, se kolem nich spíš našlapuje, ale Evropská komise nikdy nechtěla zpět. Já jsem se na to znova ptala obratem Evropské komise a stejně jako před lety i teď jsou ty jejich odpovědi jako vágní. Před lety mi vlastně mimo záznam většinou jako říkali, že riziko střetu zájmu u přímých plateb je nižší, takže se to jako neřeší. A to samý vlastně, ta komunikace probíhá stejně, když se jich zeptáte napřímo na citaci, týká se tohle omezení i přímých plateb, tak nechtějí vlastně to jako napřímo říct. Jo? Ty přímé platby jsou takový citlivý a může v tom sehrát roli i to, že Andrej Babiš rozhodně není jediný jako evropský veřejný funkcionář, který je čerpá, nebo jehož firmy je čerpaly, jo? Nebo kde je to riziko.
10: Chápu, ale dobře, v tom dopise se nicméně píše, že Česko by nemělo Evropské unii žádné dotace pro Agrofert a skutečně tam je žádné dotace fakturovat vlastně do doby, než se vyjasní všechny ty otázky, na které se Evropská komise ptá. K tomu teda má své vyjádření i ministr zemědělství pan Šebestián, který teda vedl v minulosti státní zemědělský intervenční fond a čelil v kritice ve sporu o střet zájmu Andreje Babiše, že vystupoval ve prospěch Agrofertu Andreje Babiše, čelil takové kritice.
14: Dopis DG Regio tak je vykládán, a to tak, že Evropská komise rozhodla, že došlo k zastavení plateb, tak takový výklad je však nesprávný.
10: Tak teď říká, že ten výklad toho dopisu, že by Evropská unie zastavila vyplácení dotací, není správný.
14: A je právně nezávazný pro nás.
10: Že se to dělá jiným rozhodnutím, které by pak navíc bylo přezkoumatelné soudním dvorem Evropské unie.
14: Dle článku 263 smlouvy o fungování Evropské unie.
11: Jako musím přiznat, že to, že vlastně do tohohle dopisu bylo zařazeno i DG Agri a že se to týká i těch zemědělských dotací, pro mě bylo trošku překvapením, protože Státní zemědělský intervenční fond dostal někdy v polovině března svůj vlastní dopis, kde se měl řešit právě ten soulad s protistřetovou legislativou. A ten fond je trošičku jako v jiné pozici, protože už tady v ruce má nějaké analýzy.
15: A samostatně a komunikuje si, vlastně s jedním z těch ředitelství.
11: A vlastně komunikovali samostatně a mně to přišlo, že vlastně najednou se tady rozjíždí komunikace jako na dvou kolejích. A úplně stejně mi to řekla mluvčí toho fondu Eva Češpiva, která mi říkala, my teď vlastně komunikujeme dvojkolejně, protože tady máme jednu komunikaci na ten dopis, který přišel nám a zároveň po nás Ministerstvo pro místní rozvoj chce, abychom jim dodali nějaké informace. Udělají to tak, ale je to trošku jako matoucí, protože on i ten postup vždycky byl u těch zemědělských dotací jiný v té komunikaci, zatímco u toho prvního auditu jsme vždycky jako o těch dotacích právě třeba z Ministerstva průmyslu, které zmiňuji, že vždycky jich bylo jako nejvíc, tak jsme je nejvíc sledovali, tak tam jsme jako v průběhu věděli, co se kolem toho děje, zatímco u toho zemědělských dotací se to hodně jako drželo pod pokličkou, probíhala tam nějaká jednání, než vůbec byla vydaná nějaká závěrečná zpráva, takže byly to vlastně jako kdyby dva samostatné audity a teď najednou ta komunikace probíhá jako na dvou linkách, tak rozumím možná i tomu, že je to matoucí pro vedení toho fondu, že teď si potřebují vyjasnit, jaká ta komunikace je teda pro ně.
15: A kdo s čím má teda jenom, problém.
11: Ano, a jenom se chci jako zpátky vrátit k tomu, že vlastně v médiích zaznělo, že nám už teď prostě Evropská komise něco nechce proplatit. Ono, to proplácení z Bruselu prostě nefunguje tak, že v okamžiku, kdy my vyplatíme něco z českého rozpočtu, což mimochodem je naprosto standardní postup, že se to předfinancovává z českého rozpočtu, to tak prostě je vždycky, jo. Takže by okamžitě jsme to nedostali prostě z toho unijního.
15: No, dobře, ale to riziko tu je, ne? Opozice varuje, že to riziko tu skutečně je, že by jsme ty peníze nemuseli dostat zpátky.
11: Jo, to riziko tu je, ale zároveň týká se teďko jako momentálně těch přímých plateb, nad kterými prostě jsou ty otazníky, jestli teda se na ně ten střet zájmů vztahuje nebo nevztahuje a jestli je ta komise měla nebo neměla na mysli. Já samozřejmě neznám přesný termíny, kdy se jakoby vykazují v uvozovkách ty faktury do Evropské komise. Vím, že to může probíhat třeba čtvrtletně, ale já mám dokonce pocit, že u těch přímých plateb je to třeba až jednou za rok a není vyloučený, že třeba se v té komunikaci dostane ten úřad na nějakou jako jinou úroveň. Že se třeba podaří nějakým způsobem si to vyjasnit do toho roka. Jo? Ta Evropská komise je vlastně opatrná, ona prostě postupuje takovým jako s tím svým klasickým opatrným způsobem, dokud si neověříme, že je všechno v pořádku, tak prostě vám říkáme, nechceme tady mít na stole žádný platby. Jo?
15: Velké téma to bylo při interpelacích na členy vlády ve sněmovně.
16: Já jsem střet zájmu vyřešil velice nadstandardně.
15: Babiš při interpelacích odmítal, že by řešení střetu zájmu bylo nedostatečné.
16: Bavil jsem se akcí a nikdy už je nebudu mít. Nikdy.
15: Říká, že jsou to naopak udání opozice, která mohou poškodit zájmy Česka, udání tedy do Bruselu.
16: Takže proč ta komise píše? No protože vy stále udáváte. Vy tady stále píšete, jo, a Piráti v tom byli nejlepší.
15: Ivan Bartoš s Piráty podali trestní oznámení k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi.
17: Trestní oznámení, které čítá zhruba 100 příloh k evropskému žalobci i podnět k Evropské komisi. A
15: hnutí STAN taky poslalo trestní oznámení.
18: Pro podezření ze spáchání trestních činů v souvislosti s vyplácením dotací společnostem z holdingu Agrofert.
15: Aby se prověřil postup vyplácení dotací v Česku. K tomu šéf ODS Martin Kupka tvrdí, že Babiš lže ohledně toho, jak vyřešil střet zájmu, protože nezveřejnil status svěřenského fondu a část firem do něj nezahrnul. Čímž se dostávám k důležité otázce, totiž jestli v tom dopise je věnován prostor dalším společnostem Andreje Babiše, které v tom RSVP Trustu nejsou a které ale neberou evropské dotace, byť třeba koncern Hartenberg bere velké peníze z veřejného zdravotního pojištění.
11: Jo, já ti na to odpovím, ale neodpustím si poznámku, že to, co se děje ve sněmovně, je prostě politika a mně to přijde trochu úsměvný, protože já jsem několikrát už říkala a psala jsem na to články, že současná opozice zase minulá vláda měla možnost třeba mnohem líp nastavit tu protistřetovou legislativu, upravit pořádně zákon o střetu zájmu, o kterém teď víme, že je prostě napsaný mizerně. Musím teda z toho vyjmout Piráty, kteří se fakt jako snažili, to je teda čest výjimkám. A takže mně to přijde vlastně úsměvné, že to téma, které je hrozně trápilo před volbama v roce 2021, je pak příliš netrápilo během jejich vlády. A teď už je to zase jako trápí. Ale
15: teď se taky řeší, pardon, jestli se k tomu nesvolá znovu mimořádná schůze sněmovny a tak dále, takže ta politická rovina určitě bude pokračovat. Ale zpátky Sybille Hartenberg.
11: Ano, to, že Andrej Babiš nevloží do RVSVP Trustu tuhle tu část svého biznesu, že tam převede jenom akcie Agrofertu, on opakoval od začátku. Moje interpretace je ta, že právě tím, že Sybille ani Hartenberg nečerpají dotace, ani většinou nežádají o veřejné zakázky. Já jsem si dost jako hlídala potom 9. prosinci, jestli státní podniky, firmy, úřady nezadávají veřejné zakázky některým firmám z Agrofertu nebo právě ze Sybille nebo Hartenbergu. Takže jako vím, že se to dělo, ale tady tyhle ten Sybille vůbec, Hartenberg, jako oni nečerpají prostě veřejné peníze v tom smyslu dotace nebo veřejné zakázky. Takže podle mě pro Andreje Babiše nebylo důležité řešit tuhle rovinu a odstřihnout se od nich. A ano, komise se na ten Babišův biznis ptá, je to zase docela logické, protože když se řešil ten střet zájmu před 7 lety, tak Andrej Babiš měl ve svěřenských fondech uklizeno úplně kompletně všechno. Takže prostě Evropská komise posuzovala dva fondy a nemusela to řešit zvlášť, teď je to jinak. Oni stojí odděleně a Evropská komise chce prostě ujištění, že tyhle firmy nebo tenhle holding, prostě to, co pod ně spadá, nečerpá žádné evropské peníze.
15: Současně už teď, kdykoliv jakákoliv firma o ty dotace žádá, tak Česko musí poslat potvrzení, že ty peníze pak nejdou bývalým Babišovým firmám. Je to tak?
11: Je to tak. Je to takové opatření, o kterém já jsem právě psala už před těmi 7 lety a už tehdy mi třeba ministerstvo financí, právě pod které spadá třeba ta platební agentura, která to jakoby certifikuje, říkala, že je to jako běžné opatření, že se to prostě čas od času používá, pokud jsou nějaké jako sporné dotace nebo prostě problémy, tak máme tady spoustu dotačních kauz, kde vlastně byly zneužity evropské peníze, takže je to asi nějaké klasické opatření, které se používá a rozhodli se ho i teď jakoby uvalit na Českou republiku, aby prostě měli v uvozovkách jistotu, jo, že se nebudou vykazovat žádné peníze Agrofertu.
15: No já se na to ptám z toho důvodu, že Seznam zprávy v minulosti upozornili, že Babiš zamlčel, že jakmile nebude premiér, dostanou Agrofert jeho děti a ty, že ho můžou vybrat do funkce správce toho RSVP Trustu, toho fondu jako takového. A když teď Evropská komise už preventivně přistupuje k tomu tak, že už Česko musí hlásit, komu ty dotace jdou a ne, i když nejde vůbec o Babišovy bývalé firmy, sdružené teda v rámci Agrofertu, který je teď v tom fondu jako takovém a požaduje po Česku Evropská komise důvěryhodné řešení toho potenciálního střetu zájmu. Co tím má na mysli?
11: Já si myslím, že Andrej Babiš už teď nic víc neudělá. Na jednu stranu zákon o střetu zájmu požaduje, aby to ten veřejný funkcionář nějakým způsobem vyřešil po dobu, kdy prostě bude vládnout a nikdo zase nemůže jakoby úplně po něm chtít, aby se toho biznisu třeba zbavil úplně. A my se tady furt dostáváme k tomu, že prostě osoba Andreje Babiše a jeho biznis je v politice jako specifický. Ty jsi tady měl několikrát ve Vinohradské 12 Marii Zámečníkovou, ústavní právničku, která prostě opakovala, že u Andreje Babiše ten střet zájmu bude vždycky klepat na dveře, protože prostě my všichni víme, co je Agrofert, jaké to je odvětví, jaké jsou tam firmy a taky víme, že to dřív nebo později dostanou jeho děti. Jo. Takže zrovna Andrej Babiš je podle mě unikát a opravdu jakoby řešení to jeho střetu by skutečně bylo jen to, že by ten Agrofert prodal, ale k tomu ho opravdu jako nikdo nemůže nutit a nebo odešel z politiky. Že jo.
15: Dobře, a kolik teda ale času na řešení teďka Česko má, aby odpovědělo Evropské komisi? Nebo já jsem totiž rozpoznal v tvé odpovědi takovou možnou tezi, že se to nevyřeší, že to prostě nakonec možná skončí tak, že si Česko bude s Evropskou komisí dopisovat.
11: Tady je zase stanovený v tom dopisu nějaká měsíční lhůta, což je standardní, ale je běžné, že členské státy si vyžadují třeba nějaké prodloužení. Když se třeba blížily prázdniny, dělá se to tak před těmi 7 lety, nebo když třeba nejsou schopní tak rychle odpovědět na jednu otázku, typicky posoudit ten RVSVP Trust, pokud by si zadávali nějaké nové analýzy, se asi během 3 týdnů úplně nestihne. Takže je běžné, že se odpoví třeba na část dotazů s tím, že zbytek si žádá jakoby víc času. Takže já předpokládám, že ta komunikace dál ještě poběží a je otázka, jak bude Evropská komise spokojená a jestli si nebude chtít ten fond posoudit nakonec sama, tak jako vlastně to udělala před těmi 7 lety. V ten moment si prostě myslím, že tu máme komunikaci v řádu nejen jakoby měsíců, ale třeba i let, protože když jenom připomenu, jak to bylo před těmi 7 lety, tam audit tady fyzicky proběhl na začátku roku 2019, nějaké předběžné závěry sice byly zhruba do půl roku, finální závěrečná zpráva byla po roce, ale byla to až Fialova vláda na začátku roku 2022, která to jakoby finálně uzavřela, ten audit, jo. Takže může to samozřejmě zase trvat roky.
15: No, ale před těmi 7 lety to problém byl, tak co když to bude velký problém i teď? Co když Evropskou komisi neuspokojí odpověď českých úřadů?
11: Tak můžeme se dostat do stejné situace jako tehdy, že české úřady nebudou souhlasit se závěry Evropské komise, protože Evropská komise není to nějaký nezávislý soud, ty její závěry nejsou právně vymahatelné a bude se to zase muset řešit před nějakým českým nebo evropským soudem.
15: Podobný scénář se dá odhaduje, že může přijít i teď?
11: Klidně může, klidně může. Já samozřejmě netuším, jestli se nějak jako změnilo to nahlížení na ty přímé platby, jestli se tady otevře ta Pandořina skřínka a opravdu se to bude týkat toho největšího balíku peněz, a nebo jestli se pořád budeme bavit o těch investičních dotacích, které v tuhle chvíli ty úřady podle všeho na stole nemají, nevyplácí je. Bude to ještě zajímavé sledovat. Mám pocit, že jsme se fakt vrátili 7 let zpátky, protože ten postup je velmi podobný jako tehdy. A jsem sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
15: Dobrá, tak moc díky, že jsme si o tom mohli popovídat.
11: Já taky děkuju za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska spojili s Terezou Čemusovou, mou kolegyní z webu irozhlas.cz, která dlouhodobě pokrývá a analyzuje dotační kauzy, té Babišově se věnuje dlouhé roky. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
19: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
4: Koaliční lídr čeká večer další pravidelné jednání, mimo jiné o tom, jak řešit sněmovní obstrukce. Syrský prezident Ahmad Sharaf v telefonickém rozhovoru žádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení zbývajících sankcí. Hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa, ve finále porazili domácí Švýcary v prodloužení. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bloků opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Energetikům se daří obnovit dodávky elektřiny do bouřkami zasažených oblastí na jihu Čech. Elektřinu mělo kolem 22. hodiny večer už 80% odběratelů. Zhruba 1800 domácností ale bylo stále bez elektřiny, informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
5: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovo-Svinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
4: Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna silných bouřek. Meteorologická výstraha pro celou západní polovinu Česka platila do půlnoci. Syrský prezident Ahmad Sharaf požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Uvedla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i nadále směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Děti z okolí Rychnova u Jablonce nad Nisou můžou ode dneška k cestě do školy a ze školy využívat poptávkovou dopravu. Provoz je zatím zkušební a vedení města ho po měsíci vyhodnotí. Poptávkovou dopravu zajišťuje společnost Jablonecká dopravní, která už zhruba rok provozuje službu i v Jablonci nad Nisou. Tam se podle ředitele firmy Luboše Weinera osvědčila.
6: Máme prakticky teďka každý měsíc připraveno více než 600 cestujících, takže jsou to vlastně čísla nad očekávání. A máme tam třeba i rekord, za jeden pracovní den jsme připravili třeba i 41 cestujících.
2: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík si vylepšil své kariérní maximum na Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu v Paříži postoupil do čtvrtfinále, když zdolal v pěti setech Rusa Rubiova. O účast mezi elitní čtveřicí zabojuje český reprezentant v úterý proti Brazilci Fonsekovi. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení, rozhodl Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finův pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu řádný zápas.
7: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
4: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení.
2: Z
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a překážka na D6 u Karlových Varů. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě už je policie, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna ale čekejte překážku už za sjezdem na Čechtice. Na 73. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D6 se vyhněte překážce za Karlovými Vary ve směru do Chebu. U odbočky na Plzeň na kilometru 121,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A na dálnici D35 z Olomouce směrem na Ostravu zvyšte pozornost za velkým újezdem. Na kilometru 292,5 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď nad ránem je zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Jak hodně se bude moci Česko v dalších letech zadlužit? Otázka, která se stala jedním z hlavních témat uplynulých týdnů na politické scéně. V polovině června by měly změny rozpočtových pravidel projednat senátoři a my se tomu budeme už za chvíli více věnovat.
0: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Ve sněmovně se o něm vedly dlouhé debaty. Teď zřejmě návrh na změny v rozpočtové odpovědnosti narazí v Senátu. Předseda horní komory i šéfové všech senátorských klubů očekávají, že koaliční novela neprojde. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které návrh vládní koalice považují za hazard s budoucností země. Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí.
1: Rozpočtový armagedon, který chystá Alena Schillerová.
2: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasíno z rozpočtu.
3: Vy nás chcete kritizovat. Vy, kteří jste místo seriózních plánů posílali do Bruselu konsolidační halucinace svého naprosto nekompetentního ministra financí?
4: Debatu o změnách rozpočtových pravidel provázely ve sněmovně ostré názorové střety. A poslance zřejmě čeká další kolo. Senátem totiž návrh patrně neprojde.
5: Předpokládám, že v Senátu budeme minimálně navrhovat nějaké pozměňovací návrhy.
4: Očekává předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS.
5: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky.
4: Podobně mluví i předsedové všech senátorských klubů, s výjimkou šéfky senátorů hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové.
6: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné, že se v tuto chvíli ozývají tak, jak se ozývají.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce rozšířit seznam výdajů, které by se nezapočítávaly do výpočtu maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Doteď výjimka platila pro část výdajů na obranu nebo dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ministryně chce přidat třeba peníze na infrastrukturu, tedy na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to budou vysoké desítky miliard. Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připravit pozměňovací návrhy anebo novelu zamítnout.
7: V minulých letech docházelo ke snížení deficitu a teďka se vlastně mají otevřít jako dveře tomu, aby ten deficit stoupal. Je to vlastně otázka, jak si zaplatit své předvolební sliby a to určitě nepodpořím.
4: Avizuje předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Sobotka. Ať už Senát změny rozpočtových pravidel zamítne nebo navrhne pozměňovací návrhy, vrátí se novela do sněmovny. Tam mají koaliční strany pohodlnou většinu a horní komoru zřejmě přehlasují. Změny rozpočtových pravidel senátoři projednají pravděpodobně v polovině června. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Dovolenou v Jeseníkách si klienti začínají rezervovat s větším předstihem, zároveň mají opět zájem i o delší pobyty. Shodují se na tom tamní hoteliéři, které oslovila naše reportérka, a zjistila, že do Jeseníku začíná jezdit také více turistů ze zahraničí. Největší nával hoteliéři nicméně očekávají až na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% je již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva,
2: říká ředitelka hotelu Valdez Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenhorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit, pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červenec, srpen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost za tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatelé letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vydejte se díky Radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
1: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
2: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
1: 20 let čekání.
2: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
1: Trenérská výměna.
2: Penaltová euforie.
1: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
2: Cesta na mundial.

0: všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi. Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 5:30. Zprávy a Martin Matějka.
3: Na valné hromadě energetické skupiny ČES se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmu najatí dělníci navrtali transitní plynovod u obce Paňbějnice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat až do výšky 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo naschvál posunul vytyčovací kolíky. S úderem půlnoci začal v celé polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí. A odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásili symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy, navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty.
0: Sport.
3: Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Sevilla dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamínková a Anna Šantručková. Obě závodnice oslavily zatím největší úspěch ve svých kariérách. Ve světovém poháru totiž dosud nejlépe dojeli 2. loni ve Švýcarsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a překážka na D35 za Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vytvořila kolona u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 byl na chvíli zastavený provoz po nehodě nákladního auta a dodávky. A teď už se opět jede, jsou tam zbytky kolony, brzdí se tak opatrně. Na dálnici D35 z Olomouce směrem na Ostravu čekejte omezení za velkým újezdem. Na kilometru 292,5 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A pravý pruh je uzavřený. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu překáží nehoda u dálnice D1. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Volný zůstal pouze jeden pruh a projíždí se Kyvadlově. A zpomalte i na silnici 60 z Jeseníku do Lipové Lázní. V lokalitě Bobrovník osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď nad ránem je zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů. A přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
5: Vlčnovem projela jízda králů. Letos je to už 15 let, co je tento zvyk na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Legruty z královské družiny uslyšíte v nočním Radiožurnálu za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vlčnovem u Uherského Brodu projela jízda králů. I letos tak plnoletí vlčnovští mládenci v roli legrutů doprovodili na koních krále v dívčím kroji a s růží v ústech. Jejich letošní obchůzka trvala 5 hodin.
1: Před dům, kde se chystá vlčnovský král Marek Dacík, mě spolehlivě přivedla muzika. Marek Dacík, otec letošního krále, ale taky loňského, tak je to velká tradice pro vaši rodinu?
2: Před 30 lety jsem byl já králem. Ale pozor, není tradice mít v rodině 2 krály po sobě. Je to poprvé v historii jízdy králů, kdy bratr předává vládu bratrovi.
1: František Dacík byl král vlčnovský loni, tak jakou si dal radu bratrovi pro letošní rok?
3: Aby si pamatoval všechno, co zažije dneska, aby si užil ten čas s legrutama.
1: To už si pro krále přijeli legruti na koních a vydali se na cestu vlčnovem.
4: Hýlo, hýlo, počúvajte, hordí dolní, domácí je přespolní. Máme krála chudobného, ale velmi poctivého.
1: Král celou jízdu mlčí, ale o to víc jsou slyšet legrůti.
5: Na krála, matičko, na krála!
1: Letos je jich 11 a neunikne jim nikdo.
4: Mého koníčka poznám po hlasu, že tady stojí paní z Českého rozhlasu. Na krála, matičko, na krála.
1: Mezi lidmi, kteří se přijeli podívat na jízdu králu, je slyšet maďarština, slovenština, angličtina, polština. Anka a Jakub sice mluví česky, ale že přijeli zdaleka, tak to prozrazuje jejich kroj.
6: Tak já žiju v Praze, ale kroj nosím z východního Slovenska, jmenuje se Raslavický, protože odtamtud pochází moje rodina.
7: A já jsem z Jedovnic, z Moravského Krasu.
1: A co vás přitáhlo na jízdu králu?
6: Je to prostě událost, kterou každý folklorista zná a už několik let jsme se sem chystali, ale to konečně vyšlo.
1: A líbí?
7: No je nádherná, je to úžasná zkušenost.
1: Z vlčnovské jízdy králů Blanka Kovandová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

V jihočeském Vyšším Brodu přišli s novým nápadem, jak zavést turisty i na méně vytížené turistické trasy. Pomoci má speciální mobilní aplikace. Jak konkrétně, tak to zjišťoval náš reportér, aby se to dozvíte už po písničce.

0: Turisté mířící do Vyššího Brodu mohou využít novou mobilní aplikaci, která jim nabídne málo vytížené výletní trasy. Vývojáři projektu nazvaného EPU společně se zástupci města chtějí ulevit přetěžovaným místům v okolí. Jedna z prvních tras vede k téměř zapomenutým památkám poblíž města.
1: Jsme dorazili akorát ke kapli Maria Rastamstein, kousek od Vyššího Brodu, a tohle bude vlastně první naše zastávka.
2: Po jedné z nových stezek u Vyššího Brodu mě provází vedoucí projektu EPU Marek Mejstřík.
1: Takže já to tady obejdu, udělám si pár fotek, pak dáme do té aplikace samozřejmě popis toho místa.
2: Kapli si jako jednu ze zastávek vybral třeba cyklista Marek Brichta. Ani on jako rodák z Vyššího Brodu památku vzdálenou od města necelé 2 kilometry donedávna nenavštívil.
3: Na mapách jsem se to našel. Sice jsem místní, ale nikdy jsem tady nebyl, takže jsem se zastavil a chtěl jsem se pokochat krajinou.
2: První trasa návštěvníky kromě kaple navede k pomníku bývalého starosty města Friedricha Nietzscheho nebo k bývalému hostinci. Autor tras Marek Mejstřík všechny při plánování poctivě prochází.
1: Podívat se právě, jaká zajímavá místa tam jsou, jestli je sízná například pro kočárky, jestli je vhodná pro děti, a pak se podívat vlastně, jaké druhy rostlin a živočichů se tam vyskytují. Ta aplikace má vzdělávat o přírodě formou krátkých zajímavostí a kvízů.
2: Společně s ním na vytváření nových cest spolupracuje radnice Vyššího Brodu. Jak připomíná vedoucí odboru kultury Michal Rolčík, vytváření takových stezek má hlavně ulevit přetíženým turistickým cílům v okolí.
4: Jsou to místa, která jsou více známa, nejvíc asi Čertova stěna, jsou to tisíce lidí ročně, kteří se tam zastaví. My se snažíme ty lidi rozprostřít tady v tom regionu.
2: Podle Michala Rolčíka Vyšší Brod začal na rozprostření turistů do okolí spolupracovat s některými blízkými obcemi.
4: Začalo to hlavně tou cykloturistikou, kdy jsme se v projektu kolem propili s ostatními třemi obcemi, Loučovicemi, Lipnem nad Vltavou a Frimburkem.
2: Na Šumavě a v okolí by mělo ještě letos vzniknout několik desítek nových tras. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Radiožurnál.

a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

dobře mu je měl. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Dobré ráno v 5 hodin. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedů klubů i šéfa horní komory. Epidemie eboli v Kongu má už 42 potvrzených obětí. Fotbalisté Slovácka zůstávají v první lize. Artis Brno porazili 3-0 a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
4: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
5: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
4: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
6: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
4: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Počet potvrzených případů eboli se v Kongu zvýšil na 282 prokázaných obětí, má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboli nazvané Bundy Bugio zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Z letošních oslav 250. výročí vzniku Spojených států odstupují kvůli americkému prezidentovi hvězdní umělci. Donald Trump se v reakci na sociálních sítích označil za největšího prezidenta v historii. Zároveň napsal, že místo nich vystoupí sám.
7: Zpěvačka Martina McBride, zpěvák Brad Michael, skupina Commodores, ti všichni měli původně vystupovat, ale jakmile se dozvěděli, že akce je spojená s Donaldem Trumpem, svá vystoupení veřejně zrušili. Akce je sice prezentovaná jako nestranická, ale stojí za ní Trumpovi lidé. Prezident je pak na to na svém sociálním účtu označil za třetiřadé umělce a oznámil, že jejich místo tedy zaujme sám. Označil se za největšího prezidenta v historii a navrhl z oslav udělat rovnou předvolební meeting. Organizátoři potvrdili, že Trump slavnosti 24. června zahájí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna ode dneška nejezdí na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu končí na nádraží Praha-Bubny. Výluka je podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
8: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi nejlepšími 8 hráči mužského pavouka je poté, co v 8. finále zdolal Rusa Rubljova v 5 setech. Rozhodující sadu vyhrál český reprezentant 6-3. A fotbalisté Slovácka zvítězili v domácí odvetě baráže o účast příští prvoligové sezóně nad Artisem Brno 3-0. V součtu obou duelů tak tým z Uherského Hradiště vyhrál 7-1 a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Kariéru po zápase ukončil dlouholetý hráč Slovácka Vlastimil Daníček. Mluvil o tom, co pro něj znamená, že se neloučí se stupem.
0: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si když si s taťkou řekli, že tady na Slováckou dvora jenom první ligu. A tomu patří taky velké díky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D5 za Berounem i na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor za Berounem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo vlevo do svodidel. Levý pruh je uzavřený podle řidičů, místo ještě není označené a náhle se tam brzdí. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 se střetla dodávka s nákladním autem. Už jsou v odstavném pruhu a projíždí se plynule. Na D35 čekejte překážku u Olmouce ve směru na Mohel. Za odbočkou ke Globusu na kilometru 261,5 stojí porouchaná dodávka. Je tam uzavřený i pravý pruh, takže se vybočuje. A na nehodu pozor na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. U D1 na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Volný zůstal pouze jeden pruh, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Teploty dnes 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
2: Dobré ráno, pondělí 1. červen, začátek posledního měsíce školního roku. Všechny děti mají svátek, má ho také Laura a vám soudě podle toho, že jste teď 6 minut po 5. hodině s námi, zřejmě začíná, anebo třeba také končí den. Tak dobré jitro. Now this is

0: mistrovství světa v hokeji za námi dopadlo, jak dopadlo. Pojďme se radovat z jiných sportovních úspěchů. Teď třeba o beach volejbalistech Perušičovi a Sedlákovi. Tislavý sen začíná stříbro z ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Fanoušky ohromil hlavně Ondřej Perušič, který už ukončil profesionální kariéru a do Dolních Vítkovic dorazil jenom jako výpomoc. Přesto se svým parťákem potrápil ty nejlepší týmy planety a z Ostravy si veze už čtvrtou stříbrnou medaili.
1: Chtěl bych vám strašně moc poděkovat.
2: Dočasný návrat z beachvolejbalového důchodu okořeněný stříbrnou medailí si Ondřej Perušič nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech. Na cestě do finále vyřadil i svého bývalého spoluhráče Davida Schweinera, se kterým má titul z mistrovství světa. Celkem duo Perušič-Sedlák zapsalo v Ostravě 6 výher, ale ve finále nestačilo na švédský pár Oman Helvik. Aktuálním mistrům světa a olympijským vítězům podlehlo 0-2.
1: Tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků, takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný.
2: Usmívá se Ondřej Perušič, který svými výkony nutí fanoušky spekulovat, jestli by se přece jen neměl vrátit zpátky k profesionálnímu hraní, ale úspěšný sportovec už má stabilní práci ve společnosti, která se zaměřuje na politickou analýzu ve střední Evropě.
1: Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehraju po boku Matyáše Javoronoka.
2: Stříbrný medailista z Ostravy tak bude nadále u reprezentace k dispozici jako příležitostná výpomoc, ale klasický comeback se nekoná. A to i přesto, že v Ostravě byl svému parťákovi Jiřímu Sedlákovi velmi nápomocný.
3: Bylo to neuvěřitelný, jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli.
2: Pochvaluje si účinkování po boku Ondřeje Perušiče jeho spoluhráč Jiří Sedlák. S přispěním dnes už amatérského beachvolejbalisty dosáhl 26letý hráč na svůj první cenný kov na mezinárodní úrovni. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál Zlínce hemží filmovými i jinými hvězdami a dorazil tam mimo jiné také legendární malíček ze seriálu Hra o trůny. Na filmový festival přijel opravdu irský herec Gaydon Gilne a my byli u toho. Teď je 14:06. O tom, co se děje, připomínáme, že je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Částky se ale liší také podle lokality. A my se po půl šesté vydáme do středočeských Říčan. Tam totiž lidé musí letos zaplatit výrazně více, a to kvůli chybě radnice, za kterou se omluvila. Od půlnoci platí v polské metropoli Varšavě noční zákaz prodeje alkoholu. To se týká obchodů, čerpacích stanic i trafik. Alkohol mohou od 22 hodin večerní do 6 hodin ráno prodávat pouze a jenom restaurace a také bary.
1: Je většinou zatažené nebe, místy prší nejvíc na severozápadě severu a také severovýchodě Čech. Teploty se aktuálně drží mezi 12 a 16 stupni a vane většinou jen slabý vítr od západu. Přes den pak očekáváme velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, které se objeví na celém našem území. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky postupně od severozápadu ustávat a také oblačnosti bude ubývat. Teploty dnes vystoupí jen na 18 až 22 stupňů a foukat k tomu bude mírný severozápadní vítr, který večer se slábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Haleluja, zase pondělí, to byla Eva Max v ranním radiožurnálu, 5 hodin 20 minut, den s teplotami v maximu na 22 stupních Celsia. O počasí si řekneme víc za chvíli, ale teď už míříme do Zlína, protože ten zdobí motivy českých pohádek i herců. Dražba 120 umělecky upravených filmových chlapek na tamním festivalu vynesla přes 4 miliony korun. Nadační fond Film Talent Zlín z vybraných peněz podpoří studenty filmových škol.
1: My máme zastoupeny opravdu tvůrce z různých oblastí, kteří třeba tvoří malbu nebo na sklo nebo keramiku.
2: Kateřina Martikánová, mluvčí zlínského filmového festivalu, ukazuje víc než stovku klapek. Na spoustě z nich vidím motivy zlínské baťovské architektury.
1: Ano, letos je to třeba klapka Jiřího Hanzelky od výtvarníka Proroka.
2: Máme tu i výrazné filmové motivy, třeba i pohádkové. Tady přede mnou vidím Libuši Šafránkovou, co by Popelku.
1: Výtvarníci rádi stvárňují jednak filmové postavy, ať už je to tady ta klapka zmiňovaná Popelky, nebo vzdávají hold některým třeba zesnulým umělcům. Letos tady můžeme například vidět klapku s Teodorem Pištěkem.
2: Nejúspěšnější položkou v letošní dražbě se stala klapka Zdeňka Vrby, která zobrazuje Čtyřlístek i jeho autora Jaroslava Němečka. Dosáhla na částku 180 tisíc korun.
1: Ano, to je ta klapka a letos je to klapka s motivem Cesta ke hvězdám.
2: Na zlínském festivalu dnes budou moci diváci potkat irského herce Aidana Gillena, hvězdu seriálu Hra o trůny. Přiznal, že rád vyhledává právě menší filmové festivaly, jako je ten zlínský.
3: Na velké světové festivaly nejezdím. Nikdy jsem nebyl v Cannes, nepotrpím si na Hollywood. Nikdy jsem v Americe nežil, pořád bydlím na irském venkově. Vyhovují mi takové festivaly, jako je právě zlínský. Proto nebyl problém mě přemluvit, abych přijel.
2: Herec představil ve Zlíně v mezinárodní premiéře snímek Tret. Tato zkratka má odkazovat ke slovu tradice. Ve snímku o mladé houslistce hraje dominantní roli irská hudba.
3: Hudba ve filmu funguje sama o sobě jako jazyk. Je to univerzální věc, zejména v Evropě. Kde jinde se udržuje taková tradice, aby de facto každé dítě umělo hrát na nějaký hudební nástroj? Reakce zlínského publika byly velmi příznivé. Dokonce se stalo, že si lidé začali podupávat. To je něco, co jsme nikde jinde nezažili. Z toho usuzuju, že film skutečně funguje mezinárodně.
2: Říká herec, který se do Česka vrátil po třetí. Poprvé v Praze v roce 2002 natáčel snímek Rytíři ze Šanghaje. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krát

0: Se po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl šesté. Jana Utendorská a zprávy.
3: Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k zestátnění její výrobní části. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS zahajuje čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Na ostrov společně s ním přiletěla delegace 50 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Íránský prezident Masoud Pezeškian podle tvrzení serveru Iran International nabídl svou rezignaci. Serveru to řekl nejmenovaný zdroj. Pezeškian v dopise nejvyššímu duchovnímu vůdci údajně zdůraznil, že prezident i vláda jsou vyloučeni ze zásadních rozhodovacích procesů. Kontrolu nad děním mají podle něj radikální frakce íránských revolučních gard. A pražská Valdštejnská zahrada dnes hostí finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Sport. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří k zápasu mistrovství světa. Ještě v Praze národní tým odehrál přípravné utkání proti Kosovu a vyhrál 2-1. Trefili se Ladra a Hložek. A tým reprezentace tak prodloužil povedenou domácí bilanci. Před vlastními fanoušky naposledy prohrál před necelými 4 lety. Těsně před cestou do USA vyřadil kouč Koubek z nominace útočníka Kabonga a záložníky Buchu s Ladrou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Březiny a taky na plzeňské dálnici za Berounem. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Březinu. Na kilometru 64 hlásíte nehodu v pravém pruhu.
5: Klikají tam tři kamiony a úplně před tím prvním kamionem tak je tam prostě osobní auto, který je otočený do protisměru, je bouraný. Jsou v pravém pruhu, oni blokují ten pravý pruh zhruba z poloviny.
4: Prší tam, je voda na vozovce a vybočuje se, opatrně dojíždějte. Taky na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy nehoda, z Prahy do Plzně nehoda za Berounem. Kilometr 23,5 narazilo tam auto po smyku do středových svodidel. Stojí v levém pruhu, jsou tam policisté a i tam se brzdí. 23,5 kilometr směrem do Plzně. Na Plzeňsku na silnici 605 z Rokycan do Ejpovic zbystřete za podjezdem dálnice D5. Auto tam má srazilo zvíře a podle našeho zpravodaje je to větší kus.
6: S jelenem asi, s velkým zvířetem, který je na silnici v pruhu, musí se vybočit z toho pruhu do protisměru.
4: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes bude po celý den deštivo a také pocítíme výrazné ochlazení. Nebe čekáme zatažené až oblačné, na většině území bude pršet, nebo se alespoň občas objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a také se bude rozpouštět oblačnost. Teploty budou výrazně nižší oproti včerejšku, místy i o 10 stupňů. Pohybovat se tedy budou mezi 17 a 22 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 13 stupňů. A povane k tomu mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Zítra se k nám opět vrátí slunečné počasí a opět se bude oteplovat. Čekáme malou oblačnost, která se bude během dne od západu zvětšovat a až později večer se právě na západě přidají přehánky anebo bouřky. Zítřejší teploty se budou už zase pohybovat mezi příjemnými 22 až 26 stupni. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, opět Marcela Halová s počasím 4,5 minuty po půl šesté s vámi ranní radiožurnál. Připomínáme poslední den na zaplacení daně z nemovitosti.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.37, nejpozději dnes je třeba platit daň z nemovitosti. Majitelé bytů ve středočeských Říčanech letos musí uhradit ale výrazně vyšší částky. Město jim totiž nevědomky zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažilo vybrat více peněz od majitelů průmyslových areálů. Za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Říčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4+1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Říčan loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů. Popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Vedení Říčan se za chybu omluvilo a připravuje kompenzace. Přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitosti řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Svaz měst a obcí jim proto doporučuje, aby se před schválením vyhlášky nejprve poradili s ministerstvem vnitra. Daně z nemovitosti musí lidé letos zaplatit do 1. června. Pokud částka překročí hranici 5000 korun, můžou si ji poplatníci rozdělit do 2 splátek. Z Říčan u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: raním radiožurnálu teď 5.43 o takovém autě na zavolanou. Školáci z Rychnova u Jablonce nad Nisou můžou ode dneška po cestu do školy využít takzvanou poptávkovou dopravu. Člověk sám pomocí aplikace anebo telefonem kontaktuje řidiče a ten pro něj prostě přijede na zvolenou autobusovou zastávku. A tento způsob cestování zkouší i na jiných místech v Česku, tak třeba v okolí Osoblahy na Bruntálsku. Kraj se snaží vykrýt slepá místa v krajských spojích.
1: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
2: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
1: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci, někdy potřebuju zůstat déle.
3: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit do 2 hodiny.
2: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
3: Několika těch zastávek už se mi stalo, že jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
2: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
4: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve spáru ve městě. Vyšetření vám skončí v čas, kdy vám zpět nic nejede. Nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava, doveze vás domů.
2: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlabounové teď hejtmanství bude sbírat data.
5: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu.
2: Poptávková doprava ale nemá nahradit klasické spoje. V regionu bude jezdit do 11. října z Osobašska. Adam Tomáš, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:45. Valná hromada energetické skupiny ČEZ dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Experti očekávají, že bude 42 korun na akci. Akcionáři mají probídat i plán reorganizace firmy a víc řekneme hned po 6. hodině. Cestující z Kralup a Skladna do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží spoje končí ve stanici Praha Bubny a to až do podzimu příštího roku. A my se tam ráno po 8. hodině vydáme i s naším reportérem.
6: Nehoda na D5 se za Berounem, taky na dálnici D10 u Březiny. Na D5 se ve směru z Prahy do Plzně zbystřete za sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 23,5 v levém pruhu řeší policisté nehodu. Auto narazilo po smyku do svodidel a brzdí se. Nehoda i na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy. Před sjezdem na Březinu na kilometru 64 stojí na krajnici dva kamiony a osobní auto. Zasahují půlkou do pravého jízdního pruhu a vybočují. Se. Je to v dešti nepřehledná situace. Ještě D1. Pozor na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na průhonice u benzinky na kilometru 4,5 stojí na krajnici několik aut po nehodě. Je tam i kamion. Na místě už jsou policisté a pohybují se tam lidé blízko jízdního pruhu, tak pozor na ně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Teploty dnes po ránu nijak nízké nejsou, většinou se drží mezi 12 a 16 stupni, přes den se ale moc vysoko nedostanou. Odpoledne na teploměrech uvidíme jen 17 až 22 stupňů. Pokud dnešní den strávíte na horách, pak budete potřebovat teplejší oblečení, tam totiž v 1000 metrech nad mořem naměříte jen kolem 13 stupňů. A také se vám dnes budou hodit i deštníky, bude totiž převážně deštivo. Ze zataženého až oblačného nebe zaprší téměř na celém našem území. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Odpoledne a večer ale bude jak srážek, tak i oblačnosti od západu ubývat. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 5.50, s vámi ranní radiožurnál. Už je jisté, že sen švýcarských hokejistů o prvním titulu mistrů světa, a to navíc před domácím publikem a fanoušky, se rozplynul. V Curychu nedali nakonec ve finále šampionátu, ostatně stejně jako v předchozích dvou letech, ani gól. A Finsku nakonec prodlehli v prodloužení 0-1.
1: Je v dobré střelecké pozice, dává gól. Helenius rozhoduje mistrovství světa.
2: S medailí se cítím nádherně. Ani nevím, jak je těžká. Jo, vlastně celkem těžká je. Je to neuvěřitelné.
3: Radoval se Mikko Lehtonen. Finsko, přemožitel českého týmu ve čtvrtfinále, tak získalo už pátý titul v historii. Pohár převzal a jako první ho z finského týmu zvedl nad hlavu kapitán Alexander Barkov, který přitom neodehrál v sezóně NHL ani jeden zápas.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
3: Říkal se zlatou medailí na krku Alexander Barkov. I on pomohl ve finále eliminovat švýcarské střelce. Ti tak ani ve třetím finálovém zápase za sebou nedokázali dát gól a stále na historicky první zlato čekají.
5: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5x ve finále a teď 3x po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
3: Smutnil Nino Niederreiter. Další šanci bude mít on i celý švýcarský celek za rok, kdy bude jubilejní 90. světový šampionát hostit Mannheim a Düsseldorf. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. A teď Jana Utendorská a zprávy.
1: Neziskové organizace se zaměřením na závislosti vyhlásily výstražnou stávku. V jižních Čechách se zřejmě objevilo tornádo, meteorologové hledají svědky. Tenista Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 za Berounem směrem do Plzně. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy. Změny se navíc dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty, vysvětluje zástupkyně odborů Šarlota Dětková.
3: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
1: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na sociálních sítích řekl, že nový systém bude efektivnější a není ohroženo ani financování agent. Při včerejších bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové teď hledají svědky. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
4: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
1: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Energetici pak už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností na jihu Čech. Těsně po přechodu bouřek bylo bez proudu více než 10 000 odběratelů. O půlnoci vypršela lhůta, kterou dal nový maďarský premiér prezidentovi země. Peter Maďar vyzval Tomáše Šujoka k rezignaci, označuje ho za loutku expremiéra Viktora Orbána. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu předepisuje ústava. Česko a Slovensko ode dneška propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním na Uhersko-Hradišťku a Novým Mestom nad Váhom. Zlínský a Trenčianský kraj tak chtějí oživit veřejnou dopravu na česko-slovenském pomezí, popisuje za koordinátora dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Autobus ze Strání do Nového Města nad Váhou pojede 8x denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. V průběhu letošního roku chceme zprovoznit ještě autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem.
6: Sport. Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce v singlu zdolal v 6-3 rozhodující sadě na sezónu 11 Rusa Andreje Rublyova. Český reprezentant tak po třetí v řadě zvládl pětisetovou bitvu. V tomto ohledu se Menšík oproti minulosti výrazně zlepšil.
7: Každý zápas je něco jiného, každý zápas je nová zkušenost, takže jo, i když vlastně ty pětiseťáky předtím spíš vlastně nedopadaly, než dopadaly, tak jo, teďka zase jsem chytil to momentum dobrý, takže určitě zlepšuju se. Pořád vlastně jsem ve vývinu, ale děláme i skvělou práci vlastně kondiční a to stejné, že jo, mentálně je to taky vlastně velká složka tady v tomhle tom.
6: Ve čtvrtfinále se Menšík utká s Brazilcem Fonsekou. Fotbalová reprezentace zamířila po výhře 2-1 v přípravném utkání nad Kosovem do Spojených států na mistrovství světa. Z kádru kouče Miroslava Koupka těsně před šampionátem vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Tomáš Ladra s Pavlem Buchou.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D5 se za Berounem, taky na dálnici D10 u Březiny. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opatrně za Berounem. Na kilometru 23,5 narazilo auto po smyku do středových svodidel. Místo je označené, ale brzdí se, opatrně dojíždějte. Na D5 se pozor i směrem z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Rokycany na kilometru 56 hlásíte nepojízdný kamion na krajnici a zasahuje do pruhu.
9: Bez označení zasahuje do pravého pruhu, kamiony vybočují do levého.
8: Nehoda na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy. Před sjezdem na Březinu na kilometru 64 na krajnici dva kamiony, je tam i osobní auto. Zasahují půlkou do pravého jízdního pruhu a i tam se vybočuje. Na silnici 43 ze Svitav do Brna už popojíždí ranní kolona před Lipůvkou, zatím do 15 minut od Lažana. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Hezký den, milí posluchači, je pondělí 1. června, vstupujeme do 6. měsíce roku 2026. No a na Den dětí můžeme konstatovat, že ta vedra opadla, přece jenom trocha vody spadla z nebes a myslím, že je to osvěžení pro nás všechny. Před tím, co nás čeká v červnu, protože to bude pořádně výživné a týká se to hlavně fotbalového mistrovství světa, na které se po 20 letech vrátí taky česká fotbalová reprezentace. Už se k ní dneska také několikrát dostaneme, nejen vzhledem k té včerejší generálce s Kosovem na Letné, kterou vyhráli Češi 2-1, také k uzavřené nominaci na fotbalový mundial z českého pohledu, ale také proto, že máme dneska desítku Pavla Horváta a myslím, že s Pavlem máme co probírat, i co se týče toho hráčského složení i možných šancí Čechů na mistrovství světa. Je toho ale opravdu hodně po víkendu, který byl nabitý i vrcholem mistrovství světa v ledním hokeji, anebo pokračujícím tenisovým Roland Garros, jak jste slyšeli ve zprávách. Jakub Menší k nám bude dělat radost i ve druhém týdnu tohoto prestižního antukového turné. Je co probírat na Radiožurnálu Sport, tak doufám, že se budete bavit, že se vám bude dobře s námi vstávat a přeju vám hezký vstup do toho nového pracovního týdne.
2: Radiožurnál Sport
11: a Jan Pěruška.

Kapela Jelen na úvod našeho vysílání v 6 hodin 11 minut. Opravdu velmi pozdě včera večer vrcholilo hokejové mistrovství světa ve švýcarském Curychu. Většina fanoušků podporovala domácí reprezentaci, která po třetí za sebou hrála o zlato. Ovšem po třetí za sebou Švýcaři nedokázali ve finále v 60 minutách skórovat a nepovedlo se jim to ani v prodloužení. A tak v čase 70-42 Konsta Helenius, co by nejmladší účastník finále, dokázal předčít všechny tři švýcarské soupeře, skórovat a rozhodnout o pátém zlatu pro Finsko z mistrovství světa. Naopak Švýcarům ani pátý útok na titul ve finále nevyšel. Asi v pořadatelské zemi budou nějaký čas kousat tohle obří zklamání. Jistou útěchou, ale opravdu malinkou, je může být fakt, že se někteří hráči probojovali mezi ty elitní borce celého turnaje, ať už to byl Roman Josi, který je nejlepším obráncem, nebo třeba nejproduktivnější muž vítěz bodování Sven Andrigetto, který měl 15 bodů z 10 zápasů, a nebo členové All-Star týmu vedle Josiho taky brankář Leonardo Giannoni, který včera sváděl urputný souboj se svým protěžkem ve finské brance Justusem Anunenem, ale nakonec se radoval 26-letý borec z Nashvillu, který přispěl Finsku dalším vychytaným zápasem a Finové, jak jsem říkal, slaví zlato na mistrovství světa. Jenom připomenu, že historické bronzové medaile získali včera Norové, kteří porazili nakonec Kanadu, takže pro Norsko to přišlo taky v prodloužení a je to velká radost pro tuhle tradiční velmoc zimních sportů, ale přece jenom lední hokej mezi ty disciplíny zatím nepatřil, tak uvidíme, co přinese budoucnost.

0: Je 1. června a za 10 dnů začíná v Americe, respektive ve třech zámořských státech mistrovství světa ve fotbale. No a chystají se četné reprezentace, oznamují se taky nominace. A my už víme, že v 17 letech si zahraje na mistrovství světa, nebo je v té nominaci pro mistrovství světa taky Hugo Suchůrek, záložník Sparty, který debutoval v nejvyšší české soutěži teprve v únoru. Přes toho trenér českého nároďáku Miroslav Koubek opravdu bere sebou na mistrovství světa do Spojených států amerických, do Mexika a do Kanady a jsme zvědaví, co Hugo Suchůrek předvede.
1: Hugo Suchůrek v 17 letech nastoupil za seniorský národní tým a stává se tak vůbec nejmladším českým reprezentantem v historii.
2: Tak bylo to super, moc si to užil a jsem jako rád, že jsem to mohl udělat ještě tady doma na Letný.
1: Rozplýval se Suchůrek v pozápasovém rozhovoru České televize. Po utkání se navíc odchovanec jihočeského Táborska definitivně dozvěděl, že se vešel do konečné nominace na mistrovství světa. Byť realizační tým v čele s trenérem reprezentace Miroslavem Koubkem s ním už před zápasem počítal.
3: My ho známe, my potřebovali jsme ten zápas vidět, tak já si myslím, že ho zvládnul.
4: Hugo si to totálně zaslouží, protože za tu dobu, co nastoupil tady na Letenské za Spartu. Jsem fanoušek Sparty, takže si to neskutečně vážím, že Hugo jede. Je to nejmladší hráč na mistrovství světa, který jede a to, co předvádí i v repre, i celkově ve Spartě, tím si to on zasloužil.
1: Doplnil trenéra národního týmu Miroslava Koubka, fanoušek české reprezentace i pražské Sparty, za kterou Hugo Suchůrek hraje. Čeští fotbalisté odletěli do New Jersey, kde ve čtvrtek se hrají před vstupem do šampionátu generálku, a to proti Guatemale. Týden na to pro ně šampionát začne. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: Několik dalších reprezentací hrálo včera přípravné duely před mistrovstvím světa a i soupeři českého reprezentačního týmu se potkali s jinými. Jižní Korea, což je vlastně ten úplně první soupeř nároďáků ve skupině 12. června, porazila Trinidad a Tobago 5-0. Možná pro vás i staré reminiscence na to, že Češi se připravovali před 20 lety na mistrovství světa v Německu také zápasem s Trinidadem, vyhráli tehdy taky. Mexičani, kteří budou soupeřem na závěr skupiny, tak porazili Australany 1-0. Jinak z těch dalších reprezentací Japonci porazili Island 1-0, Švýcaři debutanta na mistrovství světa Jordánce 4-1, Němci porazili Finy 4-0, také debutanti Kapverďané si smlsli v Portugalsku nad Srbskem 3-0. A Brazilci před několika hodinami vyhráli nad Panamou 6-2. O dalších výsledcích pochopitelně budeme mluvit, nicméně je dobré, že se česká fotbalová repre připravila vítězně a jak říkal Mikuláš Jáša, ještě 4. června v New Jersey proti Guatemale poslední generálka, do které by měly zasáhnout i všechny ty opory českého národního týmu, které včera odpočívaly, včetně Součka nebo Šika.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, budeme se také dneska vracet velmi rádi k úspěchu Jakuba Menčíka, který je prvním českým tenistou po 10 letech, který se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále po aktuálním nehrajícím kapitánovi české tenisové Davis Cupové reprezentace Tomáši Berdychovi. Tedy Jakub Menčík, který navíc teprve jako druhý Čech před 21. narozeninami je ve čtvrtfinále jakéhokoliv Grand Slamu. Předtím se to povedlo legendárnímu Ivanu Lendlovi, takže to je určitě velmi výjimečný počin. Menčík porazil Rusa Rubljova v pětisetové bitvě, která trvala přes 3¾ hodiny. No a o postup do semifinále se utká s Brazilcem Joaem Fonsecou, který je ještě mladším borcem, je mu teprve 19, ale na tomhle turnaji v Paříži vyřadil už Novaka Djokoviče i Nora Kaspera Ruda. David Prouza, který komentoval dlouho do noci, se s námi spojí zhruba po 8:30, takže s ním ještě probereme úspěch Jakuba Menčíka, kterému najednou jdou ty zápasy v pětisetech a těšíme se na to, že by to mohl potvrdit i v dalším průběhu Roland Garros.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Teď se ovšem vracíme také k beachvolejbalu, který byl k vidění v Ostravě, protože čeští reprezentanti Perušič se Sedlákem oslavili senzační stříbro právě z ostravského turnaje Ostrava Beach Pro, tedy turnaje nejvyšší světové úrovně. Fanoušky ohromil hlavně Ondřej Perušič, který už sice ukončil profi kariéru a do Dolních Vítkovic dorazil pouze jako výpomoc. Přesto dokázal se svým parťákem trápit nejlepší týmy planety a z Ostravy si přivezl už čtvrtou stříbrnou medaili.
2: Chtěl bych vám strašně moc poděkovat. Doufám, že příští rok poženete zase český týmy k úspěchu.
3: Dočasný návrat z beachvolejbalového důchodu okořeněný stříbrnou medailí si Ondřej Perušič nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech. Na cestě do finále vyřadil i svého bývalého spoluhráče Davida Schweinera, se kterým má titul z mistrovství světa. Celkem duo Perušič Sedlák zapsalo v Ostravě 6 výher, ale ve finále nestačilo na švédský pár Oman Helvik. Aktuálním mistrům světa a olympijským vítězům podlehlo 0-2.
4: Tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků, takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
3: Usmívá se Ondřej Perušič, který svými výkony nutí fanoušky spekulovat, jestli by se přece jen neměl vrátit zpátky k profesionálnímu hraní, ale úspěšný sportovec už má stabilní práci ve společnosti, která se zaměřuje na politickou analýzu ve střední Evropě.
4: Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání. Budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
3: Stříbrný medailista z Ostravy tak bude nadále u reprezentace k dispozici jako příležitostná výpomoc, ale klasický comeback se nekoná. A to i přesto, že v Ostravě byl svému parťákovi Jiřímu Sedlákovi velmi nápomocný.
5: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mohu se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli, a i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek.
3: Pochvaluje si účinkování po boku Ondřeje Perušiče jeho spoluhráč Jiří Sedlák. S přispěním dnes už a pochvaluje si účinkování po boku Ondřeje Perušiče jeho spoluhráč Jiří Sedlák. S přispěním dnes už amatérského beachvolejbalisty dosáhl 26letý hráč na svůj první

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ano, poslouchejte Radiožurnál Sport. Dneska po 13. hodině k Tomáši Pancířovi dorazil trenér Dukly Pavel Šustr. Trenér jediného týmu, který spadl z první ligy, protože po včerejšku víme, že se udrželo jak Slovácko, tak od soboty už má jistotu i Baník Ostrava. No o fotbale si povíme také po 6:30. Přeji vám hezké ráno.
5: Je 6:30. Jan Altendorská zprávy.
6: Za navrtání plynovodu padla pokuta. Firma Sudop Praha má zaplatit 2 miliony 800 tisíc korun. Rozhodnutí energetického regulačního úřadu má Radiožurnál k dispozici. Před 2 lety firmou najetí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Paběnice.

0: Daleko Čáslavy. Nikomu se nic nestalo, hrozil ale požár sahající do výšky až 400 metrů. Společnost vinu odmítá. Podrobnosti chystáme do zpráv v 7 hodin. Spojené státy se snaží domluvit diplomatická jednání mezi Izraelem a Libanonem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil jak s libanonským prezidentem Josefem Aounem, tak i s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. Dražba klapek na zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony 300 tisíc korun. Peníze půjdou na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun. Sport. Hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj premiérový titul z mistrovství světa. Po třetí za sebou skončili druzí, tentokrát na domácím turnaji. Ve finále v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení. Jediný gól inkasovali v 71. minutě, kdy se prosadil Helenius. Třetí skončili poprvé v historii Norové, kteří v bitvě o bronz dolali Kanaďany 3-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D7 před Slaným, taky na D5 se uberou na dálnici D7 ve směru z Prahy na Slaný. Zbystřete ve stoupání před Slaným. Na 15. kilometru hlásíte odpojený přívěs v levém pruhu.
3: Bacha na to, protože je to vlastně jakoby na horizontu před tím pruhým klesáním dolů na první sjezd na Slaný.
2: A taky na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně nehoda. Kilometr 22 za Berounem, auto po nehodě stojí v levém pruhu, tam už je to označené šipkou. Na příjezdech do Prahy je silný provoz. Třeba na hradecké dálnici D11 se poprvé brzdí už za Sackou na kilometru 22, v dešti opatrně dojíždějte. Na D1 směrem do Prahy zatím krátká kolona před Šmejkalkou do 10 minut. Na D1 pozoruj dál na příjezdu do Prahy z Brna. Za Průhonicemi na kilometru 4,5 u benzínky odtahují auto po nehodě na krajnici. Pohybují se tam lidé občas i v pravém pruhu, tak opatrně okolo. A na silnici 43 ze Svitav do Brna se prodlužuje ranní kolona před Lipůvkou. Je to asi na 20 minut od Milnic. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Českem se včera prohnaly bouřky, které hlavně na Českobudějovicku napáchaly škody. Silný vítr lámal stromy, například ve Volarech. Dosáhla rychlost větru v nárazech více než 120 km v hodině. A přímo v Českých Budějovicích za včerejšek napršelo 50 mm vody. Dnes už nás tak divoké počasí nečeká, s deštěm ale počítat ještě musíme. Bude zataženo až oblačno, na většině území bude pršet nebo se alespoň objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a také se bude rozpouštět oblačnost. Teploty budou výrazně nižší oproti včerejšku místy i o 10 stupňů. Pohybovat se tedy budou mezi 17 a 22 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 13 stupňů a povane k tomu mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 1. června, přeji vám dobrý start do nového pracovního týdne. V pondělí si připomínáme nejen to, že je to například 7 let od vítězství Liverpoolu v Lize mistrů, když ve finále v Madridu porazili Reds Tottenham 2-0, ale taky je to 72 let od chvíle, kdy Čech Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut. Tehdejší čas Emila Zátopka 28 minut a 54 sekund. Samozřejmě vy dobře víte, že to je také olympijský vítěz na dalších tratích 5 kilometrů i maraton. Nicméně, když jsme u té atletiky, tak dneska se můžete v Praze vydat i na memoriál Josefa Odložila, který startuje v 17 hodin v Praze na Julisce. Představí se tam po dlouhých měsících Tomáš Staněk, rekordman mezi českými koulaři v historickém tom tabulkovém pořadí. Zahájí sezonu dneska na Julisce poté, co naposledy startoval v září na mistrovství světa v Tokiu, od té doby vynechal halovou sezonu kvůli operaci lokte, dneska už je snad bez bolestí a chce potvrdit i formu z tréninku. Jinak po mateřské pauze se v souboji o štěpařek představí Nikola Ogrodníková, v dálkařském sektoru bude Radek Juška, mezi výškařkami bude na Julisce prezentovat svou formu Michaela Hrubá. No a na čtyřcovce překážek se představí také juniorský mistr Evropy Michal Rada. Takže memoriál Josefa Odložila dneska pochopitelně bude patřit mezi ty sportovní díly nebo části toho dne pondělí 1. června na Radiožurnálu Sport, o něm pochopitelně také uslyšíte. Za chvilku se podíváme na to, co se píše na zahraničních webech. Mělo by to být jak o finále mistrovství světa v letním hokeji, tak o fotbalových pravidlech.

0: Tohle byl Joe Cocker v 6.42. Vstáváte do rána, které je sichravější než ta předchozí, protože jsme tady měli velká vedra, teď trošku sprchlo a snad to bude i pro vás příjemnější. Nicméně Češi nemají za sebou nějaký, řekněme, velký den úplně z hlediska toho, že by hráli třeba nějaké medaile na rozdíl od Švýcarů. Tak si říkám, že třeba výsledek fotbalové repre, která včera porazila Jordánsko 4-1, tedy té švýcarské, je asi úplně jedno každému, protože především se řešil hokej a ten teď budeme řešit v rubrice zajímavosti ze zahraničních webů společně s Pavlem Tilšarem, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Tak Švýcarům to zase nevyšlo, oni hráli po třetí za sebou finále v roce 24, určitě Češi fandili domácím, kteří vyhráli v Praze 2-0. Loni už to bylo asi docela jedno, našincům to hráli s Američany, ti nakonec vyhráli, no a teď Švýcaři hráli proti Finům a stejně to nevyšlo.
1: Zase porážka bez vstřeleného gólu, tentokrát tedy 0-1 v prodloužení. Pro zemi Helvétského kříže je to pochopitelně velmi drtivé. Podle webu sport.ch byl tým extrémně namotivovaný, vždyť podpořit hokejisty přišel do šatny třeba i fenomenální lyžař Marko Odermatt, jenže to zase neklaplo a zase bez gólu. Proč Švýcaři znovu prohráli finále a znovu neskórovali, na to bezprostředně po utkání vlastně nedokázali sami hráči pořádně odpovědět. A kapitán Roman Josi se snažil prohru vnímat i pozitivně, tedy že Švýcarsko žilo hokejem, bylo vyprodáno a to mohlo přinést k hokeji mladé hráče. Nastupující generace už totiž tak silné teď nejsou a třicátník Josi tuší, že jeho kariéra za pár let definitivně skončí a bude potřebovat nástupce. Mimochodem nejčastější věta Švýcarů po finálové prohře, asi si ji dokážete teď vykreslit sami, je to extrémně hořký pocit.
0: No, chyběl jim Pastrňák, možná se divíte, proč to říkám, ale právě David Pastrňák dal z posledních tří finálových zápasů mistrovství světa ten jediný gol při hře 5-5. Jinak opravdu rozhodovalo se buď při hře bez golmana, anebo jako včera v prodloužení. Nesmírně atraktivní, pokud máte možnost, tak se to ještě puste. 10 minut bruslení a skvělého hokeje. Každopádně mluvil jsem také o fotbale, že už za 10 dnů začne mistrovství světa. No a třeba na britské BBC se dočtete o pravidlových novinkách. Je tam takový souhrn, co se bude řešit, na co se i my, redaktoři, musíme připravit. Tak Pavle, co to je?
1: Je celkem 5 novinek, na které se budeme zaměřovat po dobu mistrovství světa ve fotbale. Některé se týkají i videorozhodčího, který nově může rychle vyhodnocovat správnost nařízeného rohového kopu. Zároveň bude moct promluvit i do udělení případné druhé žluté karty, a tedy červené, a takový trest odvolat. A jak BBC píše, brankáři už nebudou mít dovolený takzvaný taktický timeout, když signalizují zranění a umožní svému týmu krátkou poradu s trenérem. Pokud bude golman zraněný, nebudou moct hráči v poli přiběhnout hromadně k lavičce. Upravuje se i nesportovní chování, pokud si hráč dá ruku před pusu a pronese třeba nějaká urážlivá slova směrem k protihráči, tak může dostat červenou kartu, i když není jasné, co přesně řekl. Tady si můžeme vzpomenout na kauzu slávisty Ondřeje Kůdely v utkání Evropské ligy na stadionu Rangers, anebo nedávno taky na to, co se stalo v Lize mistrů v zápase mezi Benficou Lisabon a Realem Madrid, tedy na tu kontroverzi mezi Argentincem Prestianem a Brazilcem Viniciem. No a Mezinárodní fotbalová federace FIFA chce zároveň urychlit odkopy, vhazování a střídání. Od udělení pokynu od sudího budou muset hráči nebo brankáři v poli rozehrát podle BBC za 5 sekund. Na opuštění hřiště při střídání pak budou mít sekund 10. Honzo, nevím, jestli tohle opravdu dokáží tedy rozhodčí pohlídat, protože vem si takový scénář, že dá nějaký hráč hat-trick a bude si chtít užít ten standing ovation, tedy potlesk ve stoje od třeba 80-tisícového stadionu ve Spojených státech a rozhodčí řekne ne, 10 sekund.
0: No, včera třeba se loučil Vlastimil Daníček při tom závěrečném barážovém klání proti Artisu Brno, měl tam udělaný špalír. To jsou speciální věci a viděli jsme to třeba taky na Manchester City, ten předminulý víkend, kdy se loučili hráči, včetně Pepa Guardioli, trenéra. Ale včera se stalo, tohle nové pravidlo se zavedlo v duelu Japonsko-Island, respektive poprvé se takhle veřejně praktikovalo, když střídali Islanďané v 85. minutě Sheldon Hlinson, hráč Islandu. trvalo mu to, tak sudí už signalizovali, počkejte si s tím střídáním. No a co se nestalo? Japonci během toho, co hráli proti 10 Islanďanům, tak dali ten jediný gol zápasu. Takže evidentně, aniž bychom to tušili, hned takhle brzy před mundialem to prostě je zavedeno a používáno a jsem zvědavý, jak to bude ovlivňovat hru.
1: Počkej, takže jestli jsem to správně pochopil, takže když to trvá to střídání, tak ten hráč musí opustit na chvíli hrací plochu.
0: Ne, ten hráč, který střídá, tak jde pryč, ano. Ale pak ten jeho náhradník nesmí minutu na hřiště.
1: Jo, takhle.
0: Takže oni hráli v 10 tu chvíli, no a Japonci mezi tím dokázali skorovat, takže jsem zvědavý na to, jak to bude třeba v těch vrcholných fázích mistrovství světa, protože tam si můžeme představit, že unavení hráči třeba nebudou ani zdržovat, ani simulovat, ale může to vést četným kontroverzím, ale snad hlavně k urychlení hry. Takže o těch pravidlových novinkách věřím, že se pobavíme ještě dost.
1: Rozhodně, těším se na to, už je to opravdu blízko. Naši reportéři už dva jsou v dějišti mistrovství světa, takže se s nimi postupně budeme spojovat taky na Radiožurnálu Sport.
0: To říká Pavel Tilšar, který tady byl se zajímavostmi ze zahraničních webů. Dneska bude také jedním z našich kolegů v rámci desítky Pavla Horváta po desáté. Tak se moc těším. Pravidla ještě asi necháme být, až se pořádně nastudujeme. Každopádně, co probírat máme. Pavle, děkuju moc za
1: tím. Taky díky, naslyšenou.

0: Už po několikáté a velmi rád opakuji radostnou zprávu, která přišla včera z Paříže. Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce v singlu zdolal v pěti setech nasazenou jedenáctku, Rusa Andreje Rubljova. Do Paříže Menšíkovi přijeli fandit i jeho rodiče.
1: Jakubova maminka se nekouká, ta už má zavřené oči nutnou chvíli.
2: Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem.
1: Servis českého tenisty ven z kurtu a tohle je eso! Jakub Menšík teď zakončuje SM tohle utkání.
2: Jo, samozřejmě jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
3: Řekl po premiérovém postupu do čtvrtfinále unavený, ale šťastný Jakub Menšík. Na cestě mezi nejlepší osmičku zvládl letos v Paříži podruhé pětisetovou bitvu. V minulosti mu tyto zápasy dělaly problémy. Teď v nich český tenista umí najít přesný moment, kdy se skoncentrovat a dotáhnout utkání do vítězného konce.
2: Každý zápas je něco jiného, každý zápas je nová zkušenost, takže jo, i když vlastně ty pětiseťáky předtím spíš vlastně nedopadaly, než dopadaly, tak jo, teďka zase jsem chytil to momentum dobrý, takže určitě zlepšuju se. Pořád vlastně jsem ve vývinu, ale děláme i skvělou práci vlastně kondiční a to stejné, že jo, mentálně je to taky vlastně velká složka tady v tomhle tom.
3: Řekl Jakub Menšík, který si o postup do semifinále Roland Garros zahraje v úterý s Brazilcem Fonsekou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
19: Za navrtání plynovodu u Čáslavy padla pokuta, hrozily plameny vysoké až 400 metrů. Majitelé domů, bytu a pozemků mají poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Do konečné nominace fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy brzdí provoz nehoda u Březiny na kilometru 64. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Energetický regulační úřad vyměřil pokutu firmě Sudop Praha za navrtání transitního plynovodu na Kutnohorsku. Jak zjistil Radiožurnál, společnost má zaplatit 2 miliony 800 tisíc korun. Nikomu se nic nestalo, hrozil ale požár sahající do výšky až 400 metrů. Společnost je přesvědčená, že k havárii před 2 lety došlo kvůli tomu, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky. Pokračuje mluvčí společnosti Jakub Tačinský.
3: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině, což mimochodem konstatovali dříve i vyšetřující orgány, studují nyní rozhodnutí energetického regulačního úřadu naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
19: A podrobnosti najdete na serveru i rozhlas.cz. Valná hromada energetické skupiny ČS dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že vyplatí 42 korun na akcii. Ještě větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Téma pro ranní interview Radiožurnálu poslouchejte v 7.50. Bytový dům v Rumunsku v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdili to místní úřady. Podle prezidenta Nikošura Dana šlo o typ Gerani 2. Kyjev v reakci uvedl, že Ukrajina se snaží sestřelit všechny ruské drony, které míří na území státu NATO.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Kyjev okamžitě informuje své partnery, pokud se nepřátelský dron nepodařilo odklonit nebo zničit. Jde o ruské nepilotované letouny letící směrem na Rumunsko, Moldavsko, Polsko nebo pobaltské země. A Ukrajina dělá vše proto, aby spojencům pomohla, uvedl Zelenský. Rusko podle něj vysílá drony do těchto států, aby vyvinulo tlak na země NATO, zjistilo jejich reakci a prověřilo protivzdušnou obranu. Jesse Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Moskva pak po incidentu v Rumunsku odmítla, že by šlo o ruský dron. Je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti na letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil částku přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek. První je ale také splatná už dnes, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
16: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
19: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun.
20: Sport. Čeští fotbalisté zvítězili v přípravném utkání před začátkem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Z konečné soupisky vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Tomáš Ladra s Pavlem Buchou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek ale důvody moc prozrazovat nechtěl.
21: Asi nejhorší okamžik mý trenérské kariéry. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních. Očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil.
20: Fotbalisté Slovácka se zachránili v šancelize, v baráži porazili Artis Brno i po druhé, tentokrát doma 3-0. Tenista Jakub Menšík porazil Rusa Rublujova v pěti setech a na Roland Garros postoupil do čtvrtfinále. V něm si zahraje proti Brazilci Fonsekovi. A hokejisté Finska ovládli mistrovství světa, ve finále v Curychu zdolali domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Třetí skončilo Norsko po vítězství nad Kanadou 3-2 v prodloužení.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D10 u Březiny, taky na plzeňské dálnici u Berouna. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony hned za Turnovem. Na kilometru 64 před sjezdem na Březinu likvidují následky nehody auta s kamionem. Projíždí se levým pruhem, občas kvůli vyšetřování na chvilku zastavují provoz. Kolona teď od Svijan asi na 15 minut. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor na kilometru 22 brzdí se prudce do nesouvislé kolony před Prahou. Pouze silný provoz. Podobná situace i na dalších příjezdech do Prahy. Třeba D1 zastavíte na 29. kilometru před Šmejkalkou. Dost ucpaná je taky silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy teď pozoru sjezdu na Králův dvůr. Na kilometru 22 hlásíte nehodu, zatím blíže neupřesněnou, a brzdí se prudce. Ještě Pražský okruh, kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší z D1 na Plzeň od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty dnes 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
24: Hezké ráno vám přeji ze studia Radiožurnálu Sport. I my už se těšíme na fotbalové mistrovství světa, další vrchol tohoto kalendářního roku, který dneska vstupuje do 6. měsíce. Těší se fanoušci po celém světě, asi i na umění fotbalových kanárků, alias Brazilců, kteří v předposledním přípravném duelu deklasovali Panamu 6-2. Prosadila se spousta hvězd, Vinicius Junior, Casemiro, Lucas Paqueta, nebo třeba také nové objevy brazilské repre Ryan či Igor Thiago. No ale stejně největší pozornost byla upřena na muže, který vůbec nehrál, Neymar pro zranění zmeška. Pravděpodobně určitě první zápas turnaje a otázkou, jak to bude s ním dál vypadat. Ale přestože nehrál, tak na něj byla upřená pozornost i soupeřů, protože po zápase se s ním vyfotil kompletní realizační tým i několik hráčů Panamy. No a také trenér Carlo Ancelotti na tiskovce čelil mnohým otázkám právě na Neymara. Říkal novinářům, no tak vzal jsem ho taky, aby bylo o čem mluvit, aby vy jste měli o čem psát, protože tenhle muž pokaždé vzbuzuje pozornost. Myslím si, že to ale platí obecně o Brazilcích, kteří ještě před mistrovstvím světa vyzvou Egypt, no a do fotbalového mundialu vstoupí 14. června proti africkým mistrům Maročanům. Ve skupině se dál změří s Haiťany a Skoty. I my se zaměříme na českou fotbalovou reprezentaci. Za chviličku se zase vrátíme k té uzavřené nominaci pro světový šampionát, kam se Češi vrací po 20 letech. Přeji vám příjemné ráno i s Radiožurnálem Sport.
22: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: Čeští fotbalisti porazili v úvodním přípravném duelu před mistrovstvím světa Kosovo 2-1. Hned poté vyrazili z pražské Letné na letiště a zamířili do dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických. Po zápase rozhodl trenérský tým Miroslava Koupka o třech hráčích, kteří se nevešli do finální nominace.
1: Asi nejhorší okamžik mé trenérské kariéry.
2: Popisoval reprezentační kouč Miroslav Koubek moment po utkání s Kosovem, při kterém v kabině oznamoval týmu jména Kristof Kabongo, Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Proč se trojice hráčů do konečné nominace nevešla, ale podrobně rozebírat nechtěl.
1: Obecně jsou to sportovní věci, na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil.
2: Na šampionát naopak s národním týmem odcestovali třeba Adam Hložek, který byl velkou část sezony zraněný, nebo Jan Kuchta, který se v utkání proti Kosovu zranil a musel střídat.
1: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem zaslyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se potom podepsali.
2: Řekl Koubek o zraněném Kuchtovi. Vedle něj do Ameriky odjeli i dva plzeňští fotbalisté, kteří ještě museli proti Kosovu o nominaci bojovat, Denis Višinský a Alexandr Sojka.
1: To byl velký bonus pro jeho nominaci, že použitelnost na více postech, jeho nejcennější vlastnost.
2: Ocenil Koubek největší přednost Sojky a vysvětlil i nominaci Višinského.
1: Má výborný čísla z ligy, prokazoval celý rok výbornou formu, je to rychlostní typ se schopností hrát jeden na jednoho. Určitě potřebujeme běhavý hráče, lehkonohý. Tam nebylo až tak moc polemik.
2: Reprezentaci teď po příletu do Ameriky čeká zbytek přípravného kempu, tréninky, duel s Guatemalou a pak už tři zápasy ve skupině světového šampionátu proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Můžeme se na Radiožurnálu Sport teď krátce vrátit taky k některým výsledkům halových míčových sportů ze včerejška, protože po 5týdenní pauze způsobené zraněním a zdravotními problémy se vrátil za Barcelonu do španělské ligy Tomáš Satoranský, český rozhrávač, přispěl k tomu výkonu Barcelony 3 body, 3 doskoky a 4 asistencemi, ale Barca prohrála v závěrečném kole základní části ACB ligy z Valencí 77-102 a to znamená, že je 5. po základní části a ve čtvrtfinál playoff se utkají barcelonští z Mursí. Bude to poslední playoff Jana Veselého, který se už včera také loučil s domácími fanoušky, končí kariéru a dostal i od Tomáše Satoranského pamětní dres. Tak budeme držet palce, ať ta sezona je pro barcelonské české duo ještě co nejdelší. No a co se týče házené, tak jedna česká reprezentantka Veronika Kavka-Malá zapsala úspěch v podobě vítězství v norské lize. Pro ní to má specifickou příchuť, protože loni vlastně přišla do tohoto klubu do Storhamaru v Norsku poté, co její dosavadní zaměstnavatel Ludvigsburg skončil v insolvenci. Takže v té jedné sezóně, kterou odehrála v Norsku, získala hned mistrovský titul, ale už v prosinci podepsala v Rumunsku smlouvu do roku 28 s týmem Bystrita, takže Veronika Kavka-Malá po tomhle dílčím úspěchu kariéry po mistrovském titulu v Norsku se teď přesouvá do Rumunska a budeme dál sledovat její úspěšnou kariéru a přejeme jí, ať se co nejlépe daří.

0: Nakonec dvojnásobná medailová radost týmů ze Skandinávie na hokejovém mistrovství světa, protože Norové porazili v prodloužení v souboji o bronz Kanadu a mají tak historický bronz. A pak se hrálo večer ve Švýcarsku na závěr hokejového mistrovství světa také velké finále, ve kterém Švýcaři marně snili o zisku prvního titulu mistru světa. No a tenhle sen se jim před domácím publikem rozplynul. V Curychu nedali Švýcaři ve finále světového šampionátu, stejně jako v předchozích dvou letech, kdy hráli právě o zlato, ani gól. No a Finsku podlehli 0-1 v prodloužení.
1: Je v dobré střelecké pozice, dává gól. Helenius rozhoduje mistrovství světa gólem v 71. minutě a Finové slaví titul mistra světa.
2: S medailí se cítím nádherně. Ani nevím, jak je těžká. Jo, vlastně celkem těžká je. Je to neuvěřitelné.
3: Radoval se Mikko Lehtonen. Finsko, přemožitel českého týmu ve čtvrtfinále, tak získalo už pátý titul v historii. Pohár převzal a jako první ho z finského týmu zvedl nad hlavu kapitán Alexander Barkov, který přitom neodehrál v sezóně NHL ani jeden zápas.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
3: Říkal se zlatou medailí na krku Alexander Barkov. I on pomohl ve finále eliminovat švýcarské střelce. Ti tak ani ve třetím finálovém zápase za sebou nedokázali dát gól a stále na historicky první zlato čekají.
5: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5x ve finále a teď 3x po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
3: Smutnil Nino Nýd. Další šanci bude mít on i celý švýcarský celek za rok. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Můžeme ještě doplnit individuální statistiky a vyhlášení nejlepších hráčů. Produktivitu ovládl domácí hráč Sven Andrigetto, který z 10 zápasů zapsal 4 góly a 11 asistencí. O jeden bod překonal 14-bodového Meklina Celebriniho. Z českých hráčů nejvýš v produktivitě Dominik Kubalík s 5 body za 4 góly a 1 asistenci, ale Kubalík až v 6. desítce toho bodování. Jinak o Meklinu Celebrinim platí to, že je nejlepším útočníkem turnaje, nejlepším obráncem je Švýcar Roman Josi a nejlepším brankářem Henrik Haukeland z Norska, který tedy pomohl Norům k historickému bronzu. Co se týče nejlepšího výběru turnaje, tedy takzvaného All-Star týmu, v brance Leonardo Genoni, švýcarský mák v 38 letech dlouho trápil finské střelce, jak jste slyšeli od kolegů Petra Kadeřábka s Františkem Kunou, pouze Konsta Helenius ho ve finále překonal. Mezi obránci Roman Josi ze Švýcarska a Finn Henry Jokiharju. No a další Finn Alexander Barkov, tedy muž, který smutnil i protože v prodloužení spolu s kolegy, ne, ten, který se radoval naopak z toho, že s kolegy dokázali vyhrát, tak je v All-Star týmu mezi útočníky, dále tam taky Kanaďan Meklin Celebrini a už zmiňovaný Sven Andrigetto. Takže tolik hokejový šampionátky, dále tam taky Kanaďan Meklin Celebrini a už zmiňovaný Sven Andrigetto. Takže tolik hokejový šampionát, který se konal ve Švýcarsku v opravdu perfektní

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: O tom. Dobré ráno, teď je 7:30. Jana Utendorská, zprávy.
4: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dorazil na Tajvan. Na ostrov společně s ním přiletěla delegace 50 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Opoziční TOP 09 navrhuje, aby volit mohli už 16-letí. Poukazuje na to, že mladí lidé se do veřejných diskusí zapojují dříve, než dosáhnou 18 let. Se snížením věkové hranice ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO nebo právníci úřadu vlády. Česko a Slovensko ode dneška propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestom nad Váhom. Zlínský a Trenčianský kraj tak chtějí oživit veřejnou dopravu na československém pomezí.

0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále grandslamového turnaje. Mezi nejlepší osmičku singlistů na Roland Garros postoupil po vítězství v pěti setech nad Rusem Rubliovem. Dalším Menšíkovým soupeřem bude Brazilec Fonseca. A hokejové mistrovství světa ovládli po páté Finové. Ve finále v Curychu zdolali domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Historický bronz získali Norové, když v utkání o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 u Prahy u Berouna, taky na D10 u Březiny. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na kilometru 22 dvě auta po nehodě blokují levý jízdní pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D5 se pak ještě nesouvislá kolona před Prahou zhruba od 8. kilometru. Na trase z Liberce na Prahu se zdržíte. Nejdříve 10 minut na 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Pak je kolona směrem na Prahu i na D10 za Turnovem. Na kilometru 64 před Březinou nehoda v pravém pruhu, opět je to na 10 minut. A pak ještě ranní kolony před Prahou na D10, pomalu pojedete od sjezdu na Starou Boleslav. Taky na hradecké dálnici silný provoz na Prahu. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Sadskou na 25. kilometru. Podobná situace je na D1, tam je roztrhaná fronta od 29. kilometru až do Prahy. Všechno je to v dešti, občas se brzdí prudce, opatrně. Hustý ranní provoz taky u Brna. Na D1 před Brnem kolony v obou směrech, další z Vyškova. Od sjezdu na Rousínov pojedete k Rohlence půl hodiny. No a půlhodinová kolona i na 43 ze Svitav před Lipůvkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes bude po celý den deštivo a také pocítíme výrazné ochlazení. Nebe čekáme zatažené až oblačné, na většině území bude pršet nebo se alespoň občas objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a také se bude rozpouštět oblačnost. Teploty budou výrazně nižší, oproti včerejšku místy i o 10 stupňů. Pohybovat se tady budou mezi 17 a 22 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 13 stupňů a povane k tomu mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Zítra se k nám opět vrátí slunečné počasí a opět se bude oteplovat. Čekáme malou oblačnost, která se bude během dne od západu lehce zvětšovat a až později večer se právě na západě přidají přehánky anebo bouřky. A zítřejší teploty se budou už zase pohybovat mezi příjemnými 22 a 26 stupni. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 1. června, svátek slaví Laura, ale také děti. Dneska je den dětí, tak pokud máte nějaké kolem sebe, tak jim popřejte, buďte na ně hodní, udělejte s nimi dneska nějakou hezkou sportovní nebo jinou společenskou aktivitu. Každopádně užijte si krásný pondělek, který je zatím trošku sichravější, ale myslím, že by měl stát za to. Když jsme u dětí, tak k ním se taky můžeme dostat, protože i jeden borec stále dětského věku, byť to platí pouze, myslím, do tohoto týdne, je v nominaci v té konečné fotbalové reprezentaci na mistrovství světa. Z té nominace vyřadil trenér Miroslav Koubek záložníky Tomáše Ladru s Pavlem Buchou a útočníka Kristofra Kabonga. Češi mají za sebou předposlední přípravný zápas před startem mundialu. Detaily už přidá Pavel Tylšar, který sedí, co by autor sportovního přehledu, se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Krásné ráno. Fotbalová reprezentace porazila na Letné Kosovo 2-1, a to po gólech Tomáše Ladry a Adama Hloška. Ten přišel kvůli zranění takřka o celou sezonu. Útočníkovi Hoffenheimu tak chybí herní praxe.
2: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo, a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
1: Národní tým po zápase s Kosovem odletěl do New Jersey, kde odehraje v noci na 5. června generálku na světový šampionát proti Guatemale. Do turnaje pak vstoupí v noci z 11. na 12. června českého času, a to utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak Češi budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Všechny zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
0: Abych to jenom doplnil, tak tím dítětem v nominaci je Hugo Sochure, který včera se stal nejmladším reprezentantem v české historii a v neděli oslaví 18. narozeniny, tedy plno letos, takže na mistrovství světa už bude startovat jako dospělý. Pavle, pokračuj.
1: Fotbalisté Slovácka se zachránili v nejvyšší domácí soutěži. V domácí odvetě baráže zvítězili nad Artisem Brno 3-0. V součtu obou duelů tak tým z Uherského Hradiště vyhrál 7-1. Kariéru po zápase ukončil dlouholetý hráč Slovácka Vlastimil Daníček. Mluvil o tom, co pro něj znamená, že se neloučí se stupem.
3: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči, a já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si když si s taťkou řekli, že tady ve Slovácku dohrá jenom první ligu, a tomu patří taky velké díky.
0: Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slavii do roku 2031. V pražském týmu je od roku 2019 a slavil už 4 ligové tituly.
1: Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce v singlu zdolal 6-3 v rozhodující sadě nasazenou 11 Rusa Andreje Rublyova. Český reprezentant tak po třetí v řadě zvládl pětisetovou bitvu. V tomto ohledu se oproti minulosti výrazně zlepšil.
4: Každý zápas je něco jiného. Každý zápas je nová zkušenost, takže jo, i když vlastně ty pětiseťáky předtím spíš vlastně nedopadaly, než dopadaly, tak jo, teďka zase jsem chytil to momentum dobrý, takže určitě zlepšuju se, pořád vlastně jsem ve vývinu, ale děláme i skvělou práci vlastně kondiční, a to stejné, že jo, mentálně je to taky vlastně velká složka tady v tomhle tom.
1: Ve čtvrtfinále se Menšík utká s Brazilcem Fonsekou. Mezi nejlepších 8 párů prošli v deblu Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem a mezi ženami Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou.
0: Pojďme na hokej. Finové jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0, v prodloužení rozhodl Konsta Helenius. Švýcarsko tak prohrálo třetí finále v řadě a ani v jednom neskórovalo. Finům pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu ani jeden zápas.
5: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
0: No a bronzové medaile poprvé v historii oslavilo Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: Letošní stý 9. ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dan Vingegaard. Stal se teprve 8. jezdcem v historii, který ovládl všechny 3 závody kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt obsadil celkovou 12. příčku. Sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí dojeli ve druhé stovce pořadí. V závěrečné sprinterské etapě Gira byl v Římě nejrychlejší domácí Ital Milan.
0: Atlet Tomas Järvinen předvedl v Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. V Rakousku nazbíral 8400 bodů, skončil sedmý a splnil limit pro mistrovství Evropy. Přestože si ve čtyřech disciplínách vylepšil osobní rekord a v jedné vyrovnal, tak ještě ve svém výkonu viděl rezervy.
6: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některý zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Prestižní desetiboj v Getsisu vyhrál Švýcar Ehammer s výkonem 8778 bodů. Oštěpář Jakub Vadlejch na mítinku Diamantové ligy v Rabatu neuspěl. Úřadující mistr Evropy hodil jen 77 a 3 čtvrtě metru a skončil sedmý. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadian Peters výkonem 86 metrů a 8 centimetrů.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák získali stříbrné medaile na ostravském turnaji Pro Tour kategorie Elite. Ve finále podlehli favorizovaným Švédům Omanovi a Helvigovi 0-2 na sety. Perušič své čtvrté stříbro z Ostravy vybojoval přesto, že už loni ukončil vrcholovou kariéru. Se Sedlákem došli do finále až z kvalifikace. Pokračuje Perušič.
7: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu. Ale tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrají po boku Matyáše Javoronoka.
0: Veslařky Pavlína Famíková a Anna Šantručková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice, zaznamenali tak premiérový triumf seriálu.
1: Slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Navázal tak na úspěch ze závodů kajakářů v klasickém slalomu, ve kterém taky získal bronz. Mezi ženami se z Češek nejvíce dařilo Kateřině Bekové, která skončila v časovce čtvrtá. Oba byly nejlepší z Čechů Evě i ve vyřazovacím závodě, ve kterém vypadli v semifinále. Kajak kros vyhráli Švýcarka Marksová a domácí Slovinec Hočevar.
0: Český závodník Filip Salač dojel ve velké ceně Itálie 3 Moto 2 pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v sezóně. Vyhrál Španěl González a upevnil si vedení v mistrovství světa. Závod královské kategorie MotoGP ovládl domácí Ital Bezeči.
1: Plavec Jan Čejka vyhrál znakařskou dvoustovku na mítinku v Barceloně. Čejka tak na prestižních závodech navázal na výhru ve francouzském Canet a v přípravě před mistrovstvím Evropy plave velmi rychlé časy. Nastupních vítězů byli v Barceloně i Miroslav Knedla a Barbora Semanová. Knedla na znakařské stovce a 50ce bral druhé a třetí místo. Semanová skončila na své hlavní trati kraulařské dvoustovce na třetí příčce.
0: Tolik obsáhlý sportovní přehled na úvod dnešního vysílání na Radiožurnálu Sport. Připravil ho kolega Pavel Tilšar. Moc děkuju.
1: Taky díky, pěkný den.

Přeji vám hezké ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Ještě než půjdeme za několik minut k dalšímu dílu našeho perfektního, musím říct, seriálu k 50 letům od bělehradského zlata československých fotbalistů, tak ještě jedna historická reminiscence, tentokrát v souvislosti s cyklistikou. Vy jste ve sportovním přehledu slyšeli o tom, že Jonas Vingegaard triumfoval celkově na 109. ročníku Gira d'Italia a stal se 8. cyklistou v historii, který má ve sbírce triumfy na všech třech týdenních podnicích, takzvaných Grand Tours. Ta jména, která jsou vlastně teď ve společnosti Jonase Vingegaarda, jsou opravdu skvostná. Anquetil, Merckx, Gimondi, Hino, Contador, Nibali a naposledy Chris Froome. Možná jste tam čekali ještě jedno jméno, ale tady Pogačar nemá triumf na Vueltě, na které startoval v roce 2019 jako ještě velmi mladý. I tak tam bral 3. místo, ale přece jenom ještě to jedno vítězství celkové na španělské Grand Tour mu chybí. Jinak samozřejmě se můžeme těšit na to, že aktuální úřadující vítěz Tour de France poměří na Staré dámě v červenci síly a svou formu také právě s Jonasem Vingegaardem, který dokázal dvakrát právě Pogačara porazit na Tour de France 22 a 23, ale poslední dva ročníky vyhrál právě slovinský fenomén a pravděpodobným favoritem bude právě Pogačar. Nicméně teď do historie se zapsal včera v Římě tím závěrečným dojezdem také Jonas Vingegaard. Moc gratulujeme a jsme zvědaví na léto na Tour de France.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport, je 7 hodin 53 minut, no a já vám přeju hezké ráno. Vzpomínáme na to, že před 50 lety vybojovali fotbalisti Československa titul mistrů Evropy. No a my postupně jdeme 50 dnů před finálovým zápasem den po dni. No a v kalendáři a rozhlasovém archivu se v seriálu Radio Žurnálu Sport vracíme přesně 50 let nazpět do 1. června roku 1976.
1: Poslední květnový týden nás obdařil konečně tolik potřebnou vláhou. Bouřky, přeháníky, to vše přineslo v průměru asi 20 mm srážek. Ovšem přes proměnlivé počasí práce v polích i na lukách pokračovaly.
2: 1. června roku 1976 je ale také znát, že se blíží závěr první fotbalové ligy. A tak noviny 3 dny dopředu lákají na závěrečné kolo. Československý sport píše na titulní straně o dokonalé režii finále. Rozhodnuto totiž není o mistrovi, pohárech ani druhém sestupujícím. A je to neuvěřitelné, Jablonec dostal 7 gólů, ale ožil. Trenčín totiž uhrál s košickou Lokomotivou jen bod a tak ho ještě může severočeský celek dostat v tabulce pod sebe. Samozřejmě pro reportéry je atraktivnější houpačka v boji o titul, ke kterému má teď bodově nejblíž Slavia. Jenže pojede na hřiště bratislavského Slovanu, který má jen o 2 body méně. Výtečnou pozici má také ostravský Baník, bod za Slavií a bod před Slovanem. Baník ještě nikdy předtím mistrovský pohár nezískal a byla by to prvotřídní senzace, kdyby se mu to povedlo. Vždyť do jarní odvetné části vyrážel z 12. místa tabulky.
3: Večerní Praha, kupte si Prahu. Drama doma.
2: Večerní Praha vychází 1. června roku 1976 s velkým nápisem Slavia bod od titulu. Rozebírá pozici sešívaných Baníku i Slovanu ze všech možných úhlů a také má krátkou zprávu pro čtenáře, že poslední ligové kolo v přímém přenosu neuvidí, ale jenom uslyší.
4: Liga v rozhlase. Na dotazy fotbalových fanoušků, proč nebude vysíláno ligové utkání Slovan Slavia, jsme se dnes informovali ve sportovní redakci televize, kde nám dali jednoznačnou odpověď. Fotbalový svaz by nedal souhlas k přenosu, protože všechna utkání posledního ligového kola začínají ve stejnou dobu, aby nemohlo dojít k žádnému ovlivňování. Z toho důvodu není žádoucí ani televizní přenos. Rozhlas, jak nám dnes řekl redaktor Václav Svoboda, vysílá v pátek jako obvykle svou relaci s mikrofonem zakopanou od 18 do 19 hodin.
2: Vysílají se totiž tradičně druhé poločasy a v pátek 4. června roku 1976, těsně před 7. hodinou večerní, tak posluchači poznají ligového mistra. Fotbaloví fanoušci také čekají na zprávu o nominaci na závěrečné soustředění před evropským šampionátem. Ale tam se zřejmě senzace nečeká. Trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš totiž sází na známá jména, která prošla i velmi pečlivým několikaletým výběrem.
5: Ježek, keď přišel, tak vytvoril skutečně dobrý. Taky zdravý kolektiv. Ano. Spravil si, já nevím, 37 hráčov, najskôr začína 72, potom spravil polku, no a z tých si vyberal. A testoval si prakticky v každom zápase, na každom sústredení.
2: Vypráví tehdejší obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik, jak trenér Ježek nejprve pracoval se 70 fotbalistů a postupně okruh zužoval.
5: A hlavně ty zápasy, co jsme hrávali v Amerike. My jsme každou zimu chodili do Ameriky. Argentina, Brazília, Bolívia, Ekvádor a tieto všetky štáty. Tam sme hrali ťažké zápasy medzištátne a to nám dávalo sílu.
2: Národní tým, zocelený těžkými přípravami, držel i díky tomu od konce roku 1974 dlouhou sérii zápasů bez porážky. Finálový duel na mistrovství Evropy ho čeká za 19 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Je 8 hodin. Jan Altenbergská zprávy.
2: Premiér Babiš z ANO trvá na přesunu některých sociálních agent na ministerstva. Část expertů proti tomu dnes stávkuje. Spojené státy udeřily na radarové stanice v Íránu. Ten útočil na leteckou základnu. Čeští fotbalisté odletěli do dějiště mistrovství světa bez záložníků Ladry a Buchy a útočníka Kabonga. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy před Berounem. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Asociace poskytovatelů ediktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice, na dnešek vyhlásila dvouhodinovou stávku. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější.
3: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
2: Například podle odboru Agentury pro sociální začleňování, ale vláda rozbije fungující týmy a změny začala bez toho, aby měla analýzu jejich dopadů. Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá i svolání Rady bezpečnosti OSN. Izraelská armáda obsadila pevnost Beaufort na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci.
4: Naši hrdiní vojáci právě obsadili hrad Beaufort. Hrdě na něm vztyčili vlajku Izraele a prapor Golanské brigády. Nařídil jsem armádě, aby své manévry v Libanonu rozšířila.
5: Prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Připomněl návrat vojáků na místo, které v roce 2000 po 18 letech okupace jižního Libanonu opustili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím jedná s vůdci Libanonu a Izraele o novém plánu na příměří. Hizballáh by podle něj měl zcela zastavit palbu a Izrael by se zřekl útoků na metropoli Bejrút. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na íránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešem. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Íránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Íránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich USA využívají k útokům na íránská území. Pražská Valdštejnská zahrada dnes hostí finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka.
6: Sport. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil po vítězství nad Kosovem 2-1 konečnou nominaci na mistrovství světa. Do dějiště šampionátu s národním týmem neodletěli záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou a útočník Christoph Kabongo. Češi se před startem turnaje utkají v přípravě ještě s Guatemalou, a to v noci na 5. června českého času v New Jersey. Finští hokejisté jsou mistry světa. Domácí Švýcarsko porazili ve finále 1-0 v prodloužení. Bronzové medaile získali poprvé v historii Norové. V souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norsko přišlo o vedení necelých 8 sekund před koncem třetí třetiny. Nejen o tom mluví norský útočník Jakob Berglund.
7: Hráli jsme dobře po celý zápas, zejména do obrany. Myslím, že máme nejlepšího brankáře na turnaji. Pak už bylo těžké odolat velkému tlaku Kanady. Naštěstí nás ani tohle nepoložilo v prodloužení.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony u Brna, nehoda na D5 u Berouna. Na příjezdech do Brna silný provoz. Na D1 ve směru z Vyškova je to až na půl hodiny od sjezdu na Rousínov k Rohlence. Na D1 v Brně směrem na Prahu teď nehoda. Na kilometru 192,5 havarovalo osobní auto.
10: Podle mě asi dostal svůj táhl za sebou vozek a je úplně napříč, dokonce auto je v protisměru.
9: No a tam je další kolona od sjezdu na Vídeň. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na kilometru 22 likvidují následky nehody dvou aut v levém pruhu a zdržíte se okolo 15 minut. Na D1 silný provoz před Prahou. Nesouvislá kolona zhruba od 26. kilometru od Šmejkalky v podstatě až na Chodov. S tím, že teď se před sjezdem na Průhonice ještě srazila dvě auta v pravém pruhu. Ucpaný je taky pražský okruh mezi D1 a plzeňskou dálnicí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Regulují vjezdy do tunelů. A ještě trasa z Liberce na Prahu, kolona nejdříve na 35 před Hodkovicemi na 15 minut a pak ještě fronta na D10 za Turnovem na kilometru 64 v pravém pruhu nehoda. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
11: Hezké ráno vám přeji, milí posluchači, vstupujeme do třetí vysílací hodiny na radiožurnálu Sport. Během ní budeme mluvit o fotbalové reprezentaci, o vrcholu mistrovství světa v ledním hokeji, o postupu Jakuba Menšíka do čtvrtfinále tenisového Roland Garros a budete s námi moci také soutěžit v 8.50 v tradiční čas. O cenách ještě budeme mluvit, nicméně věřím, že budou stát za to, abyste zavolali a účastnili se tedy boje o ty dnešní ceny. Radiožurnál Sport pro vás vysílá v 8 hodin 7 minut. Za chviličku půjdeme na rozhovor s Pavlem Horvátem. Přeji vám příjemný vstup do nového pracovního týdne.
8: Radiožurnál Sport
12: a Jan Pěruška.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Včera odpoledne jste mohli slyšet o posledním domácím přípravném duelu fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa. Po výhře 2-1 nad Kosovem zúžil trenér nároďáku Miroslav Koubek reprezentaci, respektive tu nominaci a konečnou soupisku o 3 jména. Nevyšli si záložníci Ladra, Abucha a útočník Kabongo. Více teď o fotbalové reprezentaci s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem. Pavle, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Čekal jsi, že se do konečné nominace z těch tří nováčků v repre dostanou dva, tedy Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek?
1: Tak já bych jako řekl, že jsem čekal Sochůrka. Musím říct, že jsem čekal Sochůrka, že opravdu ty zkušenosti sbírat bude. Uvidíme, kolik toho odehraje. Saša Sojka byl na té hraně, nevím samozřejmě, jaký byl klíč k tomu, k té poslední nominaci, ale vlastně za ty poslední výkony si to pravděpodobně taky zasloužil.
0: Předloni Alexandr Sojka hrál baráž za Táborsko proti Českým Budějovicím. Vlastně má za sebou první opravdu kompletní prvoligovou sezonu v Hradci Králové a pak v Plzni. To Hugo Sochůrek debitoval v lize teprve v únoru a za Spartu byl 6x základu v lize. I to vlastně stačilo, aby se dostal na mistrovství světa. To je asi docela velký rozdíl oproti dřívějším, řekněme, letům a hlavně už těm generacím před, kdy tam většinou v repre byli naprosto zkušení borci, ostřílení.
1: No, rozdíl to určitě je. Na druhou stranu, Honzo, my máme většinou každý týden hosta a ty příběhy jsou prostě různý a tady vidíš zase jaký je rozdíl teď plácnu proti Láďovi Krejčímu a tady klukům, který prostě začínají bez jakýhokoliv rozkoukání prostě fáčku nároďáku jedou na mistrovství světa. Samozřejmě je to trošku i štěstí, že tam kluci postoupili, oni předvedli dobrý výkony, no a teď prostě jedou na mistrovství světa a mají před sebou životní výzvu.
0: Životní výzvu má za sebou už trenér Miroslav Koubek, který o tom momentu, kdy musel vyřadit tři jména ze soupisky pro mistrovství světa, mluvil jako o nejtěžším okamžiku jeho trenérské kariéry. Mimo tedy zůstali nováček reprezentace Kabongo a dva zkušenější záložníci Ladra a Bucha. Správně podle tebe, nebo bys někoho z nich vzal?
1: Já nevím. Já si myslím, že samozřejmě zase o tom rozhodnou. Včera skončilo mistrovství světa v hokeji a těch odborníků, který to hodnotí, je spousta. Já si myslím, že taky budeme to hodnotit až po mistrovství, jestli to bylo správně nebo nesprávně. Myslím si, že prostě sice jede 23 hráčů, ale já si myslím, že většina z nich se zasáhne do hry, ale budou některý, který se tam vůbec nedostanou třeba, ale je to pro ně zkušenost, takže je to normální, že prostě se o tom bude polemizovat, diskutovat. Ještě bych chtěl říct k tomu trenérovi, ono to je nepříjemný každou sobotu nebo neděli, když musíš postavit základní sestavu a někomu říct, že buď není v základní sestavě, nebo dokonce se nevešel ani na lavičku, takže tohle prostě k trenérský patří a samozřejmě chápu, že pro Míru Koubka to bylo jedno z nejtěžších jako vystoupení takhle mediálně a to, co řek těm klukům, samozřejmě musí být velmi nepříjemný, ale prostě to k tomu patří. No.
0: To říká Pavel Horvát, když mluvil v té paralele k hokejovému mistrovství světa, tak v finále rozhodl teprve 20-letý Finn Helenius, vlastně nejmladší účastník finále, takže i v tomhle platí, že mládí vpřed. Adam Hložek oslaví během mistrovství světa v červenci, možná po skončení české repre na šampionátu, své 24. narozeniny. Dostal se do konečné nominace, přestože většinu sezony laboroval se zraněními, ale proti Kosovanům včera v prvním poločase byl u většiny ofenzivních akcí a dokonce vsítil vítězný gol. Je to, Pavle, tak výjimečný hráč, že vlastně stačil poločas, aby se potvrdila ta jeho účast?
1: No tak jednoznačně přesvědčil trenéry. Já si myslím, že s ním prostě museli být v kontaktu už předtím, než vůbec ta nominace vznikala. Věděli, v jakém je zdravotním stavu, věděli, co umí a prostě proto jel. Vrátím se teda na to mistrovství světa v hokeji. Myslím si, že Makar taky neodehrál celou sezónu a pak se tam vrátil a začal hrát na mistrovství světa i mistr světa. Takže to jsou věci, které prostě s těma hráčema ty trenéři musí mluvit a vědí o jejich kvalitách a proto je pak nominujou. No.
0: Jsme u fotbalového rozhovoru, přesto si doufám tvrdit, že si myslel Alexandra Barkova, který s Finskem nakonec vyhrál, přestože za Floridu neodkroutil ani jeden zápas, ale to je úplně jedno. Proti Kosovu při tom vítězství 2-1 na Letné odpočívali zkušení borci jako Souček, Šik, Coufal, nehrál ani Šulc. Zbývá Česku jedna příprava proti Guatemale, to už bude 4. června v New Jersey. Tušíš, že při skládání ideální jedenáctky přímo pro start mistrovství světa tam bude třeba nějaká složitost pro trenéry, že tam vzniknou nějaké otázky, jak to postavit a jaký post kým obsadit?
1: Já si nemyslím, já si myslím, že to bude zase tak jako prolnutý, že tam nebude úplně ten základ, myslím si, že úplně nebudeme chtít odkryt všechny karty, že prostě tam budou ještě něco zkoušet, teď nevím opravdu, jestli dozadu nebo dopředu, ale určitě to nebude úplně ideální jedenáctka a ještě bych se chtěl omluvit samozřejmě za toho Barkova, je to jasný, no.
0: Pavle, vůbec nic se neděje, myslím, že si o tom povíme za chviličku s Ratničkem Kunou, takže to bylo i s Alexandrem Barkovem a s jeho účastí za Finsko na mistrovství světa. Nicméně můžeme připomenout, že Češi vstoupí do šampionátu 12. června proti Jižní Koreji, která se včera chystala vítězstvím nad Trinidadem a Tobagem 5-0. Problémy s odletem na šampionát měli fotbalisti Jižní Afriky kvůli neuděleným vízům. Některým hráčům tedy měli spožděný odlet. No a Mexičani ti se chystali včera vítězně proti Australanům 1-0. S Pavlem Horvátem se uslyšíme v desítce, která bude také o fotbalové lize mistrů i o vrcholu České fotbalové ligy v podobě baráže. Nicméně o mistrovství světa se toho ještě hodně hodně napovídáme. Pavle, tak ti moc děkuju teď za tvůj čas a těším se po 10. naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Finové jsou po páté mistry světa v ledním hokeji. Rozhodli o tom ve včerejším finále ve švýcarském Curychu, kde v prodloužení zdolali domácí reprezentaci gólem Heleniuse. Bylo to 1-0 a celý zápas, stejně jako celý šampionát, komentoval vedle Petra Kadeřábka taky František Kuna, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno do Švýcarska.
3: Hezké ráno z Curychu.
2: Jak velké zklamání teď bude ve Švýcarsku, jak jsi to cítil z ochozu bezprostředně po skončení po tom vítězném gólu Heleniuse?
3: No, v takových okamžicích, byť člověk má být nestranný a je samozřejmě, tak je prostě Švýcarů líto, protože v posledních třech letech ve finále vždy stříbro. Třeba Nino Niederreiter, ten zase říkal, to je už moje pátá stříbrná medaile a třetí za sebou. Ono je to fajn ty medaile mít, ale navíc Švýcaři to měli v podstatě rozehrané fantasticky ten turnaj. Finy dokázali porazit i na závěr základní skupiny, pak porazili Švédy, tím si přihráli jakým způsobem pak relativně slabšího soupeře, ale to opravdu je velmi nadneseně řečeno, že v semifinále porazili totiž 6-0 Nory. Ale potom gólu, to bylo obrovské ticho, potom jinak, jak ta atmosféra byla hodně bouřlivá. Takže ten stadion zmlknul, sledoval vlastně to, jak Finové v takovém malém hloučku a v několika hloučcích pak v jednom velkém u trestných lavic oslavili ty první oslavy mistrovského titulu a během nějakých, já nevím, 2-3 minut zase švýcarské publikum ožilo a začalo skandovat, začalo zpívat, začalo vykřikovat ty různé chorály, ale na švýcarských hráčích, když se je vybral kameraman a oni je pak zabrali na té obří kostce nad ledem, bylo vidět, že to je prostě jako ukrutná trizna i od fanoušků u některých, a není jich málo, byly vidět takové skleněné oči. Švýcaři měli šampionát doma a dlouho ho mít doma zase nebudou, minimálně do roku 2031, takže tohle bylo prostě zase velké, no, pro Švýcary, ale velké, ale těsně pod tím hlavním stupínkem.
2: Góly nepadaly ve finále, vlastně v posledních třech finálových zápasech pouze David Pastrňák předloni dokázal skórovat při počtu 5 hráčů na obou stranách, jinak to bylo při hře bez brankáře, anebo v prodloužení jako minulý rok vyhráli Američani nad Švýcary a teď tedy Finové. Jinak když se často mluví, Františku, o tom, že 3-3 finále vrcholné akce, mě to teda musím říct ohromně bavilo, sice je to možná loterie, ale přece jenom je to jaký krok podle tebe?
3: Či to kritizují, to samozřejmě, a asi proto máme pochopení. Na druhou stranu by se to finále prodlužovalo, být to 5-5, klidně na 3-4 prodloužení, což známe třeba z hokejové Tipsport Extraligy. Atraktivní to je a vlastně v tom, jak to hokejisté moc dobře umí a jak málo jich je na ledě, tak bylo poměrně překvapivé, že vydrželi to až do té 71. minuty hrát víc než 10 minut 3-3. Navíc to první přerušení, to přišlo až někdy po nějakých třech odehraných minutách a bylo opravdu vidět, jak si týmy dávají pozor. Bylo to opatrné, nechtěli zaútočit do plných, protože tam mohou vznikat rizika propadnutí a přečíslení, což se stává často a tímhle rozhodli třeba Norové zápas o bronz s Kanadou, kdy po jednom breaku Kanady jeli zase Norové na druhou stranu, ale tenhle ten rozhodující gól si rozhodně bude dlouho vyčítat obránce Janis Moser, který najednou se nechal strhnout hrou a vytvořil prakticky geniální blok před vlastním brankářem, kterému zastínil výhled. Janone pak nic neviděl přes svého obránce a Helenius, finský útočník, pálil vlastně mezi nohama švýcarského beka, ten kotouč zapadl. Pak se tam ještě Jäger s Moserem srazili a upadli a zůstali ležet, takže to byl takový dokonaný zmar Švýcarů v závěru a další smutek v podobě stříbrné medaile. Na druhou stranu můžeme nám zbýt Švýcarů líto, že hráli doma a fanoušci jim fandili, ale v tom finále po hokejové stránce, pokud bychom dali nějakou váhu, tak to těžší závaží by měli Finové, protože byli v tom zápase aktivnější. Kdybych to měl vyjádřit procenty, tak bych řekl nějakých 60-40, možná 65-35, ale ten gól o tom pak v podstatě všechny přesvědčil, no, že to tak dopadlo.
2: To bylo měření generací, protože 38-letý brankář Giannone inkasoval od nejmladšího účastníka finále 20-letého Consti Heleniuse. Ještě jeden příběh asi také prolíná celé to mistrovství světa a je to možná třeba i recept pro některé hokejisty, kteří budou laborovat se zraněními po většinu ročníku. Alexander Barkov nelenil a dal se dokupy alespoň na ten hokejový šampionát, když zmeškal celou sezonu v NHL a teď slaví zlato. To je, Františku, podle mě ale dost stále neobvyklá věc.
3: Velký příběh, kdo by nominoval hráče, který měl odehráno ve chvíli před startem šampionátu přesně dva duely, a to na švédských hrách v přípravě. Barkov přiznal, že v tom rozhodně nebyl sám, že i když to stálo hodně práce, tak kolem sebe měl spoustu lidí a ti mu pomohli k tomu, aby se dokázal dostat do formy a on se dostal do výborné formy, protože byl platným hráčem a to nejen v tom finálovém duelu. Odehrál skvělý turnaj a ke konci už při rozhovorech, byť byl ochotný, tak už byl trochu unavený, protože jakožto kapitán dostal tu trofej pro mistry světa a když už dával nějaký 6., 7. rozhovor a za ním ve frontě na další interview ve finštině čekal Mikael Granlund, tak se na něj Barkov jen tak podíval a tu trofej mu dal a bylo vidět, Barkov je o poznání větší než Granlund, a když ji Granlundovi předal, tak tomu tak trochu jako poupadla do půlky stehen, pak si ji tam opřel o takovéto zábradlí, kde se dělají rozhovory, kde právě Barkov mluvil o té své sezóně, nesezóně, která se stala fantasticky. Říkal, já jsem sem přijel jenom pro zlato, protože nic jiné. Sezóně, nesezóně, která se stala fantasticky. Říkal, já jsem sem přijel jenom pro zlato, protože nic jiného mi nezbývá v téhle sezóně vyhrát. No,

0: a přeju vám šťastný návrat domů.
1: Rád vyřídím a děkujeme za všechno také. Hezký den.
0: Přejeme krásný den posluchačům Radiožurnálu Sport, je 1. června, tak vám přejeme, ať dobře vstoupíte do toho 6. měsíce kalendářního roku 26.

0: Dobré ráno v 8:30. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
1: Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Při včerejších bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnál to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové teď hledají svědky. Kvůli polámaným stromům a větvím bylo v Jihočeském kraji více než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie, podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka, jen 300 odběratelů. S úderem půlnoci začal v polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Nevztahuje se naopak na gastronomické podniky. A počet potvrzených případů eboli se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboli zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Sport. Fotbalisté Slovácka se zachránili v šancelize, v baráži porazili Artis Brno i po druhé, tentokrát doma 3-0. A letošní ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dan Vingegaard. Stal se teprve 8. jezdcem

0: historii, který ovládl všechny tři závody kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hiret skončil celkově 12. V závěrečné sprinterské etapě Gira byl v Římě nejrychlejší domácí Ital Milan.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony u Brna taky před Prahou. Na příjezdech do Brna hraní silný provoz na dálnici D1 a aktuálně větší kolona ve směru z Vyškova. Je to až na půl hodiny a popojíždět budete od sjezdu na Rousínov až k Rohlence. Ucpaná je dost i silnice 50 ze Slavkova k dálnici D1. Tam je navíc před Holubicemi i nehoda. Na Vídeňské na 52 na příjezdu z Pohořelic do Brna kolona kratší u Rajhradu. No a stále plná je silnice 43 ze Svitav před Lipůvkou od Milonic. Velmi silný provoz taky na příjezdech do Prahy. Na D1 nesouvislá fronta teď zhruba od 20. kilometru od Mirošovic. Je to až k Průhonicím a asi na půl hodiny. Na D1 dejte pozor i na výjezdu z Prahy do Brna. Na kilometru 4,5 osobní auto do svodidel. Na místě hasiči je zavřený pravý pruh a dojíždí se do kratší kolony. V Praze je silná ranní špička umocněná ještě tím deštěm, to znamená kolony na obvyklých místech jsou dlouhé. Komplikace taky v Plzni. Hodně ucpaná je třeba silnice 27 na příjezdu z Klatov. U Litic je tam zúžení. No a v Domažlické silnici na 26 překáží nehoda na kruhovém objezdu u Makra. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Jak jste slyšeli ve zprávách, Českem se včera prohnaly bouřky, možná i tornádo, které hlavně na Českobudějovicku napáchaly škody. Silný vítr lámal stromy, například ve Volarech dosáhla rychlost větru v nárazech více než 120 km v hodině. A přímo v Českých Budějovicích za včerejšek napršelo 50 mm vody. Dnes už nás tak divoké počasí nečeká. S deštěm ale ještě počítat musíme. Bude zataženo až oblačno, na většině území bude pršet, nebo se aspoň objeví dešťové přehánky. Jediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a také se bude rozpouštět oblačnost. Teploty budou výrazně nižší oproti včerejšku místy i o 10 stupňů. Pohybovat se budou mezi 17 a 22 stupni. Na horách v tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 13 stupňů. A pomane k tomu mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Alice Cooper v našem vysílání v 8.38 vstáváte do 1. června roku 2026. Na Den dětí pro vás máme v naší soutěži, která začne za nějakých 12 minut, dárek, který můžete potěšit také některého ze svých potomků nebo blízkých, protože vrcholí McDonald's Cup roku 2026 a my máme pro vítěze naší soutěže oficiální fotbalový míč velikosti 4, takže to je ta velikost, se kterou začínají kopat děti, pokud nemají ještě menší balon, a dostanete od nás taky červenou kšiltovku, která se hodí v pařácích, které asi zase v letě nastanou. Možná se hodí některým tenistům, při jejich snažení otázkou je, s jakou pokrývkou hlavy a zda vůbec nastupuje jako menšík, ale vzhledem k jeho sportovní úspěšnosti je to teď vedlejší věc. My především teď budeme mluvit o tom, že se stal prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po 10 letech od Tomáše Berdycha, aktuálního nehrajícího kapitána českého nároďáku. Jakuba Menšíka včera pěkně zblízka viděl kolega David Prouza, který je naším reportérem na Roland Garros a kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezký den, hezké ráno a doplním, že Jakub Menšík hraje v Čelence.
0: V Čelence, výborně, tak tu bych mu možná taky doporučil na orienták, protože to mám spojené právě s touhle disciplínou, ale jestli mu to vyhovuje, evidentně ano, tak jen tak dál. Jakub Menšík, Davide, zvládl další pětisetovou bitvu a asi dopadla pro něj ještě daleko lépe než s Navonem, po které tedy padl na zem. Včera to bylo asi trošku klidnější z tohoto pohledu.
1: Bylo to klidnější i proto, že bylo výrazně menší horko. V Paříži bylo nějakých 21 stupňů, když zápas začal, a možná 19, když končil, protože končil, přiznejme si, docela pozdě, těsně před půlnocí, ale nebyl tak dlouhý a Jakub Menšík prostě, si myslím, byl výborně připravený. Navzdory tomu, kolik toho už stihlo odehrát, tak proti Rublevovi sice byť ztratil čtvrtý a třetí set celkem, nechci říct jednoznačně, ale celkem přesvědčivě, Rublev dokázal srovnat ten stav na 2-2, tak do toho pátého přišel Jakub Menšík zase neskutečně mentálně nastavený a není to poprvé a je to opravdu věc, na které očividně zapracoval významným způsobem, protože mluvilo se o tom často, že Jakub Menšík v těch pěti setiácích nebývá tak jistý, ať už absencí fyzických sil nebo možná nějakým mentálním rozhozením, a český tenista v tomhle roce 2026 na Roland Garros tedy zatím naprostý opak toho, co se o něm tvrdilo, a jenom dobrá zpráva pro české fanoušky.
0: Napodobuje legendy, jak jsem mluvil o Tomáši Berdychovi, tak on zase teď je druhým českým tenistou historie po Ivanu Lendlovi, který je před dovršením 21. narozenin ve čtvrtfinále jakéhokoliv Grand Slamu. Musel k tomu dojít po další pětisetové bitvě, Davide, a jak si ostatně všímá server Opta Ace, tedy statistický web, tak to nebylo poprvé, co musel zvládnout takhle dlouhý mač.
1: Vůbec ne, je to zajímavá statistika. Obecně tenhle profil na sociální síti X přichází velmi často s takovými pikantériemi. V momentě, kdy máte odehraný určitý počet Grand Slamových zápasů nebo určitý počet Grand Slamů celkově, tak Jakub Menšík ze všech hráčů v tuhle chvíli vlastně nejpravidelnějším účastníkem pětisetových bitev, a jak jsem říkal před malou chvílí, nebylo to něco, co by mu vycházelo, z čeho by měl úplně radost v minulosti, a tentokrát tedy Jakub Menšík zase uspěl, zase to zvládl, a je to po několikáté na tomhle Grand Slamu, co já jsem ho mírně ne odsoudil, ale přeturčil k tomu, že by měl vypadnout, že už zkrátka ty kvality už možná nejsou takové, že soupeř vypadá lépe, a zase stejně jako s Navonem, kde překonal fyzické problémy, stejně jako s Deminorem, kde určitě překonal nějaký psychický blok a prohrál první set 0-6, tak teď znovu v tu pravou chvíli najednou přišel, byl přesný, lépe servíroval a v klíčových chvílích uspěl, prolomil jednou servis Rublyova a mohl se jít radovat. Byť to bylo s problémy i na tom závěrečném gemu se servisem, tak celkově klobouk dolů před Jakubem Menšíkem v tomhle věku, pořád připomínám, 20 let, je mu teprve 20 let a on je ve čtvrtfinále Grand Slamu, je to vítěz tisícovky v Miami z minulé sezóny. Opravdu neskutečný talent a věřme, jak on sám říká, že ta cesta ještě v Paříži nekončí, že to půjde dál.
0: Věřím, že i vy rádi slyšíte, jak se náš reportér David Prouza rozplývá nad úspěchem Jakuba Menšíka. Je to ohromná věc, kterou můžeme probrat i z úhlu toho, že sportovci jsou Samozřejmě taky jen lidi a mají rádi, když vidí jejich velký úspěch třeba i nejbližší příbuzenstvo. Ostatně Hugo Sochůrek včera měl na Letné své rodiče a také další členy příbuzenstva předtím, než ho trenér Koubek povolal do konečné nominace na světový šampionát. Jakub Menšík tam měl včera na Roland Garros taky své rodiče. Jak to zvládali, Davide?
1: No ze začátku výborně, vlastně byli často v záběrech, jak už to tak bývá během těchto už pokročilých zápasů Grand Slamových a působí opravdu velmi pozitivně. On konec konců Jakub Menšík sice na první dobrou taky působí spíše vážně, ale to nastavení vnitřní má hodně pozitivní nebo směřující do pozitivna, ale jak se ten zápas vyvíjel, pokračoval a pokračoval, tak samozřejmě trochu ten úsměv jim tuhl na rtech, no a vrchol úplný byl vlastně jeho maminka v posledním servírovacím gemu Jakuba Menšíka. Byť tehdy ještě nevěděla, jestli bude poslední a od nějakého stavu 30-30 si myslím až do matchballu ona už měla zavřené oči, koukala do země a vůbec nechtěla s tím zápasem mít nic společného. Jakub Menšík zavřené oči neměl, naopak byl neuvěřitelně zase připravený a v těch klíčových pasážích buď trefil výbornou ránu ze servisu, nebo byl přesvědčivý a velice opatrný v mezihře, no a nakonec to dopadlo tak nějak typicky pro zápasy Jakuba Menšíka, ukončil to SM, takže parádní práce a musím říct, že ta jeho tribuna nebo ten box vyhrazený pro příbuzné, tak tam byla velká radost, no.
0: Jakub Menšík po 10 letech prvním českým tenistou ve čtvrtfinále Antukového Roland Garros. No a teď ho čeká ještě mladší borec, Brazilec João Fonseca, kterému je 19, ale už si připsal na svou raketu jako skalp Djokoviče a včera taky Ruda. To bude, Davide, vlastně možná nejtěžší soupeř turnaj pro Menšíka, co říkáš?
1: Asi ano a asi bychom se vlastně bavili úplně stejně, kdyby ten zápas dopadl obráceně a vyhrál by Casper Ruud, protože i on by nebyl příjemný pro Menšíka zase tím, že je to takový, nechci říct údržbář, ale defenzivně laděný hráč, který nemá problém udržet míč dlouho ve výměně, počkat si na chybu. Místo toho je to Brazilec Fonseca, který zase nemá problém do každého gemu napálit 3-4 vítězné balony z forehandu. Ten jeho úder je opravdu z té pravé strany, protože je to pravák, opravdu krásný na pohled a prohlížet si ho třeba ve zpomalených záběrech pro tenisové fanoušky musí být opravdu lahůdka, protože je to prostě úžasné načasování, úžasný švih tou rukou a pro soupeře to musí být strašně nepříjemné, protože on je schopný opravdu z toho úderu vymyslet neuvěřitelné věci a Novak Djokovic to pocítil okolo dříve, teď tedy Casper Ruud, také finalista dvojnásobný Roland Garros, který už je pryč a ve čtvrtfinále se tedy utká 19-letý tenista Fonseca s 20-letým, což samo o sobě už také slibuje docela velkou show, byť už mluvíme několikrát o tom, že Jakub Menšík navzdory tomu mladému věku tak je psychicky velmi vyrovnaný a silný. Doufám, že třeba by mohlo vyhovovat ten styl trochu Menšíkovi, že Fonseca by se na něm mohl trochu lidově řečeno vykazit. Český hráč umí teď docela dobře trpělivě čekat na chyby a že to dopadne třeba dobře pro Jakuba Menšíka, ale další zápas, ve kterém já už si netroufám tvrdit, jak to dopadne, protože už několikrát jsem si myslel, že Jakub Menšík končí a on vždycky nakonec našel cestu dál.
0: To říká David Prouza, jenom doplním ještě tu jednu statistickou zajímavost ze serveru Optase. Poprvé v tomhle tisíciletí jsou ve čtvrtfinále Grand Slamu tři hráči pod 21 let. Vedle Fonseky a Menšíka je to ještě Španěl Chodar, který včera zdolal přemožitele Jiřího Lečky Kareňu Bustu. Co se týče české stopy, Davide, tak můžem krátce na závěr tohoto rozhovoru připomenout úspěchy českých deblistů.
1: Rozhodně stojí za připomenutí Petr Nouza, který má životní sezónu v roce 2026 společně s Rakušanem Oberleitnerem včera porazili kompletně českou dvojici Pavlásek Rikl. Pikantní na tom je, že s Patrikem Riklem Petr Nouza hrál celý minulý rok a taky začátek ještě této sezóny. A pro Nouzu tedy velký úspěch a je to takové zajímavé srovnání nebo takový paradox. Pro něj čtvrtfinále na Grand Slamu v deblu v této fázi kariéry je mu nějaký 27 let, není to úplný nová, tak je prostě velkým úspěchem, měl z toho velikánskou radost, působil tak jako dobře emočně naladěný. Pak Kateřina Siniaková, co by nasazená jednička s Američankou Townsendovou, zvládly úplně v pohodě rovněž postup mezi nejlepší osmičku a tam u Kateřiny Siniakové, jak ona vlastně sama naznačila, pro ní vlastně tak trochu ve čtvrtfinále ten turnaj začíná. Ona už je prostě mnohonásobná deblová šampionka a dá se říci, že tak trochu jí teď prv to startuje, teď možná bude podávat ty nejlepší výkony a obrovský rozdíl, no. Kateřina Seniaková je velikánská hráčka, pokud jde o čtyřhru a samozřejmě ve srovnání s Petrem Nouzou a s tím druhým čtvrtfinále v kariéře, tak ta reakce byla úplně jiná, to bylo trochu srandovní, ale na každý pád dobrý výkon od obou a budeme doufat, že zítra to tedy bude jak v deblu, tak v singlu ideálně zase 100%, abychom tady v Paříži mohli pokračovat v těch dobrých informacích o českých výkonech.
0: David Prouza, exkluzivně Radiožurnál Sport je na Roland Garros a samozřejmě bude nás dál informovat o úspěších, doufejme, českých tenistů. Zítra tedy čtvrtfinále Jakuba Menšíka. Budeme přitom. Davide, děkuju moc a přeju hezký den do Paříže.
1: Krásné ráno do Prahy a do Česka.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, tohle byl George Ezra a je 8 hodin 50 minut, to znamená, že mu musíme dát vale a jít soutěžit. Zvu vás k účasti v dnešní soutěži. Ceny jsou míč, oficiální fotbalový míč velikosti 4 McDonald's Cupu 2026. Tenhle vrcholný mládežnický turnaj pro žáky základních škol vrcholí dnes a zítra v Ostravě ve Vítkovicích. Na svátku fotbalu se představí i radiožurnál Sport. Ostatně zítra tam budeme s Pavlem Horvátem natáčet čtvrteční desítku. Přijde nám do studia do Airstreamu Michal Fridrich z Baníku Ostrava, takže pokud budete poblíž, tak můžete třeba i Pavla pozdravit. No a tou druhou cenou je červená kšiltovka. Jednoduchá pravidla, zahrajeme zvuk osobnosti a vy máte hádat, kdo že to mluví. Jedinou podmínkou je to, abyste nebyli mezi vítězi z posledních dvou měsíců, jinak s námi můžete směle soutěžit. Tak tady je ta zvuková ukázka.
1: Ostrava, myslím si, že za těch 9 let tak se vybudovala pozici turnaje, který chce hrát úplně každý. Co se tady srovnávalo se Kštádem, který má 20-letou tradici a taky má hodně speciální umístění, je to v horách. Tohle je zase v industriální zóně. Ten turnaj opravdu patří mezi ty top 2 nebo top 3 turnaje na světě, když je zrovna mistrovství světa. A pro nás je to obrovská čest tady hrát.
0: 221 552 222, to je číslo k nám do soutěže, tak zavolejte, pokud víte, kdo mluvil. A koukám, že už někteří z vás tuší, tak vítáme prvního soutěžícího. Dobrý den, kdo je tam?
2: Tady Honza, dobrý den.
0: Honzo, tak povídejte, kdo to mluvil?
2: Já jsem slyšel ten začátek, ale myslím, že to byl David Schweiner.
0: Přesně tak. David Schweiner, tušíte tak zhruba, proč jsme ho dneska dávali do soutěže?
2: Tak včera to skončilo, že ho nevyhrál, ale... Nevím, jestli nějaké životní jubileum.
0: Má dneska 32, ale samozřejmě hodilo se i to, že teď nastupoval v Ostravě a vlastně utkal se tam se svým bývalým parťákem Ondřejem Perušičem, který ho tedy zdolal v osmifinále společně s Jiřím Sedlákem, porazili dvojici Schweiner Trousil. No tak vám moc gratulujeme. Máte s kým si kopnout do míče, který je velikosti 4?
2: Je to trošku menší rozměr, ale určitě se něco najde.
0: Dobře, tak snad se najde i někdo, kdo si s váma kopne, musím říct, že se čtyřkou to člověku občas jde tak nějak netušeně, třeba, že má občas lepší ty technické dovednosti než s tou pětkou, ale myslím, že vám by to třeba šlo i s tou pětkou, každopádně máte od nás taky červenou kšiltovku. Moc vám gratuluju a zvu vás taky k účasti v soutěži v pátek, kdy se bude hrát obezdrátová sluchátka. Poslouchejte radiožurnál Sport i nadále, přeju vám hezký den.
2: Ano, děkuju. Ať se vám daří.
0: Děkujeme.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Je 9 hodin. A zprávy pro nás má teď Jana Utendorská.
6: Vedení ČEZ dnes na valné hromadě řekne, jak se firma do budoucna změní. Firma Sudop Praha dostala pokutu za navrtání plynovodu. Hrozily plameny vysoké až 400 metrů. Tenista Jakub Menšík je na Roland Garros ve čtvrtfinále. Kolony popojíždí na pražském okruhu mezi D1 a letištěm v obou směrech. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Na valné hromadě energetické skupiny ČEZ se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat, říká akcionář Michal Šnobr.
7: Ten harmonogram je asi nejdůležitější, to, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
6: V první fázi má ČEZ vyčlenit zákaznické firmy do samostatné dceřiné společnosti. Jejich 49% chce poté prodat soukromým investorům. Získané peníze, zhruba 150 až 250 miliard korun, by pak použil na získání zbývajících 30% akcií odstávajících menšinových akcionářů ČEZ AS. Stát by tak podle plánu vlády Andreje Babiše z ANO získal 100% kontrolu nad výrobní částí ČEZu. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety dělníci najatí firmou omylem navrtali tranzitní plynovod u středočeské obce Pabienice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě hrozil požár, podle vyšetřovatelů by plameny dosáhly výšky až 400 metrů. Firma podle mluvčího úřadu Michala Keborta porušila zákon například tím, že sama vytyčila kolíky, kde se má vrtat.
8: Energetický regulační úřad v rámci správního řízení uznal společnost Sudop Praha vinou ze spáchání přestupku proti energetickému zákonu. V důsledku nedodržení ustanovení došlo při geologickém průzkumu prováděném v roce 2024 k poškození vysokotlakého tranzitního ocelového plynovodu.
6: Mluvčí firmy Sudop Praha Jakub Tačinský jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že vytyčovací kolíky nikdo naschvál posunul. O půlnoci vypršela lhůta, kterou dal nový maďarský premiér prezidentovi země. Peter Maďar vyzval Tamáše Šujoka k rezignaci, označuje ho za loutku expremiéra Viktora Orbána. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu předepisuje ústava. Silničáři uzavřeli kvůli stavbě obchvatu část silnice první třídy u Svoru na Novoborsku. Jezdí po ní hlavně kamiony do Šluknovského výběžku. Objízdná trasa je dlouhá 34 kilometry. A je na ní naše reportérka Daniela Pilařová.
3: Já jsem projela směrem od Děčína Českou Kamenici s menším zdržením. Asi je to i díky tomu, že ubyl jeden ze tří semaforů, které průjezd městem komplikují. Jela jsem až do Chřibské a na růst dopravy je znát hlavně za Českou Kamenicí, kam sjíždí kamiony směrem od Nového Boru. Průjezd Chřibskou, která má náměstí do Esíčka, je možný jen 30-kilometrovou rychlostí a velká nákladní auta nebo autobusy si tu musí dávat přednost, protože silnice je tu poměrně úzká. Právě ve Chřibské je teď doprava velmi a podle nezávislého starosty Jana Machače by tu ještě během dneška měly přibýt značky omezující dopravu. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
9: Sport. Tenista Jakub Benčík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Ve čtvrtém kole Roland Garros porazil Rusa Rublyova 6-3 v rozhodujícím pátém setu. V Paříži Menčíkovi fandila i rodina.
10: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě se sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
9: Ve čtvrtfinále se Menčík utká s Brazilcem Fonsekou. V konečné nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa nejsou záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou a útočník Christoph Kabongo. Trenér Miroslav Koubek to oznámil po výhře nad Kosovem 2-1. A finští hokejisté ovládli mistrovství světa, když ve finále porazili domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Bronz má Norsko po vítězství nad Kanadou 3-2 v prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony před Prahou, taky na D1 u Brna. Na příjezdech do Prahy je stále silný provoz. Na dálnici D1 pojedete pomaleji v nesouvislé koloně zhruba od 20. kilometru od Mirošovic až do Průhonic a pojedete to asi 25 minut. Na hradecké dálnici kolona aktuálně mezi 12. a 8. kilometrem a mírně ucpaná je i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy. Tam jsou hlavně kamiony od 5. kilometru. Větší kolony čekejte na Pražském okruhu mezi plzeňskou dálnicí a D1 po pojíždění před sjezdem na Ořech. Kolony jsou to v obou směrech až na půl hodiny. Ve směru z D1 i regulují vjezdy do tunelu. Na pozoru spává se i výjezd z Prahy na letiště silnice číslo 7. Opravují kruhový objezd u letiště a fronta se táhne už z Evropské ulice. Kolony v Praze i na těch tradičních místech Kbelská směr Hloubětín, taky Liberecká do centra nebo Štěrboholská spojka k Lanovému mostu. Tam jsou fronty až na půl hodiny. A ještě do Brna, dálnice D1, příjezd do Brna z Vyškova. Fronta se sune od sjezdu na Rousínov až k Rohlence a těch 11 kilometrů pojedete asi 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. A teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Dobrý den, milí posluchači. Pondělí 1. června vysíláme na Radiožurnálu Sport v 9 hodin a 7 minut. Za chviličku si budeme povídat o skončeném mistrovství světa v letním hokeji, které ovládli díky brance prodloužení Finové, porazili domácí Švýcary a po páté v historii slaví mistrovský titul. Budeme si po 9:30 povídat taky o skončeném Giro d'Italia, které trvalo ještě o několik dnů déle než ten hokejový šampionát, protože 3týdenní měření v Itálii zahájilo tu sezonu z pohledu těch 3týdenních etapáků. Čekají nás ještě Tour de France a Vuelta. A je otázkou, kdo se stane vítězem těch zbylých Grand Tours. Ovšem, teď je to Jonas Vingegaard a právě i o něm si budeme povídat se Stanislavem Kozubkem, bývalým českým reprezentantem. Připomínám tedy po 9:30. Nicméně za chviličku se 14. mistrem světa v ledním hokeji a také olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou o tom skončeném hokejovém mundialu, který se konal ve Švýcarsku a který vás věřím v našem vysílání bavil. Hezký poslech přeji.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí a jak zpívají Cure, je opravdu jedno, jestli dneska modro nebo trošku šedo, ono je spíše tak nějak sichravo, ale věřím, že po těch teplých horkých dnech, které máme za sebou, je to pro vás i patřičné osvěžení. To potřebují asi i fanoušci na hokejovém mistrovství světa, které skončilo v Curychu včera finálovým triumfem Finů nad Švýcary, kteří po třetí v řadě byli ve finále, ale po třetí skončili se stříbrnými medailemi na krku. Bylo tam taky dost vedro, nicméně budeme si teď spíš povídat o tom, že nepříznivá bilance z těch finálových zápasů mistrovství se tam musí hokejové Švýcarsko pořádně trápit, protože 5 účastí ve finále, 5 proher. Více o tom teď s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem. Martine, přeju ti krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak už to bylo několikrát řečeno, že po třetí za sebou byli ve finále, po třetí neskórovali a logicky tedy po třetí skončili poražení bez titulu. Prostě jak si to jako vůbec vysvětluješ? Bylo to v Praze 0-2 z Čechy v základní hrací době minulý rok i tento rok po prodloužení loni s Američany, teď s Finy.
1: No, moc tomu nerozumím, nechápu to, jak je to možné, že se jim nedaří dát gól ve finálovém utkání, protože předtím ty statistiky naprosto perfektní, dali nejvíce gólů v základní části, v té druhé skupině, naprosto s přehledem tu skupinu vyhráli. Přijde potom na ně asi zřejmě nějaký ten tlak, no. Přijde postupem toho čtvrtfinále, oni ho zvládnou velmi v pohodě, semifinále a přijde finále a právě kdyby to těch hráčích najednou bylo, přišlo mi, že to včerejší utkání, neříkám, že by ho hráli nějakým způsobem ustrašeně, nebo to, ale hráli ho hodně jakoby, no, koncentrovaně, defenzivně, nechtěli udělat chybu ani jeden ten tým, samozřejmě Finové jsou tím velmi známí, ale Švýcaři do té doby předváděli skvělý hokej a v to včerejší finále prostě to nebylo úplně ono. Já když jsem opravdu sledoval celý zápas i to prodloužení, tak i v tom prodloužení byli mnohem opatrnější, než byli Finové, kteří nakonec potom dali po té individuální akci Heleniuse dali ten rozhodující zlatý gól.
0: Jenom detail, který mě trknul, když jsem koukal v televizi přímo na ten vlastně nastavený čas na prodloužení. Finové tam často podkluzovali v obraném pásmu. Nevíš, co zatím mohlo být?
1: Těžko říct, jestli už tenhle měl toho dost za sebou, nebo jestli prostě to byla jenom nějaká momentální chvilka každého hráče. Ono, když už pak máte kotouč, hrajete 3-3 a jste pod obrovským tlakem, nechcete udělat prostě chybu, hrát za ten celý tým, tak možná, že někdy hráčům prostě z té přemíry snahy, to může se stát.
0: No, když jsme byli u Švýcarů, tak je alespoň může těšit to, že z posledních 15 mistrovství světa, jak uvádí na svém twitterovém účtu Jiří Vítek, jsou vlastně třetí nejúspěšnější reprezentací, co se finálových účastí týče, protože byli po páté včera. Finové a Kanaďani, ti byli za posledních 15 šampionátů 7krát. V tom porovnání třeba Češi byli pouze jedinkrát předloni v Praze. No a když jsme u toho, tak Martin Procházka ve své kariéře má 4 zlata, což je tedy o 4 víc, než má švýcarský hokej celkem, ale přece jenom ty, když jsi hrál finále, tak vy jste vlastně pokaždé, když tam byl, zvítězili, ne? Evidentně ten tlak, jako mají třeba teď na sobě Švýcaři, se u vás neprojevoval, Martine.
1: No, nikdy jsme nebyli druzí, takže jsme měli to štěstí, nebo možná se to k nám přiklonilo. Nevím, Švýcaři to mají opravdu nějak tak v sobě teďka. Oni, neříkám, že hráli špatně, ale nebyli úplně to takový ten tým, který byl předtím. Když to řeknu, ty šance si nevytvářeli tak 100%. Nebyli si tak sebevědomí. Možná jim uškodilo i to, že přece jenom s Finy hráli v základní skupině také vyrovné utkání. Nakonec to vyhráli, dali gol 3-2 v přesilovce, pak dali 4. do prázdné branky. To utkání vyhráli 4-2, ale to finálové utkání je prostě úplně jiné. No. Tady je vidět, že ten tlak na ty hráče, samozřejmě ještě když hrajete doma, tak je to ještě o to větší na ně padnul. No a Švýcaři se s tím prostě neporadí. No. Tak je to zvláštní za mě, že tři roky po sobě nejsou schopni dát branku ve finále. No. To mě překvapuje nejvíce.
0: Tak měli proti sobě samozřejmě předloni Čechy, to připomínáme, loni Američany a teď Finy, kteří mimochodem jsou čtvrtfinálovými přemožiteli české hokejové repre při derniéře Radima Rulíka. Za Finy rozhodl nejmladší účastník finále, teprve 20-letý hráč Buffalo Konsta Helenius. Co bys řekl na tu jeho rozhodující gólovou akci? Připomínáme, že šlo o prodloužení 3-3.
1: To právě bylo to, v čem nakonec Finové byli, když to řeknu, prostě díky tomu vyhráli. Byli drzejší, byli více si jako dovolili, byli celé to prodloužení, tam i přestříleli Švýcary, to znamená, že byli aktivnější. No a Helenius to udělal prostě individuálně skvěle. Zavezl kotouč do útočného pásma, k levému mantenu tam zabrzdil, v podstatě potom vybruslil sám individuálně, jste jakoby jeden na jednoho hráče od rukou si vlastně odstrčil hra Švýcara, no a přišla střela, která přišla, ještě byla vlastně blokovaná, tam ještě vlastně projel hráč před brankářem Ginonim, on tu střelu neviděl, proto ta střela šla nad lapačku, nestačil zakročit, no a udělal to prostě individuálně a to Švýcaři mně přišlo, že se báli v tom zápase, hodně často se báli to vzít na sebe individuálně, pořád jako kdyby to jeden dával někomu druhému a no, nevytvořili si tady ty individuální akce, Finové nakonec ten jeden gol takhle přesně proměnili.
0: Martin Procházka s námi glosuje pravidelně to hokejové dění, má za sebou v roli experta další hokejový šampionát, který teď na dálku sledoval. Když se jenom tak ohledneme, Finové mají zlato, hrálo se to ve Švýcarsku, kde domácí země žila tím hokejovým mistrovstvím. Známe taky týmy, které vlastně opustili tu elitní společnost, což jsou Britové, Italové. Nějaký moment, který tě vysloveně třeba natchnul, nebo kdybys mluvil třeba o největším zklamání?
1: Jednoznačně musím asi říct Norsko, tým, který ukázal obrovskou kvalitu nejenom v té základní části, kde si poradili ze Švédy, poradili si s námi 4-1 velmi přesvědčivě. Nakonec potom udolali i, nebo získali bod s Kanadou. No ve čtvrtfinále, když to vezmeme, tak udolali, teďka se podívám jenom, Lotyšsko 2-0. A pak sice prohráli ze Švýcary celkem jednoznačně, v tom prožená pro mě byla větší výhoda, než prohrát 1-0. No a vyhráli vlastně boj o bronz 3-2, samozřejmě také v prodloužení. Ale Norové za mě udělali největší dojem na tom šampionátu.
0: Příští šampionát bude jubilejní 90. mistrovství světa. Bude se konat v Německu, kde Češi už slavili zlato v roce 2001 i v roce 2010. Tentokrát to bude v Mannheimu a Düsseldorfu. Martin Procházka poslední svůj mistrovský titul na světové scéně zapsal právě v Německu v roce 2001. Tak letos je to 25 let, nevím, jestli úplně nějaká vzpomínka ti vytane. Každopádně asi se můžeme těšit na další, řekněme i hojně navštěvovaný šampionát.
1: Vzpomínka jediná, že tam byla skvělá atmosféra od našich fanoušků. Už jenom, jak jsi zmiňoval, v Německu, samozřejmě nevím, teďka úplně vzdálenosti, říkal si Mannheim a Düsseldorf. Možná to bude mnohem delší cesta pro fanoušky, než jsme měli my možnost do Norimberku. Ale fanoušci si najdou cestu, byla tam nádherná atmosféra, bylo to možnost vlastně se s nimi potkávat i mimo arénu, protože jsme tam bydleli blízko, takže jsme je potkávali a fanoušci opravdu tím žijí, takže doufám, že čeští fanoušci opět zase udělají skvělou atmosféru na tomto mistrovství, které bude v Německu.
0: My se těšíme už teď, pochopitelně máme před sebou letní pauzu, ale Martin Procházka se svou čistou hrou bude vysílat pravidelně, takže ho poslouchejte každé úterý. Platí to i o zítřku, kdy tu čistou hru bude dělat společně s Adamem Weidenthalerem a jistě ještě budou glosovat i skončený hokejový šampionát ve Švýcarsku. Martine, moc děkuji za tvé glosy během mistrovství světa a těším se na další rozhovory v rámci našeho vysílání. Přeju hezký den.
1: Já taky děkuji, naslyšenou.

0: Máme tady atletické téma 8 minut před 9:30. Pokud nemáte dnes co na práci, chtěli byste se pobavit sportem, tak od 17 hodin na Pražské Julisce se koná další memoriál Josefa Odložila a sezonu by měl zahájit i Tomáš Staněk, český kolovarský rekordman, který absentoval během halové sezony kvůli operaci lokte a půjde o jeho první soutěžní start od zářijového mistrovství světa v Tokiu, kde obsadil 12. příčku, takže memoriál Josefa Odložila od 17 hodin v Praze na Julisce. V Getsisu se měřili elitní desetibojaři a byl u toho o víkendu i český atlet Tomas Järvinen, který na tomhle mítingu v Rakousku nazbíral 8400 bodů a posunul se v českých historických tabulkách za trojici legend Šebrle, Dvořák, Změlík. V Rakousku mu na to stačilo 7. místo a na závěrečném ceremoniálu byl vyhlášený nejlepším nováčkem letošního ročníku v Getsisu. S 20-letým reprezentantem mluvil po soutěži kolega Jakub Marek.
1: Tomasi, 8400 bodů, hezké kulaté číslo, jak jste s ním spokojený?
2: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některé zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Vy jste tak v českých historických desetibojařských tabulkách za trojicí Šebrle, Dvořák, Změlík. Jak se to poslouchá?
2: Nádherně. Musím říct, že to je fakt nádherný a doufám, že budu postupně blíž a blíž k tomu úplnému vrcholu.
1: A navíc vy jste i vylepšil český národní rekord do 23 let z roku 1991 Roberta Změlíka. Věděl jste o tom?
2: Vůbec, teď jsem se to dozvěděl a je to skvělý. Jsem moc rád a doufám, že to budu posouvat dál ještě tenhle rok.
1: Jaký byl ten druhý den zdejšího desetiboje? Vy jste tady měl, mi přišlo nějaké lehké zdravotní komplikace. Trenér Josef Karas tady gestikuloval nějaký během tyčky.
2: Tak musím říct, že celý druhý den byl velice protrápený. Už před první disciplínou, před překážkama jsem při strojovém cvičení na první překážku zakopl. Spadl jsem na překážku a práskl jsem se patou vozem, takže jsem si lehce odrazil patu. A potom právě při zmiňované tyčce jsem při asi třetím rozeskakovacím skoku nedoběhl pořádně na odraz, vyletěl jsem vysoko, nevšiml jsem si toho a spadl jsem přímo rovnou do kaslíku, kde jsem si lehce povytočil koleno a budeme doufat, že to je dobrý, ale musím uznat, že to bolelo celou soutěž potom už.
1: Nezvažovali jste pak třeba, že byste odstoupil?
2: Hodně jsme to zvažovali s trenérem, já jsem to možná lehce připravoval k tomu, že to vůbec nebolí, abych mohl dokončit ten víceboj, protože jsem konečně chtěl dokončit celý víceboj a nechtěl jsem skončit zase na nějaký disciplíně v průběhu toho víceboje. A upřímně jsem rád, že jsem to dodělal. Myslím si, že s tím nic moc nebude, maximálně nějaký natažený vazy nebo něco takového.
1: Ona ta tyčka obecně vypadala, že bude možná krizovou disciplínou. Vy jste 440 cm skákal až na potřetí.
2: Je to tak. Bál jsem se. Budu přímnej. Fakt jsem se bál potom, jak jsem spadl do kaslíku, že se mi to stane znovu. Nedodělával jsem skoky, nedělal jsem tam vůbec vrat. Pak jsem v poslední pokus, udělal jsem normální skok a od té doby už to šlo jenom líp.
1: Nakonec to bylo o půl metru víc, 490, takže tam nakonec zapracovali adrenalin a hormony.
2: Určitě, nebudu říkat, že to nebolelo zase, ale bylo to skvělý, užil jsem si tyčku a škoda, že tam ta pětka už nepadla.
1: A vy jste nechtěl mluvit přesně o těch bodech před závodem, tak bylo tohle nějaké číslo, v které jste věřil, že byste mohl dát?
2: Bylo to v rozmezí 8.3 do 8.6. Spíš jsem se přikláněl k tomu vyššímu číslu, kvůli tomu, jak jsem v tréninku chodil překážky třeba, ty mě zklamaly, nějak se mi vůbec nepovedly a nebyl jsem dravej, jako vždycky jsem na překážkách.
1: 8300 bodů, to je zároveň ostrý limit pro evropský šampiona Birminghamu, tak asi uleva.
2: Hrozná, jsem hrozně rád, že jsem dokončil a že můžu jet na další víceboj.
1: To říká český desetibojařský talent Tomas Järvinen. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Dvouhodinovou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů ediktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na sociálních sítích řekl, že nový systém bude efektivnější a není ohroženo ani financování agent. Je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Další lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si částku rozdělit do dvou splátek. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. A koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvaldské oboře nabídne festival i novou scénu ve zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech. Sport. Atlet Tomáš Jervinen předvedl na prestižním mítinku v Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. V Rakousku nazbíral 8400 bodů, skončil sedmý a splnil limit pro mistrovství Evropy. Vyhrál Švýcar Ehammer. A beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem skončili druzí na ostravském turnaji pro tour kategorie Elite. Švédům Omanovi a Helvigovi podlehli ve finále ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve

0: Z Ostravy do Brna čekejte silný provoz, jede hodně kamionů. Na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony od 219. kilometru a je to nesouvislá fronta až k omezení na 196. v Brně. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny. Pozor, dost ucpaná je tam i stará silnice 430 z Vyškova do Brna. Před Rohlenkou je omezení semafora, kolony i tam. Pražský okruh je ucpaný v obou směrech mezi plzeňskou dálnicí a D1. Kolony popojíždějí před sjezdem na Ořech. Ve směru z letiště je to kolona asi na 20 minut, ve směru z D1 o něco delší. Regulují vjezdy do tunelu a pro osobní je to od Jesenice na půl hodiny. Ucpává se taky výjezd z Prahy na letiště. Je tam omezení, opravují kruhový objezd u letiště. Zastavíte u nájezdu z Evropské ulice a je to na čtvrt hodiny. Kolony v Praze dlouhé stále i na Štěrboholské spojce nebo taky v Liberecké ulici ve směru z D8 do centra. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport 1. června na Den dětí a také vstupujeme do nového pracovního týdne po skončení Giro d'Italia, úvodní Grand Tour sezony. Cyklistické třítýdenní měření číslo 1 v tomto kalendářním roce vyhrál největší favorit Dan Jonas Vingegaard. I o něm si teď budeme povídat s bývalým českým profesionálem Stanislavem Kozubkem, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Dlouho dopředu se mluvilo o Jonasi Vingegaardovi jako hlavní favoritovi. On startoval vůbec poprvé v Itálii. Možná nečekal úplně všechno, co se tam stane na Giro, ale nakonec 5 vítězných etap a o více než 5 minut vítězství v tom celkovém pořadí. Takže naplněné předpoklady.
1: Tak Jonas byl hlavním favoritem už před startem Gira. Pojďme si říct, že vedle Pogačara je to prostě stále jako největší závodník na etapový závody. Na tří týdení už dokázal vyhrát Tour, dokázal vyhrát Vueltu. Tak si myslím, že se s týmem relativně chytře rozhodli, že by zkusili poprvý Giro a že by vlastně se pokusil vyhrát a byl by tak vlastně teprve osmým závodníkem, kdo dokázal vyhrát všechny tři závody. To znamená, byl favorit, měl k sobě vynikající tým postavený z části z lidí, s kterýma pak pojede i Tour de France, takže to jsou všechno lidi, s kterýma trénuje, zná se s nima, ale sám, jak víš, tak je to prostě 21 etap, jsou to nový silnice, nikdy tam předtím nejel, může se stát cokoliv, začínalo se v Bulharsku první tři etapy, kde to bylo docela divoký, takže jedna věc je, že jste favorit a druhá věc je, že musíte prostě etapu po etapě bejt vepředu, nesmíte mít nikdy žádný problém větší, musíte se stále soustředit, ale v tomhle tom je Jonas jako opravdu unikátní a specifický, jo, on není moc jako emotivní, on nedává nějaký jako srdcerivný rozhovory, ale soustředí se na svůj výkon a profesorsky, řekněme, že profesorsky to Giro vyhrál, neudělal jako jedinou chybu a sbíral vteřinku po vteřince a nakonec vyhrál přesvědčivě s náskokem přes 5 minut.
0: Před Rakušenem Felixem Gálem o 5 minut 22 sekund třetí v pořadí Australan Jay Hindley, ztráta 6 minut a 25 sekund. Stanislav Kozubek už nakousl ten fakt, že osmý závodník v historii, který vyhrál všechny tři Grand Tours, je právě Jonas Vingegaard. Jak pasuje Stanislavu Kozubkovi k těm dalším legendárním závodníkům, jako byli Anquetil, Merckx, Ino, Contador, nebo třeba Chris Froome, který to dokázal jako poslední?
1: No, tak když vezmeme, řekněme, ty poslední, z těch posledních pár let, nebo možná desítek let, ať to byl Contador nebo Froome, tak Jonas je, řekněme, hodně podobným typem závodníka, co se týče toho, že je specialista na třítýdenní závody. Jo? On dokáže třeba vyhrát týdenní závod, když je to Dauphiné nebo když je to Paříž-Nice, ale jemu opravdu sedí, čím ten závod je delší, tím pro něj samozřejmě lépe. To stejný možná byl Contador, to stejný byl Froome. A stejně jak třeba Froome nebo Contador nedokázali třeba vyhrávat jednorázovky nebo nějaký klasiky, což je zase, se vrátíme k Pogačarovi, obrovská výjimka ze strany Pogačara, tak v tomhle tom směru jsou podobní. Když bych ho srovnal, co se týče třeba nějaký techniky jízdy na kole, tak Chris Froome byl tomhle hodně specifický. Určitě si všichni diváci nebo posluchači pamatují, jak on na tom kole seděl, jak on jezdil. Nevypadalo to úplně podle cyklistické učebnice, ale ten výkon tam měl. Jonas Vingegaard vypadá prostě na kole dobře, má skvělý posed, maximální podání výkonu a když se pak díváme i na srovnávání vlastně těch časů v těch kopcích, tak vlastně nejen Jonas, ale vlastně i současní cyklisti i díky technice nový, i díky novým materiálům, i díky vlastně novému systému doplňování cukru, kdy oni jezdí hodně na cukry, tak výkonnostně jsou ty současní cyklisti na tom lépe než ti, co jezdili před 5, 10, 15 lety.
0: Říká Stanislav Kozubek, bývalý český profesionál. Co se týče očekávaného souboje na Tour de France, kam míří Jonas Vingegaard, co by vítěz Gira. Utká se tam s Tadem Pogačarem, který vyhrál už 4x Tour de France, 2x padl v souboji s Dánem, ale třeba předloni dokázal mít ten unikátní double vítězných závodů Giro a Tour de France. Začíná se 4. července týmovou časovkou v Barceloně, do té doby tedy nějakých 4-5 týdnů. Jak vidí Stanislav Kozubek možnosti Jonase Vingegaarda souboji s aktuálním hegemonem pelotonu?
1: Dobrá otázka, na kterou nebude jednoznačná odpověď. A vlastně Tadej Pogačar si vyzkoušel ten double 2 roky zpátky, podařilo se mu vyhrát jak Giro, tak Tour. V jeho šlépejích teďka se o to pokusí Jonas. Vlastně je to strašně, řekněme, úplně jako brutální kombinace. Jo. Když se dokážete představit, že prostě vyjedete 3 týdny totální doraz na Giro, přijedete a i ten Jonas, který tam jako byl o 3 lepší než oni, tak je to cítit, jo. Bude unavený psychicky, fyzicky, to znamená, vy si musíte dát prostě týden odpočinek, ale ne odpočinek, že byste neseděli na kole, ale musíte ty nohy furt mít v tahu, takže jako lehký tréninky. Potom možná nějak jako začnete něco dělat a zjistíte, že za 14 dní vám začíná Tour, jo. A proti němu ty největší soupeři, Pogačar, Paul Sexas pojede letos první tu 19-letá kometa z Francie, se připravují ve výšce, mají prostě ten ideální program, takže tam si myslím, že Jonas by měl být v lehký nevýhodě, nicméně já si myslím, co jsem ho tak jako pozoroval na Giro a možná to bude znít jako dost zvláštně, já si myslím, že on to Giro nestartoval v stop formy, jo. On i přesto, že vyhrál o těch 5 minut, tak si myslím, že s týmem to naplánovali tak, že on vlastně svým způsobem to Giro použil jako přípravu k Tour de France, jo. To znamená, nepodceňujme ho, myslím si, že na Tour bude minimálně stejně dobrý, jako býval ty roky předtím, a pak už je to otázka samozřejmě, jak se připraví jeho soupeři, ale rozhodně s ním musíme počítat.
0: To říká Stanislav Kozubek, můžeme se ještě dostat v rámci toho hodnocení skončeného Gira d'Italia k české stopě. 2 debutanti, bratři Kopečtí, ti byli ve 2. stovce, tedy pelotonu. Ovšem Jan Hirt celkově při své 9. účasti na Giro 12. místo. Ztráta samozřejmě 22 minut a 6 sekund na vítěze Jonase Vingegaarda. Jak hodnotí Stanislav Kozubek Jana Hirta?
1: Honza Hirt je taková naše aktuální stálice 3 týdenních závodů. Sedí mu ty 3 týdny, sedí mu hlavně většinou pak ten poslední týden. Ano, Honza Hirt už dokázal na Giro být v 10, párkrát, dokonce jednou v minulosti byl na 6. místě celkově. Dokonce tak dokázal vyhrát etapu přes Murtilo. Tam jsem shodou okolností byl, takže jsem mu fandil. Letos jsem se tam nedokázal dostat, ale 12. místo je skvělý a spíš bych chtěl pochválit ten Honzův výkon jako vystoupení. Jo? On se pohyboval kolem 16. 18. místa po dnu volna, který mu úplně nesedlo, vždycky bývá při tom 3týdenním etapáku bývají 2 dny volna, že jo, takže tam to tělo pak může být rozhozený. Tam mu to nesedlo trošku, pár minut ztratil, ale líbilo se mi, že v posledním týdnu když to šlo, tak se dostával v těch těžkých etapách do úniku a tam zase sbíral zpátky minutku po minutce a prokousával se dál, jo, takže nakonec 12. místo. Na kdyby se nehraje, ale kdyby možná ten závod měl ještě další týden navíc, tak by se Honza dostal do 10, ale za mě 12. místo, pěkný výsledek, nejlepší vlastně z týmu NSN, takže velká gratulace a příslib samozřejmě i do budoucna, i když Honza má nějaký svůj věk, ale myslím si, že ještě pár let by na tom kole mohl jezdit a klidně zkusit na jednom z těch 3týdenních závodů tu top 10.
0: Věříme, že i další čeští cyklisti se letos představí podobně výrazně na další Grand Tour, třeba na Tour de France by měli startovat Matyáš Vacek a Pavel Bittner, tak snad se dají zdravotně dokupy, co se týče formy, abychom od 4. července pečlivě i ve studiu ve vysílání Radiožurnálu Sport sledovali tu legendární starou dámu. A věříme v to, že se budeme bavit taky se Stanislavem Kozubkem, který teď hodnotil skončené cyklistické Giro d'Italia. Stanislave, moc děkuju a přeju hezký den.
1: Díky, mějte se pěkně, naschranou.

0: INEXIS v našem vysílání v 9 hodin 49 minut. Připomínám, že za 15 minut startuje desítka Pavla Horváta. Dnes nejen o fotbalové reprezentaci, ale také o finále fotbalové ligy mistrů, ve kterém vyhráli fotbalisti Paris Saint-Germain nad Arsenalem, a taky o konci prvoligové sezony, ve kterém tedy stvrdili svou prvoligovou příslušnost jak hráči Baníku Ostrava, tak Slovácko. Nicméně teď se dostaneme k fotbalovému tématu pohledem na stadion, který byl postavený v 60. letech kvůli olympiádě, ale trofej pro mistry světa na něm zvedli Pelé i Maradona. A právě na tomto stadionu bude po třetí v historii probíhat následující světový šampionát. Mluvíme o Aztéckém stadionu v naší encyklopedii. Ten stojí v městě Mexico City a právě za 10 dnů na něm soubojem domácích Mexičanů s Jihoafričany začne letošní turnaj těch nejlepších reprezentací planety. Poprvé se na Aztéckém stadionu v Mexico City hrálo mistrovství světa v roce 1970 a jedno semifinále se vysloužilo přezdívku Zápas století. Pochopitelně k této nesoutěžní otázce se teď dostáváme, zda tušíte, o jaký zápas šlo.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Bylo to pořádné drama, padlo v něm 7 gólů, 6 z nich po vypršení řádné hrací doby. Italové od 8. do 92. minuty vedli nad západními Němci, jenže ti pak srovnali a v úvodu prodloužení otočili na 2-1. Pak zase italský tým obrátil skóre na 3-2, ale inkasoval a vítěznou branku pak vstřelil na 4-3 Rivera. Dodnes na Aztéckém stadionu visí plaketa, že se tam hrál zápas století, a taky tam padnul takzvaný gól století. Bylo to pro změnu na tom dalším mundialu v Mexiku v roce 1986. A to si asi dobře vzpomínáte, ve čtvrtfinále mezi Argentinou a Anglií Diego Maradona při sólu přes víc než polovinu hřiště obešel 5 soupeřů, včetně brankáře Shiltona. No a o 4 minuty později vstřelil pak taky nechválně proslulou branku, takzvanou boží rukou. Ten gól století ale patří asi tomu sólu, to se shodneme. Argentinci pak došli až ke zlatu a Maradona vyhrál finále mistrovství si ta na stejném místě jako 16 let před ním jiný legendární fotbalista, Brazilec Pelé. Letos už se na Aztéckém stadionu o zlatu rozhodovat nebude, kromě zahajovacího duelu. Mu pořadatelé svěřili už pouze 4 další zápasy. V jednom z nich se proti Mexiku postaví Češi a sledovat je bude moct 87,5 tisíce diváků. Dřív se na tribuny vešlo až 115 tisíc fanoušků, ale od té doby stadion prošel několika rekonstrukcemi, ta poslední skončila teprve před několika měsíci. Tolik dnešní encyklopedie, která se věnovala velkému stadionu, který bude hostit finálový turnaj mistrovství světa už po třetí, a to v dost netradiční nadmořské výšce 2200 metrů. Tak nevím, jestli kyslíkové bomby sebou, ale každopádně určitá aklimatizace bude potřeba. Otázkou je, nakolik ji budou moct absolvovat Češi, kteří budou jinak bydlet ve výšce 200 metrů nad mořem ve své základně v Dallasu. Tak jim přejeme samozřejmě všechno nejlepší a o konečné nominaci na fotbalový mundial z české strany budeme mluvit, jak jsem říkal, v desítce Pavla Horváta už po 10.

akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: You.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Odbory agentury pro začleňování zahájily jednodenní stávku za veřejnou službu. Spojené státy a Irán hlásí nové vzájemné útoky. Fotbalová reprezentace odletěla na mistrovství světa bez Buchy, Ladry a Kabonka. Kolony popojíždí na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti budou dnes dočasně zavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny podle nich ohrožují fungující systém. Dvouhodinovou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů ediktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé zemi. Pokračuje její ředitel Matěj Holan.
4: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
2: Už v 9 hodin zahájili jednodenní stávku pracovníci agentury pro sociální začleňování. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na sociálních sítích řekl, že nový systém bude efektivnější a není ohroženo ani financování agent. Na 300 výjezdů se připsali jihočeští hasiči kvůli včerejším bouřkám. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Hasiči pomáhali i v Plzeňském a Středočeském kraji. Častěji vyjížděli i v Praze a Ústeckém kraji. V jižních Čechách pak bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Většině se už podařilo dodávky obnovit. Pokračuje mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
5: O nočních bouřkách evidujeme na jihu Čech už jen 300 odběratelů s omezením dodávek elektrické energie a 11 poruch na vedení vysokého napětí.
2: Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kešem. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Íránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovali o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich USA využívají k útokům na iránské území. Děti z okolí Rychnova u Jablonce nad Nisou můžou ode dneška k cestě do školy a ze školy využívat poptávkovou dopravu. Provoz je zatím zkušební a vedení města ho po měsíci vyhodnotí. Poptávkovou dopravu zajišťuje společnost Jablonecká dopravní, která už zhruba rok provozuje službu i v Jablonci nad Nisou. Tam se podle ředitele firmy Luboše Vejnara osvědčila.
6: Máme prakticky teďka každý měsíc připraveno více než 600 cestujících, takže jsou to vlastně čísla nad očekávání. A máme tam třeba i rekord, za jeden pracovní den jsme připravili třeba i 41 cestujících.
7: Sport. Fotbalová reprezentace odletěla do dějiště mistrovství světa bez záložníků Pavla Buchy a Tomáše Ladry a útočníka Christofa Kabonga. Konečnou nominaci oznámil trenér Miroslav Koubek po vítězství nad Kosovem 2-1. Góly národního týmu dali v přípravném utkání na Letné Tomáš Ladra a Adam Hložek. Ten kvůli zranění přišel takřka o celou sezonu. Útočníkovi Hoffenheimu tak chybí herní praxe.
8: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo, a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
7: Hokejové mistrovství světa ovládli Finové, ve finále v Curychu porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Bronz získali Norové po vítězství nad Kanadou 3-2 v prodloužení. A tenista Jakub Menšík porazil Rusa Rubljova 3-2 na sety a na Roland Garros postoupil do čtvrtfinále. V něm se utká s Brazilcem Fonsekou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace u Kuřimi a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Úsek od příjezdu na Rousínov k omezení v Brně pojedete osobním autem asi 20 minut. Kamionem je to na delší dobu. Nevyplatí se to objíždět po staré silnici, je tam omezení před Rohlenkou a kolona i tam. Pozor na brněnskou komplikace na silnici 43 u Kuřimi. Mezi odbočkou na Kuřim a Lipůvkou spadl spadl strom. Na místě pracují hasiči a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Silnice je tam ucpaná po obou směrech. Na mnoha místech prší i dost hustě. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce jede náš zpravodaj, upozorňuje na špatné svícení.
0: Hustě tady prší. Prosím všechny řidiče, ať vypnou denní svícení a zapnou si aj vzadu normální. Děkuji.
9: Na pražském okruhu popojíždějí kolony. Nejdelší ve směru z D1 na letiště regulují vjezdy do tunelu a stojí to od Jesenice. No a kolona je pak i dál na výjezdu z Prahy na letiště po 7. Tam je omezení na kruhovém objezdu u letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
10: Dobrý den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady po skončení klubové fotbalové sezony a těsně před mistrovstvím světa, na které se všichni těšíme, které budete moci slyšet taky na radiožurnálu Sport. Glosovat ho pravidelně bude i náš fotbalový expert a pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého vítám.
11: Dobrý den.
10: A je tady s námi dnes také Pavel Tilšar. Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Tak Pavle, gratuluju, Pavle Horváte, k tomu, že jste vyhráli v Kolíně 2:0 s Baníkem Ostrouž, takže předposlední zápas sezony vítězný. Je to tak.
11: Je to tak, přesně to řekl Honzo, nádherně bojujeme stále o třetí příčku s Hradcem Králové B a doufám, že ji uhájíme v příštím kole ve Velvarech.
10: Do Velvar, jak jsem už jednou říkal, tam jsme jezdili dřív pro kruty, vy tam možná projedete pro bronz, dostávají se bronzové medaile
11: Čefele. Nevím, ale je to dobrá myšlenka, možná, že by to, už to nebylo takové překvapení, i včera jsem o tom přemýšlel, že bych koupil nějaký medaile v nějakém shopu, že bych je klukům rozdal, protože přece jen pro nás by to úspěch byl.
10: Ano, tak držíme palce Baníku Mostsouš, aby na dálku tedy předčil Bčko Hradce Králové, i když jsme tady nestraní, tak přece jenom Pavlu Horvátovi rádi.
11: Ale si můžeme trošku zafandit.
10: Trošku jako. Takhle straníme, ano. Tak jdeme na témata, budeme si povídat o fotbalové repre, také o fotbalové lize mistrů a také pochopitelně se vrátíme k fotbalové baráži, takže všechna tahle témata i pro vás, abyste zavolali na radiožurnál Sport na naší číslo 221 552 222. Desítka začíná, jdeme na to.
3: Desítka Pavla Horváta.
10: Česko-Kosovo 2:1, poslední vlastně jediná domácí příprava před fotbalovým šampionátem, na který Češi odcestovali, že Češi se utkají s Guatemalou. Pak tedy následovala ta nominačka, ale celkově ten zápas, Pavle, sestava taková hodně kombinovaná.
11: No, tak byl to zápas, já nechci říct pro to, aby se odehrál, ale určitě, aby třeba zrovna, určitě budeme zmiňovat jméno Adam Hložek, to je bez debat, třeba aby zrovna trenéři viděli opravdu naživo toho Adama takhle zblízka a aby ty kluci, který v té nominaci jsou, aby to tak nějak jako trošku potvrdili na tom hřišti a to si myslím, že ten účel splnilo a pak samozřejmě určitě se dostaneme i k té tiskovce a k nominaci. Je to prostě nepříjemný, bohužel pro celý to mužstvo. Jo? Já předešlu to, že vlastně všichni to vědí, že ty tři hráči bohužel se tam nedostanou a vlastně je to nepříjemný všem. No.
12: Bylo to avizované už delší dobu od Miroslava Koupka, že v tom zápase s Kosovem dostanou prostor hlavně ti, kteří ještě bojují o tu účast na mistrovství světa, že prostě ta skupina, která je oskoušená v čele s Tomášem Součkem, Tomášem Holešem, tak tihle borci budou spíš odpočívat a právě ti mladší, třeba i debitanti, dostanou prostor, aby se prostě a jednoduše ukázali.
10: V brance Lukáš Horníček, který chytá za portugalskou Bragu, exceloval s čistými konty i v evropské lize. Když jsme tady mluvili před nějakým časem s Martinem Schejbalem, který byl sportovním ředitelem v Pardubicích i trenérem brankářů, pamatuje ho, a mluvil o tom, že dlouho nebo potřebuje trošku delší čas na aklimatizaci v tom daném týmu. Tohle mi přijde jako jednoznačná příprava prostě zas do budoucna pro Horníčka.
11: No jasně, tak asi nebudu výjimka, ale jak ve fotbale, tak v hokeji prostě máme v podstatě skoro nejlepší brankaře, troufnu si říct minimálně v Evropě, evidentně i na světě a tam nás určitě nic nepálí. Naopak jsme, řekl bych, takovou jako brankařskou velmocí v těchto dvou sportech 100%.
12: Myslím si, že Lukáš Horníček šel za ten poslední rok extrémně nahoru, byť on už tu sezonu vlastně skoro před minulou, měl taky výbornou a pak se dostal tedy do reprezentace do 21 let, no byl tam už myslím další dobu a chytal to Euro na Slovensku, které se mu pravda úplně nevydařilo, ale teď znovu o něm vlastně v průběhu celého ročníku šly skvělé zprávy z Portugalska, byť asi ne každý z nás portugalskou nejvyšší soutěž sleduje každý víkend, ale prostě ta čísla hovoří jasně a myslím si, že si zaslouží být na mistrovství světa i dospělých, ale asi bude dělat spíš dvojku.
11: No, tak to si myslím, že tam jsou, jak se říká, karty rozdaný, jasně, i vzhledem k tomu, že bylo zveřejněný, že Jindra Staněk je jako trojka, tak logicky,
12: už to vychází,
11: logicky to vychází, takhle to i já jako fotbalista spočítám.
10: No, volno dostali opory jako Souček, Šik, nehrál ani Pavel Šulc nebo Vladimír Coufal, ale nicméně především šlo o to tedy určit ta tři jména, která na šampionát nepojedou a uslyšíte trenéra Kopka, který to glosoval.
13: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující slovo měl lékaři a ty se potom podepsali.
10: No, tohle byla slova na Jana Kuchtu, který v 19. minutě podstoupil jeden ze soubojů a musel střídat. Otázkou bylo, zda nakonec bude v té nominaci, ale jak jste slyšeli, tak měl by být fit. Nakonec se tedy nevešli do té nominace jiný útočník Kabongo a dva středopolaři, záložníci Ladra a
12: Bucha.
10: A Bucha. Tak Pavle, co na to říkáš?
11: No, tak někdo to musel, někdo to, jak se říká, černýho Petra musel dostat. Já si myslím, že tam úplně velký výběr nebyl. Já si myslím si a souhlasím se spoustou jak fanoušků, posluchačů, tak i odborníků, že vlastně už to bylo rozhodnutý předtím. Nemyslím si, že tam možná tam mohlo být o jedno jméno. A to si myslím, že byl Ladra, tak tam možná byla nějaká diskuze, ale víceméně to bylo asi jasný. Jsem rád, že jede Saša Sojka, samozřejmě Sochůrek je obrovská naděje. Vlastně oba dva tyhle ty hráči čerpají z toho, že měli výbornou aktuální formu a myslím si, že přesto, že v tom týmu nebyli při tom postupu, tak prostě jedou zaslouženě a ten turnaj není na půl roku, ale je to prostě chvilka, jsou to tři zápasy. Doufejme, že jich bude víc, samozřejmě jsou to minimálně tři zápasy, které běží rychle za sebou a ty potřebuješ hráče, který mají dobrou formu, teď mají chvilku ještě na to, aby potrénovali. Viděl jsem i záběry z různých jiných reprezentačních srazů a moc balónů tam nebylo. Bylo tam hodně běhání a kondice a nějaká síla, takže ty kluci se připravují opravdu svědomitě všichni, to je logický, ale čerpá se z té aktuální formy, to je tady zrovna u těchto dvou hráčů, je to jasně transparentní.
12: Myslím si, že se trenéři nebo vedení reprezentace prostě rozhodlo pro mládí, když porovnáte Ladru 29 let, Bucha 28 let, tak když si vezmeme ty posty, tak Pavel Bucha hodně si chodí pro balonu k obráncům, Hugo Sochůrek je podobným typem středního záložníka, tak tady prostě vyhrálo to, že může nazbírat ty zkušenosti z mistrovství světa, byť třeba...
11: A ani jeden by asi úplně nehrál od začátku, prostě může se to stát v průběhu, ale ani jeden není hráč, který určitě bude tam v prvních minutách toho prvního zápasu.
12: A Alexandr Sojka, ještě bych to doplnil, mu Tomáš Ladrovi, tak taky si myslím, že se asi rozhodovalo mezi těmito dvěma hráči a pro Sojku asi možná rozhodlo to, že dokáže být v nějakých těch situacích třeba kreativnější než Tomáš Ladra, ale to je můj názor.
10: A vlastně trenér Kobek to glosoval, že je využitelný na více pozicích, ano, což tedy souhlasím.
11: Já jsem to chtěl doplnit teďka, teď to Honzo doplnil výborně, takže není potřeba v tom pokračovat. Prostě ta flexibilita těch hráčů taky, jo, ty můžeš v určitým momentu reagovat nějakým posunem, teď plásnu a Saša Sojka to prostě dokázal v lize, že dokáže odehrát, ač je to pro mě neskutečný pravýho obránce, vlastně konstruktivně a dozadu velmi dobře, takže i tohle to rozhoduje o tom, jestli se vejdeš do těch men nebo ne.
10: I tak to byl ten nejtěžší okamžik trenérské kariéry Miroslava Koupka, jeho slovy řečeno. Na druhou stranu, když to vezmeme, tak opravdu třeba to, jak se dneska prezentují ti mladíci a jak rychle se dokážou dostat na tu vrcholnou úroveň, nejen příklad Sochůrka, ale Sojky předloni hrál za Táborsko baráž o první ligu a můžeme říct, že teď má za sebou teprve první kompletní sezonu a to navíc ještě ve dvou klubech, v Hradci hostovala, v Plzni hrál na jaře.
11: Ne, je to skvělý, no. Já se těším, až tyhle ty kluky sem pozveme, protože opravdu každý čtvrtek tady máme někoho, kdo má nějaký příběh, někdo to prolítne. Sochůrek. Sochůrek to prolítne, prostě je v lize, v nároďáku, nazdar bazár, a příští rok může být v Bundeslize třeba. Jo, a někdo se trápí, má zranění, chodí po hostováních, vy Saša Sojka před dvouma rokama si troufnu říct, že hrál za Táborsko, za Bčko proti Domažlicím ještě ČFL, takže jako to jsou příběhy, které prostě jsou super, a zase je to vlastně motivace pro ty ostatní hráče, obzvlášť ty mladý hráče, že jako samozřejmě můžeš to prolítnout, ale taky tam budou zatáčky, budou tam pády, musíš se zvednout, musíš se oklepat, možná někde budeš bydlet na ubytovně půl roku, rok, ale jestli chceš hrát ten fotbal tam, kde to všichni jako chtějí v té nejbližtivější sféře té ligy nebo nároďáků, tak prostě musíš tomu obětovat všechno, a bolí to a stojí to spoustu úsilí.
10: U příkladu Sochůrka zase určitá ta chvíle, kdy ty vycítíš, teď musím využít příležitost. Mluvil o tom Tomáš Rosický v rozhovoru pro Spartu před nedávnem, že vlastně začal trošku dřív, než si představovali na Spartě, ale že věděli, že to zvládne. A navíc on tehdy využil vlastně toho slabšího období Sparty, když měla to těžké, když prohrála v čtvrtfinále poháru v Boleslavi, pak v derby a pak po odvetě vlastně, nebo do odvety s Alkmaarem už hrál. A od té doby vlastně se dá říct, že se zapojil velmi stabilně.
11: Já bych možná jako k tomuhle řekl, že možná to bylo trošku populistický, aby se trošku stáhnul ten tlak na to mužstvo, protože samozřejmě, když se ti nedaří, tak hledáš různý důvody, jak se z toho dostat. To, že najednou začneš nasazovat mladý hráče, tak se může říkat přesně to, co teďka se říká, jako že mládí vpřed dali jsme jim šanci a oni se toho chytli. Jo, Spartě to vyšlo dokonale, protože on fakt od té doby, co tam vlez, tak byl lepší, až úplně v topu. A vlastně tím, že trošku nám i nahrál, nebo mě osobně, já nejsem úplně příznivec toho, aby v těch klubech prostě hráli jenom cizinci, a měla Sparta 9 cizinců v základní sestavě. Hrozně hezky se mi kouká na to, že v základní sestavě je takovýhle talent a jde to. Takže jenom těm klukům prostě dá šanci i možná v těžším období, možná trošku populisticky, ale ty kluci je vidět, že to utáhnou. No.
10: Je pravda, že on dostal už předčasný dárek plnoletosti, protože bude mu 7. června 18 let. Dostal tu nominaci a možná si zahraje asi v té generálce nebo v té generálce proti Guatemale. Hugo Sochůrek zatím 17 let, včera se stal proti Kosovu nejmladším reprezentantem historie. Obral o ten rekord jiného muže, který včera dost zazářil v prvním poločase. Už jsme ho také zmiňovali. Adam Hložek, byť skoro celou tu soutěžní sezonu nehrál, tak se nakonec do repre dostal. Můžeme si pustit jeho ohlas potom zápase, kdy Češi porazili Kosovo 2-1.
8: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo, a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
10: Takhle mluvil Adam Hložek tedy pro vysílatele toho utkání ČT Sport. Nicméně jako za 45 minut ukázal, že ve formě evidentně. On se prý od pondělí individuálně už chystal, byla o něj teda velká péče v reprezentaci. Tak je, ne
11: to,
10: nadarmo.
11: Je to logický. Myslím si, že všichni ví, co Adam Hložek dovede. Od těch 16 let, kdy začal hrát ligu, prostě ušel spoustu těžkých zápasů. Bohužel i v té kariéře spoustu zranění nebo takových jako výraznějších zranění, který ho určitě přibrzdili, ale všichni víme, jaký potenciál má, umí vystřelit levou, umí vystřelit pravou, je důrazný, je rychlej, je silný jeden na jedno, takže takovýhle hráče prostě chceš mít v týmu a myslím si, že byla jenom otázka toho, aby byl 100% připravený zdravotně a fyzicky a to, že fotbal umí, nebo jaký to je typ hráče, tak to všichni víme.
12: Byla na něm vzát obrovská chuť, že mu ten fotbal jako velmi chybí. Myslím, že za ten rok ty soutěžní zápasy, by tohle byl přípravný a nikam se to moc nepočítá. Na druhou stranu, když si vezmete to, jak prostě vyřešil i s tou malou herní praxí v téhle sezóně třeba tu situaci gólovou, když to prostě napál na zadní tyč, jako by to dělal prostě každý den, každý zápas, takže si myslím, že ještě může být hodně klíčovým mužem pro národní tým na tom šampionátu, byť je otázka, a on o tom sám Adam Hložek mluvil, že byl zafoukaný, takže ta fyzička asi nebude úplně v topu.
11: Je to logický, nemáš odehraný ty zápasy, zápasová zátěž je prostě nejlepší trénink, a já jsem chtěl říct, že ono to vypadalo, jako kdyby to dělal pořád, on to to dělá pořád. Akorát když je zraněný, tak to nemůže dělat, ale kdykoliv je zdravý, tak tohle ty hráči trénují, v tom jsou silný. Jednu historku, byl jsem před x rokama u Pavla Nedvěda na stáži v tom Juventusu, když tam byl Ronaldo, a vlastně jsem si říkal, že to není možný, kolik on toho nastřílí, jo? Jako ještě vlastně i v průběhu tréninku, i po tréninku, takový ty, jako ono to vypadá hrozně jednoduše, takový ty střely trošku z úhlu pravou, levou nohou, a vlastně dával jenom rány, aby trefoval bránu, spoustu takovýhle gólů dal, takže to je prostě drill denodenní a není to nic neobvyklého, že to pak vypadá jako, že to dělá každý den.
10: Ve studiu ČT Sport při tom přenosu byli vlastně Karel Poborský, a legendární fotbalista, který dokonce po tom poločase mluvil o tom, že si Adam Hložek tak nějak trošku říká i o základní sestavu. Mně spíš napadá to, že máme za sebou fakt extrémně dlouhou sezonu, pro některé hráče byla prodloužena i tím mistrovstvím světa klubu, které nevíme, jestli patřilo do té předminulé sezony nebo do té končící. A Adam Hložek vlastně ne odpočíval, ale prostě nehrál. Může to být výhoda.
11: Ale vlastně to tak je, jako je odpočatej jednak fyzicky a jednak má obrovskou chuť, to, co říkal Pavel, že někdy se tomu říká falešná forma, já doufám, že to takhle nebude, ale myslím si, že to může být ten jako, jak se říká teďka, game changer, jo, nebo může to být ta energie, kterou tomu mužstvu jako vdechneš, nevím, jestli od začátku, protože opravdu je to hrozný rozdíl, ještě samozřejmě budeme se bavit o těch klimatických podmínkách, které tam budou prostě jiný, takže může to být motor, který ti za půl hodiny ten zápas rozhodne, a je dobrý, prostě je to skvělý, že ho vůbec jako můžeme mít k dispozici, protože v průběhu toho jara to vypadalo špatně. No,
10: No Adam Hložek si během zápasu přezouval kolíky a dával si lisovky, to nevím, jak ty to měl takhle s kopačkama. On říkal, že to dělal kvůli tomu, že asi se čekalo po té bouřce, jak byla průtrž mračen, že bude ten povrch měkčí, než nakonec byla, ty kolíky mu tak nevyhovovaly.
11: No, je to tak, obzvlášť dřív, když nebyly ty hřiště takhle jako úplně se o ně takhle nepečovalo. Dneska už ty hřiště jsou propustný, že by ta voda se tam neměla držet dřív, a Adam Hložek bohužel nebo bohudík začínal tak brzo, že ty hřiště ještě byly takový, že když pršelo, tak opravdu to bylo měkký, ale teď už jsou ty hřiště, že vlastně by měli zvládnout takovýhle nápor té vody, a když mají ty kluci možnost a časy to přesou, tak je to celkem logický. Já osobně musím říct, že většinou jsem hrál v lisovkách, protože ty kolíky prostě jsou o malinko vyšší a úplně jsem se v tom necítil, ale je pravda, že teďka, když se dělají takový ty mixy, oni tomu říkají lisokolíky teda, že se dělají takový ty mixy, kde máš i ty špunty, tak ty kluci jsou na to zvyklí, některý v tom dokonce i trénují, což pro mě bylo prostě nepochopitelný, ale chápu to, ta bota už je tak vystavěná, že vlastně mají absolutní pohodlí, ale jsou vyšší, takže já jsem hrál v lisovkách, kde ty špunty byly dostatečně vysoký k tomu, aby si mohl zastavit, s oblibou říkám, nesmíš brzdit naplno, musíš prostě jako, aby si neuklouz, tak nesmíš brzdit naplno, musíš samozřejmě do toho dát rozum, ale je to o pocitu toho hráče.
12: Dřív byly ty kolíky jenom podle mě se šesti, že jo, šest těch kolíků.
11: A to začínalo úplně, no.
12: No, tak v tom se skoro nedal podebrat. Ne. Tam strašně zvláštní jako pocit na podebrání balonu na dlouhou přihrávku, myslím, že Pavel Horvát
11: by to mohl potvrdit. A ještě byly, tak když už jsme se do toho opřeli, ještě byly, dopředu se dávaly 14. Pak byly 16, ale byly i 18, jo? 18 mm, to už jsou jako...
12: To už bylo zakázané, ne, skoro?
11: No já nevím, ale to, někdo si to dával jenom dozadu. Já jsem si dával, když to teda začínal, jsem měl 16 vzadu, 14 vepředu, ale byly zápasy, kdy fakt bylo bláto, a to si dával ty 16 i do toho prostředka, jako, protože tam vlastně na tom palci úplně nebrzdíš, tam vlastně v tom prostředku, a to fakt ten balon se nedal podebrat, když náhodou to bylo jako tvrdší, tak jako to nešlo podebrat, tam si se logicky přes ten špunt pod ten balon nedostal. No.
10: Když jsme mluvili i o povrchu, tak teď obletilo sociální sítě video, jak senegalští fotbalisti vyhazují míč při nějaké rozcvičce nebo při tréninku, ten míč dopadl na zem a on se téměř neodrážel. Jak říkal jsem si, zda to je povrchem nebo balonem, který je tedy oficiální Trionda, což tedy na známku toho, že tři státy hostí mistrovství světa, jsou tam vlastně ty barvy zelená, modrá a červená, jsou tam ty znaky hvězda, orel a kanadský ten javorový list, ale to asi bylo spíš povrchem, na který se možná netěší fotbalisti v Americe. To nebude prostě skákat moc.
11: Je to specifický, to byl opravdu stadion, kde se bude hrát teda?
10: No, myslím, že jeden z těch stadionů.
11: No, je to zajímavý. Kerry, hráč basketbalu, jestli jste viděli ty videa, některý hráči prostě mají takovej cit, že vědí, jak se ten balon odrazí i na hřišti, i na parketách a prostě i malá nerovnost je jako rozhodí, protože zase to mají nadrilování v tom fotbale, to úplně takhle není, ale fakt jako samozřejmě rozdíl, jestli to hřiště je mokrý, jestli je tam hodně písku. Já jsem hrál v Japonsku, kde jsme měli domácí stadion Wing Stadium, kde vlastně fakt bylo hodně písku, že ten balon taky úplně neodskočil po výkopu golmana, prostě, který letí 20 metrů ve vzduchu, tak logicky ten balon se odrazí třeba 5 metrů do vzduchu zase po tom dopadu a tady třeba jenom 3, takže je to i o tom navnímání toho prostředí. Je to zajímavý, že to takhle bude, ale prostě to bude pro všechny stejný a musí se na to kluci připravit. No.
10: No, bylo to v Charlotte, oni tam hráli včera přípravný zápas, Američany prohráli 2-3 Senegalci, ale tedy samozřejmě otázkou, jaké budou ty povrchy. No, když se ještě vrátíme k fotbalové reprezentaci, myslel jsem si, že třeba někdo by mohl zavolat 221-552-222, tak vás veme. Velký rozdíl oproti tomu předchozímu mundialu, na který jelo z České ligy vlastně počet hráčů pouze 2. A nevím, jestli si tam ještě počítá do toho Karel Poborský, který tam je z druhé ligy, tak to možná ne, z první ligy 2 a Karel Poborský z druhé. A teď je to 17 playerů tedy z české nejvyšší šance ligy, je tam 9 hráčů z ciziny, Slavia má tedy 10 zástupců, Sparta z Plzní 3 reprezentanty, ale velký rozdíl, no.
11: No tak nemáme, tak je to logický, zase trošku paralela s tím hokejem, nemáme tolik zástupců v cizině, tak je logický, že těch hráčů z české ligy je víc. Já si myslím, že to je trošku odrazový můstek k tomu, aby ty hráči se malinko přesunuli do té ciziny zase, že by mohli ukázat na tom šampionátu nějakou kvalitu, díky který prostě zase trošku nastavíme světla k nám do ligy a budou sem ty skauti jezdit a budou ty naše hráče hledat a budeme je vídat v Bundeslize a ve Francii a ve Španělsku a v Itálii. No.
12: Je pravda, že ono to možná taky trochu souvisí s tím, že některým českým hráčům se úplně nechce odcházet z šance ligy. Třeba teď Lukáš Provod podepsal novou 5letou smlouvu ve Slávii. Sám mluví o tom, že by tam rád vlastně dohrál kariéru s tím, že má víceméně každý rok jisté evropské poháry, než aby se v uvozovkách plácel třeba někde na spodku italské ligy. Takže s tím, jaké mají podmínky v současnosti fotbalisté v šance lize, s tím, jak přicházejí noví majitelé, tak prostě a jednoduše někteří jsou v úvozovkách, a teď to nemyslím špatně, jako pohodlný na to jít do ciziny.
11: Jasný, já měl jsem téma Lukáše Provoda prostě v hlavě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho trénoval v Sokolově. Bohužel měl problémy s kolenem a vlastně ho to celou kariéru provází. Myslím si, že u něj ta pohodlnost úplně, to slovo není na místě, protože on je obrovský dříč a myslím si, že spíš u něj ta pohodlnost úplně, to slovo není na místě, protože on je obrovský dříč a myslím si, že spíš u něj je to zdravotní stav. Já si myslím, že

0: jako vnímal, co se týká svýho těla, přípravy, starání se o sebe v té době, myslím. A je vidět, že to dotáhl až na tuhle úroveň, ale myslím si, že on sám ví, že pro něj by to bylo zdravotně venku daleko těžší než teďka ve Slavii, kde je prostě král. Hmm.
1: Vítáme prvního z posluchačů, kteří se dovolali do dnešní desítky. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, zdravím, Juraj, já se opýtám experta Pavla, hlavně. Mají vůbec šancu uspět evropské mužstva, keď se hrá v takýchto nadmorských výškách, lebo mně přijde, jako, pokud člověk nevyrástá v tom prostředí, jako těžko se s tím vžívá. A druhá, skoro taká na Adama Hloška, jako ten chlapec, na něho se je radost pozerať, ale skoro mu napadá, neublížil mu prestup zo Sparty do Leverkusenu, kde viac menej ako zbieral pár minút. Ten Alonso mu snad nedal kopnúť ani za celý čas, čo bolo v Leverkusene 90 minút. A či mu hlavne toto neublížilo. Aj potom zranenia prestupu do Hoffenheimu, tam začala hrať trošku väčšie to vyťaženie, že či mu aj to neublížilo. Práve ten prestup do Leverkusenu, či nebolo pre neho lepšie mať ten medzikrok do nejakého priemerného mužstva. Nehovorím, že tam v Bundeslige sú slabé mužstva, ale nejaký ten priemer, ako teraz je napríklad Hoffenheim, alebo ja neviem, alebo keby to boli Brémy, alebo podobné. Díky, majte sa.
1: Děkujeme, mějte se hezky.
0: Já s tím Adamem, myslím si, že ne, že prostě to nemohl nikdo čekat. On odcházel ve velké formě a tu ambici měl. Myslím si, že takhle je to správně, když jdeš do většího klubu a pak prostě, když se ti to nějaký čas nedaří, takže uděláš malinký ten krok zpátky. Udělal ho do Hoffenheimu, mohl ho udělat klidně do druhé Bundesligy, prostě tam se znova rozjet. Teď se mu to daří, tak mu držme palce, ať to vydrží znova. No a co se týká toho vzduchu, samozřejmě, že to bude to těžký pro všechny. Já tak furt sbírám informace, jak to kdo řeší a vlastně všichni to tak nějak jako tajej. Všichni říkají, že nějak jako to dělají a že se na to jako připravují postupně a najíždějí na to. Já jsem zvědavej, co se dozvíme potom mistrovství, jak to opravdu bude fungovat nebo jak to funguje v těch týmech, který to potřebují zvládnout.
1: Ono je pochopitelné, že mezi českými fanoušky rezonuje ta nadmořská výška, jak už Guadalajara, tak i Mexico City 1600 nebo 2200 metrů, to je velmi neobvyklá nadmořská výška, ale musíme taky zase připomenout, že většina těch vyřazovacích soubojů se bude hrát v Americe na stadionech, které jsou daleko níž položené vlastně v obvyklých výškách, protože myslím, že na Mexico City Stadium se hraje snad pouze jedno z těch osmi finálových klání, jinak se to pak všechno přesouvá do Miami, Kansasu a vlastně finálové souboje jsou už v rámci Miami a New Jersey, takže
0: ale
1: to je...
0: Musíš se tam dostat
1: a k tomu jsem chtěl říct si, že tam bude možná daleko specifičtější to cestování, které už si Pavle asi vyzkoušeli někteří minulý rok na mistrovství světa klubu. V tomhle můžou s tou aklimatizací posunem mít lepší výhodu.
0: Časový posun, že já bych jako to cestování samotný, když už budou v tom letadle, tak si myslím, že ty hráči umí veškerý komfort. Já jsem měl taky to štěstí, když jsem lítal do Japonska, že máš tu, teď já bych neřekl první třídu nebo business, kde máš opravdu jako v podstatě postel, kde můžeš opravdu spát regulérně, že to není lehátko jako spartakiádní, že jako se natáhneš a seš rozlámaný, ale je to regulérní postel, kde samozřejmě máš jídlo v nějaký kvalitě, nejsou to takový ty klasický plastový tácky, který vlastně známe všichni asi, že tam dostaneš kompot a trošku sejra a
3: to malý pečivo.
0: A malou houstičku s máslíčkem a studený těstoviny s kuřecím prsem, to si myslím, že takhle kluci mít nebudou. Nejenom naši, myslím si obecně všichni ty účastníci, ale samozřejmě ty transfery na to letiště a tyhle ty přejezdy a samozřejmě časový pásma, to už problém může být.
3: Já ještě, když se vrátím k tomu Adamu Hloškovi, tak vlastně mě napadla k tomu jedna věc a to ta, že když šel Hložek do Leverkusenu, tak asi nikdo netušil, že Bayer bude hrát o titul v Bundeslize a to asi dost ovlivnilo tu jeho minutáž. Konec konců, kdyby Sparta letos nebo v téhle sezóně hrála o titul, tak Hugo Sochůrek asi taky nedostane tolik časoprostoru. Mm-hmm.
1: Češi tedy míří na fotbalový mundial po 20 letech. Nejbližší utkání příprava v noci na sobotu by to mělo být 4. června, tak to je možná noc na pátek spíš. Asi.
3: Na pátek,
1: dobře. Tak je to v New Jersey proti Guatemala. Na místě už budeme mít naše reportéry Lukáše Michalíka, Mirko

0: Vasiče, cestuje tam taky Mikuláš Jáša.
1: Oni tam ještě nejsou, oni jeli autem, jo.
0: Teď myslím, že tam jsou dva ze tří. Ale
2: Michalík, Mirko Vasič už jsou v New Yorku, už tam. To trasují všechno.
0: Dobře, už to tam všechno akreditují. Každopádně můžete se těšit na Radio Žurnálu Sport na bohatý servis. Jenom doplním to, že se hrají také další přípravné duely a čeští soupeři ve skupině Jihokorejci porazili Trinidad a Tobago v tom posledním zápase zatím 5-0 a Mexičani porazili Australany 1-0. Jedna taková specifická věc, Japonci hráli s Islanďany 1-0 a vzhledem k tomu, že se tam taky budou trošku inovovat pravidla, tak ten vítězný gol Japonců padl i po uplatnění toho pravidla. Když jeden z hráčů pomalu střídá, tak kolega počká minutku, možná trošku víc, tak ve chvíli, kdy Islanďani jako pročkali tu dobu na střídání, tak hráli v 10 a v tu chvíli jim Japonci dali gol. Takže i tohle možná pak bude hrát.
1: Na to se těším, na tyhle ty rodea.
0: Ano, bude to rodeo, každopádně těšíme se na fotbalové mistrovství světa a držíme palce české fotbalové repre, ať to tam co nejlépe zvládne.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Můžeme se teď vrátit krátce k tomu, že se hrálo finále fotbalové ligy mistrů. Je to taky velká věc. V lize mistrů se zase představil a představí jeden z pražských klubů. Byla to Slavia, kterou čeká i příští ročník. Sparta se porve v předkolech. Slavia narazila v ligové fázi taky na Arsenal, který porazil. Vyhrál tady v Edenu 3-0. Arsenal nastoupil v Budapešti, tedy ne tak daleko od Prahy, proti Paris Saint-Germain. A nakonec to dopadlo na penalty pro Paris Saint-Germain. Nevím, jestli jsi to viděl celé, Pavle, jaký jsi to měl dojem z toho finále?
1: Jsem to celé. Mám spoustu kamarádů, fanoušků Arsenalu, ale musím říct, že jsem fakt fandil jako tomu druhému týmu, protože samozřejmě Arsenal ved a vlastně vím, že Karel Poborský to řekl někde, že pokud Arsenal vyhraje anglickou ligu, že to bude nejnudnější vlastně vítěz Premier League, vy jste experti. Já s tím trošku jako souhlasím, vím, že ten fotbal prostě není o tom úplně, jak jako hraješ a jestli budeš hrát tiki-taku a nebo jestli budeš mít držení 80% míče, ale samozřejmě daleko líp se mi koukalo na Vitíňu a jeho parťáky, než na kluky z Arsenalu, který opravdu šli jako klobouk dolů, fantastický hráči, ale i přesto si myslím, že asi i fanoušci Arsenalu musí uznat, že Paříž prostě byla lepší, byla fotbalovější, ten tlak byl neskutečný, ta kvalita těch hráčů je fakt tak vysoká, že vlastně je to až jako neskutečný, co dokážou uhrát za balóny, co nestratějí za balóny. Já osobně vždycky beru hráče, jako tu kvalitu hodnotím podle toho, když je v těžké situaci, jak to uhraje. A tady vlastně nejsou chyby, to je neskutečný, co oni všechno zvládnou. A já si myslím, že byť to bylo na penalty, tak si myslím, že to bylo zasloužené.
2: Jednoznačná převaha Paris Saint-Germain na trávníku. Samozřejmě já jako hráč, který nikdy nebyl moc rychlý na trávníku, tak oceňuji ten bleskový přechod Pařížanů po zisku balónu, že jdou prostě v 6-7 vtahu a to, jak dokážou přeběhnout prostě během pár sekund hřiště, tak to je neuvěřitelné. U Arsenalu trochu doufám, že ten titul po 22 letech v Premier League Arsenalu trochu rozváže nohy, protože přece jen bylo to hodně vedené přes standardní situace, spoustu zápasů takhle v anglické lize. Arsenal rozhodl a myslím si, že teď mají splněno, mají to odškrtnuté konečně po více než dvou dekádách a myslím si, že by už by zase mohli najet na ten styl, který myslím, že uchvátil spoustu fanoušků i v Česku, když tam byl Tomáš Rosický, Fabregas a tak dále a že by to zase mohlo být koukatelnější od příští sezóny.
1: A přitom mají hráče, že jo, který jo? Umějí jo? Fotbal hrát, je to prostě zase, je to ten poměr toho, ten výsledek přizpůsobit prostě tu hru tomu výsledku. To jim to vyhovovalo, měli silný hráče, mají silný hráče na standardky, rozhodovali to, tak proč ne? No
0: je pravda, že Paris Saint-Germain za poslední dva roky ve vyřazovací fázi ligy mistrů porazil vlastně 6x anglického soupeře. Loni to bylo v osmifinále Liverpool, čtvrtfinále Aston Villa, semifinále Arsenal. Letos to bylo v osmifinále Chelsea, ve čtvrtfinále Liverpool a teď ve finále Arsenal. A právě Gunners se prezentovali držení míče necelých 25% v tom utkání, mohla za to i ta brzká vedoucí branka Havertze, ale to vlastně za dobu měření za nějakých posledních 22 sezon nejméně, co kdy předvedl finalista Ligy mistrů a pod Artetou, to je vlastně v zápasech, kdy neměli vyloučeného hráče, taky vůbec nejméně. No.
1: Já bych jenom, to je ta kvalita jako PSG.
0: To potvrzuje tvoje slova.
1: To je jako, to je neskutečný, oni takhle hrajou každý zápas, jim vlastně jedno s kým hrajou, málo kdo. je dostane pod nějaký tlak, málo kdo dokáže proti ním ten balón držet dlouho. A je to logický, když se podíváš na to složení jako hráčů Paříže, z jakých situací i stopeři jsou schopní věc. Prostě málo kdy tam ten balón jako odkopnou. Je to fakt jako neskutečný v dnešním fotbale. Viděli jsme třeba Raju, kolikrát mohl třeba rozehrát, ale nerozehrál, stejně to odkop, a to prostě se na druhé straně úplně nedělo. Znovu tam byla ta situace, kdy Paříž při výkopu od brány prostě regulérně kopne balón do autů a chce bránit, chce presovat. A...
0: Ještě než dáme prostor dalšímu z posluchačů, který se dovolal, tak jenom takový rozdíl v tom, co měli odehráno. Statistický server OptaJoe spočítal, že základní sestavy měly mezi sebou rozdíl odehraných minut těch soutěžních duelech sezony 6081 minut. Není to jako hráč, ale dohromady ta jedenáctka. Já jsem koukal, to je nějakých 6 zápasů rozdíl, co měli odehráno navíc hráči Arsenalu oproti Paris Saint-Germain, ale dobře, v Anglii mají tu čtvrtou soutěž navíc oproti Francii, kde zrušili ten ligový pohár před několika lety. Teď je další z posluchačů, dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
4: Já vás zdravím, tady Pavel z Ostravy. Měl bych takový dotaz na vás všechny. Před chvilkou jste říkali, že kdyby Sparta hrála o titul, tak Hugo by nedostal šanci. Jak může takový hráč jedna mistrovství?
0: To je otázka na Pranice, děkujeme.
1: No protože tu šanci dostal a předved, že prostě na to má. Teďka se nebavíme o jeho kvalitách, tam se bavíme o tom, že ten mladý hráč prostě musí dostat tu šanci, aby mohl ty svoje kvality předvést. Mohlo se stát, že ve druhém zápase schoří a vrátí se zpátky do Bčka a bude hrát třeba za Bčko, bude trénovat s Ačkem, ale on prostě to předved. Nahrálo mu i to, že jeho jako ty kolegové, vlastně konkurenti v té sestavě Sparty v tu dobu třeba byli zranění nebo víceméně nemohli zasáhnout do hry a on to prostě chytnul za pačesy a udržel si to místo, takhle prostě ty kariéry probíhají.
0: Stačí vám takováhle odpověď?
4: No stačí.
0: Dobře, děkujeme. Možná se uvidíme, míříme s Pavlem dneska do Ostravy, do Vítkovic na finále McDonald's Cupu, tak pokud se stavíte, tak se můžete třeba s Pavlem pozdravit. Děkujeme vám za zavolání, mějte se hezky. Tak ještě, co se týče toho finále, tak musíme se dostat k kotovým kopům, protože ty rozhodli, chudák Gabriel toho tam pak nešťastného, co překopil bránu, utěšoval jeho kolega z reprezentace Marquinhos, který teda slaví druhý triumf Lize mistrů, ale ten rozeběh Ezeho, ten mi přijde, že rezonuje hodně. Eze nedal penaltu.
1: Já bych použil Vlastu Buriana, já jsem tajtrlík. Já prostě tohle nejsem příznivec, já vím, že ty kluci to trénujou, ty si mi Honzo posílal ty videa, kde už Eze ty penalty neproměnil přesně podobným stylem, nepoučí se. Je to vlastně jako individuální chyba, ale ten tlak je obrovský prostě, no. Já jsem to chtěl zlehčit, ani Archanděl Gabriel to nezvlád, takže prostě je to těžký. Já si teda přihřeju polívčičku teďka, když jsi mi nalil. Já jsem se dostal do projektu Penaltový král, můžu všem posluchačům doporučit, zkuste si to najít na internetu, otevřete si tu stránku, máme teďka na léto připravených 7 míst, kde se bude hrát o penaltovýho krále a nebude tam samozřejmě 60 tisíc lidí, ale myslím si, že před 300, 500, když už pak to jde do finále, tak třeba 700 diváků, který na vás koukají, vás dokáže dostat pod obrovský tlak a bude to jenom někde u větších měst, takže tady ve finále Ligy mistrů já si to nedokážu představit, ten tlak je obrovský, jako myslím si, že nikdo z nás si to nedovede představit a to, že někdo cupitá, poskakuje, čeká na ten pohyb, to jsou jako nervy, to bys musel mít nervy jak opravdu ocelový lana. Gabriel chtěl dát pod břevno, bohužel neproměnil nos. Těžká věta teďka, někdo nesměl dát.
0: Nebo někdo musel nedat.
1: Někdo musel nedat. Tak teď už to vím, dobrý.
2: Je vidět prostě, samozřejmě je to finále Ligy mistrů, ale obecně, když prostě ten hráč promění penaltu, tak i ta radost jako většinou bývá ohromná, akord v tom finále, prostě jak to prožijou ty hráči, že to to si myslím, že je hlavně to, že to z nich prostě spadne, že to mají za sebou, že to dali a že to jako ještě probudí tu větší oslavu, no, v tom daném hráči. Třeba Martinelli, který tolik nenastupuje, tak když zavěsil skoro do šibenice, no, tak to jim propuklo.
1: Ne, ten tlak je fakt jako obrovský, v tom rozstřelu to ještě jiný, vlastně tam nikdo jiný není. Takhle v tom zápase tam stojí kolem té 16 vlastně všech těch 20 hráčů a ty tam jako seš mezi nima, vezmeš si ten balon, uděláš těch pět kroků k té penaltě, postavíš si to a kopeš, ale tady jdeš z toho půl kruhu, to je to zhruba 30 metrů a je to hrozná doba, máš hrozně myšlenek od toho, že ti tam sedí rodina, od toho, že kopeš penaltu třeba, kterou musíš dát, nebo jdeš první, že to musíš, vlastně po každý musíš, ale ty důvody jsou trošku jiný, prostě ten tlak a těch myšlenek za těch 30 metrů je tolik, že je to teď samozřejmě si proti tobě stoupne golman. Já se ještě furt divím, že ty golmani jako nemluví na ty střelce, zase teďka to tak bylo, já kdyby chytal, tak prostě jako budu křičet, to není nikde zakázaný, já asi ne urážet, ale pojď, tak pojď, dej mi to doprava a já jdu doleva, pojď, co ty, jo? Nevím, tohle já bych jako všechno asi, fakt nevím, jestli to je v pravidlech, myslím si, že to tam není, že jako žádný verbální jako kontakt by tam neměl být, jako jsme se bavili o volejbale, že tam to nesmí být, ale tady to prostě jako je to válka a je tam spousta podnětů, který tě můžou odvíct od toho, jak chceš tu penaltu zahrát.
0: No, no je pravda, že asi spokojený opouštěl kolbiště finále Ligy mistrů i brankář Safonov, protože nějaká žena mu na sociálních sítích slíbila hodně hřejivých nocí za kolik zákroků dá, tolik s ním stráví nocí, tak on tedy nakonec potěšil svou manželku, protože neměl zákrok žádný v tom finále. A ještě jedna cestovatelská rada, až budete někam cestovat, třeba na penaltového krále, tak si zkontrolujte, kam jedete, protože jeden fanoušek Paris Saint-Germain se spletl a místo do Budapešti cestoval do Bukurešti. Tak to měl to 800 km daleko, tak snad v Rumunsku vysílali finále Ligy mistrů.
2: Možná ještě jedna cestovatelská rada, když fotbalisté Paris Saint-Germain vyhrají Ligu mistrů, tak necestujte do Paříže, protože to, co se pak zase dělo v ulicích hlavního města Francie, to byla paráda.
1: To zneužije, no. Já jenom tadyhle to ještě připomenu, Berouna Benešov, taky se to hodně plete, musím říct, že jsem už párkrát...
0: A Benešov jaký, u Prahy nebo u Opavy někde?
1: U Prahy. Že, no ono je to jiný výjezd z Prahy. No.
0: To je dolní Benešov, pak bacha, to je
1: pravda. Takže už jsem zažil pár lidí, kteří říkali, že už jsem tady a byli v Berouně.
0: Dobře, jsme hráli jednou rybovku v Mukařově a taky jsme jeli k tomu u Mnichova hradiště a bylo to jinde. No, nicméně pokračujeme dál, pojďme k baráži.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Tak, baráž se hrála letos po 6. ze 7. ročníku nadstavby. V roce 20 byla zrušena kvůli nedohrání skupiny o záchranu. A platí, že i po 24 zápasech, které se hrály týmy z druhé ligy s těmi z první ligy, tak nepostoupil nikdo z druhé ligy a ty týmy z druhé ligy vyhrály jeden jediný zápas. Byla to Chrudim minulý rok nad Pardubicemi. Ale chci se zeptat, když se dostaneme teď k tomu prvnímu duelu, který skončil v sobotu, Baník Táborsko 8-0 a viděl si třeba i průběh těch obou zápasů, prostě Táborsko šlapalo do nějaké třeba 50. minuty, neproměňovalo šance?
1: Je to i v hlavě, no. Ty mluvíš o tom prvním zápase, já vlastně jako budu mluvit o obou, protože fakt jako jak Táborsko, tak Artis dokonce vedl. Jo, a myslím si, že měli šance, měli tu euforii, měli to nadšení v sobě a myslím si, že i kdyby Táborsko třeba, nebo ne, i kdyby Táborsko a konkrétně Lukáš Matějka prostě proměnil jednu z těch dvou jako velkých šancí, který měl, tak ten zápas by takhle třeba jednoduše neprobíhal, ale logicky pak se ta kvalita ukáže, to tempo prostě toho fotbalu v první lize a ve druhé lize je prostě malinko jiný a je těžký si na to prostě během toho jednoho zápasu přivyknout. Jo. Je to vlastně stejný, jako když naskočíš do poháru, myslím si, že všichni teďka třeba v Olomouci nebo Jablonec, nebo ty, co to nehrajou jako pravidelně, tak by mi to potvrdili, že vlastně ten první zápas najednou je to prostě o malinko rychlejší. Je to druhá liga, první liga, pak jsou poháry, pak je nároďák a všechno je to ne o dvě vteřiny, ale o nějaký zlomky jako vteřin. Máš méně času, seš pod tlakem, i opticky ty hráči jsou jako malinko rychlejší, takže prostě tohle to všechno je to i o tom, jak ty hráči si na to přivyknou a vlastně Druhá věc je, že třeba i ty ligový manšafty se připravou na ty druholigový, ale ta realita na tom hřišti, ty víš, že tadyhle Pavel je šikovnej křídelník, že prostě umí kličku doprava, ale pak v tom zápase to musíš navnímat a to obou těm ligistům chvilku trvalo, ale pak už to bylo víceméně jasný. Jo.
0: No na Pavla Tilšara by mi nestačilo ani studiu, možná vysoké škole, aby ho na tom hřišti pak ubránil. No. Máme tady dalšího posluchače do desítky, který volá. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marek. Já jsem teda odpůrce na stavby a co se týče baráže, tak já si myslím, že těch posledních 6 let ukazuje, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nějakým způsobem neomezit třeba po vzoru Bundesligy, aby to hrál jenom třetí tým a třeba první dva rovnou postup sestup, protože aby se zvýšila trošku propustnost těch lig. A myslím, že by to zvedlo i jakoby chuť těch majitelů těch druholigových klubů jakoby do toho dávat peníze a měli bychom víc jakoby kvalitnějších klubů obecně. Jo, že když si myslím, že ten majitel v té druhé lize, když nepostaví ten tým jakoby, nebo i když ho postaví na tu první ligu, ale rovnou nevyhraje, jako se to povedlo Zbrojovce třeba, jo, tak to má velmi těžký.
0: Děkujeme za zavolání. Ostatně teď z Bundesligy padají 3 týmy, protože po 7 letech zvládl i ten třetí druholigista postoupit přes tu zmiňovanou baráž. Takže Schalke a Elversberg doplnil Paderborn, který tedy nechal sestoupit Wolfsburg a ten padá společně s Heidenheimem a St. Pauli. To je zajímavá myšlenka, přece jenom, že ta propustnost by byla větší. Otázkou je, jak moc třeba druholigové týmy jsou připraveny na to, aby takhle pravidelně třeba prolínali ty prvoligisty.
1: No, je to i o podmínkách, samozřejmě teď se bavíme o tom, o licenci, kdo má vůbec k dispozici z druholigových týmů.
0: Teď se budou udělovat celý týdnu?
1: Znovu, musí se udělit, protože on to vlastně jenom odběhnu do té třetí ligy, ono to zasahuje i do třetí ligy, kolik týmů bude padat vlastně podle toho, jak dopadne druhá liga, jako vlastně na papíře už teďka, jo, takže my úplně nemáme stadiony, jako má Schalke, jako má Paderborn, že by jako si louskli a hele, hrajeme o postup, postoupili jsme, tak jdeme na to. Tady Táborsko asi evidentně nemá stadion na ligu. Artis prostě by hrál v Brně, že jo, samozřejmě logicky, ale Opava, vidíme problémy zase teďka, co se týká
0: korupční kauze,
1: toho týhle kauzy, takže úplně jako takhle čistý to není. Já si myslím, že prostě je to spravedlivý, jo? Že pro ty kluky prostě je to srovnání. Většinou v těch druhých ligách jsou hráči, kteří se neprosadili v první lize nebo začínají a mají to srovnání, jak se posunuli, můžou na sebe upozornit, protože třeba Lukáš Matějka prostě je spolehlivý střelec v druhé lize, už několikrát zkoušel první ligu a zatím se ještě neprosadil, možná, že zase ukázal, že po něm někdo sáhne a dostane šanci, třeba uvidíme, jo. Je to prostě zajímavý. Zase, jestli můžu pana posluchače poprosit ještě tak klidně, ať zavolá do hokejového pořadu Martina Procházky na tu baráž, tam je to taky krásný. Jo.
0: Tam je to asi ještě specifičnější, no, jestli si chtěl něco doplnit k tomu?
2: Ne, podepsal bych slova Pavla, že opravdu v těch českých podmínkách postup ze druhé ligy do té první není automatismus, třeba jako zmiňovali jsme Německo nebo Anglie, kde prostě hraje 6 týmů vlastně o postup v úvozovkách, no, postupují 3.
0: Tak my pochopitelně musíme zmínit to, že s Pavlem jedeme tedy na svátek fotbalu McDonald's Cupu do Ostravy, kde by pro čtvrteční desítku měl být zítra hostem pro přetáčený pořad Michal Friedrich a ten se hodně podepsal pod ten vlastně záchranářský nakonec výkon Baníku, protože dal vítěznou branku v prvním duelu 3-0 před 12 726 diváky a pak v sobotu v Táborsku vlastně tím dlouhým autem také podepsal se pod úvodní gol Karla Pojezdného, takže na Michala Friedricha se můžete těšit ve čtvrtek. Nicméně si můžeme poslechnout muže, který zvládnul dotáhnout Baník k té záchraně. Je to trenér ještě nedávno ostravského Bčka z druhé ligy, aktuálně ten trenér Ačka Josef Dvorník.
6: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, tak jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
0: No já myslím, že tam je naděje, že bychom se mohli dočkat více těch mladých baníkovců, jako to bylo třeba při Olomouce. Příchodu Tomáše Janotky do Olomouce. Jasný. Protože jo, spousta je... z nich se najednou za rok dostala do Evropy. A teď tady máte třeba Havran dal krásný gol, Pira už se tam taky začlenil. Spousta mladíků, jako je to naděje.
1: Jo, tak je to logický a pro Baník to je výborná zpráva, že ty kluci už tu druhou ligu odehráli a teď třeba budou mít ten prostor, teď jsme se o tom bavili před chvilkou, prostě zvyknout si na to tempo, bude jich v tom Ačku daleko víc. Pro Baník i samozřejmě si troufnu říct, že to nebude tak finančně náročný, jako kdyby museli přivízt 4 hráče za teď plácnu 300 tisíc měsíčně, tak budou mít 3 hráče za 200 tisíc měsíčně, což prostě je samozřejmě velký rozdíl, ale další věc je, že ty kluci si fakt jako můžou zvyknout na to tempo, jak už v tréninku nebo v přípravných zápasech a najednou uslyšíme nejenom tyhle ty jména, který si zmiňoval, ale daleko víc těch kluků.
0: Jenom pro dokreslení, v jaké situaci bylo i Táborsko před tou a během té baráže, chyběly jim zranění Jiří Kateřiňák, Jakub Hora, velmi zkušení borci, zmátořil se Pavel Novák, ale ten před barážovou odvetou pro Deník.cz mluvil o tom, že skončili druzí ve druhé lize, získali nejvíc bodů v historii, 53 byli na druhém místě a vlastně se nechal, nebo on mluvil o tom, že trenéři stále nemají smlouvu a ani on, Pavel Novák a další hráči nemají smlouvu, že neví, na co majitelé čekají a ostatně Radek Kronďák, který po utkání skončil, tak si taky úplně nebral servítky. Tady jsou jeho slova po prohraném duelu, tedy tom druhém barážovém s Baníkem 0-5.
7: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
0: No jenom v jaké situaci jsou často ty druholigisti a teď se můžeme plynule dostat k Artisu, který na papíře posiloval hodně, ale vlastně proti Slovácku ten rozdíl tedy ne 8-gólový, ale 6-gólový, ne myslím.
2: 6-gólový.
1: No, tak je to podobný, tak Radek to řekl správně, samozřejmě otázkou je, jaký ten klub, jaký ty kluby mají možnosti. Jo. Já si myslím, že není jednoduchý ty hráče sehnat, to je první věc. A druhá věc je, jestli teda je to tak, že ty kluci ještě nemají smlouvy a trenér nemá smlouvu, no tak samozřejmě ty hráče, který oslovíš, tak oni se pídějí po informacích, jak to tam funguje. Je to takový srandovní, je to obvyklý, prostě 15. to pípne nebo nepípne, jo, aby si pak jako 3 měsíce řešil, že máš leasing na auto nebo hypotéku na byt a nemáš na něj peníze, to úplně jako není příjemný a musím říct, že se to velmi často stává na této úrovni, ať už druholigový, jo, tak samozřejmě níž, ale v té druhé lize si myslím, že to není výjimka a není to vůbec nic příjemného a ty kluci pak nemají úplně ty myšlenky jako jenom na ten fotbal, ale když prostě nemáš na to hráče, tak logicky tě to trefí a Táborsku prostě vypadli dva kluci, Kuba Hora, obrovský respekt, ale už to není žádný mladík a přesto ti vypadne takový hráč a nedokážeš ho nahradit, je to vlastně smutný a pak už nemá šanci jako.
0: Co se týče Slovácka, tak to vyhrálo úvodní zápas v Brně, byť prohrávalo 4-1 a doma to bylo už po půl hodině 3-0 a před tím prvním gólem ještě na hřišti byl mimochodem krásná až futsalová kombinace před brankou Kostadinova, Stočevský už tam zvedal ruce, tak byl ještě na hřišti Vlastimil Daníček, který se ovšem zranil, on říkal Roman Skuravý, že si natáhl při rozcvičce hamstring, který zadní stehenní sval, chtěl ještě hrát, přece jenom ale pak musel střídat a opouštěl hřiště jako král. On se loučil se svou kariérou, Vlastimil Daníček s bilancí tedy 352 zápasů v první lize, těch 20 gólů z penalt, tu 21. poslední v kariéře nedal, možná si vzpomenete ve třetím
1: 21
0: kole.
1: 21 okobere, Jindra Staněk,
0: po tom, co se tam stala ta věc ohledně rozkroku Milana Heči, ale za příčiny mimochodem taky to, když to nedal a Staněk to chytil, že Jindřich Trpišovský v tom zápase překonal rekord 100 leté ligy v počtu trenérských vítězství Jaroslava Vejvody. Takže jenom takováhle stopa i vlastně Mila Daníčka, který skončil a Roman Skuhravý o něm mluvil, že ho nechá v realizáku. Jenom mě občas se fascinuje, že některé ty rozlučky jsou takhle slavnost vlastně pak tady máte hráče, který má ještě o víc než 200, ne, o téměř 200 zápasů víc. Milan Petržila 537 a ten jako nehraje vůbec, už se s ním nějak tak nepočítá, už spí, ani nechodí do kabiny a s tím se nikdo neloučil.
1: No tak, tak teď já samozřejmě nevím úplně, jak ta přesně ta situace tam je. Každopádně jsem přesvědčen, že Milan Petržela si zaslouží rozlučku v asi ještě většího kalibru. Byl v Plzni, byl na Slovácku, byl ve Spartě, byl v Jablonci. Myslím si, že je to trošku jiný případ než Vlasta, ale jsem přesvědčen, že Milanovi někdo, abych řekl po jejich, někdo rozlučku vystrojí.
0: No ale myslím, že to nakonec byla rozlučka, která rozradostnila ochozy v Uherském Hradišti, protože Slovácko se tedy zachránilo mezi elitou a takhle mluvil právě i Vlastimil Daníček.
8: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si kdysi s taťkou řekli, že tady na Slovácku budu hrát jenom první ligu. A tomu patří taky velké díky.
0: No ale hlavně je to unikát, celá kariéra ve Slovácku, Vlastimil Daníček. No, to se moc nevidí.
1: Už se to tolik nevídá, samozřejmě je jiná doba, to je bez debat, ale je to hezký, to jsou prostě skvělý příběhy, který jako chceš poslouchat a můžeme být rádi, že jsme jako u toho, no, že si to můžeme takhle poslechnout nebo to vidět vlastně. Některý, myslím si, že některý ty příběhy jsou na knížku, jako bez debat.
0: A nebo na to, aby třeba někdo přišel do desítky Pavla Horváta, to ťukám třeba, aby si sehnal číslo na Vlastu Daníčka.
1: Jestli Vlasta Daníček vůbec je ochotný přijet do Prahy, když chtěl být celou kariéru na Slovácku, uvidíme, třeba ho přemluvíme.
0: Každopádně gratulujeme i Romanu Skuhravému, který zachránil Slovácko v nejvyšší soutěži.
9: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít. Ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
0: Prý hráčům řekl, že pokračuje ve Slovácku, aniž by tu smlouvu měl, že se prý stále vyjednává, říkal na tiskovce, moje představa je rok smlouva, abych viděl, jak klub zareaguje a jejich představa je dlouholetý kontrakt, tak jestli se dohodnou, tak Roman Skuhravý bude pokračovat. Tak je velký svéráz.
1: No tak, takhle, teď si můžeš vyskakovat, to je jasný, prostě, myslím si, že i Pepa Dvorník tam má nějakou klauzuli, teď nemluvím jenom o penězích, ale prostě o podmínkách té smlouvy jako obecně. No.
0: Ano. Tak máme za sebou tu bohatou klubovou sezonu, která pro někoho začala už fotbalovým mistrovstvím světa klubu a nakonec tedy pouze Dukla opouští nejvyšší soutěž. Příští sezonu se můžeme těšit zase na zbrojováky v lize. A samozřejmě i vy se můžete těšit na Pavla Horváta v našich desítkách. Teď se přeorientujeme trošku na to reprezentační téma. Moc děkuju Pavlu Tilšarovi, který to taky všechno bude sledovat s námi.
2: Budu, děkuju, nashledanou.
0: No a my s Pavlem Horvátem asi teda balíme za chvilku si dáme na vlak. Protože ti jede vlak. Ano, rychlík do Ostravy jede už zanedlouho a Pavel Horvát se tam přesune. Svátek fotbalu McDonald's Cupu, spousta osobností v úterý. Přijďte se podívat Ostrava Vítkovice stadion. Budeš tam hrát fotbal taky, ne?
1: No, budu tam hrát fotbal, myslím, že to je nejtěžší fotbal v dějinách fotbalu, není žádná rozcvička a jdeš naplno, hrozí zranění. Děkuji za poslech a za pozvání ke mně.
0: Mějte se hezky, milí posluchači, a třeba v Ostravě, Vítkovicích nebo jinde, naslyšenou, naviděnou.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
10: ČES dnes na valné hromadě nebude řešit jenom výši dividendy, bude taky řešit budoucí zestátnění své výrobní části. Donald Trump vrátil Íránu návrh mírové dohody, žádá zpřísnění záruk ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa, ve finále porazili domácí Švýcary v prodloužení a kolona po pojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Valná hromada energetické skupiny ČES dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává se, že bude vyplaceno 42 korun na akcii. Ještě větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení ČESu má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by potom mohl ČES vyplatit stávající akcionáře, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček minulý týden v pořadu Peníze a vliv v Českém rozhlase Plus.
11: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČESu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČES, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
10: Na valné hromadě by dnes měly zaznít další podrobnosti, třeba harmonogram jednotlivých kroků. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Radiožurnálu to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmů médií by tak byl postupný. Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
12: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Iránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění iránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-iránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že iránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Kolem 5% dětí v Česku se podle lékařů narodí díky umělému oplodnění. Schopnost ženy otěhotnět začíná prudce klesat po 33. roce života. Páry snažící se o dítě neúspěšně déle než rok by neměly návštěvu odborníku na umělé oplodnění odkládat. Upozorňují gynekologové u příležitosti začátku června, který je měsícem reprodukčního zdraví.
13: To, aby přišli včas, je jednak otázka biologická a pak přiznejme se i finanční. Naše zdravotní pojištění hradí cykly asistované produkce do 40. narozenin ženy.
14: Říká Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka, podle kterého můžou ženy podstoupit až 4 takové cykly, pokud bylo při prvních dvou zavedené jedno embryo.
13: Jeden cyklus má efekt zhruba 40%, tím vlastně byste se kumulativně měli dostat na to, že všechny páry, které jsou vyléčitelné, vyléčíte.
14: V režimu samopláce je možné podstoupit umělé oplodnění do dovršení 49 let věku ženy. Andrá Skalická, Radiožurnál.
15: Sport. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. V něm rozhodl útočník Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finům pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu žádný zápas.
16: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
15: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Požár na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 se komplikuje situace v Brně směrem do Prahy. Na kilometru 193 hoří auto. Na místo už dorazili hasiči a projíždí se zatím levým pruhem směrem na Prahu. Kolona se prodlužuje, osobním autem se tam dá sjet na 203. kilometru. Objet to přes město, přes Brno. Na D1 celkově silný provoz ve směru z Vyškova a do Brna. Na příjezdu do Brna z Vyškova se teď brzdí už na 211. kilometru. Naopak u Brna se rozjíždějí kolony na silnici 43 ze Svitav do Brna. Za Lipůvkou likvidovali hasiči vyvrácený strom, jízdní pruhy už jsou volné, tak vydržte. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Kolona hlavně kamionů se sune už od dálnice D1 přes tunely až ke sjezdu na Ořech. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci, tam pak před tunely zastavíte na chvíli i v osobním autě v levém pruhu. A ještě silnice 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru z Mohelnice. Hustý provoz. Kolona popojíždí už od konce nové dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. A teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: 11 hodin 6 minut, pondělí 1. června, krásný den dětí, přejeme všem, které nás tuhle chvíli třeba poslouchají, i když nejsou ve škole. Až 9 českých tenistů se může představit na Challengeru v Prostějově jako první z domácích hráčů do hlavní soutěže. Zasáhne Zdeněk Kolář, který se dnes utká s Argentincem Midonem v závěrečných kvalifikačních zápasech. O účast v pavouku budou usilovat Jan Kumstát a Marek Gengel. Roli turnajové dvojky bude potom plnit Vít Kopřiva, který minulý týden vypadl v druhém kole Roland Garros. Samozřejmě grandslamovému tenisu v Paříži se taky budeme věnovat, i když dnes tedy ve dvouhře bez české účasti, ale dostaneme se k tomu, jak se zatím velmi dobře vede Jakubu Menčíkovi i v téhle půl hodině. Teď už Spin Doctors, přejeme příjemný poslech.
17: Radiožurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: 11 hodin, 11 minut, pondělí 1. června. Přejeme krásný den všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. V minulých letech se stávalo, že do semifinále mistrovství světa postoupil tým, od kterého se to tak úplně nečekalo. V Tampere a Rize 3 roky naspátek to byli Němci a Lotyši zároveň. Loni zase překvapili Dánové, kteří vyřadili ve čtvrtfinále Kanadu. Letošní světový šampionát patřil v tomto ohledu Norsku, které došlo až do závěrečného víkendu a má senzační bronz. To ukázalo sportovním fanouškům na severu Evropy, že existují i další sporty, kromě toho v Norsku nejslavnějšího.
1: Nejenom lyžování, i hokej je zábava.
2: Yeah, hockey is fun too.
3: To byl kapitán Norů Andreas Martinsen po vysoké prohře v semifinále se Švýcary a dobrou náladu měl i přes porážku proto, že jeho tým vůbec došel do bojů o medaile.
1: Ano, máme zprávy z celého Norska. Třeba lidé, co žijí tam někde nahoře, úplně u oceánu, ani neví, co je hokej, ale dívají se. Nemají sice ani ponětí, co je offside a když koukají na televizi, tak na obrazovce ani nenajdou puk, ale sedí u toho a fandí.
3: A tak fandili až do posledního utkání Norů na turnaji. V duelu o bronz vedlo Norsko dlouho 2-0 nad Kanadou.
4: Na modrou čáru Celebrino rána propadla za norským golmanem a je to gól. Tomes vyrovnává 7,4 vteřiny před třetí sirénou. Kanada prostě hraje závěry.
3: Mohou zase do přišlí slení oni a míří zprava. Zprava 2-1, norská šance na senzaci. Gól! Norsko vítězí a má legendární bronz poprvé v historii norského hokeje. Jsou tu bronzové medaile. Andreas Martinsen už mohl s medailí na krku opravit původní výrok o tom, že lidé v Norsku neví, co je offside.
2: Now they do.
1: A teď už to ví, určitě. Jsem hrozně zvědavý, co se bude dít, až se vrátíme domů, jak na tom bude pak dál norský hokej. Lidé mají rádi sporty napříč regiony a zejména ty, kde jsme úspěšní. Tam se právě zařadila hokejová reprezentace a to je skvělý pocit.
2: An amazing feeling.
3: Mohlo se začít slavit.
2: How?
1: Jak? Je několik možností, ale vybereme následující. Dáme si hodně piv a pak si budeme dávat další.
3: Smál se kapitán Andreas Martinsen. Pro Norsko je to první medaile z mistrovství světa v historii. Umocněná tím, že Norové na turnaji dokázali porazit třeba ještě Švédy, Čechy a naposledy v boji o bronz Kanadu. Curychu František Kuna, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 17 minut, krásné pondělní dopoledne všem, kteří posloucháte. V první červnový den Radiožurnál Sport, tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce v singlu zdolal v pěti setech nasazenou 11 Rusa Andreje Rubljova. Do Paříže mu přijeli fandit i jeho rodiče.
1: Jakubova maminka se nekouká, ta už má zavřené oči nutnou chvíli.
2: Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem.
1: Servis českého tenisty Venskurtu a tohle je eso! Jakub Menšík teď zakončuje SM tohle utkání.
2: Jo, samozřejmě jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
3: Řekl po premiérovém postupu do čtvrtfinále unavený, ale šťastný Jakub Menšík. Na cestě mezi nejlepší osmičku zvládl letos v Paříži podruhé pětisetovou bitvu. V minulosti mu tyto zápasy dělaly problémy. Teď v nich český tenista umí najít přesný moment, kdy se skoncentrovat a dotáhnout utkání do vítězného konce.
2: Každý zápas je něco jiného, každý zápas je nová zkušenost, takže jo, i když vlastně ty pětiseťáky předtím spíš vlastně nedopadaly, než dopadaly, tak jo, teďka zase jsem chytil to momentum dobrý, takže určitě zlepšuju se, pořád vlastně jsem ve vývinu, ale děláme i skvělou práci vlastně kondiční a to stejné, že jo, mentálně je to taky vlastně velká složka tady v tomhle tom.
3: Řekl Jakub Menšík, který si o postup do semifinále Roland Garros zahraje v úterý s Brazilcem Fonsekou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Vy posloucháte dopolední Radiožurnál Sport v 11 hodin 23 minut. To byla skupina Scorpions. Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort Worth. O zisku 6. titulu na okruhu PGA rozhodl na první dodatečné jamce rozstřelu s krajanem Erikem Koulem. Teď už Bruce Dickinson, příjemné dopoledne.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte pondělní Radiožurnál Sport, teď už aktuální zprávy.
7: Radiožurnál 11:30. Krátké zprávy a Ondřej Latal.
8: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na Ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Radiožurnálu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla potom, co dostala zavítku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Reakci Ministerstva spravedlnosti a vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu je to o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% větší. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu, informovala o tom agentura Reuters. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinérie. Lidi cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlokou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu.
3: Sport.
8: Kapitánka české házenkářské reprezentace Veronika Kafka-Malá vyhrála se Storhamarem norskou ligu. Ve třetím finálovém zápase Storhamar zvítězil na hřišti Soli 28-23 a sérii ovládl 2-1. Kafka-Malá přispěla k vítězství svého týmu v rozhodujícím utkání 5 góly.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 v Brně a kolony i na dálnici D2 na bratislavské D2. Na D1 čekejte kolony na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Je silný provoz, navíc na kilometru 193 schořelo auto. Projíždí se tam pouze jedním pruhem. Do té kolony se dojíždí už na příjezdu do Brna z Vyškova na 210. kilometru. Pak se to rozjede u Rohlenky a u sjezdu na Slatinu opět zastaví. Celkově se zdržíte na průjezdu Brnem směrem do Prahy přes půl hodiny osobním autem, kamionem delší dobu. Kolony kamionů se vytvořily i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pravý pruh je plný zhruba od 7. kilometru, levým pojedete rychleji. Na silnici 21 z Mariánských Lázní do Chebu zbystřete před obcí Stará Voda. Stojí tam autobus.
10: Odstavený autobus porucha zasahuje do vozovky, takže je nutno obětí autobusu, má tam poruchu.
9: A na pražském okruhu silný provoz teď hlavně ve směru z D1 na letiště. Kamiony zastavují už kousek za sjezdem z brněnské dálnice. Osobním autem pojedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle se můžou přidat i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a vyjasní se. Teploty 18.

11 hodin 37 minut Killers dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport. Jihoafrický svaz vyřešil problémy s vízy a fotbalová reprezentace, která bude druhým soupeřem českého týmu ve skupině A, dnes odletí na mistrovství světa. Svaz o tom informoval na webu. Jihoafričané chtěli do Mexika původně odcestovat už v neděli kvůli chybějícím vízům pro několik hráčů a členů realizačního týmu, ale ten odlet nakonec o den odložili. Nyní už ale všichni hráči mají potřebné dokumenty v pořádku. Svaz ještě řeší víza pro 4 členy realizačního týmu, ale bez ohledu na výsledek, tedy hráči z Johannesburgu odletí už dnes. Jihoafrická republika do šampionátu vstoupí 11. června zápasem s domácím Mexikem. O 7 dnů později čeká výběr trenéra Huga Bruxe utkání s Českem a skupinu uzavře duelem s Koreou. Teď už Sweet Fox on the Run.

0: Mistrovství světa ve fotbale se blíží a tématem našeho seriálu na Radiožurnálu Sport je tak návrat Česka na šampionát po 20 letech, což je velmi dlouhá doba. Při poslední české účasti v létě roku 2006 bylo na světě zhruba o 1,5 miliardy méně lidí než dnes a nejvýdělečnějším filmem byl druhý díl Pirátů z Karibiku. My se ale teď spíš zaměříme na našem sportovním rádiu na to, co se za těch 20 let událo v českém fotbale.
1: Nemůžeme jásat, pochopitelně, zápas skončí a končí také účast české reprezentace na šampionátu.
2: Když se v červnu roku 2006 po zápase s Itálií Češi loučili se světovým šampionátem, málo koho by tehdy napadlo, že se mezi elitou znovu ukážou až po 20 letech. Mezitím ale nevynechali jediný evropský šampionát. Nejdál se dostali do čtvrtfinále, nejhůře se vzpomíná na rok 2008.
1: Znovu centr před Čecha a to musí mít Petr Čech. Obrovská chyba brankáře Petra Čecha a je vyrovnáno.
2: Obrat Turecka z 0-2 na 3-2 znamenal konec Česka na turnaji už ve skupině a taky konec éry trenéra Karla Bricknera. Od té doby do současnosti oznámil národní tým nového kouče 10krát. Od Petra Rady přes Michala Bílka, Pavla Vrbu nebo Jaroslava Šilhavého až k Miroslavu Koupkovi.
3: Mužstvo není žádný rozklad, akorát potřeba zapálit oheň. Tady je potřeba prostě všechny ty egíčka hodit za hlavu, chytnout se za ruce a začít fárat. Přece sakra na mundial se jede jednou za život třeba.
2: Za 20 let od poslední účastí Česka na mistrovství světa si Slavia, Sparta a Plzeň rozdělili všechny tituly ve fotbalové lize až na jednu výjimku. V roce 2012 slavili pod Ještědem tisíce fanoušků Liberce. Ale zpátky k Česku na mistrovství světa před 20 lety. Byl to tým plný velkých jmen a osobností. Například z Radoslava Kováče je trenér, z Karla Poborského fotbalový expert a z Pavla Nedvěda generální manažer reprezentací.
4: Náš první společný krátkodobý cíl po 20 letech být na mistrovství světa.
2: A když se podíváme na evropské zahraniční soutěže, po trávnících už neběhají, jako v roce 2006 Milan Baroš nebo Jan Koller, ale nová jména. Pavel Šulc, Patrik Šik nebo Tomáš Souček. Teď už nejlepší český střelec v historii Premier League. Za těch 20 let v českém fotbale ale najdeme spoustu věcí, na které být pyšní nemůžeme. Úplatky, skandály. Ty nejvýznamnější přišly až v posledních letech. Aféra kolem bývalého místopředsedy fotbalového svazu Romana Berbra nebo stále aktuální a největší případ boje s korupcí.
5: Bych si přál strašně, aby touto kauzou se nám podařilo zasadit možná i klíčovou ránu tomu, aby to zmizelo z našeho prostředí.
2: Doufá předseda fotbalové asociace David Trunda. Doufejme taky, že po světovém šampionátu ve Spojených státech Kanadě a Mexiku nebudeme na další českou účast čekat 20 let. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Skupina Rammstein v pondělním radiožurnálu Sport 11 hodin 48 minut. Příjemné pondělní dopoledne přejeme ze studia na Vinohradské 12. O titulu v extralize stolního tenisu mužů po čtvrté v historii rozhodovalo superfinále. V něm se v Prostějově utkali celky Elniňa Praha a Havlíčkova Brodu. O vítězství Pražanů 3-1 se zasloužila zejména týmová jednička David Reitspies, a to dvěma body. Toho v klíčovém souboji trojek podpořil i parťák Tomáš Konečný, který přitom do té doby v superfinále nevyhrál.
1: Třikrát jsem prohrál, ale s jinýma soupeřema, takže na to jsem ani spíš nemyslel. Si myslím, že to byl hodně důležitý bod. Jasný, David udělal dva, ale ten bod na té trojce, když jsme vlastně se dostali do toho vedení, tak mu se hrálo o mnohem líp, než kdyby jsme prohrávali 2-1, musel by Pavla porazit.
2: Vyprávěl zkušený Tomáš Konečný, který v superfinále extraligy stolního tenisu vyhrál až na čtvrtý pokus. V letech 2023 a 2025 prohrál v ultimátním klání všechny tři své zápasy a El Niño dvakrát bralo pouze stříbro. Tentokrát v souboji s Martinem Koblíškem zajistil klíčový druhý bod po jednoznačném vítězství 3-0.
1: Já si myslím, že trošku on přece jenom nezvládl tu tíhu toho okamžiku. Hrál poprvé to superfinále, takže to se určitě projevilo. Já už jsem si ho párkrát zahrál a párkrát se zklamal, takže tohle mě hnalo dopředu. A mě to tady sedlo, prostě velká hala, jiný úplně odskoky těch stolů a on se s tím nedokázal vyrovnat.
2: A kromě Tomáše Konečného se s prostějovskou halou a tíhou superfinále vyrovnal i David Reitspies. Ten nejprve porazil dvojku Havlíčkova Brodu Jiřího Vráblíka a v závěrečném souboji jedniček přečil i Pavla Širučka. Loni Reitspies v Prostějově vyhrál titul mistra republiky. Nyní na stejném místě dovedl El Niño po 7 letech extraligovému titulu.
3: Tak obecně mi prostě sedí větší haly. Mám velký rozpětí, hraju hodně z dálky, takže mám na to tady víc času. Jsem schopný ty míče snáz chytat, takže to je ten klíčový faktor, protože to tady sedí. Asi prostě možná prostějovský ovzduší je pro mě ideální, nebo nevím, jak je to možný, ale hraju tady prostě dobře.
2: O mistrovi po čtvrté v řadě rozhodovalo superfinále, tedy jeden zápas o vše na tři vítězné body.
3: Je to určitě zajímavý, v tom superfinále se nějaký favorita role favorita mažou a záleží opravdu prostě na tom konkrétním okamžiku a nehraje roli nějaká výhoda v domácího prostředí nebo něco takového, takže je to rozhodně zajímavý.
1: Na jednu stranu je to výborné poutání pro diváky, kteří se to fakt sejdou, ten jeden okamžik. Samozřejmě hráči to moc nemají rádi, ale ta atmosféra potom je bouřlivá, ty kluby udělají pro to všechno, aby ty kotle měly. Takže ta atmosféra byla výborná a žene to samozřejmě dopředu.
2: Mluví o aktuálním systému čerství mistři David Reitspies a Tomáš Konečný. Jejich klub, tedy El Niño Praha, se po Chodovu a Havlíčkovu Brodu stal třetím vítězem superfinále, které se zatím vždy hrálo ve městě začínajícím na písmeno P. Po Praze, Plzni a Pardubicích se přestěhovalo do Prostějova, kde se vrcholový stolní tenis přitom vůbec nehraje. I tak si akci nenechalo ujít skoro 1000 diváků.
4: Tady je třeba poděkovat vůbec celému svazu a tomu týmu, že oni vybírají ty města a strkají to po celé republice a pak ty lidi jsou hladoví a takhle, když to vidějí, tak se budou těšit na další rok, že to bude zase někde jinde. Je to taková nová éra, která tady nebyla. Já bych to takhle určitě vybíral a vždycky to posouval někam jinam a je to reklama pro Pinec. Jsou tady venkovní stoly, i ty děti to může oslovit, že Pinec hraje vlastně každý, takže když vidějí tenhle ten formát, tak je to může ještě motivovat si jít zahrát hodně ven a zkusit se pak přihlásit do dalšího klubu a určitě je to super.
2: Myslí si trenér stolních tenistů El Niño Praha Petr Kautský. Kde se bude konat superfinále extraligy za rok, ještě není jisté. Jasné je jen to, že města na PS odpovídající halou v Česku rychle začnou docházet. Z Prostějova Adam Kudet, Radiožurnál.

11 hodin 55 minut pondělí 1. června 2026, jak určitě víte, tak v tomhle roce slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky na Radiožurnálu Sport. To mimo jiné vypadá tak, že slavný fotbalista je nově hostem každého našeho výjezdu Desítky Pavla Horváta za vámi, za našimi posluchači. No a po Českých Budějovicích, Jablonci, Praze, Brně a Teplicích se na vás znovu budeme těšit. V hlavním městě vedle Antonína Panenky a Pavla Horváta za vámi tentokrát dorazí taky Václav Němeček. Akce je nachystána na pražské výstaviště v rámci festivalu Off Season, a to konkrétně tedy na sobotu 13. června od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěn, dostanete se k ním přes naše stránky sport.rozhlas.cz.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Některá centra pomoci v oblasti závislostí vyhlásila na dnešek výstražnou stávku kvůli přesunu protidrogové agentury z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
6: Mezi 12. a 2. naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat.
5: Předseda Senátu Vystrčil reagoval na výhrady Číny k jeho návštěvě Tajvanu.
7: To není problém České republiky, to je problém Čínské lidové republiky.
5: Tenista Menšík je na Roland Garros ve čtvrtfinále. Kolona teď popojíždí na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště a bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, teploty 18 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června. Dobré poledne u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Odborníci na závislosti a sociální začleňování stávkují kvůli přesunům agent z úřadu vlády. Některé poradny, ambulantní služby nebo terénní programy přerušují své služby do 2 hodin odpoledne. V Pražském centru neziskové organizace Sananym je reportérka Tereza Hybšerová.
8: Tady v centru Sananym, které pomáhá lidem se závislostí na drogách, v poledne pracovníci vyšli před budovu s transparenty a někteří v černém oblečení. Vidím tu slogany O nás bez nás nebo Komu tím prospějete. Provoz nepřerušili, klientům ale vysvětlují důvody protestu a možná rizika změn. Od července má protidrogová politika spadat pod ministerstvo zdravotnictví, ale podle pracovníků a odborných organizací je důležitá nadrezortnost. Jinak může být ohrožená dostupnost a kvalita péče, říká vedoucí centra Josef Šedivý.
9: Už to, že je to jako zásadní změna, které nepředcházela žádná odborná diskuze, je prostě jako alarmující.
8: Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je přesun definitivní a nový model efektivnější. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Kratom by mohlo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let a ne od 18. Vláda připravuje nový adiktologický zákon. Informoval o tom dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A víc řekne redaktorka Františka Rohlíčková.
10: Změnu zákona chystá taky ministerstvo financí. Třeba kratom a výrobky z něj by měly nově podléhat daní 21%, na rozdíl od současných 12%. A legislativní změnu připravuje taky ministerstvo vnitra. Měla by třeba zamezit tomu, aby si kratom kupovali děti. Vláda změnou zákona reaguje na výsledky akce Korunt, která trvá 4 týdny. Podílejí se na ní policisté, celníci, hasiči a inspektoři z hygienických stanic a dalších organizací. Z prodeje stáhli nebo dali k likvidaci zatím přes 150 kilogramů kratomu. Policie zahájila trestní řízení v 87 případech a dalších 112 prověřuje. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Valná hromada skupiny ČES od rána v Pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Posoudí taky plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČES. Valnou hromadu sleduje reportér Tomáš Jeník.
11: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
12: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
11: Představenstvo ČES navrhlo dividendu 42 korun na akcii, to je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
13: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
11: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu za poškození plynovodu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety firmou najatí dělníci omylem navrtali transitní plynovod nedaleko obce Pabienice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici.
14: V roce 2024 dělníci při vrtání narazili na tvrdý materiál. Mysleli si, že je to kámen a pokračovali dál. Přestali, až když za ohromného pískotu začal unikat plyn. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že vypukne požár sahající do výšky 300 až 400 metrů. To odpovídá například výšce Eiffelovy věže v Paříži. Mluvčí firmy Jakub Ptačinský jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky.
15: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině. Studují nyní rozhodnutí naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
14: Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz. Vít Kubant, Radiožurnál.
16: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tajvanského parlamentu Chanem Kujoem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svojí cestou na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost.
17: Že se to nelíbí politice jedné Číny, kterou zastává například Peking, to není problém České republiky. To je problém Čínské lidové republiky.
18: Po setkání s předsedou legislativního dvora Tchajvanu Vystrčil dodal, že Česko i Tchajvan jsou svobodné a demokratické země a nikdo by jim neměl přikazovat, s kým jejich představitelé mají nebo nemají spolupracovat. Čína se proti Vystrčilově návštěvě Tchajvanu ostře ohradila. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území. Což tajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Z Tajpeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Maďarský premiér Péter Maďar trvá na odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
19: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
20: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
19: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Nejpozději dnes je splatná daň z nemovitosti za letošní rok. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy musí kvůli chybě radnice uhradit výrazně vyšší částky než v předchozích letech. Vedení města se omluvilo a připravuje náhradu.
21: Když za ten byt zaplatím 6 tisíc na dani, to se nemělo stát.
18: Milena Jechová bydlí na sídliště v Říčanech u Prahy. Vedení města letos omylem pro majitele bytů zvýšilo daň z nemovitosti, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
22: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5.
18: Radnice přitom chtěla navýšit poplatek pouze pro průmyslové areály. Za chybu se občanům omluvila a připravuje kompenzaci, říká mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
23: Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o je hodnotě 1 nebo i nižší.
18: Město také občanům nabízí bezúročnou půjčku, pokud by daně nyní nezvládali zaplatit. Josef Beneda, Radiožurnál.
24: Sport. Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros, když postoupil mezi nejlepší osmičku po vítězství nad Rusem Rubljovem 6-3 v rozhodující páté sadě. Menšík zvládl v Paříži už druhý pětisetový zápas.
25: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
24: V boji o semifinále se Menšík utká zítra s Brazilcem Fonsecou. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa, dopoledne přiletěli do New Yorku. V noci na pátek českého času se v New Jersey utkají s Guatemalou v generálce na světový šampionát, kterého se národní tým zúčastní po 20 letech.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 v Brně a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Nesouvislá kolona se táhne od 211. kilometru až k omezení na 196. Hlavně kamiony osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z dálnice D1 na letiště. Kolona opět hlavně kamionů se sune od D1 přes tunely až ke sjezdu na Ořech. A na silnici 20 z Písku do Plzně čekejte komplikace v obci Želčany. Přímo v obci v zatáčce havarovalo nákladní auto. Je to větší nehoda, jsou tam hasiči a omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. A teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
2: 12 hodin 10 minut pondělí 1. června na Den dětí dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracana a Panamu 6-2. Golem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinicius Junior. Brazílii, která nastoupila bez stále zraněného útočníka Neymara před turnajem, čeká ještě příprava s Egyptem. Do mistrovství pětinásobní šampioni vstoupí 13. června proti Maroku. Ve skupině je pak čekají ještě Haiti a Skotsko, no a Panama ta ve skupině narazí na Ghanu, Chorvatsko a Anglii. V souboji dvou dalších účastníků mistrovství světa uspěli Američané, kteří v Charlotte poradili se Senegalem 3-2. My se mistrovství světa budeme věnovat i za pár minut po skupině A Riem, ale podíváme se na něj trošku z jiného úhlu. Skupina profesionálních fotbalistek a fotbalistů totiž napsala otevřený dopis. Čeho se týká, to se dozvíte za pár minut.
16: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Sotva v Budapešti skončil kolotoč stovek zápasů evropských fotbalových pohárů, už se chystá volné pokračování v Severní Americe. Za necelé dva týdny tam začne světový šampionát s rekordním počtem zápasů a kilometrů, které hráči a fanoušci budou muset ujet. Skupina 60 profesionálních hráček a hráčů poslala Mezinárodní fotbalové federaci FIFA otevřený dopis. V něm požadují lepší ochranu hráčů před horkem a taky kritizují, že turnaj sponzorují velcí obchodníci s fosilními palivy. Proti tomu se vymezují i některé fanouškovské skupiny.
1: Football is threatened by climate change because of droughts and flood and extreme heat.
2: Fotbal nejde hrát, když je nesnesitelné horko nebo zaplavené hřiště, a přesně k takovému světu kvůli spalování uhlí, ropy a plynu směřujeme, argumentují zakladatelé organizace Fotbal bez fosilních paliv. Když mluvím s jedním z nich, Holanďanem Frankem Huizingem, namítám, že bez fosilních paliv by nešlo v současnosti uspořádat mistrovství světa, Ligu mistrů, ale ani většinu amatérských zápasů.
1: What we mean with fossil free is no fossil fuel sponsors.
3: Fotbalem bez fosilních paliv myslíme fotbal bez sponzorů z fosilního průmyslu. Žádné společnosti obchodující s ropou nebo plynem, žádné aerolinky, žádné firmy prodávající SUV se spalovacím motorem. Usilujeme, aby tyto podniky nepropagovaly své značky a výrobky skrze fotbal.
2: Vysvětluje zakladatel fanouškovské platformy Fotbal bez fosilních paliv a dodává, že se mu nelíbí ani neustálé rozšiřování soutěží, přidávání zápasů a přetěžování hráčů, ale i s tím spojené rozsáhlejší cestování.
3: Chceme reorganizaci existujících soutěží tak, aby tím klesla spotřeba fosilních paliv. Svět úplně bez fosilních paliv bohužel zatím neexistuje a pokud pořádáte světový šampionát, lidé na něj budou cestovat letadlem. Ale můžeme organizovat fotbal tak, abychom fosilních paliv spalovali mnohem méně než v současnosti.
2: To je případ zrovna letošního mistrovství světa, které se táhne od Tichého oceánu k Atlantiku a od Kanady až k tropickému pásu a má rekordní počet účastníků i zápasů. Světová i Evropská fotbalová asociace se přitom před časem přihlásili k cíli snižovat emise skleníkových plynů v souladu s pařížskou klimatickou dohodou. Obě organizace ovšem své vrcholné soutěže v poslední době rozšířily a uzavírají lukrativní sponzorské dohody s fosilními firmami. K hlavním partnerům světového šampionátu patří největší korporátní producent skleníkových plynů na světě, saudsko-arabský ropný gigant Aramco, kritizuje Frank Huizing.
3: FIFA je posedlá růstem a touhou po stále větším množství peněz. To je samozřejmě problém. A ty státy obchodující s fosilními palivy, jako je Saudská Arábie, chtějí dál prodávat ropu a zároveň vědí, že mají problém se svou pověstí, třeba pokud jde o porušování lidských práv a blokování ochrany klimatu, i když si omezování emisí skleníkových plynů podle průzkumů přeje naprostá většina světa. Saudové ale taky vědí, že existuje organizace s největším billboardem na světě, který se jmenuje Mistrovství světa ve fotbale. A ta organizace je strašně hladová po penězích. Takže se pak ocitáme v bizarní situaci, kdy víme, že fotbal je ohrožen změnou klimatu kvůli suchu, záplavám a extrémnímu horku. A zároveň propaguje tato smrtící fosilní paliva.
2: Na 14 ze 16 stadionů nadcházejícího světového šampionátu mohou teploty dosahovat nebezpečných hodnot pro hráče i fanoušky, uvádí BBC. Fosilní sponzoring kritizuje mimo jiné i norský reprezentant Morten Thorsby, jeden ze signatářů otevřeného dopisu. FIFA pro BBC uvedla, že jí záleží na tom, aby partnerství se sponzory přispívalo k rozvoji fotbalu i společenským a environmentálním cílům. Aramco se vyjádřit odmítlo. Říkám Frankovi Huizingovi, že do fotbalu přece i díky fosilním sponzorům proudí teď rekordní množství peněz, což hře může prospět.
3: Ano, FIFA je neuvěřitelně bohatá, ale ty peníze ve skutečnosti fotbalu neprospívají. Pro fanoušky bude nadcházející mistrovství světa nejdražší v historii. Navíc existuje spousta firem, které chtějí sponzorovat něco jako mistrovství světa ve fotbale. Takže stejně jako skončil sponzoring od tabákových firem, obejde se sport i bez sponzorů z fosilního průmyslu. Fotbal je velmi populární. Bude v pohodě.
2: Myslí si zakladatel organizace Fotbal bez fosilních paliv. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Twisted Sister dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport. 12 hodin 23 minut 1. června posloucháte radiožurnál Sport a následující minuty budou patřit tenisu. Hraje se samozřejmě dále Antukové French Open a my jsme teď znovu ve spojení s kolegou, který je přímo v Paříži, Davidem Prouzou. Davide, hezké pondělí.
1: Krásný den z Paříže.
0: Ten dnešek patří ve dvouře osmifinálovým soubojům, tak když začneme u té mužské části turnaje a podívám se na ty souboje, tak upřímně řečeno, na první dobrou tam žádná velká jména nevidím, tak jak ty dnešní zápasy mužů. Tedy vnímáš ty?
1: No, je to taková dvousečná záležitost. No, na jednu stranu se asi těžko prodávají zápasy typu Koboli Svajda, což je vlastně teď zápas na centru, případně Arnaldi Tifou nebo Cerundolo Berrettini. Na druhou stranu samozřejmě svědomím, že v pavouku mužskému žádný Grand Slamový šampion není a nebude a vznikne nebo poznáme nového, tak je to zase nesmírně vzrušující, protože tu šanci, neříkám, že mají všichni stejnou, asi někteří před jenom jsou k tomu opoznání blíže, ale celkově to vnímání toho turnaje musí být prostě pro hráče teď extrémně zajímavé, protože ta šance tam je a řekl bych, že řada z nich teď prostě lidově řečeno cítí krev ve vodě.
0: A když se tě zeptám samozřejmě jako český tenisový fanoušek, tak jak velká šance je to pro Jakuba Menšíka?
1: Já bych řekl, že on bude určitě v té množině tenistů, kteří tu šanci třeba mají o poznání větší, ale zároveň, aniž bych chtěl nějak si dělat alibi, tak Jakub Menšík je přeci jenom v té polovině pavouka, která je podle mě o poznání silnější. V té spodní, kde na něj čeká teď Brazilec Fonseca, přemožitel Novaka Djokoviče a jeden z nejtalentovanějších tenistů v současnosti, a případně pak třeba taky druhý nasazený Alexander Zverev, a to je právě podle mě ten, který primárně cítí tu krev ve vodě, protože jemu se léta vyčítalo, že nevyhrál Grand Slam, že na to nemá v hlavě a tak dále a tak dále. On má velké tituly z turnaje mistrů, on má zlatou olympijskou medaili, nemá Grand Slamový triumf a teď samozřejmě, ať chce nebo ne, tak se mu to prostě do té hlavy musí trochu ta myšlenka vkrádat, že vlastně kdy jindy než teď. Takže je to samozřejmě pro něj v tomhle směru těžké, pro Menšíka zase těžké v tom, že když by náhodou porazil Fonseku zítra, tak by právě semifinále dost možná hrál proti Zverevovi, což je ten nejtěžší možný soupeř, kterého by mohl dostat. Ale úplně nakonec zase, Karle, můžeme říct si takové to klasické sportovní kliše, že pak, když chcete vyhrát Grand Slam, tak to je vlastně úplně jedno, kudy jdete, stejně potřebujete vyhrát jeden zápas.
0: S Davidem Prouzou si povídáme o tenisovém French Open. David je náš reportér, který je přímo na místě v Paříži, tak když jsme velmi rychle takhle probrali, jak tedy šance jediného českého mužského zástupce, který zbývá v singlu, tak pojďme taky na ten, tedy i ten dnešní program, tak pojďme na ten dnešní program, pokud jde o ženskou část turnaje, protože tam přeci jenom takhle na první dobrou jeden zápas, dá se mi, vyčnívá.
1: 100% a organizátoři ho zařadili do toho prime timeu, do momentu, kdy se hraje na centrálním dvorci večer pod světly, kdy už není třeba takové horko, byť dneska v Paříži to není tak špatné, je nějakých 23. Sabalenková versus Osaková, to je souboj bělorusko-japonský a souboj dvou hráček, které naopak mají Grand Slamových titulů dost a dost, obě čtyřikrát ovládly ty turnaje velké čtyřky a je tak jasné, že minimálně jedna Grand Slamová šampionka bude pokračovat dál a kromě nich jsou v pavouku, nebo je v pavouku ještě Američanka Kýsová, také vítězka Grand Slamového turnaje. Takže ten ženský pavouk je vlastně, řekl bych, takový úplně standardní v tom smyslu, že tam zůstává nasazená jednička, že tam zůstává Arina Sabalenková, která je favoritkou v podstatě na jakémkoliv povrchu v posledních sezónách. Ale vlastně tím to zase je zajímavé, protože můžeme tak trochu očekávat nebo čekat na případné zaváhání Ariny Sabalenkové a taková Naomi Osaková, která se tak nenápadně, ale vrací zase na tu úroveň, na které bývala, tak si myslím, že by klidně mohla dělat Bělorusce problémy. Ale stále bych tvrdil, že ten ženský pavouk má jasnou favoritku.
0: Ještě tedy pojďme k tomu českému obsazení. Už jsme zmínili Jakuba Menšíka, kterého zítra až čeká tedy Brazilec Fonseca. Dneska to bude z českého pohledu na juniorech, respektive juniorkách. No ale samozřejmě české tenisové fanoušky zajímá taky čtyřhra. Tak co se děje v téhle části?
1: No je to pestré, je to druhý týden Grand Slamu a vlastně ve třech kategoriích ze čtyř, v těch, pokud tady budeme hlavní dospělé, tak máme zastoupení s českou vlajkou v singlu Jakub Menšík, v mužském deblu Petr Nouza, který hraje s Rakušanem Oberleitnerem a jejich soupeři budou Italové Boleli s Vavasorim, ať to bude kdykoliv, to zatím není jasné, ten program nebyl dán, nebo ještě nebyl oznámen. No a mezi ženami, tak tam nikoho asi nepřekvapí, když řeknu jméno Kateřina Seniaková, nasazená jednička nebo světová jednička v deblu, hraje s Američankou Townsendovou, mají velmi solidní formu na Antuce, která už se projevila před startem Roland Garros a teď to potvrzují zase na tom Antukovém Grand Slamu jako takovém. Takže tři české zápasy nás čekají zítra. Aha, já budu optimista, Karle, já bych doufal nebo očekával, že to budou tři vítězství a budeme to mít prostě veselé i po zbytek toho druhého týdne, což přiznejme si, na Roland Garros není úplně pravidlem, není to standardem a vlastně příjemným překvapením.
0: Budeme samozřejmě držet palce. Budeme samozřejmě držet palce, ať to dopadne tak, jak si přeje David Prouza, a samozřejmě

0: Před třeba historky o elitních závodnících.
1: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to byl přesně on na tom tréninku.
2: Na své si ale přijdou i amatéři.
0: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
2: Máme pro vás názory odborníků.
3: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo. Pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman, tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
0: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ješka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je půl jedné. Peťu zprávy a Ondřej Látal.
5: Vláda připraví nový adiktologický zákon, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo zdravotnictví taky předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let a zároveň bude u kratomu zvýšena daň z přidané hodnoty. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá i svolání Rady bezpečnosti OSN. Izraelská armáda obsadila křižáckou pevnost Bofor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domovů. Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvácké oboře nabídne festival i novou scénu v zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech.
0: Sport.
5: Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání je na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronz se hraje na dva vítězné zápasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je to nesouvislá kolona, táhne se od 213. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut před Rohlenkou. A taky na dálnici D2 kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždějí hlavně kamiony. V pravém pruhu zastavíte na 11. kilometru u sjezdu na Blučinu. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Kolona hlavně kamionu se sune už od dálnice D1 přes tunely až ke sjezdu na Ořech. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Tam pak zastavíte na chvíli i v osobním autě v levém pruhu. Na silnici 20 z Písku do Plzně pozor v okolí Želčan. Hlásíte vyteklou naftu na vozovce.
7: Je tam vylitá nafta, vlastně komu kapal z nádrže, proražená nádrž. A jak do toho prší vlastně, tak to je jak sníh, to je jak led.
6: Přímo v Želčanech už havarovalo nákladní auto. Na místě jsou teď hasiči a projedete k Ivadlově. Na stejné silnici čekejte kolony taky za Losinou. Je tam před dálnicí D5 na příjezdu do Plzně omezení a kolony na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dál je zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle se můžou objevit i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. A teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Coldplay, 12 hodin 38 minut, krásné pondělí 1. června všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Ve vysílání radiožurnálu Sport se dnes vracíme k mistrovství světa v ledním hokeji. Ve Švýcarsku zlato slavilo Finsko, stříbro bere domácí tým a bronz putuje poprvé v historii do Norska. Čtvrtá odjela z Curychu Kanada a hned za ní skončili na 5. místě. Čeští reprezentanti, umístění je ale možná až příliš lichotivé vzhledem k předváděné hře a k výsledkům. Ani v jednom utkání národní tým nedokázal svého soupeře jednoznačně přehrávat po celý zápas, a to včetně duelů s outsidery.
1: Paradoxně ty zápasy, které pro nás měly být těžký, tak jsme hráli líp než ty lehčí, bych řekl. A to možná se nám trochu vymstilo, že jsme nemohli jít z lepšího místa do čtvrtfinále a bohužel pak vám ty body chybí některý a bohužel nám chyběl taky jeden, dva bodíky, no, aby jsme šli na lepšího soupeře.
2: Uvědomoval si po vypadnutí národního týmu ve čtvrtfinále s Finskem brankář Josef Kořenář. Právě prohry se Slovinskem a Norskem, ale i nepřesvědčivá víra nad Itálií stály tým kromě bodu i síly. Kladně se dají hodnotit jen určité pasáže jednotlivých zápasů. Asi nejlepší bylo prvních 13 minut se Švédskem, ale i o vedení 3-0 v dalším průběhu málem Češi přišli.
3: My jsme nedokázali za celý turnaj bude hrát jen jediný zápas dobře celých 60 minut. Vždycky tam byl nějaký výpadek, nějaký nedoraz. A když proti dobrýmu týmu vynecháte 5-10 minut, oni nám dají dva góly a můžete ztratit celý ten zápas, takže tak nějak to probíhalo podle mě ten turnaj. No.
2: Říká Lukáš Sedlák a jeho slova se snažil rozvést i kapitán Roman Červenka.
4: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. Nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. Prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší. To se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase. Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu podle mě, aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, které jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Krčil rameny po vyřazení českých hokejistů kapitán Roman Červenka. Trenér Radim Rulík na svém posledním šampionátu v roli hlavního trenéra nedokázal najít ideální složení útočných trojic. Češi vesměs dostávali góly ze situací, na které se před zápasem připravovali. Rulík po turnaji přiznal, že se mu nepodařilo vybrat ideální složení týmu minimálně z 10%. Jedno pozitivum, ale na výkonech národního týmu přeci jen lze najít. Do sestavy se dostalo hned několik hráčů, kteří v posledních letech vozili medaile z juniorských šampionátů. Premiérové starty rozhodně nepokazili Galva, Smelovský, Chmelař, Alšer ani Cibulka.
5: Já si myslím, že roste generace. Teď jde jenom o to, aby ty kluci stali se co nejdřív profíkama, aby využili ty možnosti, které se jim naskytnou, aby to jako nezahodili tím, že se uspokojí moc brzy. Určitě nejenom ty, co byli tady, ale i v letošní 20, i v loňský 20 jsou další hráči, kteří opravdu si myslím, že mají ten potenciál. A opravdu jde o to, aby prostě na sobě pracovali, aby se prosadili na klubový úrovni a v ten moment si myslím, že mají otevřený dveře do národa.
2: Ty dveře, o kterých mluví Radim Rulík, už ale bude otevírat Zdeněk Moták, který převzal národní tým pro další sezóny. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 12 hodin 46 minut, krásné pondělí všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Je tu 1. červen, nový měsíc, jsme rádi, že i dál posloucháte nejposlouchanější sportovní rádio v Česku. Fotbalisty Zlína posílil krajní záložník či obránce Adam Gaži. 23letý bývalý slovenský reprezentant zamířil k Ševcům jako volný hráč po svém angažmá ve Skalici a v novém působišti se upsal do roku 2029. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Klub házenkářské akademie Olomouckého kraje existuje jen 6 let, říká se mu zkratkou HAOLK, přestože existuje tak krátce, už letos A tým HAOLK bojoval v baráži o extraligu se Strakonicemi o postup do nejvyšší soutěže. Někomu se to v roce 2020 při zrodu klubu mohlo zdát jako utopie. Ne však muži, který je hlavním strůjcem celého vzestupu.
1: Já jsem strašný vizionář. Někdy jsme zakládali klub v roce 2020 a já dneska najdu ten soubor a mám tam záložku Extraliga 26-27, se mi spousta lidí smálo. My jsme mladý tým, my jsme pořád na cestě nahoru, jsme možná trošku zaškobrtli, bolí to, chtěli jsme, aby to dopadlo líp, ale ten mančaft má obrovskou sílu, obrovskou budoucnost, obrovský potenciál. S ním budeme pracovat dál a já věřím, že to Olomoucko se tady té Extraligy brzo dočká.
2: Věří šéf-trenér klubu i hlavní trenér Ačka házenkářské akademie Olomouckého kraje Radek Flajsar. Prototypem hráče pro budoucnost týmu je teprve 20-letý Ondřej Jahoda, který v dvojzápase baráže o extraligu nastřílel 11 branek.
1: Moje manželka říká, že to je něco jako můj adoptivní syn druhý, že jsem se o něho trošičku tady i staral, ale je to tahoun mužstva, je to srdce mužstva, šprýmař mužstva, prostě takovýho hráče chce mít každý jako v manšaftu. Udělal obrovský progres a já věřím, že ten příští rok, konkrétně on, nás do té extraligy dotáhne a že tu extraligu si tady spolu zahrajeme.
2: Sní Radek Flajsar. Ondřej Jahoda pod jeho vedením působí v klubu už 6 sezon. Prošel si všemi kategoriemi, dostal se do mládežnické reprezentace a letos kromě první ligy v Olomouci hrál poprvé i extraligu ve Zlíně.
1: On, když jsem přicházel, já jsem v něm viděl potenciál. A on mi vždycky říká, trenére, vy jste ze Schleisbrka, což je jako křídlo přes ruku, udělal reprezentační spojku. Ale není to samozřejmě o mně. Je to o něm, on šlape na každém tréninku, on je ten tahoun, on burcuje ten mančaft. My když jedeme na někam nadaleko, každý chce sedět vedle něho v autobuse. Prostě je to ten hráč, s kterým mě to neskutečně baví. A budu rád, když spolu budeme pokračovat a tu extraligu tady dotáhneme.
3: Já mám takovou povahu, prostě já jsem extrovert, rád se bavím, rád se sněju, jako nějaká taková, dejme tomu, ústřední postava. Asi jo, a já jsem hrozně za to rád, že i ti starší mě poslouchají a když něco řeknu, tak to fakt vezmou a já musím říct, máme neskutečnou kabinu prostě mladých, šikovných kluků a já jsem tady hrozně spokojený a určitě nechci odcházet. Mě tady ten klub přirostl tak srdci, že já se tady cítím jak doma, prostě s trenérem, s vedením, s klukama, já tady mám kámoše na celý život, prostě fakt super.
2: A sám Jahoda práci i péči svého trenéra taktéž umí náležitě ocenit.
3: Já jsem tady bydlel, přišel jsem tady v kolikati, ve 14 na internát, staral se o mě, vozil mě na tréninky, vozil mě z tréninku, když jsem něco potřeboval, tak mi pomohl. Díky němu jsem tady, kde jsem. Zahrál jsem si i v nároďáku, v juniorech, všechen ten kredit a všechno to jde vlastně za trenérem a já bych mu chtěl hrozně poděkovat a proto i pro něj jsem mu to chtěl, tu extraligu, ten jakoby náš sen, jeho sen, prostě sem dotáhnout. Bohužel zkusíme to příští rok. No.
2: Pokud se podaří tým udržet pohromadě a vhodně ho doplnit, mohl by se HAOLK za rok zase stát vyzývatelem posledního extraligového celku v baráži a třeba přetavit své sny v realitu. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má Prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, Prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajak krosu.
2: Znovu jde na první místo hned v samotném úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se otočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze s novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
5: Vláda připraví nový adiktologický zákon. Kratom tak půjde koupit až od 21 let. Noční ruské útoky na Ukrajinu za sebou nechaly desítky zraněných. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa. Vyteklá nafta výrazně komplikuje provoz na silnici 20 mezi Nepomukem a Chválenicemi. A bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda připraví nový adiktologický zákon, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo zdravotnictví taky předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let. Zároveň bude u kratomu zvýšená daně z přidané hodnoty, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, což je proti logice. Takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
5: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmou najatí dělníci navrtali transitní plynovod u obce Pabienice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo splanutí. Plameny mohly sahat až do výšky 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo naschvál posunul vytyčovací kolí. Rusko v noci útočilo ze vzduchu na několik ukrajinských měst a oblastí. Dronové údery způsobily podle místních úřadů zranění desítek lidí.
7: Na Oděsu a její okolí ruské nepilotované letouny zaútočily ve dvou velkých vlnách. Několik dronů se protivzdušné obraně nepodařilo včas sestřelit a zasáhly vysokopodlažní bytový dům a budovu ve starém městě. Podle oblastní vojenské zprávy byly poškozeny také sklady pšenice, administrativní objekt, auta a průmyslová infrastruktura. Zraněno bylo nejméně 6 lidí. 8 zraněných, z toho 3 děti, hlásí úřady v Černihivské oblasti. 9 lidí utrpělo zranění při útocích na Charkov, uvedl náčelník tamní vojenské zprávy Oleh Sinehubov. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Svou 46. pobočku dnes otevřela městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má 2 patra, kromě místa pro čtení, studium a nebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit taky k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě k dispozici 11 000 knih. Další si čtenáři můžou objednat.
8: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady tři klubovny, dvě větší, jednu menší a spoustu místa na program.
5: Náklady na projekt a vybavení byly 9,5 milionu korun. Městská knihovna v Praze provozuje 47 poboček, 3 kiosky pro rychlé půjčení a vracení knih a taky 2 bibliobusy. Ke konci roku 2024 měla 170 tisíc čtenářů.
9: Sport. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Národní tým se po nedělním vítězství na Letné nad Kosovem přesunul do New Yorku. V New Jersey odehraje v noci na pátek českého času generálku na světový šampionát. V posledním přípravném zápase před začátkem turnaje budou hrát svěřenci trenéra Miroslava Koupka proti Guatemale. Do mistrovství světa pak vstoupí čeští fotbalisté v noci z 11. na 12. června, kdy se v mexické Guadalajáře utkají s Jižní Koreou. Ve skupině je pak čekají ještě souboje s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy národního týmu v přímých přenosech.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na trase Nepomuk Plzeň a kolony před Brnem. Na silnici 20 z Písku do Plzně je u Želčan vyteklá nafta a kvůli tomu je také velmi kluská, protože napršelo. Už je tam jedno auto mimo vozovku, ovšem náš zpravodaj hlásí, že je to na podstatně delším úseku.
12: Já bych to chtěl doplnit, no to je zhruba na 20 kilometrech. To se táhne od Nepomuku až do těch skoro do Chválenic. Takže tam budou vznikat opravdu pitomý situace, protože hasiči to zasypávají sorbentem, ale zhruba na 100 metrech. Ale ten flek od nafty je dlouhý 20 kilometrů.
11: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217 počítejte s kolonou, opatrně, brzdí se v dešti. Osobními auty je to do zúžení na kilometr 197 na více než půl hodiny. Plná je kvůli omezení i souběžná silnice před Rohlenkou. Na D2 z Bratislavy do Brna u odpočívky Zeleňák na 17. kilometru poprvé zpomalují kamiony před Brnem, kolona je nesouvislá, i tam je snížená viditelnost kvůli vydatnému dešti. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony se poprvé zastavují už za dálnicí D1, osobní auta zpravidla až před Cholupickým tunelem. A v Praze opatrně za výjezdem z tunelu Blanka na Nové Povltavské pod mostem barikádníků v pravém pruhu jsou na vozovce vysypané velké šrouby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dál je zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Jak se srovnává pražská Dukla se sestupem do druhé fotbalové ligy? Bylo všechno v posledních zápasech letošního ročníku fér? Proč se rozhodl trenér Dukly veřejně kritizovat výkon rozhodčího? Co mají a co nemají trenéři veřejně říkat po zápasech? A jak těžké pro Duklu bude, aby se už za rok do nejvyšší soutěže vrátila? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách našeho vysílání. Hostem Radiožurnálu Sport je dnes trenér fotbalistů Dukly Praha, bývalý prvoligový fotbalista spojený hlavně se Zbrojovkou Brno, i když v té době se nejmenovala Zbrojovka a střídala různé jiné názvy. Muž, jehož vystoupení po posledních dvou zápasech šance ligy vyvolala hodně reakcí. Pavel Šustr, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme v úterý odpoledne, takže nevíme, jak dopadla baráž o účast v příštím ročníku šance ligy. Ale co víme, víme to, že baráž se netýká Dukly, protože ta v rozhodujícím posledním zápase o přímý sestup prohrála doma s Baníkem kvůli třem vlastním gólům 0-3. Tím tedy pro vás sezona skončila. Dnes jsme o tři dny dál. Jak se s tím vyrovnáváte? Je to horší, než to bylo v sobotu?
14: Určitě ne. Samozřejmě to zklamání a ten smutek tam byl, to určitě samozřejmě muselo přijít, ale já už v podstatě od neděle od rána, když jsem se zbudil, tak jsem otevřel počítač a první, co jsem udělal, tak jsem se podíval na náš zápas a pak už jsem začal přemýšlet, co do nové sezóny. Začal jsem přemýšlet nad hráči a celkově, jak to jako uchopíme, takže v ten moment smutek a zklamání šlo pryč a spíš zase nová energie, protože já prostě potřebuju tu práci jako dělat. A vlastně byla schůzka se sportovním ředitelem a už majitelem a prostě pro mě to je zase další výzva. Bohužel není to prvoligová výzva, je to druholigová, čímž nesnižuju tu její obtížnost, ale prostě realita je taková, že jsme to nezvládli, ten náš cíl, a nezbývá, než se tomu postavit čelem a jít dál.
15: Říkal jste, že jste se sešli s Martinem Haškem v pondělí s majitelem Dukly. Co jste si řekli?
14: S Martinem jsme seděli, probírali jsme kádr, zejména jak realizační, tak i hráčský, a vlastně v pondělí jsme pokračovali s majitelem a s Honzou Hlavicou, který je vlastně v představenstvu, kde jsme si vlastně předali informace o tom, jak ten hráčský kádr vypadá, komu končí smlouvy, kdo odchází, kdo chce odejít, kdo chce zůstat, a po případě už vlastně řešíme posily a vůbec jako tu naši vizi na tu příští sezónu.
15: K čemu se samozřejmě dostaneme. Majitel klubu Matěj Turek oznámil už i veřejně, že zůstáváte trenérem A mužstva. Byla okolo toho nějaká debata, nebo zvažoval jste vy sám, jestli zůstat nebo nezůstat?
14: Já jsem určitě nezvažoval, protože když jsem podepisoval smlouvu do Dukly, tak samozřejmě ten cíl a ta vize byla jasná, zachránit mužstvo v první lize, ale byla tam i varianta toho, že se nám to nepodaří, a byla to vlastně smlouva na delší čas. A přesně je to ještě na další 3 roky, a jsem rád, že můžu zůstat, že dostávám tu důvěru, protože teďka tady mám jakýsi takový trošku dloužek v tom, že dobře, nepodařilo se to, tak já udělám všechno pro to, aby jsme to za rok tady mohli oslavit a zase Duklu vrátit do první ligy.
15: Vy jste do Dukly přišel v únoru po 2 jarních kolech, ta situace nebyla radostná, Dukla byla na posledním místě, všeobecně byla považována za hlavního kandidáta na přímý sestup. Vám se na konci základní části podařilo dostat na 14. místo, tím jste získali i tu výhodu. Konkurenty v boji o sestup jste přivítali doma na Julisce. Co se stalo, že to nakonec ani tak nedopadlo?
14: No, obecně se říká, že to je výhoda hrát doma, ale já o tom úplně přesvědčený nejsem. Tady v těch zápasech to domácí prostředí samozřejmě může rozhodnout, ale víte, Dukla je trošku specifická v tom, náš stadion atletický, fanoušku máme hrstku dobrých, ale jenom hrstku. Nakonec jsme viděli s Baníkem, když jsem přijel vlastně Baník, že to bylo domácí prostředí pro Baník, takže já jsem to nebral tak, že to je výhoda. Ty zápasy rozhodovaly jiné věci než domácí nebo venkovní prostředí. Momentální nastavení hráčů, jejich odvaha, jejich sebevědomí. No a my jsme prostě v těch zápasech to nedokázali dotáhnout do konce, a myslím si, troufám si říct, že jsme v těch zápasech nebyli horší ani v jednom z těch posledních, ale prostě vždycky tomu něco chybělo nebo tam něco přebývalo, takže to byl hlavní důvod.
15: Hrály roli jenom sportovní důvody?
14: Já jsem ani nikde neřekl, že jsme ty zápasy nezvládli kvůli rozhodčím. Jestli teda vlastně bavíme se vlastně o tom, že jediný, co jsem se vyjádřil, že výkon rozhodčího byl slabý. Neřekl jsem nikdy, že jsme prohráli kvůli němu, konkrétně v Teplicích třeba, ani v domácím prostředí, prostě ten výsledek jde za námi, za týmem, za mnou, a to byly hlavní důvody.
15: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
14: Tohle jsou přesně ty spekulace, které pak vedou k tomu, že já třeba jdu na disciplinární komisi, za mě za naprosto bezdůvodně. Jestli si to někdo myslí, a nebo má nějaký důkazy nebo důvody, tak ať s tím jde ven.
15: Já se ptám vás, jestli ten dojem jste někdy měl nebo neměl.
14: Já to samozřejmě dokončím. Já chci říct, že prostě v těch zápasech jsme vždycky mohli udělat my něco navíc. Takže jestli někoho někam chtěl nebo nechtěl, to mě nezajímá, vůbec mě to ani nepřísluší jako soudit.
15: Já se samozřejmě ptám i proto, co vy jste připomněl, že vy jste po předposledním zápase kritizoval rozhodčího. Připomenu našim posluchačům, byť to asi dobře vědí, že tam bylo několik kontroverzních momentů od neudělení červené karty brankáři soupeře za faul v půli hřiště, kdy vlastně vy byste postupovali na prázdnou bránu, neuznaný gol, neodpískaná penalta. Zpětně máte pocit, že vás rozhodčí Berka poškodil?
14: Já si stojím za tím, že v těch okamžicích nebo v těch situacích ten rozhodčí postupoval jinak, než postupuje v jiných situacích v tom zápase. Takže dobře, ruka. Proč? Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech. To je otázka pro všechny, kdo nás poslouchají. Proč to tak udělal? Druhá věc, brankář faul na Mikuše. On tu situaci rovnou odpískal a my jsme se znovu ptali, proč nenechal výhodu, nenechal to dohrát. Penalta tam vlastně zase se rozhodli, že to penalta není. OK, nemám s tím problém. Jestli se na to někdo díval na ten záznam až do konce, tak vidí, že tam je třeba vypadlej Baron, který ten brankář jejich si chytne a vypadne mu za čáru, je to roh. Na to se nikdo nepozastavil. Že ten rozhodčí udělá chyby, to se může stát. Já jsem někde prohlásil, že ta jejich role a ten jejich úkol na tom hřišti není jednoduchý. Je to fakt jako složitá, jsou to rozhodnutí. Dneska mají ten VAR k dispozici. Zrovna v tomto utkání to bylo tak, že prostě to vzal na sebe. OK, proto jsem to říkal, sebový jde mi někde, výkon někde. Chtěl bych jenom jako říct, že daleko víc mě mrzí, že ta, nebo ne mrzí, překvapilo, že ta komise, která ještě vlastně vydala to prohlášení, plus ještě nám to vysvětlila.
16: A posvětila všechno
14: a vlastně posvětila, rozhodnutí. Tak mně to připadá, že z nás udělali úplný idioty, protože oni nám tam třeba řeknou, že rozhodčí neudělil výhodu při tom faulu na toho Mikuše.
16: Protože by to byl offside.
14: Protože náš další hráč byl v offsideu. Podívejte se na ten záznam, kam se dívá rozhodčí. Faul pískl. Vůbec nemohl vyhodnotit, kde je poslední hráč soupeře. Ani pomezní mu nedával jako znamení. Tak jak je to možný, když pískne, vymyslel si teda, že pískl ruku, že vlastně VAR to neposvětil a já se ptám, jak mohl vidět tu ruku. To je pro mě otázka. Když on stojí 20 metrů od toho, ten hráč je k němu zády a v žádném případě nevidí ani balon, ani jeho ruku, tu, kterou údajně viděl. Takže pro mě jsou to takové jako věci, které já už jsem je dávno jako vypustil z hlavy, mě už to jako v podstatě v uvozovkách úplně jedno.
16: Vážně vám je to jedno?
14: Co mě jedno? No teď už
16: vy říkáte,
14: jo?
16: Že teď je vám to jedno,
14: no, protože
16: opravdu?
14: Tak už tím nic nenadělám. My jsme prostě v úplně jiné situaci, už je jiný den a jiný příběh. Abych se s tím jako ještě teď se mám jako zaobírat rozhodčím, který nějak pískal provoč, ne, to je zbytečný.
16: Řekl jste, že jste měl pocit, že ten rozhodčí rozhodoval jinak, než rozhoduje jindy. Plyne z toho, že vás poškodil?
14: V těchto těch situacích mě z toho vyplývá, že jsme určitým způsobem poškození byli.
16: Vy jste vystoupil na té tiskové konferenci s kritikou pana rozhodčího. To bylo momentální rozhodnutí ve chvíli, kdy na to padl dotaz, anebo už na tu tiskovou konferenci jste šel s tím, že to chcete říci?
14: Já jsem, než jsem na tu tiskovou konferenci šel, tak jsem se podíval na všechny videa naše dostupné. Nešel jsem tam určitě s tím, že bych začal střílet hnedka kolem sebe, ale fakt jsem se chtěl přesvědčit, že jsme se na to dívali, že jsme to viděli správně, nebo z našeho pohledu. A v těch videích jsem se jenom utvrdil v tom, že to tak prostě bylo. A pak už jsem věděl, že pak, když přijdou otázky na pana rozhodčího, tak tentokrát se k tomu vyjádřím s vědomím toho, že to pravděpodobně asi přinese nějakou odezvu nebo nějakou reakci, ale už jsem si to řekl několikrát, pořád jsem vždycky mlčel a těch situací a těch rozhodnutí takových zvláštních bylo víc a mně to připadá jako divný, že všechno se všude může kritizovat a já říkáte kritiku, já jsem pouze řekl, že to bylo slabý výkon, tak...
16: To je kritika.
14: Kritika... Tak jestli to je braný jako kritika, tak jo.
16: Konzultoval jste to, jestli máte něco říci dopředu?
14: Konzultoval jsem to s naším tiskovým mluvčím, který mě řekl, že ať to určitě nedělám, respektive, že to je samozřejmě moje rozhodnutí a že s tím vědomím toho, že může nastat pak nějaká reakce.
16: Byla zatím třeba snaha vytvořit větší tlak na rozhodčího v posledním zápase potom, kdy se tímhle způsobem nasvítí to, co se odehrálo v Teplicích?
14: V žádném případě.
16: Vůbec. Ani vás to nenapadlo?
14: V žádném případě.
16: Vy jste po tom utkání v Teplicích mimo jiné řekl, že se tady dlouhodobě tolerují věci, které jsou zvláštní. Co jste tím myslel?
14: Řeknu příklad. Zápas Liberec Slavie. Úmyslný loket, zlomená čelist, hráč mimo na několik měsíců a v podstatě my vlastně po tom zápase jsme zjistili i na základě VARu, že se vlastně jako nic nestalo. Dokonce i v televizi jsem slyšel některý komentátory, že se vlastně jako nic nestalo.
16: Nebylo to odpískáno vůbec jako faul?
14: To je prostě směšný tohleto. Tohle se prostě nesmí stávat. Oni tam jsou o toho, aby chránili zdraví hráčů. Představte si, že máte syna, on vám hraje fotbal a někdo mu zlomí čelist takhle. Já jsem se na to díval několikrát po sobě. Na internetu jsou všechny dostupné videa. A jestli mi někdo tvrdí, že ten hráč, jasně, všichni říkají, on to neudělal schválně. Protože kdyby jo, tak to je normálně na žalobu, aby si šel sednout. Ne, to je normálně ublížení na zdraví. To jsou takové věci, které mě prostě připadají divný. Druhý zápas Sparta, Jablonec, Zákrok, Mansfer, se jmenuje ten hráč. Zase někde slyším, že hrál balón. na toho člověka, kdo to řekl, tak bych si ho vzal tady na hřiště a ukázal bych mu, jak to bolí a co to může přinést, protože tohle je zákrok, kdy může prasknout kotník, může se urvat kolení vaz. Prostě naštěstí tam byl ten chlapec svoj Jablonec, on je takový vazoun, takže to prostě uhrál bez ničeho, ale my tady spekulujeme, jestli to je jakože opravdu faul nebo ne faul. Poslední situace v našem zápase Baník, kde vlastně teďka zase vydalo prohlášení komise rozhodčích, že kontakt nespůsobil pád našeho hráče. Takže kdo si to přečetl?
16: To je ta situace, kdy mohla být odpískána penalita.
14: Pravděpodobně kontakt nespůsobil pád našeho hráče. To znamená, když si to přečte žák, kde se berou už nějaký ty slovní úlohy.
16: Tak pokládám, že už na prvním stupni.
14: Jasně, tak kdo si to přečte, tak mu z toho vyplyne, že když mu dám otázku, byl tam kontakt, tak mě asi někdo řekne, že byl. Takže my teďka bazírujeme na hodně kontakt, málo kontakt, trošku kontakt. Takže teďka vlastně nám komise dala najevo, že vlastně já můžu na hřišti jít a trošku do někoho kopnout. A nemusí to být faul, i když spadne. Tak jsem to pochopil já teda. Nebo ať mě to vysvětlilo nějak jinak.
16: Čím si vysvětlujete tyhle ty věci, které jste teď popisoval, třeba to, že rozhodčí nejsou důslednější u zákroků, které ohrožují zdraví hráčů?
14: Já netroufám si říct, nakolik jsou vlastně jako školení. Myslím si, že jako hodně, protože oni mají spoustu jako neustálých seminářů a vzdělávání. A jestli to je dobře uchopený v tom, jestli mají opravdu ty správné příklady toho a jak tady v těch případech jako postupovat. Jo, zejména jako jsou to lokty do obličejů, který jsem viděl zase, mohli bychom vytáhnout náš zápas ve Zlíně, kdy vám můžu najít loket Poznara do obličeje z našeho Svozila, kde vlastně zase je to prostě klasický naskočení, švihnutí rukou do obličeje. To je prostě jenom otázka času, než vlastně komu praskne nos nebo čelist. Já nevím, jestli to ti rozhodčí umí posoudit. Předpokládám, ale že jo, to bych zase, já si nemyslím, že na tom vzdělávání to jako nemá, ale prostě myslím si, že tohle by mělo být daleko důsledněji. Zejména tyhle ty zákroky, jako tady ty skluzy a dohrávání a vypichování balónu ze zadu, nakonec zranění, loňská sezóna, jestli si vzpomínám, předloňská, když Baník hrál s Olomoucí, jak tam zranili toho útočníka reprezentačního
16: Klimenta.
14: A zase my řešíme, jestli jako jo nebo ne, teď to je jasný, že ho musí tou zadní nohou trefit. A my řešíme, jako jestli vážně je to tak hrubý faul. No jasně, ten kluk nehrál rok fotbal.
16: Kdo a co by s tím měl něco udělat?
14: No, tohle by mělo být jako zásadní, aby jsme si řekli, hele, dobrý, když ten hráč běží třeba tahle situace za někým a jde do něho skluzem tak, že tou druhou nohou trefuje na tu stojnou nebo ani na tu běžící nohu. A automaticky je to prostě červená karta. Tohle, když se jednou řekne hráčům, tak to přestanou dělat. Ti hráči moc dobře vědí, jak má vypadat skluz z boku na vypíchnutí balonu. Že tam nejdu tou vnější nohou, ale jdu tam tou vnitřní. To je prostě dokázaný. Pak jediná šance a ta druhá noha je bokem, že ho tou nohou nikdy netrefím. To jsou prostě věci, které já si myslím, že to vědí všichni hráči, vidí to všichni trenéři. Otázka, jestli to tak vědí i pánové rozhodčí.
16: Trenér fotbalistů Dukly Praha Pavel Šustr je dnešním hostem pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport. Když se vrátím k těm vašim výrokům na adresu rozhodčího Ondřeje Berky, zabývá se tím disciplinární komise, verdikt se očekává ve čtvrtek. Počítáte s trestem, s pokutou?
14: Já bych byl strašně rád, aby se ti pánové na to podívali, ti, co jsou v té komisi, nejen z pohledu toho, že jsem udělal nějaký přestupek, protože ten je jasný. Oni teďka můžou hodně jako ovlivnit ty další věci, které budou následně. Jasně, můžou to udělat tak, že řeknou, hele, Šustr si otevřel hubu, nemůže se to, nesmí se to prásk, tady máš trest jako blázen. Nebo se na to můžou podívat tak, že opravdu jako k něčemu došlo, můžou se na to podívat s tím vědomím toho, co vlastně viděli v tom zápase, ale já nevím, jestli oni budou soudit a i to, jestli ten rozhodčí udělal nějakou takzvanou chybu nebo ne. Předpokládám, že se na to takhle dívat nebudou a očekávám to, že mě budou chtít osolit, jako co půjde.
16: Pokud to tak bude, budete se bránit?
14: Ano.
16: Právní cestou?
14: Máme tady nějakého určitě právníka na Dukle, kterýho bych asi pravděpodobně bych rád, aby šel se mnou, aby jsme zjistili vlastně, jaké jsou možnosti, protože jedna věc je říct svůj názor, dostat za to pokutu, a druhá věc je to, že my jsme třeba i díky těmhletěm částečným kontraverzním rozhodnutím, kontraverzní je nějaký těžký slovo, ale nestandardním rozhodnutím sestoupili z první ligy a teď se podívejte, o kolik peněz přichází hráči, my, trenéři, klub. Je to takový zvláštní, no, a protože už jsem to zažil několikrát, tohleto, takovýhle zápasy, takovýhle prapodivnost, tak prostě si budu stát za svým. Kdyby po mně chtěli, abych se veřejně omluvil panu rozhodčímu, že jsem o něm řekl, že podal slabý výkon, tak řeknu veřejně klidně, že pane rozhodčí, omlouvám se, já jsem to řekl veřejně, váš výkon byl slabý, ale neměl jsem to říkat. Ale ten výkon prostě byl slabý a to souvisí s tím jeho sebevědomím a ze vším to jako. Ale klidně veřejně řeknu, že jsem to neměl říkat.
16: Vy jste řekl, že pokud dostanete pokutu, tak doma vysvětlíte dětem, že nepojedete na dovolenou. Pochopili to doma?
14: Ještě ne, tak zatím jsem žádnou nedostal. Já ale pak vezmu svého syna, který mu je 8 let, teďka tomu nejmenšímu, a třeba mu řeknu vlastně, že aby začal chápat, co se děje v našem fotbale, no, protože ty větší děti, které mám, tak ty jsou všichni na mé straně a myslím si, že se na to dívají jako podobnýma očima jako já. Já jim chci dát jako tak i do budoucna jako jakýsi příklad toho, že když se děje něco, co není úplně standardní a je to a cítí, že to je určitý takový jako, jak bych to řekl, že to je proti ním, takže se nemají bát prostě se ozývat. No.
16: Majitel Slovanu Liberec na Instagramu napsal, že pokud dostanete pokutu, tak vám na ní přispěje. Jste v kontaktu? Vzal byste ten příspěvek?
14: V kontaktu nejsme. Těžká otázka, záleží, jak bude ta pokuta vysoká, no, to je jasný. To by mě fakt jako zajímalo na základě čeho i ty třeba ty pokuty jako dávají, nebo jak to jako vymysleli tady tohle toto. Já jsem fakt zvědavý na to, co ten čtvrtek přijde. No, to...
16: Máte reakce od kolegů na to, co jste řekl?
14: Mám.
16: A jaké jsou?
14: Od kolegů jako z první ligy. V podstatě tam nebyl nikdo, kdo by třeba jako řekl, jo, hele, dobrý, udělal jsi to dobře. Jo, tam spíš, nevím, asi jsou zkušenější a vědí, že mají radši mlčet, než aby dostávali pokuty.
16: O čem to vypovídá?
14: No o tom, že já jsem nemlčel a oni zatím třeba mlčeli, i když to možná prožívali. A nebo to vypovídá o tom, že se jim to ještě nestalo. A nebo prostě to vypovídá o něčem jiným, ale to už spekulujeme, takže to se do nich nechci obouvat, ale vím, že třeba Kovy vlastně v Liberci se ozval. Možná se mohl ozvat ještě razantněji, protože šlo o zdraví jeho hráče, ale on to udělal dobře, že to vlastně neudělal na té, já nevím, jestli na té pozápasové tiskovce něco řek nebo ne. Pravděpodobně asi ne, ale tohle, kdyby se stalo jako mně, tak to bych byl fakt asi urážlivý teprve poprvé asi, kdyby to někdo udělal mimo hráčovi tady tohle.
16: Budete se snažit zrušit to pravidlo, nebo rozumíte tomu, proč je stanoveno, že trenéři nemají hodnotit rozhodčí bezprostředně po zápase?
14: Já rozumím tomu, proč nemají je urážet, nemají používat hanlivý výrazy, takovéhle věci. Pak, když se mě ale někdo zeptá na výkon rozhodčího a novináři obecně to dělají jako rádi, protože mají, aby měli o čem jakoby v uvozovkách psát, protože lidi mají rádi, když je nějaká jako trošku, když se to rozvíří ta naše voda. Takže chápu, že pak může ten pohled na ty rozhodčí být jako trošku ovlivněný tím názorem toho trenéra, když se jakoby to ozve. Tomuhle jako rozumím, tak dobrý je, tak proč teda nezakážeme kritizovat trenéry, proč nezakážeme kritizovat vás jako novináře a já nevím všechny, tak pojďme se teda rozhodnout a budeme všichni mlčet. Nevím, no prostě já za sebe říkám, kdyby tyhle ty situace se prostě řešily tak, že by nám fakt jako dal někdo jako nějaký vyjádření jako ve smyslu, kdyby ten rozhodčí řekl, prostě hele, já to tam prostě viděl tohle. Oni mě řeknou ta komise těch rozhodčí, že to faul není. A znovu třeba řeknu tu penaltu v Teplicích Dante. Oni nám řeknou, že ho nedržel. A já vám zase ukážu, jak se ten faul dělá, aby se toho hráče nedržel. Dáte mu ruku, on, jeho ruka je pod paží a vy se jenom vytočíte, dáte tu paži k sobě a roztočíte ho. Takže zase stačí jenom říct, hele, dobrý, to, že člověk ukáže, že třeba někdy mohl se na to podívat jinak, neznamená jeho slabost, ale spíš to, že chce komunikovat a tohle tam prostě necítím.
16: Vrátím se ještě k tomu, jestli konec ligy byl férový. Ty poslední zápasy se odehrály vlastně v době, kdy se vyšetřují ovlivněné zápasy nebo pravděpodobně ovlivněné zápasy z minulých ročníků. Některé se týkaly právě bojů o záchranu ve fotbalové lize. Máte pocit, že stejným způsobem se za pár let budou vyšetřovat třeba některé zápasy letošního ročníku?
14: Ne, nemám. Já prostě věřím tomu, že v té dnešní době už tady tohle to jako nikdo nedělá, že by chtěl někdo někoho ovlivnit. Prostě tohle, dneska je všechno zjistitelný, takže já tomu prostě nevěřím. Samozřejmě jsem byl překvapený, když teďka ta kauza Karvina, že jo, ta Opava, prostě pro mě je to jako překvapení, že když vlastně tíhle činovníci, jako to je majitel klubu, v Opavě to byl taky vlastně spolumajitel, jo, prostě teď ti hráči, já ty kluky znám, ještě znám i Elbla, znám i Šiguta, měl jsem i v reprezentaci, prostě pro mě to jako, já jsem v šoku, že tohle to se může vůbec jako dít v první lize a samozřejmě háže to špatné světlo na ten náš fotbal. To se mi jako nelíbí, takže já bych v tomhle byl jako razantní a postupoval bych jako razantně. ale to předpokládám, že to naši funkcionáři dělají.
16: Když se vrátíme k Dukle, vy jste říkal, že už přemýšlíte o tom, jak bude vypadat kádr. Kolik hráčů zůstane?
14: Jako přesně počtově?
16: Pořádově.
14: No, jsou tam velký otazníky, protože samozřejmě o některý hráče, byť jsme jako se stoupili, je zájem, takže uvidíme, jako co se bude dít. Odchody tam jsou určitě, víme, že smlouva končila Purzitidisovi, Hanousek je někde jako teďka řeší svoji budoucnost, Pekhardt, skončila mu smlouva. Penksovi skončilo hostování. Takže řádově to budou asi, co to je řádově, když je třeba 5 až 10 třeba? Nebo to,
16: můžeme se bavit, jestli je to třetina, polovina?
14: To si myslím, že nebude. Doufám, že nebude.
16: Bude se měnit nějak poměr českých hráčů a zahraničních hráčů?
14: No, to je taky zajímavá otázka. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Já jsem i majiteli Martinovi Haškovi jako sportovnímu řediteli řekl, že je důležitý vytvořit zase dobrou osu týmu. To, co nám třeba teďka chybělo, my jsme si to dokázali definovat, chyběli nám lídři, chyběli nám naši hráči, naši, myslím teďka český mluvící hráči, kteří dokážou organizovat hru. Na druhou stranu to může být klidně i cizinec. Jestli přijde cizinec a je schopen organizovat hru přímo na hřišti, proč ne? Takže ten poměr, sám jsem zvědavý, jak to dopadne, hledáme teďka vhodný typy, hledáme hráče, který mají zkušenosti s první ligou, mají zkušenosti s boji třeba o postup, s hráči prověřený, protože tyhle ty typy potřebujeme. Jinak samozřejmě ten postup by byl daleko těžší, než by mohl být.
16: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, trenér fotbalistů Dukly Praha, Pavel Šustr, díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
16: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
0: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
0: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: Světový pohár ve vodní

0: Blíží se 1:30, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 1:30. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Pracovníci agentury pro sociální začleňování zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Na valné hromadě energetické skupiny ČES se dnes budou řešit výsledky hospodaření a taky výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem ke zestátnění její výrobní části. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom Koňské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Dnes se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začne fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Sport. Anglický fotbalista James Milner ukončil ve svých 40 letech kariéru. Rekordman v počtu odehraných zápasů v anglické lize to oznámil na svém Instagramu. Milner získal 3 anglické tituly, 2 s Manchesterem City a 1 s Liverpoolem. S ním taky ovládl Ligu mistrů. Naposledy hrál bývalý anglický reprezentant za Brighton.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Holubic a kolona na D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru máme hlášenou nehodu. Na místě jsou hasiči, sanitka i policie. Jede se pomalu levým pruhem a kolona začíná na 211. kilometru a je na 10 minut. Na D1 v opačném směru z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se protahuje kolona, brzdí se teď na kilometru 222. Osobními auty je to do zúžení v Brně na 45 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeč dejte pozor, na 17. kilometru se dojíždí do kolony. Stojí tam kamiony v pravém pruhu, nesouvisle pokračují až k D1. Do kolon se dojíždí v dešti, nezapomínejte na správné svícení. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí kolona provozem z Janova, zpoždění přes 20 minut. A na silnici 20 z Nepomuku do Plzně je v úseku mezi Nepomukem a Chválenicemi vyteklá nafta, vozovka je navíc mokrá a klouže to. V Želčanech kvůli tomu havarovalo osobní auto, jezdí se tam kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, postupně pak čekáme většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky, později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle taky bouřky. A teploty zítra 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Britská skupina Pulp v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 38 minut. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích se hraje o vítězství v letošním ročníku McDonald's Cupu, tedy největšího fotbalového turnaje pro žáky a žákyně základních škol, tedy dětí od 6 do 11 let. A na stadionu ve Vítkovicích máme reportéra Lukáše Kaletu. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Lukáši, dnes je mimochodem taky den dětí, tak jak to na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích vypadá? Zahrají se děti na hřišti, kde hraje Baník první ligu?
1: Je to tady opravdu plné dětí, hlavně před pár minutami bylo, když proběhlo slavnostní zahájení, opravdu řekl bych stovky malých fotbalistů a fotbalistek, nebo ani ne fotbalistů a fotbalistek, ale prostě dětí školáků prvního stupně základní školy se tady seřadilo vedle sebe, všichni zaplnili hlavní tribunu městského stadionu Ostravě Vítkovicích, právě tady hraje Baník své domácí zápasy na tom hřišti, no a na tom krásně stříženém pažitu, který vypadá jako kulečník, opravdu tady míč jen tak neodskočí. Tak se děti také představí, protože ta velká hrací plocha, kde se hraje liga, je rozdělená na čtvrtiny, takže jsou tady čtyři hřiště, no a už ve dvě hodinky začne takzvaný svátek fotbalu, jak se tomu velkému superfinále McDonald's Cupu říká.
0: No a jaký je vlastně tedy program turnaje, když si říkal, že tam těch dětí opravdu ještě před chviličkou bylo hodně, tak kolik vlastně se jich v Ostravě celkově představí?
1: Ten program je následující a sice takový, že dnes se bude hrát jak na hlavním, tak na vedlejším hřišti. To vedlejší hřiště je umělá tráva vedle, je to tréninková plocha, ale i tam jsou udělány ty, řekněme, čtvrtky, na kterých se hraje. No a hraje se dnes i zítra, ten program bude pořádně nabitý, škol je tady celá řada, každý kraj má svou a navíc se hraje i ve třech kategoriích. A to je kategorie, kde jsou žáci první až třetí třídy základní školy, kategorie B, tam jsou žáci čtvrtých až pátých tříd, no a pak jsou malotřídky, což je třetí kategorie a to je taková velice roztomilá kategorie, právě jak už z toho názvu vyplývá, jsou tam malinké děti spojené, různé školy dohromady třeba, takže je to opravdu hodně zajímavé a stovky dětí tady opravdu budou a celkem musíme připomenout, že se zapojilo do projektu do 27. ročníku McDonald's Cupu 43 tisíc dětí zhruba, takže je to opravdu nabité a myslím si, že uvidíme spoustu skvělých sportovních výkonů.
0: Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích je kolega reportér Lukáš Kaleta, bude se tam tedy hrát o vítězství v letošním ročníku McDonald's Cupu. Ty jsi naznačoval dnes a zítra, tak co čeká na účastníky zítra?
1: Zítra to bude opravdu vrchol, protože nejen, že se dozvíme, kdo to vlastně celé vyhraje a kdo si odnese krásný zlatý pohár, hned dvě trofeje tady mohli děti vidět a byli z toho úplně nadšené, skandovali, tleskali, jak moc si přejí, aby to získali, ale bohužel to nemohou si odnést všichni tuhle trofej, ale myslím si, že si to i tak všichni užijí. No a co dalšího nás čeká, bude tady mobilní pojízdné studio radiožurnálu Sport, takzvaný Airstream, stříbrné vozidlo, ve kterém bude sedět Pavel Horvát a Jan Pěruška. Pavel Horvát, náš expert, pětinásobný mistr ligy, bude mít u sebe i zajímavé hosty, protože do Airstreamu by měl dorazit například Michal Fridrich, kapitán Baníku Ostrava, který pomohl výrazně k záchraně a sám McDonald's Cup podle svých slov hrál, dokonce má snad ještě schované i to tričko, které tehdy dostal před těmi mnoha a mnoha lety. A když to spočítáte, tak to opravdu vyjde, protože letos je to 27. ročník a Michal Fridrich není až takový v vozovkách stařík, takže on to ještě mohl zažít. Na rozdíl třeba od Zdeňka Krigery, se kterým jsem se dnes tady také potkal a který promluví i u nám do vysílání na radiožurnálu Sport. On sám je z toho také nadšený, protože jakožto bývalý špičkový fotbalista, reprezentant a v současnosti místopředseda fotbalové asociace České republiky za Moravu, tak ho sice čekají povinnosti ve Spojených státech amerických a obecně poté i v Mexiku, protože bude s českým týmem cestovat a za chvíli se tam za nimi vydá. Ale ještě si dnes udělal čas, takže exkluzivní hosté tady jsou a budou i zítra v Airstreamu u Pavla Horváta.
0: No a tak se tedy budeme těšit jak dnes, tak taky zítra na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích McDonald's Cup. Dnes a zítra se rozhoduje, teď jsme o tom mluvili s Lukášem Kaletou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den z Ostravy. 2, 1, 2, 3, 4.

0: Guns N' Roses dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin 48 minut. Na blížícím se mistrovství světa ve fotbale bude do praxe uvedeno několik nových pravidel. Týkají se větších pravomocí videorozhodčích, striktnějších trestů za protesty hráčů a taky omezení zdržování. Právě poslední bod probereme s Krištofem Kousalem, který už na sociálních sítích taky narazil na konkrétní příklad. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Nově bude na šampionátu tedy platit pravidlo ohledně střídání. Tak v čem spočívá a už bylo v přípravných zápasech trestané?
1: Hráč bude mít 10 sekund na to, aby opustil hřiště na nejbližším místě, když je střídán. To je jedno z nových pravidel, které mají zamezit zdržování. Ve včerejším přípravném zápase Japonska s Islandem už se tohle pravidlo jednou uplatnilo, když Islanďané pomalu střídali právě. A video z téhle situace sdílel na síti X populární český účet Sporťák. A trest za tenhle prohřešek je takový, že do prvního přerušení nesmí nový hráč vběhnout na hřiště. Hmm. Island za to nakonec zaplatil porážkou, protože hrál v tu chvíli v deseti. Japonci se nahnali na polovinu soupeře a nakonec skórovali. Jiný gól v zápase nepadl, takže výsledek 1-0 pro Japonsko. Island sice na šampionátu hrát nebude, ale pro všechny ostatní reprezentace je to asi velké varování, že pokud pravidlo nedodrží, tak za to může zaplatit ze sportovního hlediska tím nejhorším možným způsobem.
0: Ještě se ohledneme za mistrovstvím světa v hokeji a senzačním bronzem Norů, kteří v boji o medaily porazili v prodloužení Kanadu. Jedním z jejich hrdinů byl brankář Haukeland, který v minulosti ukázal jednu zajímavou dovednost, o co jde.
1: Taková cirkusová dovednost. Henrik Haukeland, který hraje německou ligu za Straubing Tigers, se při jedné pozápasové oslavě v lize na ledě sundal masku, vzal svoji velkou brankářskou hokejku a koncem si ji postavil na nos. Pak ji 10 sekund balancoval, než se i s hokejkou svalil na led. No a co si z toho hokejová obec měla odnést? Šlo o vzkaz jednoho z fanoušků na síti X, který video sdílel, označil tam kanadskou hokejovou reprezentaci a napsal: tak s tímhle jste prohráli.
0: Hejty sociálních sítí a Krištof Kousal, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak, jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všichni si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Zeňáková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala tenkrát sám vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Roční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
2: Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci. V lednu ji nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Izraelský premiér nařídil nové útoky na libanonské hlavní město Bejrút. Írán to považuje za porušení příměří. Čeští fotbalisté se už ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. Nehoda teď brzdí provoz na D1 na 212. kilometru směrem do Vyškova. A zítra ráno bude polojasno až jasno. Postupně čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Radiožurnálu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla potom, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
3: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
2: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu. Reakci vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmů médií by tak byl postupný, říká Nacher.
4: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil nové útoky na libanonské hlavní město Bejrút. Cílem jsou podle něj pozice hnutí Hizballáh na jihu města ve čtvrti Dahia. Irán označil izraelské útoky na Libanon za jeden z možných důvodů pro odklad diplomatických jednání k ukončení války s Izraelem a Spojenými státy. Porušení příměří na jedné frontě znamená jeho porušení na všech frontách, komentoval situaci minister zahraničí Abbas Araghchi na síti X. Obyvatelé Českých Budějovic budou od července využívat novou síť sdílených kol. Město společně s dopravním podnikem jich nasadí až 400. K jejich půjčení bude lidem stačit předplatné na městskou hromadnou dopravu anebo jednorázová jízdenka. Službu sdílených kol České Budějovice nabídnou jako první město v Česku, uvedl náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí naše Česko.
5: Potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek. Ta služba sdílených kol bude integrovaná pod dopravní podnik a bude využívána i v rámci předplatného. Ten, kdo bude využívat sdílené kola, tak ho to nebude stát vůbec nic navíc.
6: Sport. Čeští fotbalisté dopoledne přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Národní tým odehraje 23 zápasů skupiny ve vyšší nadmořské výšce v Mexiku. Češi se na to chystali ještě před odletem do dějiště šampionátu, řekl Radiožurnálu Sport místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
7: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu. Skoro to bylo jak v sauně a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějak takovou průpravu mají, teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
6: Fotbalová reprezentace odehraje generálku na mistrovství světa v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 u Slavkova a na 38 u Libenic. Na D1 z Brna směrem do Ostravy pomalu za Rohlenkou. Na kilometru 209,5 se dojíždí do kolony. Na 212. kilometru je po nehodě osobního auta průjezdný jen levý pruh, zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Vyškov západ z kilometru 226 hlásíte kolonu. Následně je Krousínovu větší mezera a pak se znovu popojíždí. Osobními auty počítejte s 20 minutami navíc do zúžení na kilometr 197. Na D2 z Bratislavy do Brna stojí kolona kamionů za odpočívkou Zeleňák, teď z kilometru 15 a táhne se nesouvisle až do Brna. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy hlásíte nehodu u odbočky na Libenice a tvořila se kolona.
9: Dodávka bukla dozadu do nákladného auta, kolona je už od Kolína.
8: Ta kolona se teď začíná rozjíždět. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí fronta z Janova, postojíte půl hodiny a na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Tvoří se kolona za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se přidají mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty zítra 21 až 26, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
10: 14 hodin 6 minut pondělí 1. června posloucháte dál odpolední radiožurnál Sport. Paraguajský tenista Adolfo Daniel Vallejo dostal na Roland Garros za své sexistické vyjádření o rozhodčí pokutu 65 000 dolarů, tedy necelý 1,5 milionu korun. Informovali o tom pořadatelé pařížského Grand Slamu. Vallejo ve druhém kole prohrál se 17-letým Francouzem Kouamem, no a po utkání na adresu brazilské rozhodčí Carvalhové prohlásil, že podobná utkání mají řídit spíše muži, protože ženy na Empireu nemají odvahu krotit hlučné publikum. 22-letý Vallejo za to dostal pokutu už v pátek, no a její výši dnes tedy pořadatelé French Open ještě upřesnili. 65 000 dolarů je tedy zhruba polovina té finanční odměny, kterou měl obdržet za postup do druhého kola antukového Grand Slamu. To je totiž 151 000 dolarů. Teď už Welshly Arms, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Dnes večer poznáme vítěze ankety Biatlonista roku. To je i pro nás na Radiožurnálu Sport příležitost se ještě jednou ohlédnout za minulou sezonou. Přestože skončila před 2 měsíci a reprezentanti už jsou v přípravě na sezonu novou, ve spojení jsme teď s biatlonovým reportérem Janem Suchanem. Honzo, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Tipnoucí vítěze ankety Českého svazu biatlonu tentokrát asi nebude příliš složité, viď?
3: Myslím si, že i posluchači, kteří nejsou až tak ponoření do biatlonu, by měli jasno, kdo večer převezme tu trofej. Myslím, že sice to nevíme dopředu, ale nebude to asi žádné tajemství, že vítězkou se stane Tereza Voborníková. Ostatně je to jediná Češka, která v této sezóně získala olympijskou medaili v biatlonu a zároveň taky Češka, která se nejvýše umístila v celkovém hodnocení světového poháru na 12. místě a k tomu svému olympijskému bronzu ze závodu s hromadným startem pak ve stejné disciplíně ještě přidala stejnou medaili na závěrečném závodě elitního seriálu v norském Oslu. K tomu byla ještě 6x v elitní desítce světového poháru a zvláště v závěru sezóny měla tedy opravdu báječnou formu, protože od konce Antarselovského festivalu, toho olympijského, tak vlastně 2x chyběla v elitní desítce v individuálních závodech, takže pokud by dnes měl vyhrát někdo jiný, tak by to byla tedy prvotřídní senzace.
2: Pojďme ale přece jenom zkusit připomenout ještě nějaké další české úspěchy vedle těch individuálních výsledků Terezy Voborníkové, prosím.
3: No ale znovu musím skloňovat jméno Terezy Voborníkové, protože ona byla namočená v úvozovkách i v těch týmových úspěších, protože jednak v Novém Městě na Moravě to opravdu ve vynikající atmosféře se na tom podílela ona společně s Jessicou Jislovou, Vítězslavem Hornigem a Michalem Krčmářem, že česká smíšená štafeta získala bronzovou medaili. Pravdou je, že tam řada zahraničních týmů nepostavila to nejsilnější, z čehož Češi tak trochu těžili, ale i tak se to prostě počítá a v historii to už nikdo nevymaže. A zároveň Tereza Voborníková byla v sestavě ženské štafety, která úplně v prvním závodě olympijské sezóny byla také třetí, společně opět s Jessicou Jislovou a k tomu ještě s Lucí Charvátovou a tehdy ještě zdravou Markétou Davidovou. Následně české ženy ještě několikrát ostřelovali ty stupně vítězů i bez Markéty Davidové. Pokud bychom se dostali ještě k individuálním výsledkům, které stojí za zmínku, tak Michal Krčmář byl 6. na olympijských hrách také v závodě s hromadným startem. Mimo to ještě ve světovém poháru se 2x dostal do elitní desítky, do které nakoukli také Vítězslav Hornik a Lucie Charvátová a rád připomenu i životní 11. místo Terezy Vinklárkové ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách. Možná i to ji přimělo přece jenom pokračovat v kariéře, přestože byla rozhodnutá, že ji uzavře, ale můžeme se těšit na ní i v té nadcházející zimě.
2: Dnes večer budeme znát vítěze ankety Biatlonista roku, právě proto se ohlížíme na Radiožurnálu Sport velmi rychle za minulou sezonou s kolegou Janem Suchanem. Vyhlašovat se, Honzo, bude taky naděje roku, tak jak se uplynulou zimu dařilo, řekněme, českému biatlonovému mládí?
3: Mohlo to být určitě lepší, to každopádně, protože tentokrát Češi zůstali bez medaile na juniorském a dorosteneckém mistrovství světa. Na to jsme nebývali z těch předchozích zim úplně tak zvyklí. Nejlepším umístěním byla 4. příčka ve smíšené štafetě, kde se Češi drželi na těch medailových pozicích ještě na posledním úseku až v naprostém závěru. Heda Mikulášová, alespoň tedy ten bronz, nedokázala udržet. Mezi jednotlivci na tom byl nejlépe Vladimír Kocmánek na 6. pozici a jeho jméno teď zopakuju ještě jednou, protože na juniorském evropském šampionátu to bylo o poznání lepší, protože čeští muži tam vyhráli všechny individuální závody a pokaždé to byl někdo jiný. Zmiňovaný Kocmánek byl nejlepší ve sprintu, David Eliáš ve vytrvalostním závodě a Michal Málek mladší, syn trenéra mužské reprezentace, tak tak ten pro změnu bral zlato v závodě s hromadným startem, ale i tady si neodpustím tu připomínku, že některé silné státy vůbec nestartovaly. Ve finské Imatře ještě zmíním pár ženských jmén. Myslím, že navzdory tomu, že Ilona Plecháčová a Heda Mikulášová zažívaly svou první sezónu po přechodu od dorostenek mezi juniorky, tak se přece jenom od nich čekalo víc na té juniorské scéně, ale Ilona Plecháčová jeden opravdu vydařený závod přece jenom zajela, to když dostala příležitost na světovém poháru v Novém Městě na Moravě a ve vytrvalostním závodě doběhla na 19. místě, což u českých juniorek nebývá až takovou samozřejmostí, že se jim povede být ve výsledcích mezi dospělými takhle vysoko.
2: Anketa biatlonista roku se bude vyhlašovat dnes večer v Národním domě na Vinohradech. Začíná to všechno ve 20 hodin 30 minut. Výsledky se samozřejmě dozvíte, když večer budete poslouchat Radiožurnál Sport. Teď jsem o tom mluvil s Janem Suchanem. Honzo, díky moc, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, krásný den.

0: Soundgarden, Black Hole Sun, 14 hodin, 22 minut, krásné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Ruská tenistka Anna Kalinská porazila Anastázii Potapovovou z Rakouska 6-4, 2-6 a 7-6 a poprvé na Roland Garros postoupila do čtvrtfinále. Tenisový Grand Slam French Open se přehoupil do druhého týdne, no a ve většině dospělých kategorií stále najdeme české reprezentanty. Jakub Menšík je ve čtvrtfinále singla v deblu na Antukovém Grand Slamu, pokračují Kateřina Siňáková a taky Petr Nouza.
1: Petr Nouza začínal s tenisem v klubu, který se primárně zaměřuje na amatérské hráče. Přesto teď oslavil podruhé v kariéře postup do čtvrtfinále na Grand Slamu.
2: Zázrak, v podstatě jak to nechápu. Myslím si, že úplně nepatřím k těm tenistům, který vlastně byli nějak předurčený k něčemu, jako tady být na Grand Slamech. Myslím si, že celkově i ta kariéra, jako je to trochu náhoda, prostě rodiče mě dali vlastně na kroužek jako na tenis a nějakým způsobem se to jako vlivem strašně moc faktorů a náhod a štěstí, že jsem potkal prostě dobrý lidi, kteří mě v té kariéře nasměrovali, tak jsem se tady ocitnul a snažím se z toho dostat maximum, snažím se prostě tomu dávat všechno a nějak jako pokračovat dál, no. Je to zajímavý, no, celá ta cesta.
1: Řekl po postupu do čtvrtfinále Roland Garros Petr Nouza. Ve stejné fázi je i Kateřina Siňáková. Ta pochopitelně z pozice desetinásobné grandslamové šampionky v deblu bere postup mezi nejlepší osmičkou trochu jinak. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport tak zazpomínala na své začátky, kdy pro ní byly tyto prvotní úspěchy prestižnější.
3: To čtvrtfinále je takovej zlom, kdy vlastně to i hezky zní a máte prostě pocit, že jste mezi osmičkou nejlepších a samozřejmě pro mě ty začátky to vždycky bylo wow, že přece jen taky to první, druhý, třetí kolo, tak to prostě zní tak jako OK, ale to čtvrtfinále prostě už se tak zapisuje, je to prostě úspěch tak nebo tak, takže je super, že tam máme zástupce i z chlapské strany a samozřejmě pro mě teď už je to ano jiný, už je to takový spíš začátek turnaje.
4: A tak to zase je docela příjemné.
3: Ne, tak já si na tom moc dobře pamatuju a myslím si, že zrovna i patřili mezi první úspěchy tady. Myslím si, že s Bárou jsme tady došli do semifinále, pak samozřejmě předtím ještě s Luckou. Tak to byla úplně, že vlastně podle mě Lucka mě vytáhla. Tam vlastně pro nás bylo to první finále US Open.
1: Kateřina Siňáková ve svých odpovědích zmínila dvě křestní jména. Báru, tedy Barboru Krejčíkovou, a Lucku, teď už bývalou tenistku Lucii Hradeckou. Aktuálně hraje po boku Američanky Townsendové a o postup do semifinále se v úterý utkají s belgicko-slovinským párem Kempenová-Klepačová. Petr Nouza pak s Rakušanem Oberleitnerem nastoupí proti italské dvojici Bulleli-Vavasori. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 14:30.

0: Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tajvanského parlamentu. Reaguje tak na stížnost Pekingu, podle které má Vystrčil svoji cestu na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Z turistických cest a cyklotras odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích. Lidé by ale stále měli být opatrní. Sport. Hokejista Michal Hrádek přestoupil v extralize z mistrovských Pardubic do Olomouce. 24-letý obránce už v minulé sezóně v hanáckém klubu hostoval, a to od loňského září do letošního ledna. Olomouc o jeho příchodu informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Rousínova. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte velký pozor za sjezdem na Koberovice. Na 78. a půltém kilometru stojí auto ve stoupacím pruhu.
3: Nějaký kombik, autové mladík, kraťace, zhnutý motor a stojí. Neoznačený, je to lehce jako pravý točený zatáčce.
2: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se nárazově zastavuje pravý pruh, teď zhruba na kilometru 219. V obou pruzích se stojí nebo popojíždí na kilometru 211. Tam je to momentálně teď bez pohybu. Osobními auty je to na půl hodiny do zúžení na kilometr 197. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru stojí auto po nehodě, je v odstavném pruhu a průjezdné jsou tedy už dva pruhy, kolona se po nehodě rozjela. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeče dejte pozor, na 16. kilometru se dojíždí do kolony, stojí tam fronta kamionů v pravém pruhu, nesouvisle pokračují až k D1. A na části dálnice D35 z Opatovce směrem do Hradce Králové opatrně na kilometru 191 se dojíždí do kolony. Ta pokračuje dál za koncem dálnice po silnici 35 až do Litomyšle. Je to provozem zpoždění přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno má být jasno až polojasno, ojediněle se objeví mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno. Na horách ojediněle přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle bouřky. A teploty 21 až 26 stupňů v tisíci metrech na horách, většinou kolem 17. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: dopoledním radiožurnálu Sport dohrávají Cranberries. Je 14 hodin 38 minut na severu Moravy. Včera skončil závod z míru cyklistů do 23 let. Úroveň prestižního etapového závodu, který v minulosti ovládl třeba Slovinec Tadej Pogačar, byla letos o něco vyšší díky zapojení mládežnických týmů elitních worldtourových stájí. V závěrečné etapě se navíc na stupně vítězů dostaly české barvy.
1: Naprostá fantazie, viděli jsme závodění až do posledních pár metrů, Čech na pódiu, ta atmosféra byla opravdu jako bouřlivá, takže já jsem osobně jsem spokojený, myslím si, že celý tým je spokojený, celý závod je spokojený.
2: Říkal potěšeně ředitel závodu míru Leopold Koenig. Nedělní etapa z Krnova do Šternberka, zakončená 5 náročnými okruhy, rozhodla o tom, že celkové vítězství vybojoval Belgičan Kamil Ehmann. Nejlepším z Čechů byl celkově 5. Alberto Monti a na závěr závodu si pro etapový bronz dojel Václav Ježek. Toho překvapilo, jak byl závěr závodu náročný ve srovnání se sobotní královskou etapou na Dlouhé stráně.
3: No já musím říct, že se samozřejmě jí říká královská, ale tím, že letos byl dojezd opravdu těžký, jelo se vlastně 5x, tak si myslím, že možná se to hodně zajídalo a nejeli, jestli to bylo vlastně těžší nakonec.
1: Souhlasím, že to bylo těžší, protože těch okruhů jsme jeli 5 těžkých stoupání, ale hlavně celá ta etapa nebyla ani metr na rovině a foukal dost vítr a hlavně ty kluci jeli docela dost velký tempo celou etapu, takže nepřekvapilo mě to a ten výsledek tomu odpovídá.
2: Potvrzuje Leopold Koenig. Z úrovní 13. ročníku nejvýznamnějšího juniorského silničního závodu na českém území byl spokojený i prezident závodu míru Robert Kolář.
4: Já jsem rád, že se potvrdilo to, co jsme očekávali, že UCI změnila charakter závodu, že to není pohár národů a tím pádem je otevřený i pro development týmy, worldtourových týmů, takže se zvýší kvalita, což se konec konců projevilo. Na druhé straně je dobře, že je to pořád mezinárodně hodně vyhledávaný závod, což třeba potvrzuje vítězství v týmové soutěži týmu z USA.
1: Ta kvalita byla asi nejvyšší za celou historii toho závodu, protože právě ty development týmy tomu dodali trošku větší koření a hlavně to jsou týmy, které připravují se do těch worldtourových týmů, takže opravdu ten největší květ z té kategorie U23.
2: Vysvětlil ředitel závodu někdejší etapový vítěz z Vuelty Leopold Koenig, který už vyhlíží i srpnovou Czech Tour, podnik s účastí elitních týmů světového pelotonu. Krištof Kousal, Radiožurnál.

Fotbalisty Lille povede syn slavného kouče Carla Ancelottiho Davide, 36-letého Itala, čeká jeho první evropské angažmá v roli hlavního kouče. Jeho dosud jedinou štací bylo brazilské Botafogo, no a to angažmá skončilo v prosinci po 6. místě v ligové tabulce. V březnu média oznámila Davideův návrat k brazilské reprezentaci. Teď tedy přesun do Francie. Teď už Bryan Adams. You got it!

0: Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy a tak si postupně připomínáme posledních 50 dní až do finálového zápasu. V kalendáři a rozhlasovém archivu se v seriálu Radiožurnálu Sport vracíme přesně 50 let zpátky, do 1. června roku 1976.
1: Poslední květnový týden nás obdařil konečně tolik potřebnou vláhou. Bouřky, přeháníky, to vše přineslo v průměru asi 20 mm srážek. Ovšem přes proměnlivé počasí práce v polích i na lukách pokračovaly.
2: 1. června roku 1976 je ale také znát, že se blíží závěr první fotbalové ligy. A tak noviny 3 dny dopředu lákají na závěrečné kolo. Československý Sport píše na titulní straně o dokonalé režii finále. Rozhodnuto totiž není o mistrovi, pohárech ani druhém sestupujícím. A je to neuvěřitelné, Jablonec dostal 7 gólů, ale ožil. Trenčín totiž uhrál s košickou Lokomotivou jen bod a tak ho ještě může severočeský celek dostat v tabulce pod sebe. Samozřejmě pro reportéry je atraktivnější houpačka v boji o titul, ke kterému má teď bodově nejblíž Slavia. Jenže pojede na hřiště bratislavského Slovanu, který má jen o 2 body méně. Výtečnou pozici má také ostravský Baník, bod za Slaví a bod před Slovanem. Baník ještě nikdy předtím mistrovský pohár nezískal a byla by to prvotřídní senzace, kdyby se mu to povedlo. Vždyť do jarní odvetné části vyrážel z 12. místa tabulky.
3: Večerní Praha, kupte si Prahu. Drama doma.
2: Večerní Praha vychází 1. června roku 1976 s velkým nápisem Slavia bod od titulu. Rozebírá pozici sešívaných Baníku i Slovanu ze všech možných úhlů a také má krátkou zprávu pro čtenáře, že poslední ligové kolo v přímém přenosu neuvidí, ale jenom uslyší.
4: Liga v rozhlase. Na dotazy fotbalových fanoušků, proč nebude vysíláno ligové utkání Slovan Slavia, jsme se dnes informovali ve sportovní redakci televize, kde nám dali jednoznačnou odpověď. Fotbalový svaz by nedal souhlas k přenosu, protože všechna utkání posledního ligového kola začínají ve stejnou dobu, aby nemohlo dojít k žádnému ovlivňování. Z toho důvodu není žádoucí ani televizní přenos. Rozhlas, jak nám dnes řekl redaktor Václav Svoboda, vysílá v pátek jako obvykle svou relaci s mikrofonem zakopanou od 18 do 19 hodin.
2: Vysílají se totiž tradičně druhé poločasy a v pátek 4. června roku 1976, těsně před 7. hodinou večerní, tak posluchači poznají ligového mistra. Fotbaloví fanoušci také čekají na zprávu o nominaci na závěrečné soustředění před evropským šampionátem. Ale tam se zřejmě senzace nečeká. Trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš totiž sází na známá jména, která prošla i velmi pečlivým několikaletým výběrem.
5: Ježek, keď přišel, tak vytvoril skutečně dobrý. Taký zdravý kolektiv. Ano. Spravil si, já nevím, 37 hráčov, najskôr začína 72, potom spraví polku, no a z tých si vyberal. A testoval si prakticky v každom zápase, na každom sústredení.
2: Vypráví tehdejší obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik, jak trenér Ježek nejprve pracoval se 70 fotbalistů a postupně okruh zužoval.
5: A hlavně ty zápasy, čo jsme hrávali v Amerike. My jsme každou zimu chodili do Ameriky. Argentina, Brazília, Bolívia, Ekvádor a tieto všetky štáty. Tam sme hrali ťažké zápasy medzištátne a to nám dávalo sílu.
2: Národní tým, zocelený těžkými přípravami, držel i díky tomu od konce roku 1974 dlouhou sérii zápasů bez porážky. Finálový duel na mistrovství Evropy ho čeká za 19 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fame.
1: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
2: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
4: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
1: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
3: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
5: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chcem postoupit.
1: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
3: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
1: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
3: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. Vláda v Budapešti podle premiéra Maďara zahájí právní kroky potřebné k odvolání prezidenta. Basketbalista Tomáš Vioral se vrací po 9 letech do Děčína. Nehoda brzdí provoz v Praze v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most. A zítra ráno bude jasno až polojasno, postupně čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard 200 milionů korun. Je to asi 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daně přes 5000 korun. V takovém případě je možné daně rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
2: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliardy korun. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Šuoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šuoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šuok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
4: Současná ústava podle premiéra Maďara nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
5: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
4: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šuok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili taky rozsáhlé škody na životním prostředí, jak řekl Radio Žurnálu státní zástupce Michal Togner.
6: Ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
7: Sport. Basketbalisty Děčína posílí do nové sezóny Tomáš Vioral. 33-letý rozehrávač k ním zamířil poté, co po sezóně skončil u rivala Ústí nad Labem. Vioral se do Děčína vrací po 9 letech. S týmem získal mezi roky 2013 a 2017 první 3 stříbrné medaile v klubové historii. Poté získal 2 tituly s Nymburkem a v nejvyšší české lize si zahrál i za Pardubice. Podle děčínského manažera Lukáše Housera dává po odchodu rozehrávače Tadeáše Sloviaka angažování bývalého reprezentanta Viorala smysl.
8: Ať už z pohledu toho, že je to skvělý hráč a měl by to být jak na hřišti, tak mimo něj i mentor pro ty mladý kluky, kterým dával šanci. On by se měl zapojit i do nějakého tréninkového procesu naší mládeže a připojit se k našemu trenerskému týmu, takže nám to skvěle zapadá do nějaké naší filozofie, do nějakého našeho plánu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Rousínova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zbystřete za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí osobní auto, kolem se pohybuje řidič, chvílemi je v autě, blokuje stoupací pruh, místo není označené, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na D1 z Ostravy do Vyškova na průjezdu Brnem je silný provoz od výstaviště z kilometru 190 a za omezení na kilometr 190 zpoždění 15 minut v osobních autech. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 zůstává fronta kamionů táhnoucí se ke sjezdu na Bratislavu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice stojí kamiony z 11. kilometru až k D1. Osobní auta se zastavují až na 3. kilometru. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště se za odbočkou na Velešovice a před Slavkovem srazila dodávka a osobní auto. Je tam omezený průjezd a zdržení 20 minut. V Praze v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most se za výjezdem na Letnou srazilo nákladní a osobní auto. Vozidla se před pár minutami podařilo odklidit do připojovacího pruhu. I tak počítejte s regulací provozu na vjezdu z Nové Povltavské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se můžou přidat mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
11: 15 hodin 6 minut, pondělí 1. června, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Tenista Jakub Menšík se zítra utká s Brazilcem Fonsecou o premiérový postup do semifinále Roland Garros až v rámci takzvané Night Session, duel 20-letého prostějovského rodáka s o rok mladší turnajovou 28. uzavře program na největším kurtu Filipa a Šatriéra. Utkání začne nejdřív ve 20 hodin a 15 minut. Menšík i Fonseca budou hrát první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Čeká je druhý vzájemný duel před dvěma lety. Na turnaji mistrů do 20 let brazilský tenista Menšíka porazil v 5 setech, byl to takové ty zkrácené sety jenom do 4 bodů. Každopádně vítěz zápasu narazí v semifinále na lepšího z dvojice Zverev Chodar. Zápas třetího hráče světa Zvereva a světové 29 Chodara se uskuteční těsně před duelem Menšíka s Fonsecou. Teď už likvido, hezké odpoledne.
9: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Liquido Narkotik, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. 15 hodin 11 minut. Bělorusko se v příští hokejové sezóně částečně vrátí na mezinárodní scénu. Minulý týden o tom rozhodla Mezinárodní hokejová federace IIHF. Jedná se o první ústupky od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Kterých kategorií se to týká konkrétně? Probereme s Kristofem Kouselem. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. IIHF ve svém prohlášení z minulého týdne uvedla, že je vhodné pokračovat ve zpětném začlenění Běloruska do tří šampionátů v sezóně 2026-27. Jedná se o mistrovství světa mužů do 18 let, pak čtvrté divize šampionátu žen a divize 3B hokejistek do 18 let. Znamená to, že mužská osmnáctka by se v dubnu příštího roku mohla z Bělorusy utkat. Teď mluvíme o české mužské osmnáctce. To nehrozí v ženských kategoriích, protože tam Češky hrajou v elitní divizi. Trenér ženské osmnáctky Dušan Andrašovský k rozhodnutí federace řekl.
2: My můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale bohužel je to politické rozhodnutí a my s tím nic neuděláme. Po té sportovní stránce si myslím, že Bělorusko může, například když to bude v ženském hokeji, tak tu soutěž může obohatit, ten tým může být kvalitní a může to dát tomu náboj vítané oživení toho sportu a věřím, že ta politika do toho hokeje nebude zasahovat.
1: To řekl Dušan Andrašovský. Připomeňme, že proti startu Bělorusek na šampionátu 18 se ostře postavil Litevský svaz, který okamžitě oznámil, že se šampionátu nezúčastní a v elitní mužské divizi do 18 let pak proti Bělorusům v jakékoliv fázi turnaje nenastoupí Lotyši, to uvedl zase Lotyšský hokejový svaz.
0: No a Kristofe, jak je to s případným zapojením Ruska?
1: To je znovu ve hře, potom co Rusové uspěli s odvoláním proti rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace IIHF vyloučit je i pro příští sezónu z bezpečnostních důvodů. Disciplinární výbor IIHF tohle lednové rozhodnutí na základě odvolání zrušil, zároveň ale zdůraznil, že to neznamená, že se Rusko automaticky vrací do mezinárodních soutěží. Mezinárodní hokejová federace se musí touto věcí znovu zabývat a přehodnotit bezpečnostní rizika, stejně jako s tím spojené operační a sportovní plány do příští sezóny.
0: Probrali jsme s Kristofem Kouselem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Basketbalisti Nymburka budou ve finálové sérii s Pardubicemi bojovat o třetí triumf za sebou, celkově 21. zlato v NBL. Ve finále jsou už po 22. prohráli v něm jen v roce 2023 s Opavou. Od té doby královali ve všech dohraných sezónách s výjimkou ročníku 22-23, kdy s pozdějšími opavskými šampiony prohráli už v semifinále. Pardubice čeká premiérové finále, jejich maximum dosud byl bronz z let 2011, 16, 17 a 18. První dva zápasy bude v úterý a ve středu hostit Nymburk, série hraná na 4 vítězství. Potom bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí. Případný pátý duel by se hrál ve čtvrtek 11. června zase v Nymburce, 6. o 2 dny později na východě Čech a nejpozději by se tedy rozhodlo v pondělí 15. června na palubovce obhájce titulu.

Hokejista Michal Hrádek přestoupil v extralize z mistrovských Pardubic do Olomouce. 24-letý obránce už v minulé sezóně v hanáckém klubu hostoval, a to od loňského září do letošního ledna. Olomouc o jeho příchodu informovala na svém webu.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
2: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
3: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
2: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
4: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
3: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15:30. Ondřej Látal a zprávy.
2: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu je to o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% větší. Kratomby mohlo být možné koupit v licencovaných obchodech od 21 let a ne od 18. Změnu chystá vláda, připravuje nový adikt v licencovaných obchodech od 21 let a ne od 18. Změnu chystá vláda, připravuje nový adiktologický zákon. Informoval o tom dnes premiér Andrej Babiš z hnutí.

0: který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron. Sport. Paragvajský tenista Adolfo Daniel Vallejo dostal na Roland Garros za sexistické vyjádření o rozhodčí pokutu 65 000 dolarů v přepočtu bezmála 1,5 milionu korun. Vallejo prohrál ve druhém kole pařížského Grand Slamu se 17-letým Francouzem Coamem. Po utkání řekl na adresu brazilské rozhodčí Carvalhové, že podobné zápasy mají řídit muži, protože ženy nemají odvahu krotit hlučné publikum.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Koberovice. Na 75. a 5. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku v levém pruhu.
3: Pneumatika celá rozpulená je v rychlým levým pruhu. Je tam nebezpečná situace jak hrom.
2: Na 76. kilometru pak stojí kamion v odstavném pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona, nesouvisle pokračuje až za sjezd na výstaviště za Brno na kilometr 190. Osobními auty je celý průjezd na zhruba 45 minut. V Brně je silný provoz a na Poříčí a v Opuštěné v obou směrech hlásíte kolony. Situaci komplikuje nahlášení podezřelý předmět na Mendelově náměstí a to je pro dopravu uzavřené. Ucpávají se okolní ulice.
4: Policie odklání vozidla z ulice Úvoz směrem dolů už od odbočky k Masarykovu onkologickému ústavu.
2: A na části dálnice D35 z Opatovce směrem do Hradce Králové stále opatrně na kilometru 191 se dojíždí do kolony, ta pokračuje dál za koncem dálnice po silnici 35 až do Litomyšle. Tam je to provozem a zpoždění v koloně půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno čekáme jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně pak většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty zítra 21 až 26, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 37 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. V pondělí 1. června čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po nočním letu do New Yorku se přesunuli do sousedního New Jersey, kde v pátek ráno našeho času čeká generálka na šampionát s Guatemalou a přímo na místě už jsou taky naši reportéři a jeden z nich, Lukáš Michalík, by s námi teď měl být i ve spojení. Hezký den.
1: Krásný den ze Spojených států.
0: Lukáši, jaký bude program české reprezentace v těch nejbližších dnech?
1: Tak dnes je ten den takzvaně zajížděcí. Hráči se zabydlují, po dlouhém letu se budou věnovat především regeneraci a pokusí se navyknout si na časový posun, protože připomínám, tady v New Jersey je o 6 hodin méně než v Česku. Zítra dopoledne už v blízkosti hotelu ve městě Morristown absolvují trénink a novináři budou mít tady ve Spojených státech první možnost s některými hráči mluvit. Ve středu pak národní tým čeká tradiční předzápasový trénink na Sports Illustrated, tedy domovském stadionu klubu New York Red Bulls. Samozřejmě bude také klasická předzápasová tisková konference právě na Sports Illustrated ve čtvrtek večer místního času, tedy v Česku v pátek brzy ráno, konkrétně ve 2 hodiny. V přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí Češi ke generálce na světový šampionát proti Guatemale. Poté bezprostředně po utkání už se národní tým přesune na svou základnu do Dallasu, kde se bude chystat na úvodní zápas ve skupině, který odehraje příští čtvrtek večer místního času v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Samozřejmě všechny zápasy českých fotbalistů na mistrovství světa nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Fotbalové mistrovství světa začne v Mexiku už příští čtvrtek, tak New York, to je jedno z nejvýznamnějších měst na světě. Říká se o něm, že je to město, které nikdy nespí, tak je v okolí tohohle města nějakým způsobem znát, že se blíží start téhle velké akce.
1: Já tu odpověď na tvoji otázku, Karle, musím rozdělit. S kolegou Mirko Vasičem bydlíme v New Jersey, ve městě Newark, ve čtvrti, kde má silné zastoupení hlavně portugalská a obecně jihoamerická komunita. A tito lidé už se na start šampionátu evidentně těší. Potkávali jsme fanoušky v kolumbijských nebo brazilských dresech. A třeba včera desítky Brazilců sledovali na plátně za zvuku hlasité hudby přípravný zápas svého týmu s Panamou a byli skutečně hodně slyšet, když jsme se vraceli z večeře, tak jsme slyšeli bouřlivý aplaus a nakonec jsme tedy zjistili, že Brazilec Vinicius asi ve 2. minutě otevřel skóre, takže to bylo zajímavé. Také tady nedaleko našeho ubytování už pomalu vzniká jakási fanzóna, kam asi budou moci fanoušci chodit, fandit, byť je zatím tedy stále ve výstavbě, tak uvidíme, jakým směrem se to posune. Na druhou stranu měli jsme včera možnost se projít i centrem New Yorku, tedy městem, které nikdy nespí, jak jsi zmínil. No a například na slavném Times Square, kde rozhodně není o reklamní plochy nouze, jsme na nějaký poutač lákající na start šampionátu narazili snad jen jednou, navíc na malé LED obrazovce mimo tu hlavní třídu, mimo tu hlavní koncentraci lidí. Takže zatímco v místě, kde bydlíme, už je znát, že se fotbalové mistrovství světa blíží, tak si troufnu říct, že běžný občan New Yorku, alespoň tedy podle toho, co jsem měl možnost vidět já, rozhodně nemůže říct, že už by na něj atmosféra této akce vyloženě dýchala. Na druhou stranu do startu turnaje ještě nějaký čas zbývá, tak se to třeba brzy změní a my vás o tom rádi budeme odsud z New Yorku, z New Jersey, z Dallasu a z dalších míst, které navštívíme, rádi informovat.
0: Budeme se na to moc těšit. Čeští fotbalisté dorazili do Spojených států amerických, kde se tedy připravují na blížící se mistrovství světa. Na místě jsou taky naši reportéři. Jeden z nich, Lukáš Michalík, se teď spojil do odpoledního radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Taky díky a brzy zase na slyšenou.

0: Skupina Aerosmith se dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. 15 hodin 46 minut pondělí 1. června švýcarští hokejisté skončili po třetí za sebou na mistrovství světa těsně pod vrcholem. Znovu mají stříbrné medaile. Před domácími fanoušky ukazovali na sociálních sítích, jaké to bylo v šatně, hlavně před zápasy. Úvodní pětku a golmana totiž vždycky oznamovala významná osobnost a nebyla vždycky jen z hokejového prostředí. Třeba když do šatny přišel tenista Roger Federer.
1: Federer používal křestní jména nebo přezdívky hráčů. Jose je kapitán Roman Josi, který má vzpomínky i na jiného muže z šatny. Bývalý dlouholetý trenér švýcarské reprezentace Ralf Kruger to je.
2: Yes! Yes! Damn it! And in goal!
3: Je to skvělé mít tyhle všechny v šatně a zejména Roger, to je opravdu ten největší. Když ho jen vidíte, dodá vám to obrovskou energii. A Ralf? Když jsem hrál první mistrovství světa, bylo už tehdy vidět, kolik toho dělá pro švýcarský hokej. Hodně ho v průběhu let změnil a posunul a je super mít ho v šatně.
1: Říkal Roman Josi a když zmiňoval Federera, upřímně a mile se usmál. Hrát nemohl třeba Kevin Fiala, který si na olympijských hrách zlomil nohu, ale v šatně byl také.
4: Všichni naši zranění hráči jsou pořád součástí týmu, i když je nenajdete někde na papíře, na soupisce. Jsou tu s námi a myslím, že to ukazuje, jak moc pro všechny švýcarský hokej znamená a jaký tihle hráči mají charakter.
1: Říkal Nicolas Bechler. Někdy byl i čas se zasmát. Třeba když dorazil další hráč mimo sestavu Andrea Glauser, ale pohledem nemohl najít Simona Knaka. Posledním mužem, který do šatny přišel, byl před finálovým zápasem s Finy lyžař Marko Odermatt. Byl ale jediným, po jehož oznámení Švýcaři následně zápas světového šampionátu prohráli.
5: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5krát ve finále a teď 3krát po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
1: Smutnil se stříbrem na krku Nico Niederreiter. Krátce poté, co Finové rozhodli jedinou brankou finálového zápasu v prodloužení, znovu se probudili švýcarští fanoušci s děkovným skandováním za celý turnaj. A pak ještě jednou, to když hlasitě přerušili děkovnou řeč prezidenta Mezinárodní hokejové federace Lika Tardifa ve chvíli, kdy už Švýcaři objížděli naposledy kluziště s hokejkami nad hlavami a zdravili tribuny. Příští mistrovství světa se bude hrát v německých městech Mannheim a Düsseldorf. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Skupina Nightwish, 15 hodin 53 minut, posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Pojďme se podívat taky na jednu hodně bohatou kariéru, která definitivně je u konce. Rekordman v počtu startů v anglické fotbalové lize James Milner totiž skončil s profesionálním fotbalem. 40-letý univerzál a bývalý reprezentant oznámil na svém Instagramu. Poslední sezónu strávil v Brightonu a celkem v Premier League za 6 klubů odehrál 658 zápasů.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 16 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
19: Vláda se k přesunu agend lidských práv a závislostí už vracet nebude. Rozhodnutí je definitivní, řekl premiér Babiš. Policie evakuovala 400 lidí ze školy na Mendelově náměstí v Brně. Čeští fotbalisté dorazili do dějiště světového šampionátu ve Spojených státech. Kolony teď čekejte na D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A zítra ráno bude jasno až polojasno. Postupně čekáme většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
20: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agent není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
19: Ze školy na Mendlově náměstí v Brně evakuovali policisté 400 lidí kvůli nahlášenému podezřelému předmětu. Policie zároveň uzavřela přístup do ulic v okolí. A před školou je reportér Šimon Franc.
21: Pro většinu evakuovaných dětí už si podle mluvčího policistu Davida Chaloupky přijeli rodiče, pro ostatní jsou nachystané evakuační autobusy nedaleko školy, s dětmi ale nikam neodjíždějí a zůstávají na místě. Někteří studenti se vrátili do okolí školy až k místům, kde mají policisté zátarasy. Ti tu operují zhruba od 14:30, pyrotechnik míří na místo, kde je podezřelý předmět nahlášený. Odsud ale přímo na to místo vidět není, podle policie se ale nachází mimo budovu školy. Policisté na Mendlovo náměstí auta pouští jen částečně, odklánějí je okolními ulicemi. A například ze Schillingorova náměstí není vjezd k Mendlovu náměstí vůbec možný. Místem taky neprojíždějí tramvaje. Šimon Franc, Radiožurnál.
19: Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
2: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Iránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění iránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-iránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že iránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
19: Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Nové prostory umožní tamním lékařům ošetřit dvakrát tolik pacientů než dřív. Například u tzv. Endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů. Pokračuje ředitel Slánské nemocnice Štěpán Votoček.
16: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
19: Stavba ortopedických sálů stála přes 60 milionů korun.
22: Sport. Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. V USA a v Mexiku je čekají zápasy skupiny mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí za 10 dní.
23: Reprezentace dorazila do New Yorku nad ránem místního času a pak se přesunula do hotelu vzdáleného zhruba 30 km od stadionu Sports Illustrated, kde nastoupí v New Jersey k poslední přípravě proti Guatemale. Hrát se bude od 2 hodin v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Na mistrovství světa pak čekají národní tým v základní skupině Jižní Korea v Guadalajáře, Jihoafrická republika v Atlantě a Mexiko v Mexico City. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy a další zajímavosti ze šampionátu o české reprezentaci. Z New Jersey Mirko Vasič, Radiožurnál.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Kolona na D1 nejen u Holubic a nehoda na D5 u Mýta. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona za Brno a sjezd na Výstaviště. Na kilometru 189 se už jede rychleji, celý úsek pojedete osobními auty 50 minut. Na D1 z Prahy směrem do Vyškova za sjezdem na Výstaviště z kilometru 190 se popojíždí kvůli omezení úsjezdu na Bratislavu zdržení necelých 20 minut. Sjíždět z dálnice se příliš nevyplatí, v Brně je na okruhu velmi silný provoz v obou směrech. Na Poříčí, Opuštěné i Zvonařce. Situaci komplikuje také uzavírka na Mendlově náměstí. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice na 44. kilometru řeší nehodu. Do kolony se dojíždí na 44. Jede se tam dvěma pruhy, zdržíte se teď přes 10 minut. A na silnici 38 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z České Lípy dejte pozor, hlásíte nebezpečnou situaci.
26: Před kolonou objezdem, když se přijíždí do Mladé Boleslavy, je vyvrácený strom, tak kamiony tam mají problém, tvoří se tam menší kolona, tak musí jít do protisměru, aby se tam uvihli, jo. Tak je to tam za zatáčkou nepříjemně.
25: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Zítra ráno čekáme jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně pak většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty 21 až 26, na horách zítra většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
24: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
27: Desítka Pavla Horváta je tady po skončení klubové fotbalové sezony a těsně před mistrovstvím světa, na které se všichni těšíme, které budete moci slyšet taky na Radiožurnálu Sport. Glosovat ho pravidelně bude i náš fotbalový expert a pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého vítám.
28: Dobrý den.
27: A je tady s námi dnes také Pavel Tilšar. Dobrý den.
29: Dobrý den.
27: Tak Pavle, gratuluju, Pavle Horváte, k tomu, že jste vyhráli v Kolíně 2-0 s Baníkem Ostrouš, takže předposlední zápas sezony vítězný. Je to tak?
28: Je to tak, přesně to řekl Honzo. Nádherně bojujeme stále o třetí příčku s Hradcem Králové B a doufám, že ji uhájíme v příštím kole ve Velvarech.
27: Do Velvar, jak jsem už jednou říkal, tam jsme jezdili dřív pro kruty. Vy tam možná projedete pro bronz? Dostávají se bronzové medaile?
28: Nevím, ale je to dobrá myšlenka, možná, že už to nebylo takové překvapení. I včera jsem o tom přemýšlel, že bych koupil nějaký medaile v nějakém shopu, že bych je klukům rozdal, protože přeci jen pro nás by to úspěch byl.
27: Ano, tak držíme palce Baníku Mostsouš, aby na dálku tedy předčil Bčko Hradce Králové. I když jsme tady nestraní, tak přece jenom Pavlu Horvátovi rádi.
28: Si můžeme trošku zafandit.
27: trošku jako takhle stranivé, ano. Tak jdeme na témata, budeme si povídat o fotbalové repre, také o fotbalové lize mistrů a také pochopitelně se vrátíme k fotbalové baráži, takže všechna tahle témata i pro vás, abyste zavolali na Radiožurnál Sport na naší číslo 221 552 222. Desítka začíná, jdeme na to.
24: Desítka Pavla Horváta.
27: Česko-Kosovo 2-1, poslední vlastně jediná domácí příprava před fotbalovým šampionátem, na který Češi odcestovali, ještě se utkají s Guatemalou. Pak tedy následovala ta nominačka, ale celkově ten zápas, Pavle, sestava taková hodně kombinovaná.
28: No, tak byl to zápas, já nechci říct pro to, aby se odehrál, ale určitě, aby třeba zrovna, určitě budeme zmiňovat jméno Adam Hložek, to je bez debat, třeba aby zrovna trenéři viděli opravdu naživo toho Adama takhle zblízka a aby ty kluci, který v té nominaci jsou, aby to tak nějak jako trošku potvrdili na tom hřišti a to si myslím, že ten účel splnilo a pak samozřejmě určitě se dostaneme i k té tiskovce a k nominaci. Je to prostě nepříjemný, bohužel pro celý to mužstvo, jo, já předešlu to, že vlastně všichni to vědí, že ty tři hráči bohužel se tam nedostanou a vlastně je to nepříjemný všem, no.
3: Bylo to avizované už delší dobu od Miroslava Koupka, že v tom zápase s Kosovem dostanou prostor hlavně ti, kteří ještě bojují o tu účast na mistrovství světa, že prostě ta skupina, která je oskoušená v čele s Tomášem Součkem, Tomášem Holešem, tak tihle borci budou spíš odpočívat a právě ti mladší, třeba i debitanti, dostanou prostor, aby se prostě a jednoduše ukázali.
27: V brance Lukáš Horníček, který chytá za portugalskou Bragu, exceloval s čistými konty i v evropské lize. Když jsme tady mluvili před nějakým časem s Martinem Schejbalem, který byl sportovním ředitelem v Pardubicích, trenérem brankářů, pamatuje ho, a mluvil o tom, že dlouho nebo potřebuje trošku delší čas na aklimatizaci v tom daném týmu. Tohle mi přijde jako jednoznačná příprava prostě zas do budoucna pro Horníčka.
28: No jasně, tak asi nebudu výjimka, ale jak ve fotbale, tak v hokeji prostě máme v podstatě skoro nejlepší brankaře, troufnu si říct minimálně v Evropě, evidentně i na světě a tam nás určitě nic nepálí. Naopak jsme, řekl bych, takovou jako brankařskou velmocí v těchto dvou sportech 100%.
3: Myslím si, že Lukáš Horníček šel za ten poslední rok extrémně nahoru, byť on už tu sezonu vlastně skoro před minulou měl taky výbornou a pak se dostal tady do reprezentace do 21 let, no byl tam už, myslím, delší dobu a chytal to Euro na Slovensku, které se mu pravda úplně nevydařilo, ale teď znovu o něm vlastně v průběhu celého ročníku šly skvělé zprávy z Portugalska, byť asi ne každý z nás portugalskou nejvyšší soutěž sleduje každý víkend, ale prostě ta čísla hovoří jasně a myslím si, že si zaslouží být na mistrovství světa i dospělých, ale asi bude dělat spíš dvojku.
28: No, tak to si myslím, že tam jsou, jak se říká, karty rozdaný, jasně. I vzhledem k tomu, že bylo zveřejněný, že Jindra Staněk jede jako trojka, tak logicky
3: to
28: vychází. Takhle to i já jako fotbalista spočítám.
27: No, volno dostali opory jako Souček, Šik, nehrál ani Pavel Šulc nebo Vladimír Coufal, ale nicméně především šlo o to tedy určit ta tři jména, která na šampionát nepojedou a uslyšíte trenéra Koupka, který to glosoval.
4: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem slyšel od dvou lékařů, pocit Honziku, který je taky příznivý, rozhodli si slovo měli lékaři a ty se potom podepsali.
27: No, tohle byla slova na Jana Kuchtu, který v 19. minutě podstoupil jeden ze soubojů a musel střídat. Otázkou bylo, zda nakonec bude v té nominaci, ale jak jste slyšeli, tak měl by být fit. Nakonec se tedy nevešli do té nominace jiný útočník Kabongo a dva středopolaři, záložníci Ladra a
3: Bucha.
27: A Bucha. Tak Pavle, co na to říkáš?
28: No, tak někdo to, jak se říká, černýho Petra musel dostat. Já si myslím, že tam úplně velký výběr nebyl. Myslím si a souhlasím se spoustou jak fanoušků, posluchačů, tak i odborníků, že vlastně už to bylo rozhodnutý předtím. Nemyslím si, že tam možná tam mohlo být o jedno jméno. A to si myslím, že byl Ladra, tak tam možná byla nějaká diskuze, ale víceméně to bylo asi jasný. Jsem rád, že jede Saša Sojka, samozřejmě Sochůrek je obrovská naděje. Vlastně oba dva tyhle ty hráči čerpají z toho, že měli výbornou aktuální formu a myslím si, že přesto, že v tom týmu nebyli při tom postupu, tak prostě jedou zaslouženě a ten turnaj není na půl roku, ale je to prostě chvilka, jsou to tři zápasy. doufejme, že jich bude víc. Samozřejmě jsou to minimálně tři zápasy, které běží rychle za sebou a ty potřebuješ hráče, který mají dobrou formu, teď mají chvilku ještě na to, aby potrénovali. Viděl jsem i záběry z různých jiných reprezentačních srazů a moc balónů tam nebylo. Bylo tam hodně běhání a kondice a nějaká síla, takže ty kluci se připravují opravdu svědomitě všichni, to je logický, ale čerpá se z té aktuální formy, to je tady zrovna u těchto dvou hráčů, je to jasně transparentní.
3: Myslím si, že se trenéři nebo vedení reprezentace prostě rozhodlo pro mládí, když porovnáte Ladru 29 let, Bucha 28 let, tak když si vezmeme ty posty, tak Pavel Bucha hodně si chodí pro balonu k obráncům, Hugo Sochůrek je podobným typem středního záložníka, tak tady prostě vyhrálo to, že může nazbírat ty zkušenosti z mistrovství světa, byť třeba...
28: A ani jeden by asi úplně nehrál od začátku, prostě může se to stát v průběhu, ale ani jeden není hráč, který určitě bude tam v prvních minutách toho prvního zápasu.
3: Aleksandr Sojka, ještě bych to doplnil, mu Tomáš Ladrovi, tak taky si myslím, že se asi rozhodovalo mezi těmito dvěma hráči a pro Sojku asi možná rozhodlo to, že dokáže být v nějakých těch situacích třeba kreativnější než Tomáš Ladra, ale to je můj názor.
27: A vlastně trenér bych to glosoval, že je využitelný na více pozicích, ano, což tedy
28: jsou. Já jsem to chtěl doplnit teďka, teď to Honzo doplnil výborně, takže není potřeba v tom pokračovat. Prostě ta flexibilita těch hráčů taky, jo, ty můžeš v určitým momentu reagovat nějakým posunem teď plásnu a Saša Sojka to prostě dokázal v lize, že dokáže odehrát, ač je to pro mě neskutečný pravýho obránce, vlastně konstruktivně a dozadu velmi dobře, takže i tohle to rozhoduje o tom, jestli se vejdeš do těch men nebo ne.
27: I tak to byl ten nejtěžší okamžik trenérské kariéry Miroslava Koubka, jeho slovy řečeno. Na druhou stranu, když to vezmeme, tak opravdu třeba to, jak se dneska prezentují ti mladíci a jak rychle se dokážou dostat na tu vrcholnou úroveň, nejen příklad Sochůrka, ale Sojky předloni hrál za Táborsko baráž o první ligu a můžeme říct, že teď má za sebou teprve první kompletní sezonu a to navíc ještě ve dvou klubech, v Hradci hostovala, v Plzni hrál na jaře.
28: Ne, je to skvělý, no. Já se těším, až tyhle ty kluky sem pozveme, protože opravdu každý čtvrtek tady máme někoho, kdo má nějaký příběh, někdo to prolítne. Sochůrek to prolítne, prostě je v lize, v nároďáku, nazdar bazar a příští rok může být v Bundeslize třeba. Jo, a někdo se trápí, má zranění, chodí po hostováních, viz Saša Sojka před dvouma rokama si troufnu říct, že hrál za Táborsko, za Bčko proti Domažlicím ještě ČFL, takže to jsou příběhy, které prostě jsou super a zase je to vlastně motivace pro ty ostatní hráče, obzvlášť ty mladý hráče, že jako samozřejmě můžeš to prolítnout, ale taky tam budou zatáčky, budou tam pády, musíš se zvednout, musíš se oklepat, možná někde budeš bydlet na ubytovně půl roku, rok, ale jestli chceš hrát ten fotbal tam, kde to všichni jako chtějí v té nejbližtivější sféře té ligy nebo nároďáků, tak prostě musíš tomu ubytovat všechno a bolí to a stojí to spoustu úsilí.
27: U příkladu Sochůrka zase určitá ta chvíle, kdy ty vycítíš, teď musím využít příležitost. Mluvil o tom Tomáš Rosický v rozhovoru pro Spartu před nedávnem, že vlastně začal trošku dřív, než si představovali na Spartě, ale že věděli, že to zvládne. A navíc on tehdy využil vlastně toho slabšího období Sparty, když měla to těžké, když prohrála v čtvrtfinále poháru v Boleslavi, pak v derby a pak po odvetě vlastně, nebo do odvety s Alkmaarem už hrál. A od té doby vlastně se dá říct, že se zapojil velmi stabilně.
28: Já bych možná jako k tomuhle řekl, že možná to bylo trošku populistický, aby se trošku stáhnul ten tlak na to mužstvo, protože samozřejmě, když se ti nedaří, tak hledáš různý důvody, jak se z toho dostat. To, že najednou začneš nasazovat mladý hráče, tak se může říkat přesně to, co teďka se říká, jako že mládí vpřed dali jsme jim šanci a oni se toho chytli. Jo, Spartě to vyšlo dokonale, protože on fakt od té doby, co tam vlez, tak byl lepší, až úplně v topu. A vlastně tím, že trošku nám i nahrál, nebo mě osobně, já nejsem úplně příznivec toho, aby v těch klubech prostě hráli jenom cizinci a měla Sparta 9 cizinců v základní sestavě. Hrozně hezky se mi kouká na to, že v základní sestavě je takovýhle talent a jde to. Takže jenom těm klukům prostě dá šanci i možná v těžším období, možná trošku populisticky, ale ty kluci je vidět, že to utáhnou. No.
27: Je pravda, že on dostal už předčasný dárek plnoletosti, protože bude mu 7. června 18 let. Dostal tu nominaci a možná si zahraje asi v tom generálce nebo v té generálce proti Guatemale. Hugo Sochůrek zatím 17 let, včera se stal proti Kosovu nejmladším reprezentantem historie. Obral o ten rekord jiného muže, který včera dost zazářil v prvním poločase. Už jsme ho také zmiňovali. Adam Hložek, byť skoro celou tu soutěžní sezonu nehrál, tak se nakonec do repre dostal. Můžeme si pustit jeho ohlas po tom zápase, kdy Češi porazili Kosovo 2-1.
5: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
27: Takhle mluvil Adam Hložek, tedy pro vysílatele toho utkání ČT Sport. Nicméně, jako za 45 minut ukázal, že ve formě evidentně. On se prý od pondělí individuálně už chystal, byla o něj teda velká péče v reprezentaci. Tak je, ne
6: to,
27: nadarmo.
6: Je to logický. Myslím si, že všichni ví, co Adam Hložek dovede. Od těch 16 let, kdy začal hrát ligu, prostě ušel spoustu těžkých zápasů. Bohužel i v té kariéře spoustu zranění nebo takových jako výraznějších zranění, který ho určitě přibrzdili, ale všichni víme, jaký potenciál má, umí vystřelit levou, umí vystřelit pravou, je důrazný, je rychlej, je silný jeden na jedno, takže takovýhle hráče prostě chceš mít v týmu a myslím si, že byla jenom otázka toho, aby byl 100% připravený zdravotně a fyzicky a to, že fotbal umí, nebo jaký to je typ hráče, tak to všichni víme.
3: Byla na něm znát obrovská chuť, že mu ten fotbal jako velmi chybí, myslím, za ten rok ty soutěžní zápasy, by tohle byl přípravný a nikam se to moc nepočítá. Na druhou stranu, když si vezmete to, jak prostě vyřešil i s tou malou herní praxí v téhle sezóně třeba tu situaci gólovou, když to prostě napál na zadní tyč, jako by to dělal prostě každý den, každý zápas, takže si myslím, že ještě může být hodně klíčovým mužem pro národní tým na tom šampionátu, byť je otázka, a on o tom sám Adam Hložek mluvil, že byl zafoukaný, takže ta fyzička asi nebude úplně v topu.
6: Je to logický, nemáš odehraný ty zápasy, zápasová zátěž je prostě nejlepší trénink a já jsem chtěl říct, že ono to vypadalo, jako kdyby to dělal pořád. On to dělá pořád, akorát když je zraněný, tak to nemůže dělat, ale kdykoliv je zdravý, tak tohle ty hráči trénují, v tom jsou silný. Jednu historku, byl jsem před x rokama u Pavla Nedvěda na stáži v tom Juventusu, když tam byl Ronaldo, a vlastně jsem si říkal, že to není možný, kolik on toho nastřílí, jo? Jako ještě vlastně i v průběhu tréninku, i po tréninku, takový ty, jako ono to vypadá hrozně jednoduše, takový ty střely trošku z úhlu pravou, levou nohou a vlastně dával jenom rány, aby trefoval bránu a spoustu takovýhle gólů dal, takže to je prostě drill denodenní a není to nic neoblíkýho, že to pak vypadá jako, že to dělá každý den.
27: Ve studiu ČT Sport při tom přenosu byli vlastně Karel Poborský a legendární fotbalista, který dokonce po tom poločase mluvil o tom, že si Adam Hložek tak nějak trošku říká i o základní sestavu. Mně spíš napadá to, že máme za sebou fakt extrémně dlouhou sezonu, pro některé hráče byla prodloužena i tím mistrovstvím světa klubu, které nevíme, jestli patřilo do té předminulé sezony nebo do té končící. A Adam Hložek vlastně ne odpočíval, ale prostě nehrál. Může to být výhoda.
6: Ale vlastně to tak je, jako je odpočatej jednak fyzicky a jednak má obrovskou chuť, to, co říkal Pavel, že někdy se tomu říká falešná forma, já doufám, že to takhle nebude, ale myslím si, že to může být ten jako, jak se říká teďka, game changer, jo, nebo může to být ta energie, kterou tomu mužstvu jako vdechneš, nevím, jestli od začátku, protože opravdu je to hrozný rozdíl, ještě samozřejmě budeme se bavit o těch klimatických podmínkách, které tam budou prostě jiný, takže může to být motor, který ti za půl hodiny ten zápas rozhodne a je dobrý, prostě je to skvělý, že ho vůbec jako můžeme mít k dispozici, protože v průběhu toho jara to vypadalo špatně. No.
27: No, Adam Hložek si během zápasu přezouval kolíky a dával si lisovky, to nevím, jak ty jsi to měl takhle s kopačkama. On říkal, že to dělal kvůli tomu, že asi se čekalo po té bouřce, jak byla průktr žmračen, že bude ten povrch měkčí, než nakonec byla, ty kolíky mu tak nevyhovovaly.
6: No, je to tak, obzvlášť dřív, když nebyly ty hřiště takhle jako úplně se o ně takhle nepečovalo. Dneska už ty hřiště jsou propustný, že by ta voda se tam neměla držet dřív a Adam Hložek bohužel nebo bohudík začínal tak brzo, že ty hřiště ještě byly takový, že když pršelo, tak opravdu to bylo měkký, ale teď už jsou ty hřiště, že vlastně by měli zvládnout takovýhle nápor té vody a ty, když mají ty kluci možnost a časy to přesou, tak je to celkem logický. Já osobně musím říct, že
28: že většinou jsem hrál v lisovkách, protože ty kolíky prostě jsou o malinko vyšší a úplně jsem se v tom necítil, ale je pravda, že teďka, když se dělají takový ty mixy, oni tomu říkají lisokolíky teda, že se dělají takový ty mixy, kde máš i ty špunty, tak ty kluci jsou na to zvyklí, některý v tom dokonce i trénují, což pro mě bylo prostě nepochopitelný, ale chápu to, ta bota už je tak vystavěná, že vlastně mají absolutní pohodlí, ale jsou vyšší, takže já jsem hrál lisovka, kde ty špunty byly dostatečně vysoký k tomu, aby si mohl zastavit s oblibou, říkám, nesmíš brzdit naplno, musíš prostě jako, aby si neuklouz, tak nesmíš brzdit naplno, musíš samozřejmě do toho dát rozum, ale je to o pocitu toho hráče.
3: Dřív byly ty kolíky jenom podle mě se šesti, že jo, šest těch kolíků.
28: A to začínalo úplně, no.
3: No, tak v tom se skoro nedal podebrat, no. Tam strašně zvláštní jako pocit na podebrání balonu na dlouhou přihrávku, myslím, že Horvát,
28: a ještě byly, tak když už jsme se do toho opřeli, ještě byly, dopředu se dávaly 14, pak byly 16, ale byly i 18, 18 mm, to už jsou jako...
3: To už bylo zakázané, ne, skoro?
28: No já nevím, ale to, někdo si to dával jenom dozadu, já jsem si dával, když to teda začínal, jsem měl 16 zadu, 14 vepředu, ale byly zápasy, kdy fakt bylo bláto a to si si dával ty 16 i do toho prostředka, jako, protože tam vlastně na tom palci úplně nebrzdíš, tam vlastně v tom prostředku a to fakt ten balon se nedal podebrat, když náhodou to bylo jako tvrdší, tak jako to nešlo podebrat, tam si se logicky přes ten špunt pod ten balon nedostal. No.
27: Když jsme mluvili i o povrchu, tak teď obletilo sociální sítě video, jak senegalští fotbalisti vyhazují míč při nějaké rozcvičce nebo při tréninku, ten míč dopadl na zem a on se téměř neodrážel. Jak říkal jsem si, zda to je povrchem nebo balonem, který je tedy oficiální trionda, což tedy na známku toho, že tři státy hostí mistrovství světa, jsou tam vlastně ty barvy zelená, modrá a červená, jsou tam ty znaky hvězda, orel a kanadský ten javorový list, ale to asi bylo spíš povrchem, na který se možná netěší fotbalisti v Americe. To nebude prostě skákat moc.
28: Je to specifický, to byl opravdu stadion, kde se bude hrát teda?
27: No, myslím, že jeden z těch stadionů.
28: No, je to zajímavý. Kerry, hráč basketbalu, jestli jste viděli ty videa, některý hráči prostě mají takovej cit, že vědí, jak se ten balon odrazí i na hřišti, i na parketách a prostě i malá nerovnost je jako rozhodí, protože zase to mají nadrilování v tom fotbale, to úplně takhle není, ale fakt jako samozřejmě rozdíl, jestli to hřiště je mokrý, jestli je tam hodně písku. Já jsem hrál v Japonsku, kde jsme měli domácí stadion Wing Stadium, kde vlastně fakt bylo hodně písku, že ten balon taky úplně neodskočil po výkopu golmana, prostě, který letí 20 metrů ve vzduchu, tak logicky ten balon se odrazí třeba 5 metrů do vzduchu, zase po tom dopadu a tady třeba jenom 3, takže je to i o tom navnímání toho prostředí. Je to zajímavý, že to takhle bude, ale prostě to bude pro všechny stejný a musí se na to kluci připravit. No.
27: No, bylo to v Charlotte, oni tam hráli včera přípravný zápas, Američany prohráli 2-3 Senegalci, ale tedy samozřejmě otázkou, jaké budou ty povrchy. No, když se ještě vrátíme k fotbalové reprezentaci, velký rozdíl oproti tomu předchozímu mundialu, na který jelo z České ligy vlastně počet hráčů pouze 2. A nevím, jestli si tam ještě počítá do toho Karel Poborský, který tam jel z druhé ligy, tak to možná ne, z první ligy 2 a Karel Poborský z druhé. A teď je to 17 playerů tedy z české nejvyšší šance ligy. Je tam 9 hráčů z ciziny, Slavia má tedy 10 zástupců, Sparta z Plzní 3 reprezentanty, ale velký rozdíl, no.
28: No tak nemáme, tak je to logický, zase trošku paralela s tím hokejem, nemáme tolik zástupců v cizině, tak je logický, že těch hráčů z české ligy je víc. Já si myslím, že to je trošku odrazový můstek k tomu, aby ty hráči se malinko přesunuli do té ciziny zase, že by mohli ukázat na tom šampionátu nějakou kvalitu, díky který prostě zase trošku nastavíme světla k nám do ligy a budou sem ty skauti jezdit a budou ty naše hráče hledat a budeme je vídat v Bundeslize a ve Francii a ve Španělsku a v Itálii. No.
3: Je pravda, že ono to možná taky trochu souvisí s tím, že některým českým hráčům se úplně nechce nechce odcházet z šance ligy. Třeba teď Lukáš Provod podepsal novou pětiletou smlouvu ve Slavii. Sám mluví o tom, že by tam rád vlastně dohrál kariéru s tím, že má víceméně každý rok jisté evropské poháry, než aby se v úvozovkách plácel třeba někde na spodku italské ligy. Takže s tím, jaké mají podmínky v současnosti fotbalisté v šance lize, s tím, jak přicházejí noví majitelé, tak prostě a jednoduše někteří jsou v úvozovkách, a teď to nemyslím špatně, jako pohodlní na to jít do ciziny.
28: Jasný, já měl jsem téma Lukáše Provoda prostě v hlavě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho trénoval v Sokolově. Bohužel měl problémy s kolenem a vlastně ho to celou kariéru provází. Myslím si, že u něj ta pohodlnost úplně to slovo není na místě, protože on je obrovský dříč a myslím si, že spíš u něj je to zdravotní stav. Já si myslím, že má nějaký problém, třeba Filip Panák zase, trošku abych nahodil to podobno, že Filip Panák vlastně tohleto zažíval ve Spartě, že prostě nemusíš třeba absolvovat některé tréninky, hodně času trávíš individuálně, kouká se opravdu na tvůj aktuální zdravotní stav a tohle má hodně Lukáš Provod. Myslím si, že je to vlastně nejpoctivější hráč, kterýho já jsem jako tak nějak jako vnímal, co se týká svýho těla, přípravy, starání se o sebe v té době, myslím. A je vidět, že to dotáhl až na tuhle úroveň, ale myslím si, že on sám ví, že pro něj by to bylo zdravotně venku daleko těžší než teďka ve Slavii, kde je prostě král. Mm-hmm.
27: Vítáme prvního z posluchačů, kteří se dovolali od dnešní desítky. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, zdravím Juraj, já se opýtám experta Pavla, hlavně. Mají vůbec šanci uspět evropské mužstva, keď se hrá v takýchto nadmorských výškách, lebo mně přijde jako, pokud člověk nevyrástá v tom prostředí, jako těžko se s tím vžívá. Druhá na Adama Hloška. Neublížil mu přestup ze Sparty do Leverkusenu, kde viac menej jako sbíral pár minut. A čím ho hlavně toto neublížilo. A i potom zranění a přestupu do Fonaheimu, tam začala hrát trošku větší tom vyťaženie, že čím ho i to neublížilo. Právě ten přestup do Leverkusenu, či nebylo pro něho lepší mať ten medzikrok do nějakého priemerného mužstva.
27: Díky, majte se. Děkujeme, mějte se hezky.
28: Já s tím Adamem, myslím si, že ne, že prostě to nemohl nikdo čekat. On odcházel ve velké formě a tu ambici měl. Myslím si, že takhle je to správně, když jdeš do většího klubu a pak prostě, když se ti to nějaký čas nedaří, takže uděláš malinký ten krok zpátky. Udělal ho do Hoffenheimu, mohl ho udělat klidně do druhé Bundesligy, prostě tam se znova rozjec. Teď se mu to daří, tak mu držme palce, ať to vydrží znova. No a co se týká toho vzduchu, samozřejmě, že to bude to těžký pro všechny. Já tak furt sbírám informace, jak to kdo řeší a vlastně všichni to tak nějak jako tajej. Všichni říkají, že nějak jako to dělají a že se na to jako připravují postupně a najíždějí na to. Já jsem zvědavý, co se dozvíme potom mistrovství, jak to opravdu bude fungovat nebo jak to funguje v těch týmech, který to potřebují zvládnout.
27: Ono je pochopitelné, že mezi českými fanoušky rezonuje ta nadmořská výška, jak už Guadalajara, tak i Mexico City, 1600 nebo 2200 metrů, to je velmi neobvyklá nadmořská výška, ale musíme taky zase připomenout, že většina těch vyřazovacích soubojů se bude hrát v Americe na stadionech, které jsou daleko níž položené vlastně v obvyklých výškách, protože myslím, že na Mexico City Stadium se hraje snad pouze jedno z těch osmifinálových klání, jinak se to pak všechno přesouvá do Miami, Kansasu a vlastně finálové souboje jsou už v rámci Miami a New Jersey, takže
28: ale
27: to je...
28: Musíš se tam dostat
27: a k tomu jsem chtěl říci, že tam bude možná daleko specifičtější to cestování, které už si Pavle asi vyzkoušeli někteří minulý rok na mistrovství světa klubu. V tomhle můžou s tou aklimatizací s posunem mít lepší výhodu a zkušenost.
28: Posun, že já bych jako to cestování samotný, když už budou v tom letadle, tak si myslím, že ty hráči umí veškerý komfort. Já jsem měl taky to štěstí, když jsem lítal do Japonska, že samotný, když už budou v tom letadle, tak si myslím, že ty hráči umí veškerý komfort. Já jsem měl taky to štěstí, když jsem lítal do Japonska, že máš tu, teď já bych neřekl,

0: malou houstičku s máslíčkem a studený těstoviny s kuřecím prsem, to si myslím, že takhle kluci mít nebudou. Nejenom naši, myslím si obecně všichni ty účastníci, ale samozřejmě ty transfery na to letiště a tyhle ty přejezdy a samozřejmě časový pásma, to už problém může být.
1: Já myslím, že když se vrátím k tomu Adamu Hloškovi, tak vlastně mě napadla k tomu jedna věc, a to ta, že když šel Hložek do Leverkusenu, tak asi nikdo netušil, že Bayer bude hrát o titul v Bundeslize, a to asi dost ovlivnilo tu jeho minutáž. Konec konců, kdyby Sparta letos nebo v téhle sezóně hrála o titul, tak Hugo Sochůrek asi taky nedostane tolik časoprostoru. Mm-hmm.
2: Češi tedy míří na fotbalový mundial po 20 letech. Nejbližší utkání, příprava v noci na sobotu by to mělo být 4. června, tak to je možná noc na pátek spíš. Asi.
1: Na pátek,
2: dobře. Tak je to v New Jersey proti Guatemale. Na místě už budeme mít naše reportéry Lukáše Michalíka, Mirko Vasiče, cestuje tam taky Mikuláš Jáša.
0: Oni tam ještě nejsou, oni jeli autem, jo.
2: Teď myslím, že tam jsou 2 ze 3. Ale
1: Lukáš Michalík, Mirko Vasič už jsou v New Yorku, už tam. To trasují všechno.
2: Dobře, už to tam všechno akreditují. Každopádně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na bohatý servis. Jenom doplním to, že se hrají také další přípravné duely a čeští soupeři ve skupině Jihokorejci porazili Trinidad a Tobago v tom posledním zápase zatím 5-0 a Mexičani porazili Australany 1-0. Jedna taková specifická věc, Japonci hráli s Islanďany 1-0 a vzhledem k tomu, že se tam taky budou trošku inovovat pravidla, tak ten vítězný gol Japonců padl i po uplatnění toho pravidla, když jeden z hráčů pomalu střídá, tak kolega počká minutku, možná trošku víc, tak ve chvíli, kdy Islanďani jako pročkali tu dobu na střídání, tak hráli v 10 a v tu chvíli jim Japonci dali gol. Takže i tohle možná pak bude hrát.
0: Na to se těším, na tyhle ty rodea.
2: Ano, bude to rodeo, každopádně těšíme se na fotbalové mistrovství světa a držíme palce české fotbalové repre, ať to tam co nejlépe zvládne.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Můžeme se teď vrátit krátce k tomu, že se hrálo finále fotbalové ligy mistrů. Je to taky velká věc, v lize mistrů se zase představil a představí jeden z pražských klubů, byla to Slavia, kterou čeká i příští ročník. Sparta se porve v předkolech. Slavia narazila v ligové fázi taky na Arsenal, který porazil, vyhrál tady v Edenu 3-0. Arsenal nastoupil v Budapešti, tedy ne tak daleko od Prahy, proti Paris Saint-Germain, a nakonec to dopadlo na penalty pro Paris Saint-Germain. Nevím, jestli jsi to viděl celé, Pavle, jaký jsi to měl dojem z toho finále?
0: Viděl jsem to celé. Mám spoustu kamarádů, fanoušků Arsenalu, ale musím říct, že jsem fakt fandil jako tomu druhému týmu, protože samozřejmě Arsenal ved, a vlastně vím, že Karel Poborský to řekl někde, že pokud Arsenal vyhraje anglickou ligu, že to bude nejnudnější vlastně vítěz Premier League, vy jste experti. Já s tím trošku jako souhlasím, vím, že ten fotbal prostě není o tom úplně, jak jako hraješ a jestli budeš hrát tiki-taku a nebo jestli budeš mít držení 80% míče, ale samozřejmě daleko líp se mi koukalo na Vitíňu a jeho parťáky, než na kluky z Arsenalu, který opravdu šli jako klobouk dolů, fantastický hráči, ale i přesto si myslím, že asi i fanoušci Arsenalu musí uznat, že Paříž prostě byla lepší, byla fotbalovější, ten tlak byl neskutečný, ta kvalita těch hráčů je fakt tak vysoká, že vlastně je to až jako neskutečný, co dokážou uhrát za balóny, co nestratějí za balóny. Já osobně vždycky beru hráče, jako tu kvalitu hodnotím podle toho, když je v těžké situaci, jak to uhraje. A tady vlastně nejsou chyby, to je neskutečný, co oni všechno zvládnou. A já si myslím, že byť to bylo na penalty, tak si myslím, že to bylo zasloužené.
1: Jednoznačná převaha Paris Saint-Germain na trávníku. Samozřejmě já jako hráč, který nikdy nebyl moc rychlý na trávníku, tak oceňuju ten bleskový přechod Pařížanů po zisku balónu, že jdou prostě v 6-7 vtahu a to, jak dokážou přeběhnout prostě během pár sekund hřiště, tak to je neuvěřitelné. U Arsenalu trochu doufám, že ten titul po 22 letech v Premier League Arsenalu trochu rozváže nohy, protože přece jen bylo to hodně vedené přes standardní situace, spoustu zápasů takhle v anglické lize Arsenal rozhodl a myslím si, že teď mají splněno, mají to odškrtnuté konečně po víc než 2 dekádách a myslím si, že by už by zase mohli najet na ten styl, který myslím, že uchvátil spoustu fanoušků i v Česku, když tam byl Tomáš Rosický, Fabregas a tak dále, a že by to zase mohlo být koukatelnější od příští sezóny.
0: A přitom mají hráče, že jo, který umějí fotbal hrát, je to prostě zase, je to ten poměr toho, ten výsledek přizpůsobit prostě tu hru tomu výsledku, to jim to vyhovovalo, měli silný hráče, mají silný hráče na standardky, rozhodovali to, tak proč ne, no.
2: No je pravda, že Paris Saint-Germain za poslední

0: Poslední dva roky ve vyřazovací fázi Ligy mistrů porazil vlastně šestkrát anglického soupeře. Loni to bylo v osmifinále Liverpool, čtvrtfinále Aston Villa, semifinále Arsenal. Letos to bylo v osmifinále Chelsea, ve čtvrtfinále Liverpool a teď ve finále Arsenal. A právě Gunner se prezentovali držení míče necelých 25% v tom utkání. Mohla za to i ta brzká vedoucí branka Havertze, ale to vlastně za dobu měření za nějakých posledních 22 sezon nejméně, co kdy předvedl finalista Ligy mistrů a pod Artetou, to je vlastně v zápasech, kdy neměli vyloučeného hráče, taky vůbec nejméně. No.
1: To je ta kvalita jako PSG.
0: To potvrzuje tvoje slova.
1: To je jako, to je neskutečný, oni takhle hrajou každý zápas, je jim vlastně jedno, s kým hrajou, málo kdo je dostane pod nějaký tlak, málo kdo dokáže proti ním ten balon držet dlouho a je to logický, když se podíváš na to složení jako hráčů Paříže, z jakých situací i stopeři jsou schopní věc, prostě málo kdy tam ten balon jako odkopnou, je to fakt jako neskutečný v dnešním fotbale, viděli jsme třeba Raju, kolikrát mohl třeba rozehrát, ale nerozehrál, stejně to odkop a to prostě se na druhé straně úplně nedělo. Znovu tam byla ta situace, kdy Paříž přivíjí kopu od brány, prostě regulérně kopne balon do autů a chce bránit, chce presovat. A
0: ještě než dáme prostor dalšímu z posluchačů, který se dovolal, tak jenom takový rozdíl v tom, co měli odehráno. Statistický server OptaJoe spočítal, že základní sestavy měly mezi sebou rozdíl odehraných minut těch soutěžních duelech sezony 6081 minut. Není to jako hráč, ale dohromady ta jedenáctka. Já jsem koukal, to je nějakých 6 zápasů rozdíl, co měli odehráno navíc hráči Arsenalu oproti Paris Saint-Germain, ale dobře, v Anglii mají tu čtvrtou soutěž navíc oproti Francii, kde zrušili ten ligový pohár před několika lety. Teď je další z posluchačů, dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
2: Já vás zdravím, tady Pavel z Ostravy. Měl bych takový dotaz na vás všechny. Před chvilkou jste říkali, že kdyby Sparta hrála o titul, tak Hugo by nedostal šanci. Jak může takový hráč jedna mistrovství?
0: To je otázka do pranice, děkujeme. No
1: protože tu šanci dostal a předved, že prostě na to má, teďka se nebavíme o jeho kvalitách, tam se bavíme o tom, že ten mladý hráč prostě musí dostat tu šanci, aby mohl ty svoje kvality předvést. Mohlo se stát, že ve druhém zápase schoří a vrátí se zpátky do Bčka a bude hrát třeba za Bčko, bude trénovat s Ačkem, ale on prostě to předved. Nahrálo mu i to, že jeho jako ty kolegové, vlastně konkurenti v té sestavě Sparty v tu dobu třeba byli zranění nebo víceméně nemohli zasáhnout do hry a on to prostě chytnul za pačesy a udržel si to místo, takhle prostě ty kariéry probíhají.
0: Stačí vám takováhle odpověď?
2: No stačí.
0: Dobře, děkujeme. Mějte se. Možná se uvidíme, míříme s Pavlem dneska do Ostravy, do Vítkovic na finále McDonald's Cupu, tak pokud se stavíte, tak se můžete třeba s Pavlem pozdravit. Děkujeme vám za zavolání, mějte se hezky.
2: Mějte se.
0: Tak ještě, co se týče toho finále, tak musíme se dostat k pokutovým kopům, protože ty rozhodli, chudák Gabriel, toho tam pak nešťastného, co překopil bránu, utěšoval jeho kolega z reprezentace Marquinhos, který teda slaví druhý triumf Lize mistrů, ale ten rozebech Ezeho, ten mi přijde, že rezonuje hodně. Eze nedal penaltu.
1: Já bych použil Vlastu Buriana, já jsem tajtrlík. Já prostě tohle nejsem příznivec. Já vím, že ty kluci to trénujou, ty si mi Honzo posílal ty videa, kde už Eze ty penalty neproměnil přesně podobným stylem, nepoučí se. Je to vlastně jako individuální chyba, ale ten tlak je obrovský prostě, no. Já jsem to chtěl zlehčit, ani Archanděl Gabriel to nezvlád, takže prostě je to těžký. Já si teda přihřeju polívčičku teďka, když jsi mi nalil. Já jsem se dostal do projektu Penaltový král, můžu všem posluchačům doporučit, zkuste si to najít na internetu, otevřete si tu stránku, máme teďka na léto připravených 7 míst, kde se bude hrát o penaltovýho krále a nebude tam samozřejmě 60 tisíc lidí, ale myslím si, že před 300, 500, když už pak to jde do finále, tak třeba 700 diváků, který na vás koukají, vás dokáže dostat pod obrovský tlak a bude to jenom někde u větších měst, takže tady ve finále Ligy mistrů já si to nedokážu představit, ten tlak je obrovský, jako myslím si, že nikdo z nás si to nedovede představit a to, že někdo cupitá, poskakuje, čeká na ten pohyb, to jsou jako nervy, to bys musel mít nervy jak opravdu ocelový lana. Gabriel chtěl dát pod břevno, bohužel neproměnil nost. Těžká věta teďka, někdo nesměl dát.
0: Nebo někdo musel nedat.
1: Někdo, ano, někdo musel nedat. Tak teď už to vím, dobrý.
3: Je vidět prostě, samozřejmě je to finále Ligy mistrů, ale obecně, když prostě ten hráč promění penaltu, tak i ta radost jako většinou bývá ohromná, akord v tom finále, prostě jak to prožijou ty hráči, že to si myslím, že hlavně to, že to z nich prostě spadne, že to mají za sebou, že to dali a že to jako ještě probudí tu větší oslavu, no, v tom daném hráči. Třeba Martinelli, který tolik nenastupuje, tak když zavěsil skoro do šibenice, tak to jim propuklo.
1: Ne, ten tlak je fakt jako obrovský, v tom rozstřelu to ještě jiný, vlastně tam nikdo jiný není, takhle v tom zápase tam stojí kolem té šestnáctky vlastně všech těch 20 hráčů a ty tam jako seš mezi nima, vezmeš si ten balon, uděláš těch pět kroků k té penaltě, postavíš si to a kopeš, ale tady jdeš z toho půl kruhu, to je to zhruba 30 metrů a je to hrozná doba, máš hrozně myšlenek od toho, že ti tam sedí rodina, od toho, že kopeš penaltu třeba, kterou musíš dát, nebo jdeš první, že to musíš, vlastně po každý musíš, ale ty důvody jsou trošku jiný, prostě ten tlak a těch myšlenek za těch 30 metrů je tolik, že je to teď samozřejmě si proti tobě stoupne golman. Já se ještě furt divím, že ty golmani jako nemluví na ty střelce, zase teďka to tak bylo. Já kdyby chytal, tak prostě jako budu křičet, to není nikde zakázaný. Já asi ne urážet, ale pojď, tak pojď, dej mi to doprava a já jdu doleva, pojď, co ty, jo? Nevím, tohle já bych jako všechno asi, fakt nevím, jestli to je v pravidlech, myslím si, že to tam není, že jako žádný verbální jako kontakt by tam neměl být, jako jsme se bavili o volejbale, že tam to nesmí být, ale tady to prostě jako je to válka a je tam spousta podnětů, který tě můžou odvíct od toho, jak chceš tu penaltu zahrát.
0: No. No je pravda, že asi spokojený opouštěl kolbiště finále Ligy mistrů i brankář Safonov, protože nějaká žena mu na sociálních sítích slíbila hodně hřejivých nocí za kolik zákroků dá, tolik s ním stráví nocí, tak on tedy nakonec potěšil svou manželku, protože neměl zákrok žádný v tom finále. A ještě jedna cestovatelská rada, až budete někam cestovat, třeba na penaltového krále, tak si zkontrolujte, kam jedete, protože jeden fanoušek Paris Saint-Germain se spletl a místo do Budapešti cestoval do Bukurešti, tak to měl to 800 km daleko, tak snad v Rumunsku vysílali finále Ligy mistrů.
3: Možná ještě jedna cestovatelská rada, když fotbalisté Paris Saint-Germain vyhrají Ligu mistrů, tak necestujte do Paříže, protože to, co se pak zase dělo v ulicích hlavního města Francie, to byla paráda.
1: To zneužije, no. Já jenom tadyhle to ještě připomenu, je Berouna Benešov, taky se to hodně plete, musím říct, že jsem už párkrát...
0: A Benešov jaký, u Prahy nebo u Opavy někde?
1: U Prahy. Že, no ono je to jiný výjezd z Prahy. No.
0: To je dolní Benešov, pak bacha.
1: No, takže už jsem zažil pár lidí, kteří říkali, že už jsem tady a byli v Berouně.
0: Dobře. Jsme hráli jednou rybovku v Mukařově a taky jsme jeli k tomu u Mnichova hradiště a bylo to jinde. No, nicméně pokračujeme dál, pojďme k baráži.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Baráž se hrála letos po 6. ze 7 ročníků nadstavby. V roce 20 byla zrušena kvůli nedohrání skupiny o záchranu. A platí, že i po 24 zápasech, které se hrály týmy z druhé ligy s těmi z první ligy, tak nepostoupil nikdo z druhé ligy a ty týmy z druhé ligy vyhrály jeden jediný zápas. Byla to Chrudim minulý rok nad Pardubicemi. Ale chci se zeptat, když se dostaneme teď k tomu prvnímu duelu, který skončil v sobotu, Baník Táborsko 8-0 a viděl si třeba i průběh těch obou zápasů, prostě Táborsko šlapalo do nějaké třeba 50. minuty, neproměňovalo šance.
1: Je to i v hlavě, no. Já... Ty mluvíš o tom prvním zápase, já vlastně jako budu mluvit o obou, protože fakt jako jak Táborsko, tak Artis dokonce vedl. Jo, a myslím si, že měli šance, měli tu euforii, měli to nadšení v sobě a myslím si, že i kdyby Táborsko třeba, nebo ne, i kdyby Táborsko a konkrétně Lukáš Matějka prostě proměnil jednu z těch dvou jako velkých šancí, který měl, tak ten zápas by takhle třeba jednoduše neprobíhal, ale logicky pak se ta kvalita ukáže, to tempo prostě toho fotbalu v první lize a ve druhé lize je prostě malinko jiný a je těžký si na to prostě během toho jednoho zápasu přivyknout. Jo. Je to vlastně stejný, jako když naskočíš do poháru, myslím si, že všichni teďka třeba v Olomouci nebo Jablonec, nebo ty, co to nehrajou jako pravidelně, tak by mi to potvrdili, že vlastně ten první zápas najednou je to prostě o malinko rychlejší, je to je to druhá liga, první liga, pak jsou poháry, pak je nároďák a všechno je to o, ne o dvě vteřiny, ale o nějaký zlomky jako vteřin. Máš míň času, seš pod tlakem, i opticky ty hráči jsou jako malinko rychlejší, takže prostě tohle to všechno je to i o tom, jak ty hráči si na to přivyknou. A vlastně druhá věc je, že třeba i ty ligový manšafty se připravou na ty druholigový, ale ta realita na tom hřišti, ty víš, že tadyhle Pavel je šikovnej křídelník, že prostě umí kličku doprava, ale pak v tom zápase to musíš navnímat a to obou těm ligistům chvilku trvalo, ale pak už to bylo víceméně jasný.
0: No na Pavla Tylšara by mi nestačilo ani studium, možná vysoké škole, aby ho na tom hřišti pak ubránil. No. Máme tady dalšího posluchače do desítky, který volá. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marek. Já jsem teda odpůrce na stavby a co se týče baráže, tak já si myslím, že těch posledních 6 let ukazuje, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nějakým způsobem neomezit třeba po vzoru Bundesligy, aby to hrál jenom třetí tým a třeba první dva rovnou postup cestu, protože aby se zvýšila trošku propustnost těch lig. A myslím, že by to zvedlo i jakoby chuť těch majitelů těch druholigových klubů jakoby do toho dávat peníze a měli bychom víc jakoby kvalitnějších klubů obecně. Jo, že když si myslím, že ten majitel v té druhé lize, když nepostaví ten tým jakoby, nebo i když ho postaví na tu první ligu, ale rovnou nevyhraje, jako se to povedlo Zbrojovce třeba, jo, tak to má velmi těžký.
0: Děkujeme za zavolání. Ostatně teď z Bundesligy padají 3 týmy, protože po 7 letech zvládl i ten třetí druholigista postoupit přes tu zmiňovanou baráž, takže Schalke a Elversberg doplnil Paderborn, který tedy nechal sestoupit Wolfsburg a ten padá společně s Heidenheimem a St. Pauli. To je zajímavá myšlenka, přece jenom, že ta propustnost by byla větší. Otázkou je, jak moc třeba druholigové týmy jsou připraveny na to, aby takhle pravidelně třeba prolínali ty prvoligisty.
1: No, je to i o podmínkách, samozřejmě teď se bavíme o tom, o licenci, kdo má vůbec k dispozici z druholigových týmů.
0: Teď se budou udělovat
1: celý,
0: někdy v týmu?
1: Musí se udělit, protože on to vlastně jenom odběhnu do té třetí ligy, ono to zasahuje i do třetí ligy, kolik týmů bude padat vlastně podle toho, jak dopadne druhá liga, jako vlastně na papíře už teďka. Jo? Takže my úplně nemáme stadiony, jako má Schalke, jako má Paderborn, že by jako si louskli a hrajeme o postup, postoupili jsme, tak jdeme na to. Tady Táborsko asi evidentně nemá stadion na ligu. Artis prostě by hrál v Brně, že jo, samozřejmě logicky, ale Opava, vidíme problémy zase teďka, co se týká
0: korupční kauze.
1: Týhletý kauzy. Takže úplně jako takhle čistý to není. Já si myslím, že prostě je to spravedlivý, jo? Že pro ty kluky prostě je to srovnání. Většinou v těch druhých ligách jsou hráči, kteří se neprosadili v první lize nebo začínají a mají to srovnání, jak se posunuli, můžou na sebe upozornit, protože třeba Lukáš Matějka prostě je spolehlivý střelec v druhé lize, už několikrát zkoušel první ligu a zatím se ještě neprosadil, možná že zase ukázal, že po něm někdo sáhne a dostane šanci, třeba uvidíme, jo. Je to prostě zajímavý. Zase, jestli můžu pana posluchače poprosit ještě tak klidně, ať zavolá do hokejového pořadu Martina Procházky na tu baráž, tam je to taky krásný.
0: Je to asi ještě specifičnější, no, jestli si chtěl něco doplnit k tomu?
3: Ne, podepsal bych slova Pavla, že opravdu v těch českých podmínkách postup ze druhé ligy do té první není automatismus, třeba jako zmiňovali jsme Německo nebo Anglie, kde prostě hraje 6 týmů vlastně o postup v úvozovkách, no, postupují 3.
0: Tak my pochopitelně musíme zmínit to, že s Pavlem jedeme tedy na svátek fotbalu McDonald's Cupu do Ostravy, kde by pro čtvrteční desítku měl být zítra hostem pro přetáčený pořad Michal Friedrich a ten se hodně podepsal pod ten vlastně záchranářský nakonec výkon Baníku, protože dal vítěznou branku v prvním duelu 3-0 před 12 726 diváky a pak v sobotu v Táborsku vlastně tím dlouhým autem také podepsal se pod úvodní gol Karla Pojezdného, takže na Michala Friedricha se můžete těšit ve čtvrtek. Nicméně si můžeme poslechnout muže, který zvládnul dotáhnout Baník k té záchraně. Je to trenér ještě nedávno ostravského Bčka z druhé ligy, aktuálně ten trenér Ačka Josef Dvorník.
6: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, tak jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím za zastává trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligovej trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
0: No já myslím, že tam je naděje, že bychom se mohli dočkat více těch mladých baníkovců, jako to bylo třeba při Olomouce. Příchodu Tomáše Janotky do Olomouce. Protože jo, spousta je... z nich se najednou za rok dostala do Evropy. A teď jo. Tady máte třeba Havran dal krásný gol, Pira už se tam taky začlenil. Spousta mladíků, jako je to naděje.
1: Jo, tak je to logický a pro Baník to je výborná zpráva, že ty kluci už tu druhou ligu odehráli a teď třeba budou mít ten prostor, teď jsme se o tom bavili před chvilkou, prostě zvyknout si na to tempo, bude jich v tom Ačku daleko víc. Pro Baník i samozřejmě si troufnu říct, že to nebude tak finančně náročný, jako kdyby museli přivízt 4 hráče za teď plásnu 300 tisíc měsíčně, tak budou mít 3 hráče za 200 tisíc měsíčně, což prostě je samozřejmě velký rozdíl, ale další věc je, že ty kluci si fakt jako můžou zvyknout na to tempo, jak už v tréninku nebo v přípravných zápasech a najednou uslyšíme nejenom tyhle ty jména, kterých si zmiňoval, ale daleko víc těch kluků.
0: Jenom pro dokreslení, v jaké situaci bylo i Táborsko před tou a během té baráže, chyběly jim zranění Jiří Kateřiňák, Jakub Hora, velmi zkušení borci, zmátořil se Pavel Novák, ale ten před barážovou odvetou pro Deník CZ mluvil o tom, že skončili druzí ve druhé lize, získali nejvíc bodů v historii, 53 byli na druhém místě a vlastně se nechal, nebo on mluvil o tom, že trenéři stále nemají smlouvu a ani on, Pavel Novák a další hráči nemají smlouvu, že neví, na co majitelé čekají a ostatně Radek Rondiák, který po utkání skončil, tak si taky úplně nebral servítky. Tady jsou jeho slova po prohraném duelu, tedy tom druhém barážovém s Baníkem 0-5.
7: Po baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
0: No jenom v jaké situaci jsou často ty druholigisti a teď se můžeme plynule dostat k Artisu, který na papíře posiloval hodně, ale vlastně proti Slovácku ten rozdíl tedy ne 8-gólový, ale 6-gólový, ne myslím.
3: 6-gólový.
1: No, tak je to podobný, tak Radek to řekl správně, samozřejmě otázkou je, jaký ten klub, jaký ty kluby mají možnosti. Jo. Já si myslím, že není jednoduchý ty hráče sehnat, to je první věc. A druhá věc je, jestli teda je to tak, že ty kluci ještě nemají smlouvy a trenér nemá smlouvu, no tak samozřejmě ty hráče, který oslovíš, tak oni se pídějí po informacích, jak to tam funguje. Je to takový srandovní, je to obvyklý, prostě 15. to pípne nebo nepípne, jo, aby si pak jako 3 měsíce řešil, že máš leasing na auto nebo hypotéku na byt a nemáš na něj peníze, to úplně jako není příjemný a musím říct, že se to velmi často stává na této úrovni, ať už druholigový, jo, tak samozřejmě níž, ale v té druhé lize si myslím, že to není výjimka a není to vůbec nic příjemného a ty kluci pak nemají úplně ty myšlenky jako jenom na ten fotbal, ale když prostě nemáš na to hráče, tak logicky tě to trefí a Táborsku prostě vypadli dva kluci, Kuba Hora, obrovský respekt, ale už to není žádný mladík a přesto ti vypadne takový hráč a nedokážeš ho nahradit, je to vlastně smutný a pak už nemá šanci jako.
0: Co se týče Slovácka, tak to vyhrálo úvodní zápas v Brně, byť prohrávalo 4-1 a doma to bylo už po půl hodině 3-0 a před tím prvním gólem ještě na hřišti byl mimochodem krásná až futsalová kombinace před brankou Kostadinova, Stočevský už tam zvedal ruce, tak byl ještě na hřišti Vlastimil Daníček, který se ovšem zranil, on říkal Roman Skuravý, že si natáhl při rozcvičce hamstring, který zadní stehenní sval, chtěl ještě hrát, přece jenom ale pak musel střídat a opouštěl hřiště jako král. On se loučil se svou kariérou, Vlastimil Daníček s bilancí tedy 352 zápasů v první lize, těch 20 gólů z penalt, tu 21. poslední v kariéře nedal, možná si vzpomenete ve třetím
1: 21
0: kole.
1: 21 okobere, Jindra Staněk,
0: po tom, co se tam stala ta věc ohledně rozkroku Milana Heči, ale zapříčinil mimochodem taky to, když to nedal a Staněk to chytil, že Jindřich Trpišovský v tom zápase překonal rekord 100leté ligy v počtu trenérských vítězství Jaroslava Vejvody. Takže jenom takováhle stopa i Vlastimila Daníčka, který skončil a Roman Skuhravý o něm mluvil, že ho nechá v realizáku. Jenom mě občas se fascinuje, že některé ty rozlučky jsou takhle slavnost výkonnostně, pak tady máte hráče, který má ještě o víc než 200, ne, o téměř 200 zápasů víc, Milan Petržila 537 a ten jako nehraje vůbec, už se s ním nějak tak nepočítá, už spí, ani nechodí do kabiny a s tím se nikdo neloučil.
1: No tak teď já samozřejmě nevím úplně, jak ta přesně ta situace tam je, každopádně jsem přesvědčen, že Milan Petržela si zaslouží rozlučku v asi ještě většího kalibru, byl v Plzni, byl na Slovácku, byl ve Spartě, byl v Jablonci, myslím si, že je to trošku jiný případ než Vlasta, ale jsem přesvědčen, že Milanovi někdo, abych řekl po jejich, někdo rozlučku vystrojí.
0: No ale myslím, že to nakonec byla rozlučka, která rozradostnila ochozy v Uherském Hradišti, protože Slovácko se tedy zachránilo mezi elitou a takhle mluvil právě i Vlastimil Daníček.
8: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si kdysi s taťkou řekli, že tady na Slováckou dvora hrajeme první ligu. A tomu patří taky velké díky.
0: No ale hlavně je to unikát, celá kariéra ve Slovácku. Vlastimila Daníčka. No, to se moc nevidí.
1: Už se to tolik nevídá, samozřejmě je jiná doba, to je bez debat, ale je to hezký, to jsou prostě skvělý příběhy, který jako chceš poslouchat a můžeme být rádi, že jsme jako u toho, no, že si to můžeme takhle poslechnout nebo to vidět vlastně. Některý, myslím si, že některý ty příběhy jsou na knížku, jako bez debat.
0: A nebo na to, aby třeba někdo přišel do desítky Pavla Horváta, to ťukám třeba, aby si sehnal číslo na Vlastu Daníčka.
1: Jestli Vlasta Daníček vůbec je ochotný přijet do Prahy, když chtěl být celou kariéru na Slovácku. Uvidíme, třeba ho přemluvíme.
0: Každopádně gratulujeme i Romanu Skuhravému, který zachránil Slovácko v nejvyšší soutěži.
9: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
0: Prý hráčům řekl, že pokračuje ve Slovácku, aniž by tu smlouvu měl, že se prý stále vyjednává, říkal na tiskovce. Moje představa je rok smlouva, abych viděl, jak klub zareaguje a jejich představa je dlouholetý kontrakt, tak jestli se dohodnou, tak Roman Skuhravý bude pokračovat. Tak je velký svéráz.
1: No, tak je. Takhle, teď si můžeš vyskakovat. To je jasný, prostě, myslím si, že i Pepa Dvorník tam má nějakou klauzuli, teď nemluvím jenom o penězích, ale prostě o podmínkách té smlouvy jako obecně. No.
0: Ano. Tak máme za sebou tu bohatou klubovou sezonu, která pro někoho začala už fotbalovým mistrovstvím světa klubu a nakonec tedy pouze Dukla opouští nejvyšší soutěž. Příští sezonu se můžeme těšit zase na zbrojováky v lize. A samozřejmě i vy se můžete těšit na Pavla Horváta v našich desítkách. Teď se přeorientujeme trošku na to reprezentační téma. Mějte se hezky, milí posluchači, a naslyšenou, na viděnou.
4: Vstávat s námi se vyplatí. Každý všední den v 8:50 můžete soutěžit o zajímavé ceny. Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
10: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
11: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
10: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska dojedu. Tak je nereálný. Ani nevím, co mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
4: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
12: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
4: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
12: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
13: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
14: Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Vládu chce upozorňovat na rizika chystaných změn ve státní správě. Policie stále zasahuje na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli podezřelému předmětu evakuovala školu. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrací na okruh WTA. Na nehodu pozor na D5 na STEM 22. kilometru směrem do Rozvadova. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť. Teploměr ukážou až 26 stupňů.
4: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
14: Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Založili odbory agentury pro sociální začleňování společně s odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a taky veřejnoprávních médií. Chtějí hájit nezávislost státní správy a bránit změnám, které by podle nich mohly oslabit. Například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO chtějí podle předsedy Václava Nykla poslat dopis, ve kterém upozorní na rizika změn.
15: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
14: Premiér Andrej Babiš dnes oznámil, že rozhodnutí o přesunu agent je definitivní. Nový model bude podle něj efektivnější. Policisté zasahují na Mendlově náměstí v Brně. Na místě omezili dopravu a kvůli podezřelému předmětu evakuovali zhruba 400 lidí z tamní školy. A na místě je reportér Šimon Franz.
16: Z místa podezřelého předmětu se asi před 5 minutami ozvala rána a následně policisté začali pouštět pěší dopravu. Je zřejmé, že ta rána pocházela z toho podezřelého předmětu. Pyrotechnici nicméně na místě zůstávají, takže zřejmě šlo o nějakou řízenou, o nějaký řízený zásah. Teď už se pouští na místo i auta. První teďka projíždí kolem mě a zřejmě bude následovat i hromadná doprava. Linky v tuto chvíli nabírají asi 10 minutová zpoždění a jediná tramvajová linka, která jezdí po původní trase, je tramvaj číslo 1. Pro většinu evakuovaných žáků si podle policie už přijeli rodiče a auta se pouští právě teď, se dívám i do okolních ulic. Z Mendlova náměstí Šimon Franz, Radiožurnál.
14: Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Česko má předat do Německa odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie ji zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnil pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedit v ženské věznici v Chemnitz. Tam ale nenastoupila. Líbichová si ponechala lhůtu na podání stížnosti, pokračuje mluvčí krajského soudu v Plzni Jakub Štvr.
17: Usnesením se vyžádaná předává k výkonu trestu do Německé republiky. Současně s tímto usnesením se jí přeměňuje vazba předběžná na vazbu předávací. Vyžádaná má samozřejmě proti usnesení možnost podat se stížnost, a to do 3 dnů od dneška.
14: Líbichová v květnu u plzeňského soudu s předáním do Německa nesouhlasila. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost a vyjádřila i obavy o život.
18: Sport. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na WTA Tour. Příští týden nastoupí ve 4 hře v Londýně. Williamsová vyhrála v kariéře 23 Grand Slamů. A tenista Jakub Menčík se připravuje na čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant zítra utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Kaspra Ruda. Na souboj s Menčíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší a baví ho i fakt, že v pavouku antukového Grand Slamu je dál řada mladých hráčů.
19: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodár a Menčík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D1 u Klimkovic a kolony u Holubic. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor před sjezdem na Klimkovice na kilometru 351 překážka.
21: Leží nějaký popruh z kamionů mezi jízdními pruhy.
20: Na D1 jsou obousměrné kolony na průjezdu Brnem. Směrem z Vyškova se jede pomalu mezi kilometry 211 a 189. Je to celé na 45 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u nájezdu od Zdib na Mínu z prvním kilometru máme hlášený požár osobního auta. V místě se zpomaluje, výraznější kolony se netvoří. Na D5 z Prahy do Rozvadova pomalu za sjezdem na Benešovice na kilometru 122 havarovalo nákladní auto, na místě jsou hasiči, kolona se netvoří. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se u Vestce na třetím kilometru osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. V Praze odpolední špička v plném proudu, ve Kbelské směrem na D8 se popojíždí v celé délce z Hloubětína, před nájezdem na Cínoveckou řeší nehodu mezi pruhy, projíždí se pomaleji, je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima udrží kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
5: 17 hodin a téměř 7 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. V našem dnešním podvečerním vysílání bude bohatě zastoupená atletika. Pravidelně se budeme přesouvat na pražskou Julisku, na 33. ročník memoriálu Josefa Odložila. A i náš pravidelný rozhovor v tomto čase bude tentokrát atletický. Už po písnice od R.E.M. uslyšíte desetibojařskou legendu Romana Šebrleho.
2: Radiožurnál Sport
22: a Ondřej Prokop.

0: 20letý český atlet Tomas Järvinen se o víkendu blízkl skvělým výkonem v 10 boji na tradičním mítinku v rakouském Getzisu, nazbíral přesně 8400 bodů. Tedy součet, který od roku 2007 žádný Čech neměl. Navázal tak na Romana Šebrleho, který celý závod sledoval přímo na místě a mluvil tam s ním Jakub Marek.
1: Romane, tradiční zastávka vaše, tak divíte se, že to tady pořád takhle funguje, běží od té doby, co jste tady vyzávodili, hrával?
2: Tak nedivím se, když vidíte, kolik je tady lidí, tak prostě to tak musí šlapat a hlavně oni to dělají dobře dlouho a s láskou. Jo. Tam je vidět, že to nedělají jenom proto, že mají rádi atletiku, ale i proto, že milují ten meeting a že vlastně celý rok to připravují, tak pak to takhle vypadá nádherně.
1: Je nějaký faktor, jeden, dva faktory, které tomu dávají právě to, že je to jeden z nejvýjimečnějších závodů v roce?
2: No, těch faktorů asi bude víc, tak ten první, to znamená, že to je taková rodinná atmosféra, rodinný podnik. Ta symbioza toho organizátora s tím závodníkem není jenom organizátor závodník, ale je to taková rodina, kde se sem ty desetibojaři fakt jako vracejí a jedou za závodit rádi. No a druhý je, že prostě je to první závod sezóny, takže každý je připravený a chce ukázat to, jak se připravil. To je taky určitě hraje svou roli. Třetí ty diváci, je to na super místě, je to malý stadionek, vždycky je tady 8 až 10 tisíc diváků, takže to všechno dohromady to udělá takovýhle nádherný meeting.
1: Ono to souvisí s tím, co říkáte, ale tady ani ten časový program není dogma, jako třeba na velkých akcích, když se tady třeba protáhne výška, tak pak 400 začne o 20 minut později, není to problém pro organizátory.
2: Ne, vůbec, jako ono se to moc nestává a ten časový program je přizpůsobený tomu, aby se dělali výkony, že začíná se první den ve 12 poledne, což je super pro ty vícebojaře a končí se v 6, takže mají pak čas na regeneraci na ten druhý den. Tady je to dělaný proto, aby se tady ten výkon udělal. No.
1: Minulý týden to bylo 25 let od vašeho světového rekordu, tehdy poprvé 9000 bodů. Vzpomněl jste si?
2: Vzpomněl jsem si, ale někdo mi to připomněl. Jo, Petr Křížek mi to připomněl, to znamená můj fyzio, můj masér, který se mnou procestoval všechny, většinu těch závodů, tak ten mi to připomněl.
1: Ožívají ty vzpomínky, když člověk tady na tom stadionu stojí, sedí, dívá se na závody?
2: Asi už moc ne, no, přeci jenom je to fakt jako dávno, tak jako vzpomenu si na to, samozřejmě ten závod si vybavím úplně celý, ale spíš si užívám už to závodění jiných.
1: Máte spočítáno, po kolikáte jste tady?
2: Ty jo, no, teď jsme se o tom bavili a já vůbec nevím, no, jako divák jsem tady vlastně byl po každý, co jsem skončil a jako závodník od 97. roku si myslím, že jednou jsem vynechal. Takže je to hodně.
1: Usmívá se Roman Šebrle, ten patří stále do úzké čtyřčlenné skupiny atletů, kteří v historii dokázali překonat v 10 boji 9000 bodů. A náš rozhovor bude pokračovat za chvíli.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 17 minut po písnice od Annabel pokračuje náš rozhovor s bývalým atletem Romanem Šebrlem. V roce 2001 se dostal jako první deseti bojař v historii přes 9000 bodů. Bylo to na mítinku v rakouském Getzisu. A tam si s ním o tom na letošním mítinku povídal Jakub Marek.
1: Pořád ten výkon 9026 bodů je rekordem meetingu v Getzisu. Myslel jste si tehdy, že to přežije přes 25 let?
2: No, tady na tom meetingu asi jsem si myslel, že to přežije, ale ono to, ten světový rekord nepřežil, že jo, už dva ho překonali, takže je to v podstatě překvapení, že se to nepovedlo ještě někomu tady, no, to je pravda.
1: Když se díváme na ty výkony, tak možná už to nebude dlouho trvat a třeba bude překonán tady v Getzisu. Co říkáte na výkony Zimona Elhamra přes 8,5 metru do dálky?
2: No, to je něco fantastického, že to je jako nejlepší dálkařský výkon sezóny, i normálně mezi dálkaři, specialisty. Jestli se Simon naučil disk, který se dá naučit a trefí trošku oštěp, no tak se můžeme dočkat třeba i tak 9000, no.
1: I česká atletika teď vypadá, že má slušné koně v vozovkách, slušné. Tomas Järvinen tady ukazuje, že to nebyla náhoda, že se stal juniorským mistrem světa. Jak vidíte vy ten jeho potenciál, budoucnost?
2: No tak Tomas, to je jeden z největších desetibojařských talentů, jaký jsme měli, a ten potenciál na 9000 bodů jednou v budoucnu, pokud zůstane zdravý, dobře vedený, všechno, tak tam určitě je.
1: Je mu 20 let, dospívají desetibojaři později.
2: No, to jo, to až tak v 26 je desetibojař na vrcholu, takže má čas.
1: Vy máte i fotbalovou minulost, váš syn hraje fotbal, tak jak moc sledujete? Nedávno byl i u nás v pořadu Pavla Horváta, tu jeho kariéru a vlastně jak na tom teď je?
2: No, tak samozřejmě sleduju, teď zrovna, že on byl na hostování půl roku na Žižkově, tak teď se vrátil na Duklu, která teda bohužel spadla. A uvidí se dál, no. Já doufám, že se mu podaří třeba nějaký dobrý přestup a že si zahraje něco zajímavého.
1: Blíží se i fotbalové mistrovství světa po 20 letech s českou účastí, tak budete to nějak sledovat, i když to bude hodně v nočních hodinách?
2: A pro mě je to super svátek, takže já se na to těším a budu sledovat většinu zápasů i přesto, že to je v nočních hodinách.
1: To říká bývalý světový rekordman v deseti boji, zároveň olympijský vítěz a mistr světa Roman Šebrle. Ten ještě před atletickou kariérou hrál v mládežnických kategoriích fotbal, stejně tak jako jeho syn Štěpán, který je ve 23 letech profesionálním fotbalistou. Z Getzisu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Polská tenistka Maja Chvalinská, až 114. hráčka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace už do čtvrtfinále grandslamového Roland Garros. Ve čtvrtém kole porazila 24-letá tenistka 6-3 a 6-2 domácí francouzku Parijovou. Její příští soupeřkou bude ruská Anna Kalinská. Pro Chvalinskou je to velký průlom na pařížské antuce. Překonává svoje dosavadní grandslamová maxima. Pravda, v hlavní soutěži je teprve po třetí a dosud se nejdál dostala do druhého kola v roce 2022 ve Wimbledonu. No a teď k atletice. Slyšeli jsme Romana Šeberleho ještě z Getsisu, kde si s ním o víkendu povídal náš reportér Jakub Marek, a ten už je teď opět v práci, konkrétně na Julisce na pražském stadionu Dukly, kde už se rozbíhá a možná v těchto okamžicích slavnostně začíná 33. ročník memoriálu Josefa Odložila. Tak hezké odpoledne na Julisku.
1: Krásné odpoledne.
0: Říkal jsem, že teď v těchto momentech by měl ten meeting slavnostně začínat, ale přesto už se soutěží, takže v jaké disciplíně?
1: Je to přesně tak, jak říkáš, v tom předprogramu už začali skákat tyčkaři, mezi nimi je i Čech David Holý, účastník letošního halového světového šampionátu v Toruni. On v hale se posunul už na 576 cm, ale tady se zatím dnes trochu trápí, už na své základní výšce musel jedno opravovat na 5 metrech a 1 cm, zatím má skočeno 521 a teď i na 5 metrech a 41 cm bude muset opravovat. Rozběhla se už i soutěž oštěpařek v předprogramu a v této soutěži je Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze. Tato bronzová medailistka z olympijských her v Paříži, česká oštěpařka. Ona sice už má na svém kontě jeden start v té aktuální sezóně, ale v tom propršeném závodě v Ostravě na extralize tam se nedostala ani za 54 metrů a dnes tady hned prvním pokusem 59 metrů 87 cm, takže to je výrazný posun už na hranici 60 metrů a je v čele té soutěže před tureckou reprezentantkou Türkmenovou. Ta hodila zatím 57 metrů a 52 cm a ostatní závodnice se zatím nedostaly ani přes 55 metrů. Nikola Ogrodníková se tak posunula zatím virtuálně na druhou pozici letošních českých tabulek mezi oštěpařkami, protože teď o víkendu Petra Sičaková na ostrově Fuerteventura, tedy na jednom z kanárských ostrovů, hodila 60 metrů a 60 cm a vlastně i další Češka v letošních tabulkách, Nikol Tabačková, ta hodila 59-29, takže vypadá to, že české oštěpařky mají na to házet kolem 60 metrů, je to velmi dobře a třeba Nikola Ogrodníková ještě dnes přidá nějaké decimetry, třeba i metry.
0: Ten memoriál Josefa Odložila by měl trvat někdy zhruba do 20. hodiny, takže co zajímavého ještě nabídne?
1: Ještě nabídne velmi zajímavé souboje v ženské výšce. Tam bude Michaela Hrubá, v kouli mužů Tomáš Staněk a jsou tu ještě i některé další disciplíny, kde můžeme čekat nějaké zajímavé výsledky.
0: No a uslyšíte o nich ve vysílání radiožurnálu Sport. Zprostředkuje vám je z Julisky Jakub Marek. Zatím díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akci. Dnes o tom rozhodla valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. ČEZ tak mezi akcionáře celkově rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akci o 5 korun vyšší. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tchajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svojí cestou na Tchajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území, což tchajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a krotomu zajistili téměř 86 tisíc produktů a 155 kg krotomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar rozhodnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. A norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán i zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například bílé a modré porcelánové mísy, taky poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní

0: Do žurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D48 u Frýdku Místku a kolona na D8 u Libouchce. Na D48 z Českého Těšína do Nového Jičína dejte pozor za sjezdem na Frýdek Místek jich. Na 46. kilometru hlásíte překážku.
3: Před sjezdem číslo 46 leží v pravém pruhu kus plastu, vypadá to jako blatník z kamionu. Tady docela hustě prší, nejde to moc vidět a vybočuje se na poslední chvíli.
2: Na D8 směrem z Prahy do Německa jsou zavřené tunely Panenská a Libouchec. Na 83. kilometru provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Před tunely se tvoří kolona, udržujte uličku. Pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu 80 přes Libouchec. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u nájezdu od Zdip na mínus prvním kilometru schořelo osobní auto, vytvořila se kilometrová kolona. Kvůli tomu se ucpávají silnice 608 ve Zdipsku a také silnice 9 směrem z Líbeznic. Na pražském okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Vestec stala nehoda. Na 4. kilometru se jede pouze levým pruhem. Opatrně, kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Osobní auta se zastaví o něco dál, zpoždění 15 minut. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrounu je za odbočkou na Opatov stále neprůjezdná. Srazilo se nákladní a osobní auto. Náhradní trasa přes Moravskou Třebovou a Krasíkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude opět teplejší den, ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploměry v úterý ukážou 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Byli talent na radiožurnálu Sport, je 17:38. A my se zase vypravíme na pražskou Julisku, kde probíhá 33. ročník atletického memoriálu Josefa Odložila. No a jak se aktuálně daří oštěpařkám a také tyčkařům, se dozvíme od Jakuba Marka.
1: Hezké odpoledne, možná už i podvečer, Nikola Ogrodníková ve druhé sérii 58-57. Je to o něco méně než v první sérii, ale vypadá to i na konzistentnost Nikoly Ogrodníkové, protože připomínám, ona v tom prvním letošním závodě po mateřské pauze v Ostravě se nedostala ani za 54 metrů. Teď se blíží 60-metrové hranici, bude na to mít ještě další 4 pokusy. Uvidíme, jestli je využije všechny, protože nevím, jak na tom přesně ještě, jestli už zvládne naplno těch 6 sérií, 6 pokusů v této soutěži, ale uvidíme. Každopádně vede, je na prvním místě 59 metrů 87 cm, druhá je Turkyně Türkmenová 57-52, na třetí pozici aktuálně Němka Julia Ulbrichtová 55 metrů a 2 cm, ta se teď právě rozebíhá ke svému třetímu pokusu, tato německá reprezentantka, která už v kariéře se dostala za 60 metrů, ale teď to bylo sotva za 50 metrů a Ulbrichtová tak vyšlápla a nenechá si změřit tento pokus. Když se podíváme na letošní světové tabulky, tak ty vede Číňanka Jen Ci, to je žena, nebo možná ještě spíš dívka, 18-letá atletka, která loni tady závodila na memoriálu Josefa Odložila a letos v Xiamenu doma v Číně se dostala na 71 metrů, 74 cm. To je jen 54 cm za světovým rekordem Barbory Špotákové. To byl skutečně výjimečný výkon a ono, když se podíváme na ty tabulky letošní, tak má i velký náskok před druhou Norkou Burgiovou. Ta hodila 65 metrů také právě v Xiamenu v tyčkařské soutěži, kterou si zmiňoval, tak tam, jak jsem říkal, se dost trápí stále David Holý, který už má 2 nezdary na 5 metrech a 1,40 cm. No a před okamžikem přišel i ten nezdar třetí, takže David Holý končí v soutěži, pokračuje tam ještě čtveřité tyčkařů, včetně jednoho Čecha, Dana Bárty, bude se zvyšovat na 550 cm. Po 18. hodině pak se přidají další disciplíny, rozhodně zajímavá bude dálka mužů, protože tam bude české duo Radek Juška a Petr Meindl-Schmidt, to jsou dva svěřenci Josefa Karase, který už tady dohlíží na jejich rozcvičení. Josef Karas, ten musel se rychle přesunout, protože včera ještě vedl Tomase Järvinena v Getsisu na 10 boji, kde Tomas Järvinen ukázal skvělý součet, skvělý výkon 8400 bodů a pak třeba po 18. hodině začne třeba i výška žen s Michaelou Hrubou. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.

0: I legendární Rolling Stones slýcháváte na radiožurnálu Sport a slyšeli jste je i teď v 17 hodin téměř 45 minut. Během dnešního vysílání na radiožurnálu Sport se ještě pochopitelně vracíme k mistrovství světa v ledním hokeji, které skončilo včera večer. Ve Švýcarsku slavilo zlato Finsko. Po třetí v řadě stříbro získali domácí Švýcaři a bronz putuje poprvé v historii do Norska. Čtvrtá odjela z Curychu Kanada a hned za ní v pořadí na pátém místě skončili Češi. Umístění je ale možná až příliš lichotivé vzhledem k předváděné hře a výsledkům. Ani v jednom utkání nedokázal národní tým svého soupeře jednoznačně přehrávat po celý zápas, a to včetně duelů s outsidery.
1: Paradoxně ty zápasy, které pro nás měly být těžký, tak jsme hráli líp než ty lehčí, bych řekl. To možná se nám trochu vymstilo, že jsme nemohli jít z lepšího místa do čtvrtfinále a bohužel pak vám ty body chybí některý a bohužel nám chyběl taky jeden, dva bodíky, no, aby jsme šli lepšího soupeře.
2: Uvědomoval si po vypadnutí národního týmu ve čtvrtfinále s Finskem brankář Josef Kořenář. Právě prohry se Slovinskem a Norskem, ale i nepřesvědčivá víra nad Itálií stály tým kromě bodu i síly. Kladně se dají hodnotit jen určité pasáže jednotlivých zápasů. Asi nejlepší bylo prvních 13 minut se Švédskem, ale i o vedení 3-0 v dalším průběhu málem Češi přišli.
3: My jsme nedokázali za celý turnaj bude hrát jen jediný zápas dobře celých 60 minut. Vždycky tam byl nějaký výpadek, nějaký nedoraz. A když proti dobrýmu týmu vynecháte 5-10 minut, nám dají dva góly a můžete ztratit celý ten zápas, takže tak nějak to probíhalo podle mě ten turnaj. No.
2: Říká Lukáš Sedlák a jeho slova se snažil rozvést i kapitán Roman Červenka.
4: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. Nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. Prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší. To se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase. Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu podle mě. Aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo takový kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, které jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Krčil rameny po vyřazení českých hokejistů kapitán Roman Červenka. Trenér Radim Rulík na svém posledním šampionátu v roli hlavního trenéra nedokázal najít ideální složení útočných trojic. Češi vesměs dostávali góly ze situací, na které se před zápasem připravovali. Rulík po turnaji přiznal, že se mu nepodařilo vybrat ideální složení týmu minimálně z 10%. Jedno pozitivum, ale na výkonech národního týmu přeci jen lze najít. Do sestavy se dostalo hned několik hráčů, kteří v posledních letech vozili medaile z juniorských šampionátů. Premiérové starty rozhodně nepokazili Galva, Smelovský, Chmelař, Alšer ani Cibulka.
5: Já si myslím, že roste generace. Teď jde jenom o to, aby ty kluci stali se co nejdřív profíkama, aby využili ty možnosti, které se jim naskytnou, aby to jako nezahodili tím, že se uspokojí moc brzy. Určitě nejenom ty, co byli tady, ale i v letošní 20, i v loňský 20 jsou další hráči, kteří opravdu si myslím, že mají ten potenciál. A opravdu jde o to, aby prostě na sobě pracovali, aby se prosadili na klubový úrovni a v ten moment si myslím, že mají otevřený dveře do národa.
2: Ty dveře, o kterých mluví Radim Rulík, už ale bude otevídat Zdeněk Moták, který převzal národní tým pro další sezóny. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Aneta Langerová a její písnička V bezvětří. Jak rády mají bezvětří třeba oštěpařky, i to nám může říct Jakub Kanta, který sleduje na Julisce na memoriálu Josefa Odložila právě teď i závod oštěpařek.
1: Hezký podvečer, bezvětří tady, dá se říci, že i je. Když se podívám na ten praporek, který je v tyčkařském sektoru a respektive ve vedlejším oštěpařském sektoru, tak ten jen tak lehce povlává a každopádně, když je nějaký ostrý vítr, ať je už na jednu nebo druhou stranu, tak to není úplně optimální, ale myslím si, že oštěpaři i oštěpařky se většinou dokážou popasovat s led, kterými podmínkami záleží i na tom, jestli fouká třeba, respektive jestli je to pravák nebo levák, ale každopádně včera jsme třeba viděli hodně prudký vítr dozad u oštěpařů v Gecisu a Němec Niklas Kaul, ač je desetibojař, tak tam atakoval téměř 80-metrovou hranici, takže ten vítr dozad řekl bych, že je lepší, ale každopádně k tomu, co se tady teď děje na stadionu, tak oštěpařky ty mají už teď v průběhu čtvrtou sérii. Nikola Ogrodníková ve třetí sérii hodila o dost méně, než je ten její nejdelší pokus 59 metrů 87 cm z první série, díky kterému vede celou soutěž tady na memoriálu Odložila, Josefa Odložila, je to konkrétně memoriál Dany Zátopkové, samozřejmě legendární české oštěpařky. Nikola Ogrodníková, ta už by pomalu měla jít na řadu, ale teď tady bude ještě vyhlašování žákovských závodů, takže si bude muset na svůj další pokus pravděpodobně ještě chvíli počkat, přestože tyčkaři v sektoru skáčou, ale samozřejmě oštěp létá poměrně dost daleko, i když myslím si, že ty stupně vítězů s dětmi jsou tady zhruba tak na hranici 85 a 80 metrů od té odhodové čáry, tak to si troufám říct, že tam by oštěp z paže některé ze závodnic rozhodně letět neměl a také už se teď připravuje k dalšímu pokusu. Druhá v pořadí Erza Türkmenová, turecká reprezentantka, která tady zatím hodila 57 metrů a 52 cm a už se také rozebíhá i přes to vyhlašování žákovských závodů ke svému čtvrtému pokusu a nebude to rozhodně ani za 55 metrů v podání této turecké závodnice, nebo zhruba na 55 metrů, ale Nikolu Ogrodníkovou by to ohrozit nemělo. Nikola Ogrodníková, připomínám, ona se vrací po mateřské pauze před dvěma lety, necelými ještě dvěma lety, byla na pařížské olympiádě na skvělém třetím místě, má bronzovou medaili z olympijských her, pak si dala mateřskou pauzu a teď se vrací a teď už se i roztleskává zdejší publikum, i když dost prořídle tady na Julisce, rozhodně tady před nějakým tím týdnem zhruba, když tady fotbalová Dukla se snažila udržet nejvyšší soutěži a neudržela. Tady bylo rozhodně víc fanoušků, teď Nikola Ogrodníková, čtvrtý pokus, oštěp letí za 50 metrů, ale ne vůbec daleko, zhruba na nějakých 51 metrů, takže Nikola Ogrodníková vyšlápla úmyslně a bude mít ještě dva pokusy. Z pražské ulisky Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Valná hromada ČES jedná o rozdělení společnosti. Schválila už výplatu dividendy za loňský rok.
8: Dnešní valná hromada schválila návrh představenstva na dividendu ve výši 42 korun na akci.
7: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní.
9: Ta změna je dořešena, určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme.
7: Čeští fotbalisté se přesunuli do Spojených států amerických, kde je čeká v pátek generálka na mistrovství světa. Kolona popojíždí na D8 na příjezdu do Prahy a počasí zítra bude nejdřív slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky a teploty až 26 stupňů. Je pondělí 1. června. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Valná hromada skupiny ČES schválila vyplacení dividendy akcionářům. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti, změnu stanov a volbu nových členů dozorčí rady. Sleduje to reportér Tomáš Jiník.
10: Na valné hromadě byla letos větší účast než v minulých letech. Přesto akcionáři schválili dividendu 42 korun na akci už před 16:15 odpoledne. Větší debatu vyvolalo plánované rozdělení firmy. Menšinový akcionář Michal Šnobr k tomu řekl.
11: Akcionáři teď potřebují připravované restrukturalizaci. Mnohem více informací.
10: Ještě před projednáním tohoto bodu na valné hromadě nastínil možný další vývoj Radiožurnálu generální ředitel ČES Daniel Beneš.
12: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
10: Vyčlenění a prodej zákaznické části souvisí s plánem současné vlády ze státní výrobní část ČES. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
7: Odbory agentury pro sociální začleňování a 40 organizací pro pomoc závislým dnes stávkovaly. Chtěli tak upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Vadí jim oznámený přesun agent z úřadu vlády na několik ministerstev.
13: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
14: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
13: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
15: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
13: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Česká centra v zahraničí by mohla skončit, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Detaily doplní reportérka Daniela Brichtová.
16: Ministerstvo zadalo audity a podalo dvě trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory před žalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
17: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
16: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
18: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných usnesení vlády.
16: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Česko má podle vědců z projektu Intersucho letos za sebou už druhé extrémní období. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech značné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
19: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
20: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
21: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
20: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
7: Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí Bejrútu. Hlavní íránský vyjednavač Bager Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu íránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. Teherán teď chce zcela zablokovat Hormuzský průliv. Ceny ropy proto znovu začaly výrazně růst. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 000 000 korun do vzniku francouzských datacenter. Potvrdila to na investičním summitu Choose France, který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron.
22: Tohle partnerství dělá z Francie přední zemi v Evropě, pokud jde o datacentra a výpočetní kapacity.
23: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Nová datacentra nezbytná pro umělou inteligenci mají vzniknout na severu Francie u měst Dunkerque, Valenciennes a Amiens. Pro japonskou společnost je důležité, že Francie produkuje a vyváží elektřinu, které je dostatek a která je navíc bezemisní.
24: Spojené státy a Čína rychle postupují. Evropa, Japonsko a Asie musí taky, abychom nezůstali pozadu.
23: Uvedl generální ředitel japonské firmy SoftBank Masayoshi Son. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Ostravský koncert už za necelou hodinu zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července.
25: Šostakovičův violončelový koncert číslo 1 zahraje na dnešním zahájení Pablo Ferrandez společně s pražskými symfoniky. Na festivalu zazní také filmová hudba, jazz nebo folklor. Porod si taky vyhlásí vítěze skladatelské soutěže Generace. Celý festival pak v Hukvalském amfiteátru uzavře Carmina Burana od Karla Orfa. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
26: Sport. Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. V USA a v Mexiku odehrají zápasy skupiny mistrovství světa. Dvě ze tří utkání čekají Čechy ve vyšších nadmořských výškách. Národní tým se na to chystal už před odletem do dějiště šampionátu, jak popisuje místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
27: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu. Skoro to bylo jak v sauně a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají, teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
26: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na okruh WTA. Vítězka 23 Grand Slamu se představí příští týden ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Williamsová odehrála poslední zápas v roce 2022 na US Open. Svůj návrat naznačila už minulý rok tím, že se přihlásila do antidopingového programu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Holubic a na D8 u Zdib. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov zůstává silný provoz z kilometru 211. Stojí hlavně pravý pruh a fronta se táhne do zúžení v Brně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 2,5 kilometru dojedete do Kolony. Na minus prvním kilometru za sjezdem na Zdiby schořelo auto, jede se jedním pruhem zdržení 15 minut. Na D48 z Českého Těšína do Nové Jičína před sjezdem na Frýdek Místek na 54. kilometru havarovalo osobní auto. Opatrně náhle se zpomaluje v dešti. Výraznější kolona se netvoří. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz. V tunelech kolona se tvoří za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zpoždění 20 minut za sjezd na Ořech. A na silnici 43 ze Svitav do Lanškrounu za odbočkou na Opatov vyšetřují vážnou nehodu. Silnice zůstává uzavřená, náhradní trasa přes Moravskou Třebovou a Krasíkov. Další zelená vlna po kulatém stolu.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude opět teplejší den, ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť. A nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Je 18 hodin a 10 minut a vy dál posloucháte Radiožurnál Sport. My budeme i nadále sledovat dění na atletickém memoriálu Josefa Odložila, ale také se pobavíme o aktuálním dění na tenisovém Roland Garros, tedy na druhém Grand Slamu sezóny. To je tedy náš program na následujících pár desítek minut. Hezký podvečer.
0: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: David Koller dospíval v našem vysílání v 18 hodin a 14 minut a my tedy míříme znovu na Julisku, kde probíhá 33. ročník memoriálu Josefa Odložila. Jakub Marek před hlavními zprávami mluvil o ženském oštěpu a mužské tyčce, ale ten program už se rozběhl a je určitě bohatší, takže má i víc disciplín, o kterých může mluvit.
1: Rozhodně, před okamžikem začala dálkařská soutěž mužů a před chvílí Radek Juška, český rekordman, velmi zkušený český dálkař, mimochodem i finalista olympijských her v Paříži, tak ten prvním pokusem skočil 764 cm, jen tak pokýval hlavou, není samozřejmě s tím úplně spokojený, to je dálkař, který vždy chce atakovat 8-metrovou hranici. Podstatné je to, že se trefil správně na odrazové prkno, zapsal nějaký výkon. A tím se dostal teď i do vedení právě v první sérii, respektive po první sérii, protože on uzavíral ty úvodní pokusy, takže 7,64 Juška na místě prvním, druhý je Němec Steven Freund 7,53. No a mladší, mnohem mladší kolega z tréninkové skupiny Josefa Karase od Radka Jušky, Petr Meindl-Schmidt, tak ten prvním pokusem řekl bych, že letěl ještě dál než Radek Juška, ale byl tam mírný přešlap, řekl bych, v téměř ideálních podmínkách kolem 2 metrů za sekundu větru dozad, tak třeba to by dálkařům mohlo přát tady dnes v této soutěži. A když se podíváme ještě do oštěparského sektoru, tak tam už aktuálně probíhají závěrečné 6. pokusy, v čele stále Nikola Ogrodníková 59 metrů 87 cm hned z první série. Ještě v té druhé sérii předvedla obdobný pokus, obdobný výkon, ale pak už to šlo dolů, už se nedokázala pořádně trefit a upřímně řečeno bych byl velmi překvapený, kdyby v té poslední sérii ještě nějaké své centimetry k těm 59,87 přidala, protože v těch posledních pokusech už to bylo vždy jen lehce nad 50 metrů a technicky řekl bych spíš nepovedené pokusy. No a když se podíváme na rekord mítinku z memoriálu Josefa Odložila z roku 2008 Barbory Špotákové 68,81 cm, tak to je rozhodně nedostižný výkon pro zdejší startovní pole oštěpařek. Ono obecně, nechci to úplně kritizovat nebo schazovat, ale když se podíváme do těch startovních listin, tak v minulosti tady byla mnohem zvučnější jména, byly mnohem zvučnější ty kvalitnější startovní listiny, ne že by tady nebyly čeští reprezentanti, velmi kvalitní mezinárodní účast, ale když se podíváme právě na ty zahraniční atlety, tak možná Američan Jamal Britt, což je překážkář, který tady poběží 110 překážek a je čtvrtý v letošních světových tabulkách výkonem 13.07, tak snese ty elitní mezinárodní kritéria, ale pak už bychom tady těžko hledali nějaká velmi zajímavá zahraniční jména. Každopádně teď v dálkařském sektoru tedy bojuje české duo Juška Meindl-Schmidt a Nikola Ogrodníková, ta půjde na svůj poslední pokus zhruba odhadem za nějakých 5 až 10 minut právě v soutěži oštěpařek. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 20 minut vyměníme na chvíli atletiku za tenis. Grand Slamové Roland Garros se přehouplo do druhého týdne a ve třech ze čtyř dospělých kategorií stále najdeme i české reprezentanty. Jakub Menšík je ve čtvrtfinále dvouhry a ve čtyř hrách na pařížské Antuce pokračují Kateřina Siňaková a také Petr Nouza.
1: Petr Nouza začínal s tenisem v klubu, který se primárně zaměřuje na amatérské hráče. Přesto teď oslavil podruhé v kariéře postup do čtvrtfinále na Grand Slamu.
2: Zázrak, v podstatě, jak to nechápu. Myslím si, že úplně nepatřím k těm tenistům, který vlastně byli nějak předurčený k něčemu, jako tady být na Grand Slamech. Myslím si, že celkově i ta kariéra, jako je to trochu náhoda, prostě rodiče mě dali vlastně na kroužek jako na tenis a nějakým způsobem se to jako vlivem strašně moc faktorů a náhod a štěstí, že jsem potkal prostě dobrý lidi, kteří mě v té kariéře nasměrovali, tak jsem se tady ocitnul a snažím se z toho dostat maximum, snažím se prostě tomu dávat všechno a nějak jako pokračovat dál, no. Je to zajímavý, no, celá ta cesta.
1: Řekl po postupu do čtvrtfinále Roland Garros Petr Nouza. Ve stejné fázi je i Kateřina Siňaková. Ta pochopitelně z pozice desetinásobné Grand Slamové šampionky v deblu bere postup mezi nejlepší osmičkou trochu jinak. V rozhovoru pro radiožurnál Sport tak zazpomínala na své začátky, kdy pro ní byly tyto prvotní úspěchy prestižnější.
3: To čtvrtfinále je takovej zlom, kdy vlastně to i hezky zní a máte prostě pocit, že jste mezi osmičkou nejlepších a samozřejmě pro mě ty začátky to vždycky bylo wow, že přece jen taky to první, druhý, třetí kolo, tak to prostě zní tak jako OK. Ale to čtvrtfinále prostě už se tak zapisuje, je to prostě úspěch tak nebo tak, takže je super, že tam máme zástupce i z chlapské strany a samozřejmě pro mě teď už je to ano jiný, už je to takový spíš začátek turnaje.
4: A tak to zase je docela příjemné.
3: Ne, tak já si na tom moc dobře pamatuju a myslím si, že zrovna i patřili mezi první úspěchy tady. Myslím si, že s Bárou jsme tady došli do semifinále, pak samozřejmě předtím ještě s Luckou. Tak to bylo úplně, že vlastně podle mě Lucka mě vytáhla. Tam vlastně pro nás bylo to první finále US Open.
1: Kateřina Siňaková ve svých odpovědích zmínila dvě křestní jména. Báru, tedy Barboru Krejčíkovou, a Lucku, teď už bývalou tenistku Lucii Hradeckou. Aktuálně hraje po boku Američanky Townsendové a o postup do semifinále se v úterý utkají s belgicko-slovinským párem Kempenová-Klepačová. Petr Nouza pak s Rakušanem Oberleitnerem nastoupí proti italské dvojici Bulleli Vavasory. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: A David Prouza vás samozřejmě bude informovat o tom, jak se dál bude českým tenistům dařit v Paříži na Grand Slamovém Roland Garros. No a teď se dozvíme zase od Jakuba a Marka, jak to dál pokračuje na atletickém memoriálu Josefa Odložila.
5: Soutěž o štěpařek, tedy memoriál Dany Zátopkové, už se blíží svému konci. Aktuálně má za sebou svůj poslední pokus v soutěži turecká závodnice Ezra Türkmenová a zlepšila se v poslední sérii, pokud dobře vidím, na vzdálenost nějakých 80 metrů, tak by to mělo být 58 metrů 69 cm a to nestačí na Nikolu Ogrodníkovou. Nikola Ogrodníková v první sérii 59 metrů 87 cm, takže teď už je jisté, že se sice Türkmenová v poslední sérii zlepšila zhruba o nějaký metřík, ale Nikola Ogrodníková je vítězkou tohoto ročníku memoriálu Dany Zátopkové a bude mít před sebou ještě závěrečný pokus. Zatím ji tam teď marně hledám v oštěpařském sektoru, tak nevím, jestli vůbec bude nastupovat do toho posledního pokusu po těch třech předešlých nezdarech, kdy jí to neletělo vůbec daleko, jestli třeba nebude šetřit své tělo a také svou kondici na nějaké příští závody, ale stále je tam čilý ruch právě v oštěpařském sektoru, ale Nikola Ogrodníková se zatím neblíží rozběžišti, takže pravděpodobně už bude vynechávat ten závěrečný pokus. Když se podíváme do dálkařského sektoru, ten je tady hned pod mohutnou tribunou na Julisce, to je, řekl bych, úplně nejblíž divákům a dost možná aktuálně pro zdejší diváky nejatraktivnější disciplína, protože když létají atleti k 8 metrům, tak je to samozřejmě velmi, velmi zajímavé. Tam za chvíli půjde na svůj další pokus jak Petr Mindl-Schmidt, tak Radek Juška. Radek Juška stále v čele té soutěže s výkonem z první série 764 cm, stále ještě po očku se snažím zahlédnout v dálce Nikolu Ogrodníkovou, ale vidím tam, že je tam oranžový kužel na rozběžišti a přijde mi, že už se tam spíš jdou rozcvičovat oštěpaři k soutěži, která začne v 18 hodin a 40 minut, takže asi pravděpodobně Nikola Ogrodníková už nebude pokračovat dál soutěži, každopádně vítězí výkonem 59 metrů 87 cm výrazné zlepšení jejího letošního maxima. Připomínám, že ona se vrací po mateřské pauze a už téměř se dostala na hranici 60 metrů. Z Pražské Julisky, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Italský superfavorit tenisového Roland Garros, Jannik Sinner, světová jednička, sice už v turnaji nepokračuje, když senzačně vypadl ve druhém kole, když v utkání se Serundolem, Argentincem, nezvládl ta velká vedra, která panovala v Paříži. Tak ale přesto mohou tři Italové postoupit do čtvrtfinále druhého Grand Slamu sezóny. Už je tam Flavio Cobolli, který porazil dnes Američana Swaidu 3-1 na sety. Teď Matteo Berrettini vede právě nad Argentincem Serundolem, který tedy zastavil Jannika Sinnera 2-0 na sety. No a ještě večer bude hrát další Matteo Arnaldi s Američanem Tiafoem. Teď ještě probíhá další osmifinálový zápas mužské dvouhry. Kanaďan Ožer Aliasim zatím vede 1-0 na sety nad Čilanem Tabilem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: O českých fotbalistech a jejich přesunu do Spojených států, kde kromě tedy Spojených států také v Mexiku a v Kanadě začne brzy mistrovství světa, uslyšíte za chvíli ve sportovním přehledu. Mimo jiné se Češi ve skupině utkají také s jihoafrickými fotbalisty a ty měli problémy s tím, aby odletěli do Spojených států, protože ne všichni měli víza. Teď už se to podařilo vyřešit, respektive vyřešil to jihoafrický fotbalový svaz a reprezentace této země, která tedy bude druhým soupeřem českého týmu ve skupině A, odletěla na mistrovství světa. V Johannesburgu zatím musel zůstat pouze asistent trenéra Helman Mitchell, který americká víza dosud nedostal.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hlavná Chumbawamba dohrála v 18 hodin a 42 minut na Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Více teď přidáme ve sportovním přehledu se Štěpánem Bémem. Příjemný podvečer.
1: Dobrý den. Národní tým odehraje ve skupině mistrovství světa na území USA jeden zápas. K dalším dvěma nastoupí Češi v Mexiku. Ten první je čeká už za 10 dní.
2: Reprezentace dorazila do New Yorku nad ránem místního času a pak se přesunula do hotelu vzdáleného zhruba 30 km od stadionu Sports Illustrated, kde nastoupí v New Jersey k poslední přípravě proti Guatemale. Hrát se bude od 2 hodin v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Na mistrovství světa pak čekají národní tým v základní skupině Jižní Korea v Guadalajáře, Jihoafrická republika v Atlantě a Mexiko v Mexico City. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy a další zajímavosti ze šampionátu o české reprezentaci. Z New Jersey Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k tenisu. 44-letá hvězda nastoupí příští týden ve 4 hře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Williamsová odehrála poslední zápas na US Open v roce 2022.
1: Tenista Jakub Menčík se připravuje na čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant zítra utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Kaspra Ruda. Na souboj s Menčíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší a baví ho i fakt, že v pavouku antukového Grand Slamu je dál řada mladých hráčů. The next generation is doing pretty well,
3: no. Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodar a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
1: Polská tenistka Maja Chvalinská porazila na Roland Garros domácí Francouzku Perriovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Grand Slamu. Chvalinská prošla do této fáze turnaje z kvalifikace a ve světovém žebříčku singlistek je až ve 200. Dále Ruska Schneiderová porazila Američanku Kýsovou 2-1. Její krajanka Kalinská zvítězila nad Ruskou, hrající pod vlajkou Rakouska, Potapovovou také 2-1.
0: Paraguajský tenista Adolfo Daniel Vallejo dostal na Roland Garros za sexistické vyjádření o rozhodčí pokutu 65 000 dolarů v přepočtu z téměř 1,5 milionu korun. Vallejo prohrál ve druhém kole pařížského Grand Slamu se 17-letým Francouzem Kuamem. Po utkání řekl na adresu brazilské rozhodčí Carvalhové, že podobné zápasy mají řídit muži, protože ženy nemají odvahu krotit hlučné publikum.
1: Prvoligové fotbalisty Zlína posílí do nové sezóny Adam Gaži. 23-letý slovenský obránce přichází ze Skalice a s klubem podepsal 3-letý kontrakt. Gaži začínal jako ofenzivní křídlo, sám ale mluví o tom, že na kraji hřiště může nastoupit kdekoliv.
4: Ty posledné sezóny jsem hrál na levé obraně a nepřijde mi to jako velká změna. Stále vím hrát aj ofenzivně, aj napravo, aj nalavo, takže je to v podstatě iba o pozici navyše pre mě.
0: Českou reprezentaci v malém fotbalu čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se 2 výhrami a 1 remízou. Naposledy Češi celý turnaj vyhráli v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20 hodin a 30 minut.
1: Hokejista Michal Hrádek přestoupil v extralize z mistrovských Pardubic do Olomouce. 24-letý obránce už v minulé sezóně v hanáckém klubu hostoval, a to od loňského září do letošního ledna. Olomouc o jeho příchodu informovala na svém webu.
0: Takový byl sportovní přehled se Štěpánem Bémem. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Byl postavený v 60. letech kvůli olympijským hrám, trofej pro mistry světa na něm zvedli Pelé i Maradona a jako první bude hostit světový šampionát ve fotbalu po třetí v historii. Možná jste už pochopili, že vám v dnešním dílu sportovní encyklopedie představíme aztécký stadion, stojí v Mexico City a už za 10 dní na něm soubojem domácích Mexičanů s Jihoafričany začne letošní turnaj těch nejlepších reprezentací planety. Poprvé se na něm hrálo mistrovství světa v roce 1970 a jedno jeho semifinále si vysloužilo přezdívku Zápas století. Víte, o jaké utkání šlo?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to dramatický duel, ve kterém padlo 7 gólů, ale 6 z nich po vypršení řádné hrací doby. Italové od 8. do 92. minuty vedli nad západními Němci, jenže ti pak vyrovnali a v úvodu prodloužení otočili na 2-1. Pak zase italský tým obrátil skóre na 3-2 a i když následně inkasoval hned v zápětí, dal vítěznou branku na 4-3 Rivera. Dodnes na asténském stadionu visí plaketa, že se tam hrál Zápas století a také tam padnul gól století. To bylo pro změnu na dalším světovém šampionátu v Mexiku v roce 1986. Ve čtvrtfinále mezi Argentinou a Anglií tam Diego Maradona při sólu přes více než polovinu hřiště obešel 5 soupeřů, včetně brankáře Shiltona. Ano, 4 minuty na to střelil také nechvalně proslulou branku boží rukou. Argentinci pak došli až ke zlatu a Maradona tak vyhrál finále mistrovství světa na stejném místě jako 16 let před ním jiný legendární fotbalista, Brazilec Pelé. Letos už se na Azteckém stadionu o zlatu rozhodovat nebude. Kromě zahajovacího duelu mu pořadatelé svěřili už jen 4 další utkání. V jednom z nich se proti Mexičanům představí i Češi a sledovat je bude moci 87,5 tisíce diváků. Dříve se na tribunu vešlo až kolem 115 tisíc fanoušků, ale od té doby prošel stadion několika rekonstrukcemi a ta poslední skončila teprve před pár měsíci. Shut up!

0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má Prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, Prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajakcrossu.
2: Znovu jde na první místo hned samotnému vodu. Teď bude dělat eskimácký obraz, který musí se obtočit hlavou pod vodou, pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Vláda připraví nový adiktologický zákon. Kratom tak půjde koupit až od 21 let. Rusko v květnu vyslalo na Ukrajinu nejvíc dronů s dlouhým doletem za dobu války. Basketbalista Tomáš Vyoral se vrací po 9 letech do Děčína. Po nehodě zůstává uzavřená silnice 43 nedaleko Opatova na Svitavsku. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť a teploměry ukážou až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Kratom by si mohli lidé v Česku koupit až od 21 let místo současných 18. Navrhnout to chce vláda. V regulaci kratomu chystá i další změny. Danit by se měl 21% na místo současných 12. Ministerstvo financí chce taky zavést spotřební daň. Podle končícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma jsou chystané změny správné.
4: Určitě podporuji, je to opět naše iniciativa odborníků. Zatížení spotřební daní je zcela legitimní, je to v pořádku, může to přinést i řádově menší jednotky miliard příjmu do státního rozpočtu.
2: BM zároveň stále odmítá úplný zákaz prodeje kratomu, tedy faktickou prohibici. Policie by se podle BM měla spíše zaměřit na potírání černého trhu. Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Pyrotechnici na místě zjistili, že předmět není nebezpečný. Šlo o balíček s baterií zabalenou v alobalu. Policie teď případ vyšetřuje. Rusko v květnu na Ukrajinu vyslalo rekordních 8150 dronů, napsala to agentura AFP na základě vlastní analýzy a hlášení ukrajinské protivzdušné obrany. Moskva útočila nepilotovanými letouny i v noci na dnešek a ukrajinské úřady hlásí desítky zraněných. Ruské letouny zasáhly v Donbasu a oděské oblasti bytové domy, ale i porodnici. Evropská komise uvažuje o nové celounijní dani z hazardních her. Do rozpočtu Evropské unie by mohla přivést necelé 2 miliardy eur ročně, v přepočtu bezmála 48 miliard korun. Vyplývá to z odhadů, které podle informací Radiožurnálu unijní exekutiva zaslala členským státům.
5: Evropská komise uvažuje také o dalších nových zdrojích pro příští víceletý rozpočet 27. Mezi nimi je zdanění firem v oblasti kryptoměn či velkých digitálních korporací. Komise v podkladu pro členské státy upozorňuje, že trh s kryptoměnami je kolísavý a tak by i tyto příjmy unijního rozpočtu byly nestabilní. Česko podle vládní poradkyně pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové stále upřednostňuje vyšší národní příspěvky jednotlivých členských států.
6: Z hlediska efektivity na nás dopadá nejvýhodnějším způsobem.
5: Evropská komise už loni také navrhla nové příjmy rozpočtu založené na dani z tabáku či emisních povolenkách. Bruselu, Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Pracovníci správy Národního parku odstraňují z turistických cest a cyklotras vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
7: Najdou se cesty, které kolegové ještě nestačili prořezat, a to především v jižní části Šumavy. Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Zároveň prosíme cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
8: Sport. Děčínské basketbalisty posílí do nové sezóny Tomáš Vyoral. 33-letý rozehrávač před několika dny skončil u rivala Ústí nad Labem a do Děčína se vrací po 9 letech. Vyoral získal s týmem mezi roky 2013 a 2017 první 3 stříbrné medaile v historii klubu. V NBL poté vyhrál 2 tituly s Nymburkem a v nejvyšší české lize si zahrál i za Pardubice. Děčínský manažer Lukáš Houser říká, že po odchodu rozehrávače Tadeáše Sloviaka dává angažování bývalého reprezentanta Vyorala smysl.
9: Ať už z pohledu toho, že je to skvělý hráč a měl by to být jak na hřišti, tak mimo něj i mentor pro ty mladý kluky, kterým dával šanci. On by se měl zapojit i do nějakého tréninkového procesu naší mládeže a připojit se k našemu trenérskému týmu, takže nám to skvěle zapadá do nějaké naší filozofie, do nějakého našeho plánu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Benešovic a kolona na D2 u Blučiny. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova opatrně za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Uzavřený je pravý pruh, projíždí se pomaleji bez většího zpoždění. Na D11 z Hradce Králové do Prahy z Bystřete za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion po defektu. Řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice počítejte se silným provozem kamionů. Zpomalují na 12. kilometru, chvílemi se úplně zastavují. Levý pruh brzdí až za sjezdem na Modřice. Na D48 z Českého Těšína do Nového Jičína před sjezdem na Frýdek Místek na 54. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Krátce zpomalíte. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrounu zůstává uzavřená nedaleko Opatova. Srážce nákladního auta s osobním. Policie dopravu odklání. Možná je trasa přes Krasíkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra nás čeká opět teplejší den, ráno bude jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, zmíněné přehánky a ojediněle to můžou být i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
11: 19 hodin a 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. V Brně začala série o třetí místo v nejvyšší basketbalové lize mužů. Domácí hrají s Opavou a v úvodním utkání na začátku druhého poločasu nebo třetí čtvrtiny, jak chcete, prohrávají o bod 52-53. Na pražské Julisce probíhá 33. ročník atletického memoriálu Josefa Odložila, no a před několika minutami začala už i soutěž koulařů s Tomášem Staňkem, tak se tam za chvíli po písnice od YouTube vypravíme.
3: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: 19 hodin a téměř 11 minut na Radiožurnálu Sport míříme znovu na pražskou Julisku, na atletický stadion Dukly, kde probíhá memoriál Josefa Odložila. Už po 33. tenhle tradiční meeting a dnes ho sleduje Jakub Marek.
1: Příjemný podvečer, koulař Tomáš Staněk tady vstupuje do sezóny po operaci lokte, právě kvůli operaci lokte přišel o halovou sezónu, přičemž v hale se mu v minulosti vždy velmi dobře dařilo, má už spoustu medailí z evropských halových šampionátů a dokonce i jeden bronz halového světového šampionátu, ale letos halu vynechal a tak vstupuje až teď do roku 2026, tedy atleticky závodně, a Tomáš Staněk má za sebou dva pokusy, ten první se mu nepovedl, 19 metrů 33 cm, on sám mluvil o tom, že by se rád vrátil opět nad nějakých 21 metrů, že se cítí velmi dobře, ale první pokus nebyl úplně to pravé ořechové, jak se říká, druhý pokus 20 metrů 32 cm, takže 99 cm přidal a už se posunul na první místo této soutěže před zkušeného Itala Nika Poncia, ten zatím vrhl o 4 cm méně, tedy 20 metrů a 28 cm, když se podíváme na druhou stranu zdejšího stadionu, tak tam je oštěpařský sektor a Martin Konečný, ten si vylepšil osobní rekord hned prvním pokusem, 81 metrů 12 cm, to už je velmi kvalitní výkon, to je dál než včera Jakub Padlejch na diamantové lize v marockém Rabatu, kterému se tam tedy vůbec nedařilo, nedostal se přes 80 metrů, to se dnes povedlo Martinu Konečnému, ale je na druhé pozici v osobním rekordu 81-12. A první je aktuálně Joafričan Duf Smith 83-06 a i na třetím místě Ukrajinec Artur Felfner se dostal přes 80 metrů 80-27, takže velmi kvalitní, velmi solidní soutěž oštěpařů tady sledují fanoušci, kteří už jsou tady v trochu větším počtu než zhruba před hodinou na pražské Julisce, a ještě musím zamířit do dálkařského sektoru, protože dálka mužů, ta už se bude chýlit poslední šesté sérii a v čele je stále Čech Radek Juška, český rekordman, a posunul se už na 787 cm, takže už jen 13 cm mu chybí do té 8-metrové hranice, suverénně vede na druhém místě Alžírán Hocin 7,69, třetí Ukrajinec Mazur 7,64, nedaří se Petru Mindlu Schmidtovi, českému reprezentantovi, který už má také osobní rekord přes 8 metrů, ale on má zatím jen křížky, jen přešlapy, soutěží 5 přešlapů a teď v poslední sérii se bude snažit toto změnit. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 14. Popovických jsou dobrý poránu, když je člověk.
5: Když je

0: Po písničce Den otců od tří sester se zase vrátíme ke včera skončenému hokejovému mistrovství světa. Nebylo to v posledních letech poprvé, kdy se dostal do semifinále tým, od kterého by se to nečekalo. V Tampere a v Rize 3 roky nazpátek to byli Němci a Lotyši zároveň. V loni zase překvapili Dánové, kteří vyřadili ve čtvrtfinále Kanadu. A letošní světový šampionát patřil v tomto ohledu Norsku, které došlo až do závěrečného víkendu a má senzační bronz. To ukázalo sportovním fanouškům na severu Evropy, že existují i další sporty, kromě toho pro ně nejslavnějšího v Norsku.
1: Nejenom lyžování, i hokej je zábava.
2: Yeah, hockey is fun too.
3: To byl kapitán Norů Andreas Martinsen po vysoké prohře v semifinále se Švýcary a dobrou náladu měl i přes porážku proto, že jeho tým vůbec došel do bojů o medaile.
1: Ano, máme zprávy z celého Norska. Třeba lidé, co žijí tam někde nahoře, úplně u oceánu, ani neví, co je hokej, ale dívají se. Nemají sice ani ponětí, co je offside a když koukají na televizi, tak na obrazovce ani nenajdou puk, ale sedí u toho a fandí.
3: A tak fandili až do posledního utkání Norů na turnaji. V duelu o bronz vedlo Norsko dlouho 2-0 nad Kanadou.
4: Na modrou čáru Celebrino rána propadla za norským golmanem a je to gól. Tomes vyrovnává 7,4 vteřiny před třetí sedénou. Kanada prostě hraje závěry.
3: Norové mohou zase do přišlí slení oni a míří zprava. Zprava 2-1, norská šance na senzaci. Gól! Norsko vítězí a má legendární bronz poprvé v historii norského hokeje. Jsou tu bronzové medaile. Andreas Martinsen už mohl s medailí na krku opravit původní výrok o tom, že lidé v Norsku neví, co je offside.
2: Now they do.
1: A teď už to ví, určitě. Jsem hrozně zvědavý, co se bude dít, až se vrátíme domů, jak na tom bude pak dál norský hokej. Lidé mají rádi sporty napříč regiony a zejména ty, kde jsme úspěšní. Tam se právě zařadila hokejová reprezentace a to je skvělý pocit.
3: A mohlo se začít slavit.
2: How?
1: Jak? Je několik možností, ale vybereme následující. Dáme si hodně piv a pak si budeme dávat další.
3: Smál se kapitán Andreas Martinsen. Pro Norsko je to první medaile z mistrovství světa v historii. Umocněná tím, že Norové na turnaji dokázali porazit třeba ještě Švédy, Čechy a naposledy v boji o bronz Kanadu. Zurichu František Kuna, Radiožurnál.

0: Zajímavé soutěže koulařů a oštěpařů teď probíhají na memoriálu Josefa Odložila a proto míříme znovu na Julisku za Jakubem Markem.
1: Hezký večer, Tomáš Staněk po polovině soutěže stále v čele mezi koulaři 20 metrů 32 cm o 4 cm před Italem Ponciem a na třetí pozici se vyhoupl Palmer z Mauricia 20 metrů 18 cm, velmi vyrovnaná soutěž a určitě by Tomáš Staněk přidal nějaké možná i decimetry právě k tomuto výkonu. Když se podíváme do soutěže oštěpařů, tak tam Martin Konečný stále drží druhou pozici, ale v novém osobním rekordu tento český reprezentant 81 metrů 12 cm hned v první sérii, stejně tak jako třeba Nikola Ogrodníková, která výkonem z první série 59 metrů 87 cm vyhrála soutěž oštěpařek. Před Konečným je Jihoafričan Smith 83.06 a za Konečným na třetí pozici ještě další 80-metrový oštěpař Ukrajinec Felfner 80.27. Teď možná lehce pod mým hlasem slyšíte i povzbuzování a to patří právě dálkaři Radku Juškovi, českému rekordmanovi, který se chystá na svůj závěrečný pokus v dálkařském sektoru. Už je jisté, že vyhraje tady na Julisce. Na prkně bylo všechno bez problémů a možná přidal nějaký centimetr, asi ne, asi to nebude dál, ale počkáme si na změření tohoto výkonu. Teď vylétl i bílý praporek z ruky rozhodčí u právě odrazového prkna, ale bylo tady z tribuny jasně vidět, že to přešlap nemohl být. Měl tam ještě nějakých 5 až 10 cm rezervu na odrazovém prkně. Radek Juška teď už změřený, šestý pokus 777, hezké číslo, ale není to dál, 787 cm. To je jeho dnešní nejdelší výkon ze třetí série, ale i tak Radek Juška vítězí tady na Julisce v Praze na druhé pozici Alžířan Hosin 7,69 a na třetí místo nakonec poskočil Petr Mindlschmidt, další český reprezentant, který měl 5 přešlapů, ale protože tady je jen 8 závodníků, takže se nijak nezužovalo to startovní pole po třech pokusech a mohl skákat dál, pak přidal další 2 přešlapy po těch úvodních třech, ale v poslední sérii se trefil na odrazové prkno a bylo z toho 766 cm a třetí místo pro Petra Mindlschmidta. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 4:30 po krátkých zprávách budeme dál sledovat dění na atletickém Odložilově memoriálu, ale mluvit také budeme o cyklistickém závodu míru.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je asi o 51 haléřů méně než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra taky klesne, a to o 37 haléřů. Nafta bude moct stát 39 korun a 35 haléře. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza. Podle prezidenta Nikoše Radana šlo o typ Geraň 2. Kyjev k tomu uvedl, že Ukrajina se snaží sestřelit všechny ruské drony, které míří na území zemí NATO. Rusko podle něj vysílá drony do těchto států, aby vyvinulo tlak na země NATO, zjistilo jejich reakci a prověřilo protivzdušnou obranu. Moskva ale po incidentu v Rumunsku odmítla, že by šlo právě o ruský dron. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev. Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. A v kalifornském Palm Springs se o víkendu sešlo přes 1000 lidí převlečených za hollywoodskou herečku Marilyn Monroe. Jak informuje BBC, vytvořili tak nový světový rekord. V bílých šatech a platinově blonděté paruce zároveň oslavili, že by dnes bylo Marilyn Monroe 100 let. Kariéru slavné herečky připomeneme na Radiožurnálu i krátce po 8 hodině. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála na Odložilově memoriálu v Praze. Atletický meeting pokračuje soutěží koulařů. Na stadionu Juliska je u toho reportér Jakub Marek.
3: Koulař Tomáš Staněk vede po 4 sériích výkonem 20 metrů a 32 cm, má před sebou ještě 2 pokusy. V oštěpu je na druhém místě v poslední sérii domácí Martin Konečný, ten hodil 81 metrů a 12 cm a vylepšil si tak osobní rekord a dálku ovládl Radek Juška výkonem 787 cm. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na dálnicích před Brnem a překážka na D11 u Peček. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení u sjezdu na Bratislavu. Levý pruh jede výrazně rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se pomalu zkracuje kolona kamionů. Zastavují se teď na 8. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou dejte pozor, mezi 66. a 64. a 0,5. kilometrem máme hlášené stojící vozidlo. Je v odstavném pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvolněte ještě za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvolněte ještě za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky.

0: počasí.
1: Zítra bude opět teplejší den, ráno ještě čekejte jasno až polojasno a ojedinělé mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť nebo dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 19:37 míříme zase zpátky na Julisku na 33. ročník atletického memoriálu Josefa Odložila. Celý program sleduje Jakub Marek.
1: A už končí soutěž o štěpařů. Martin Konečný nakonec obsadil druhé místo, 81 metrů 12 cm. Připomínám osobní rekord pro tohoto českého závodníka, už zkušeného, 28-letého, ale až nedávno se vlastně dostal přes 80 metrů a teď 81 metrů a 12 cm. Vyhrál jeho Afričan Smith 83-09. V soutěži koulařů tam se nám změnilo pořadí v páté sérii, protože Tomáš Staněk už nevede. Je na druhé pozici výkonem 20-32, stále nepřidal žádné centimetry k tomuto výkonu z druhé série, ale dostal se před něj muž, který je z Mauritiusu, Nick Palmer, 20 metrů 68 cm v novém osobním rekordu, takže před Staňkem o 36 cm na třetím místě stále i tam Nick Poncio, 20-28. Ještě můžeme zmínit hlavní memoriálovou tady disciplínu, memoriál Josefa Odložila, tedy běh na 1500 metrů, ovládl Ted Higgins, Brit, časem 3:37.66, to je solidní čas, ale samozřejmě 1500, ta elitní světová, ta se běhá úplně na jiných časech, v současnosti kolem 3 minut a 30.

sekund. Na páté pozici skončil nejlepší z Čechů Filip Sasínek časem 3:38.83. Ten doběh byl relativně těsný, ale na vítězného Higgince Sasínek ztratil přes jednu sekundu. A ještě jsme taky zmiňovali během večera atletického i výškařku Michaelu Hrubou, finalistku posledního světového šampionátu v Tokiu, ale tady se jí vůbec nedařilo. Sice skončila na druhé pozici, ale ta konkurence nebyla zas až taková, ale skončila pouze 184 cm. Vyhrála Srbka Vojinovičová, která tady předvedla centimetrů 187. Nový osobní rekord pro tuto Srbku. Z pražské Julisky, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: A hned po písnice slavných Beatles v 1942 se vracíme zase na atletiku na Memoriál Josefa Odložila, protože na Julisce už vrcholí soutěž koulařů, kde je ve hře o vítězství také Tomáš Staněk. Takže slovo má zase Jakub Marek.
1: Hezký podvečer z pražské Julisky. Tomáš Staněk stále na druhé pozici v soutěži koulařů. Je jasné, že Nick Palmer z Mauritiusu už se nezlepší, protože má za sebou poslední svůj pokus 19 metrů 77 cm. To není zlepšení. 20 metrů 68 cm. To je zatím vedoucí hod tohoto atleta z netradiční atletické země, ale atletika je obrovský globálním sportem, takže prakticky v každém koutu naší planety se najde nějaký kvalitní atlet a Nick Palmer to teď potvrzuje, osobní rekord, tedy pro něj těch 20 metrů 68 cm. Aktuálně Ital Nick Ponzio poslední pokus roztočil svou otočku dynamicky, ale vypadá to, že tam má nějaký lehký zdravotní problém, tak trochu kulhá na nohu. Každopádně podstatné je to, že dál to nebylo než v těch předešlých sériích. Ponzio byl 4 cm za Tomášem Staňkem, 20 metrů 28 cm, to je výkon Itala Poncia z druhé série. No a už zbývá poslední muž ve startovní listině, protože on byl po těch třech sériích nejlepší, takže zakončuje celou soutěž koulařů Tomáš Staněk. 20 metrů 32 cm, to je jeho výkon z druhé série, ale připomínáme, že 34 cm je aktuálně za vedoucím Nickem Palmerem. Teď už Tomáš Staněk si bere 7,25 kilovou kouli do své pravačky a jde do koulařského kruhu. Připomínám, že Tomáš Staněk ještě letos nezávodil, on ani v halové sezóně nezávodil, protože byl na operaci se svým bolavým loktem, dlouhodobě bolavým loktem, pak říkal, že je škoda, že vlastně na tu operaci nešel o něco dříve, že se mu hodně ulevilo, tak uvidíme, jestli se mu ulevilo natolik, že přidá nějaké třeba decimetry v tom následujícím svém šestém vrhu. Tomáš Staněk posílá kouli pod 20 metrů. Takže Tomáš Staněk teď zklamaně tak se předklonil, zatleskal zdejším fanouškům, ale rozhodně spokojený s tím to není. Každopádně sem přijel pro vítězství, to tady nebere, skončil na druhé pozici výkonem 20 metrů 32 cm. Vítězí z Mauritiusu, reprezentant Mauritiusu Nick Palmer, 20 metrů 68 cm. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Sport Lesbians na Radiožurnálu Sport je 19 hodin 48 minut. Na severu Moravy včera skončil závod míru cyklistů do 23 let. Úroveň prestižního etapového závodu, který v minulosti ovládl třeba Tadej Pogačar, byla letos o něco vyšší díky zapojení mládežnických týmů elitních World Tourových stájí. V závěrečné etapě navíc nastupních vítězů byly vidět i české barvy.
1: Naprostá fantazie, viděli jsme závodění až do posledních pár metrů, Čech na pódiu, ta atmosféra byla opravdu jako bouřlivá, takže já jsem osobně jsem spokojený, myslím si, že celý tým je spokojený, celý závod je spokojený.
2: Říkal potěšeně ředitel závodu míru Leopold Koenig. Nedělní etapa z Krnova do Šternberka, zakončená 5 náročnými okruhy, rozhodla o tom, že celkové vítězství vybojoval Belgičan Kamil Ehmann. Nejlepším z Čechů byl celkově 5. Alberto Monti a na závěr závodu si pro etapový bronz dojel Václav Ježek. Toho překvapilo, jak byl závěr závodu náročný ve srovnání se sobotní královskou etapou na dlouhé stráně.
3: No já musím říct, že se samozřejmě jí říká královská, ale tím, že letos byl dojezd opravdu těžký, jelo se vlastně 5x, tak si myslím, že možná se to hodně zajídalo a nejeli, jestli to bylo vlastně těžší nakonec.
1: Souhlasím, že to bylo těžší, protože těch okruhů jsme jeli pět těžkých stoupání, ale hlavně celá ta etapa nebyla ani metr na rovině a foukal dost vítr a hlavně ty kluci jeli docela dost velký tempo celou etapu, takže nepřekvapilo mě to a ten výsledek tomu odpovídá.
2: Potvrzuje Leopold Koenig. Z úrovní 13. ročníku nejvýznamnějšího juniorského silničního závodu na českém území byl spokojený i prezident závodu míru Robert Kolář.
4: Já jsem rád, že se potvrdilo to, co jsme očekávali, že UCI změnila charakter závodu, že to není pohár národů a tím pádem je otevřený i pro development týmy World Tourových týmů, takže se zvýší kvalita, což se konec konců projevilo. Na druhé straně je dobře, že je to pořád mezinárodně hodně vyhledávaný závod, což třeba potvrzuje vítězství v týmové soutěži týmu z USA.
1: Ta kvalita byla asi nejvyšší za celou historii toho závodu, protože právě ty development týmy tomu dodali trošku větší koření a hlavně to jsou týmy, které připravují se do těch World Tourových týmů, takže opravdu ten největší výkvět z té kategorie U23.
2: Vysvětlil ředitel závodu někdejší etapový vítěz z Vuelty Leopold Koenig, který už vyhlíží i srpnovou Czech Tour, podnik s účastí elitních týmů světového pelotonu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport, 19:54. Probíhají také přípravné zápasy před fotbalovým mistrovstvím světa. V duelu dvou účastníků turnaje vedou po poločase Norové nad Švédy jasně 3-0. Turci, kteří také nebudou chybět na mistrovství světa, vedou ve 22. minutě v přípravě proti Severní Makedonii 2-0. Ještě večer budou hrát další dva účastníci šampionátu, Rakousko a Tunisko, ve 20:45. No a i po 20. hodině po zprávách bude řeč na Radiožurnálu Sport o fotbalu, protože vám nabídneme reprízu dnešního pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem a jeho hostem byl dnes trenér fotbalové Dukly, která sestoupila z nejvyšší soutěže, Pavel Šustr.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
6: ČEZ vyplatí dividendu z loňského zisku 42 korun za akci. Celkem mezi akcionáře rozdělí 23 miliard. Rusko v květnu vyslalo na Ukrajinu nejvíc dronů s dlouhým doletem za dobu války. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť a teploměry ukážou až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akci. Dnes o tom rozhodla valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově mezi akcionáře ČEZ rozdělí 23 miliard. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard korun. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akci o 5 korun vyšší. V poradním orgánu dětského ombudsmana chce být více než 700 dětí. Dnes pracovníci kanceláře vylosovali 30 z nich. S nimi pak bude dětský ombudsman konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí v Česku. Sami taky mají přinášet témata, která je zajímají. Zájemci se přihlásili během 2 týdnů na základě veřejné výzvy. Zastoupení mají děti různého věku s různou životní zkušeností, se zdravotním znevýhodněním i děti z menšin, říká dětský ombudsman Martin Bereš.
7: Samozřejmě nejvíc dětí je teda z Brna a z Prahy. To je prostě geograficky blízko a pro ně bude jednodušší dojíždět než Karlovarského kraje. Ale třeba zrovna ten Karlovarský kraj je zjevně jako podzastoupený. Jsou tam fakt úplně jako by všechny děti. Děti ambiciozní, ty děti, které prostě už jsou v různých parlamentech, a zároveň tam jsou opravdu jako děti z dětských domovů, z vyloučených lokalit, z vyloučených škol.
6: Dětští poradci by se měli v kanceláři dětského ombudsmana v Brně scházet 4x ročně na 2denním zasedání. Poprvé to bude za 3 týdny. Rusko vyslalo v květnu na Ukrajinu rekordních 8150 dronů. Napsala to agentura AFP na základě vlastní analýzy a taky hlášení ukrajinské protivzdušné obrany. Moskva útočila nepilotovanými letouny i v noci na dnešek a ukrajinské úřady hlásí desítky zraněných.
8: Rusko vyslalo 2 vlny nepilotovaných kamikadze letounů na Oděsu a oblast. Ve městě zasáhly bytové domy, obilná sila, správní budovu a na jihu oblasti porodnici. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že v porodnici se ve chvíli útoku nacházelo 6 žen po porodu a 1 rodička. Nikdo ale nebyl zraněný. Rusko ze vzduchu útočilo také na Černihivskou oblast a Charkov. V Družkivce v Donbasu ruské letecké bomby zasáhly bytový dům a 5 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Mezi Stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestom nad Váhom na Slovensku začal dnes jezdit nový autobusový spoj. Zlínský a Trenčianský kraj tak chtějí oživit veřejnou dopravu na československém pomazí. Podrobnosti předává Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
3: Autobus ze Strání do Nového Města nad Váhou pojede 8x denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. V průběhu letošního roku chceme zprovoznit ještě autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem.
9: Sport. Čeští fotbalisté dorazili do dějiště mistrovství světa ve Spojených státech. Po příletu do New Yorku se přesunuli do sousedního New Jersey, kde v pátek ráno našeho času si hrají generálku na šampionát proti Guatemale. O dlouhém cestování mluví reprezentační záložník Lukáš Provod.
10: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře. Těšili jsme se sem do dějiště a nemůžeme se dočkat, až to celý vypukne. Měli jsme UNO, měli jsme nějaký i nový variant toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
9: Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době mistrovství světa základnu. Do šampionátu Češi vstoupí příští pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka v Lhkovském tunelu na Pražském okruhu a nebezpečí na D1 za Kroměříží. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte překážku na konci Lhkovského tunelu. Mezi levým a prostředním pruhem leží na vozovce Ráčna. A další překážka nebezpečná je hned za Lhkovským tunelem směr letiště. Na kilometru 13,5 leží opět mezi levým a prostředním pruhem předmět a kolečko z přívěsného vozíku.
12: 150 metrů za výjezdem z toho tunelu leží mezi levým a prostředním pruhem kolečko od přívěsného vozíku.
11: Na D1 velmi opatrně za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 247,5 pobíhá povozovce PES. Na D2 čekejte silnější provoz nákladní dopravy před Brnem ve směru od Bratislavy. Na 8. kilometru se plní pravý pruh kamiony. Osobním autem pak ale dojedete levým pruhem až k dálnici D1. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrouna je už u Opatova průjezdná. Skončilo tam vyšetřování nehody nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle se objeví mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, výjimečně to můžou být i bouřky a nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
13: Jak se srovnává pražská Dukla se sestupem do druhé fotbalové ligy? Bylo všechno v posledních zápasech letošního ročníku fair? Proč se rozhodl trenér Dukly veřejně kritizovat výkon rozhodčího? Co mají a co nemají trenéři veřejně říkat po zápasech? A jak těžké pro Duklu bude, aby se už za rok do nejvyšší soutěže vrátila? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách našeho vysílání. Hostem radiožurnálu Sport je dnes trenér fotbalistů Dukly Praha, bývalý prvoligový fotbalista spojený hlavně se Zbrojovkou Brno, i když v té době se nejmenovala Zbrojovka, střídala různé jiné názvy. Muž, jehož vystoupení po posledních dvou zápasech šance ligy vyvolala hodně reakcí. Pavel Šustr, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v úterý odpoledne, takže nevíme, jak dopadla baráž o účast v příštím ročníku šance ligy. Ale co víme, víme to, že baráž se netýká Dukly, protože ta v rozhodujícím posledním zápase o přímý sestup prohrála doma s Baníkem kvůli třem vlastním gólům 0-3. Tím tedy pro vás sezóna skončila. Dnes jsme o tři dny dál. Jak se s tím vyrovnáváte? Je to horší, než to bylo v sobotu?
14: Určitě ne. Samozřejmě to zklamání a ten smutek tam byl. To určitě samozřejmě muselo přijít, ale já už v podstatě od neděle od rána, když jsem se zbudil, tak jsem otevřel počítač a první, co jsem udělal, tak jsem se podíval na náš zápas a pak už jsem začal přemýšlet, co do nové sezóny. Začal jsem přemýšlet nad hráči a celkově, jak to jako uchopíme, takže v ten moment smutek a zklamání šlo pryč a spíš zase nová energie, protože já prostě potřebuju tu práci jako dělat. A vlastně jak byla schůzka se sportovním ředitelem a už majitelem a prostě pro mě to je zase další výzva. Bohužel není to prvoligová výzva, je to druholigová, čímž nesnižuju tu její obtížnost, ale prostě realita je taková, že jsme to nezvládli, ten náš cíl, a nezbývá, než se tomu postavit čelem a jít dál.
13: Říkal jste, že jste se sešli s Martinem Haškem v pondělí s majitelem Dukly. Co jste si řekli?
14: S Martinem jsme seděli, probírali jsme kádr, zejména jak realizační, tak i hráčský, a vlastně v pondělí jsme pokračovali s majitelem a s Honzou Hlavicou, který je vlastně v představenstvu, kde jsme si vlastně předali informace o tom, jak ten hráčský kádr vypadá, komu končí smlouvy, kdo odchází, kdo chce odejít, kdo chce zůstat, a po případě už vlastně řešíme posily a vůbec jako tu naši vizi na tu příští sezónu.
13: K čemu se samozřejmě dostaneme. Majitel klubu Matěj Turek oznámil už i veřejně, že zůstáváte trenérem A mužstva. Byla okolo toho nějaká debata, nebo zvažoval jste vy sám, jestli zůstat nebo nezůstat?
14: Já jsem určitě nezvažoval, protože když jsem podepisoval smlouvu do Dukly, tak samozřejmě ten cíl a ta vize byla jasná, zachránit mužstvo v první lize, ale byla tam i varianta toho, že se nám to nepodaří, a byla to vlastně smlouva na delší čas. A přesně je to ještě na další 3 roky, a jsem rád, že můžu zůstat, že dostávám tu důvěru, protože teďka tady mám jakýsi takový trošku dloužek v tom, že dobře, nepodařilo se to, tak já udělám všechno pro to, aby jsme to za rok tady mohli oslavit a zase Duklu vrátit do první ligy.
13: Vy jste do Dukly přišel v únoru po 2 jarních kolech. Ta situace nebyla radostná, Dukla byla na posledním místě, všeobecně byla považována za hlavního kandidáta na přímý sestup. Vám se na konci základní části podařilo dostat na 14. místo, tím jste získali i tu výhodu. Konkurenty v boji o sestup jste přivítali doma na Julisce. Co se stalo, že to nakonec ani tak nedopadlo?
14: No, obecně se říká, že to je výhoda hrát doma, ale já o tom úplně přesvědčený nejsou. Tady v těch zápasech to domácí prostředí samozřejmě může rozhodnout, ale víte, Dukla je trošku specifická v tom, náš stadion atletický, fanoušku máme hrstku dobrých, ale jenom hrstku. Nakonec jsme viděli s Baníkem, když jsem přijel vlastně Baník, že to bylo domácí prostředí pro Baník, takže já jsem to nebral tak, že to je výhoda. Ty zápasy rozhodovaly jiné věci než domácí nebo venkovní prostředí. Momentální nastavení hráčů, jejich odvaha, jejich sebevědomí. No a my jsme prostě v těch zápasech to nedokázali dotáhnout do konce, a myslím si, troufám si říct, že jsme v těch zápasech nebyli horší ani v jednom z těch posledních, ale prostě vždycky tomu něco chybělo nebo tam něco přebývalo, takže to byl hlavní důvod.
13: Hrály roli jenom sportovní důvody?
14: Já jsem ani nikde neřekl, že jsme ty zápasy nezvládli kvůli rozhodčím. Jestli teda vlastně bavíme se vlastně o tom, že jediný, co jsem se vyjádřil, že výkon rozhodčího byl slabý. Neřekl jsem nikdy, že jsme prohráli kvůli němu, konkrétně v Teplicích třeba, ani v domácím prostředí. Prostě ten výsledek jde za námi, za týmem, za mnou, a to byly hlavní důvody.
13: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
14: Tohle jsou přesně ty spekulace, které pak vedou k tomu, že já třeba jdu na disciplinární komisi, za mě za naprosto bezdůvodně. Jestli si to někdo myslí a nebo má nějaký důkazy nebo důvody, tak ať s tím jde ven.
13: Já se ptám vás, jestli ten dojem jste někdy měl nebo neměl.
14: Já to samozřejmě dokončím. Já chci říct, že prostě v těch zápasech jsme vždycky mohli udělat my něco navíc. Takže jestli někoho někam chtěl nebo nechtěl, to mě nezajímá, vůbec mě to ani nepřísluší jako soudit.
13: Já se samozřejmě ptám i proto, co vy jste připomněl, že vy jste po předposledním zápase kritizoval rozhodčího. Připomenu našim posluchačům, byť to asi dobře vědí, že tam bylo několik kontroverzních momentů od neudělení červené karty brankáři soupeře za faul v půli hřiště, kdy vlastně vy byste postupovali na prázdnou bránu, neuznaný gol, neodpískaná penalta. Zpětně máte pocit, že vás rozhodčí Berka poškodil?
14: Já si stojím za tím, že v těch okamžicích nebo v těch situacích ten rozhodčí postupoval jinak, než postupuje v jiných situacích v tom zápase. Takže dobře, ruka. Proč? Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech. To je otázka pro všechny, kdo nás poslouchají. Proč to tak udělal? Druhá věc, brankář faul na Mikuše, on tu situaci rovnou odpískal a my jsme se znovu ptali, proč nenechal výhodu, nenechal to dohrát. Penalta, tam vlastně zase se rozhodli, že to penalta není. OK, nemám s tím problém. Jestli se na to někdo díval na ten záznam až do konce, tak vidí, že tam je třeba vypadlej baron, který ten brankář jejich si chytne a vypadne mu za čáru, je to roh. Na to se nikdo nepozastavil. Že ten rozhodčí udělá chyby, to se může stát. Já jsem někde prohlásil, že ta jejich role a ten jejich úkol na tom hřišti není jednoduchý. Je to fakt jako složitá, jsou to rozhodnutí. Dneska mají ten VAR k dispozici. Zrovna v tomto utkání to bylo tak, že prostě to vzal na sebe. OK, proto jsem to říkal, sebevědomí někde, výkon někde. Chtěl bych jenom jako říct, že daleko víc mě mrzí, že ta, nebo ne mrzí, překvapilo, že ta komise, která ještě vlastně vydala to prohlášení, plus ještě nám to vysvětlila.
15: A posvětila všechno.
14: A vlastně posvětila.
15: Rozhodnutí.
14: Tak mně to připadá, že z nás udělali úplný idioty, protože oni nám tam třeba řeknou, že rozhodčí neudělil výhodu při tom faulu to na toho Mikuše.
15: Protože by to byl offside.
14: Protože náš další hráč byl v offsideu. Podívejte se na ten záznam, kam se dívá rozhodčí. Faul pískl. Vůbec nemohl vyhodnotit, kde je poslední hráč soupeře. Ani pomezní mu nedával jako znamení. Tak já, jak je to možný, když pískne, vymyslel si teda, že pískl ruku, že vlastně VAR to neposvětil a já se ptám, jak mohl vidět tu ruku. To je pro mě otázka. Když on stojí 20 metrů od toho, ten hráč je k němu zády a v žádném případě nevidí ani balon, ani jeho ruku, tu, kterou údajně viděl. Takže pro mě jsou to takové jako věci, které já už jsem je dávno jako vypustil z hlavy, mě už to jako v podstatě v uvozovkách úplně jedno.
15: Vážně vám je to jedno?
14: Co mě jedno? No teď už
15: vy říkáte,
14: jo?
15: Že teď je vám to jedno.
14: No, protože
15: opravdu?
14: Tak už tím nic nenadělám. My jsme prostě v úplně v jiné situaci, už je jiný den a jiný příběh. Abych se s tím jako ještě teď se mám jako zaobírat rozhodčím, který nějak pískal proč, ne, to je zbytečný.
15: Řekl jste, že jste měl pocit, že ten rozhodčí rozhodoval jinak, než rozhoduje jindy. Plyne z toho, že vás poškodil?
14: V těchto těch situacích mě z toho vyplývá, že jsme určitým způsobem poškození byli.
15: Vy jste vystoupil na té tiskové konferenci s kritikou pana rozhodčího. To bylo momentální rozhodnutí ve chvíli, kdy na to padl dotaz, anebo už na tu tiskovou konferenci jste šel s tím, že to chcete říci?
14: Já jsem, než jsem na tu tiskovou konferenci šel, tak jsem se podíval na všechny videa naše dostupné. Nešel jsem tam určitě s tím, že bych začal střílet hnedka kolem sebe, ale fakt jsem se chtěl přesvědčit, že jsme se na to dívali, že jsme to viděli správně, nebo z našeho pohledu. A v těch videích jsem se jenom utvrdil v tom, že to tak prostě bylo a pak už jsem věděl, že pak, když přijdou otázky na pana rozhodčího, tak tentokrát se k tomu vyjádřím s vědomím toho, že to pravděpodobně asi přinese nějakou odezvu nebo nějakou reakci, ale už jsem si to řekl několikrát, pořád jsem vždycky mlčel a těch situací a těch rozhodnutí takových zvláštních bylo víc a mně to připadá jako divný, že všechno se všude může kritizovat a já říkáte kritiku, já jsem pouze řekl, že to byl slabý výkon, tak...
15: Tak to je kritika.
14: Kritika... Tak jestli to je braný jako kritika, tak jo.
15: Konzultoval jste to, jestli máte něco říci dopředu?
14: Konzultoval jsem to s naším tiskovým mluvčím, který mě řekl, že ať to určitě nedělám, respektive, že to je samozřejmě moje rozhodnutí a že s tím vědomím toho, že může nastat pak nějaká reakce.
15: Byla zatím třeba snaha vytvořit větší tlak na rozhodčího v posledním zápase, potom, kdy se tímhle způsobem nasvítí to, co se odehrálo v Teplicích?
14: V žádném případě.
15: Vůbec. Ani vás to nenapadlo?
14: V žádném případě.
15: Vy jste po tom utkání v Teplicích mimo jiné řekl, že se tady dlouhodobě tolerují věci, které jsou zvláštní. Co jste tím myslel?
14: Řeknu příklad. Zápas Liberec Slavie. Úmyslný loket, zlomená čelist, hráč mimo na několik měsíců a v podstatě my vlastně po tom zápase jsme zjistili i na základě VARu, že se vlastně jako nic nestalo. Dokonce i v televizi jsem slyšel některý komentátory, že se vlastně jako nic nestalo.
15: Nebylo to odpískáno vůbec jako faul?
14: To je prostě směšný tohleto. Tohle se prostě nesmí stávat. Oni tam jsou o to, aby chránili zdraví hráčů. Představte si, že máte syna, on vám hraje fotbal a někdo mu zlomí čelist takhle. Já jsem se na to díval několikrát po sobě. Na internetu jsou všechny dostupné videa. A jestli mě někdo tvrdí, že ten hráč, jasně, všichni říkají, on to neudělal schválně. Protože kdyby jo, tak to je normálně na žalobu, aby si šel sednout. Ne, to je normálně ublížení na zdraví. To jsou takové věci, které mě prostě připadají divný. Druhý zápas Sparta Jablonec, Zákrok Mansferk se jmenuje ten hráč. Zase někde slyším, že hrál balón. na toho člověka, kdo to řekl, tak bych si ho vzal tady na hřiště a ukázal bych mu, jak to bolí a co to může přinést, protože tohle je zákrok, kdy může prasknout kotník, může se urvat kolení vaz. Prostě naštěstí tam byl ten chlapec svoj Jablonce, on je takový vazoun, takže to prostě uhrál bez ničeho, ale my tady spekulujeme, jestli to je jakože opravdu faul nebo ne faul. Poslední situace v našem zápase Baník, kde vlastně teďka zase vydalo prohlášení komise rozhodčích, že kontakt nespůsobil pád našeho hráče. Takže kdo si to přečetl?
15: To je ta situace, kdy mohla být odpískána penalita.
14: Pravděpodobně kontakt nespůsobil pád našeho hráče, to znamená, když si to přečte žák, kde se berou už nějaký ty slovní úlohy.
15: Tak pokládám, že už na prvním stupni.
14: Jasně, tak kdo si to přečte, tak mu z toho vyplyne, že když mu dám otázku, byl tam kontakt, tak mě asi někdo řekne, že byl. Takže my teďka bazírujeme na hodně kontakt, málo kontakt, trošku kontakt. Takže teďka vlastně nám komise dala najevo, že vlastně já můžu na hřišti jít a trošku do někoho kopnout. A nemusí to být faul, i když spadne. Tak jsem to pochopil já teda. Nebo ať mě to vysvětlí nějak jinak.
15: Čím si vysvětlujete tyhle ty věci, které jste teď popisoval, třeba to, že rozhodčí nejsou důslednější u zákroků, které ohrožují zdraví hráčů?
14: Já netroufám si říct, nakolik jsou vlastně jako školení. Myslím si, že jako hodně, protože oni mají spoustu jako neustálých seminářů a vzdělávání. A jestli to je dobře uchopený v tom, jestli mají opravdu ty správné příklady toho, a jak tady v těchto případech jako postupovat. Jo, zejména jako jsou to lokty do obličejů, který jsem viděl zase, mohli bychom vytáhnout náš zápas ve Zlíně, kdy vám můžu najít loket Poznara do obličeje z našeho Svozila, kde vlastně zase je to prostě klasický naskočení, švihnutí rukou do obličeje. To je prostě jenom otázka času, než vlastně komu praskne nos nebo čelist. Já nevím, jestli to ti rozhodčí umí posoudit. Předpokládám, ale že jo, to bych zase, já si nemyslím, že na tom vzdělávání to jako nemají, ale prostě myslím si, že tohle by mělo být daleko důsledněji. Zejména tyhle ty zákroky, jako tady ty skluzy a dohrávání a vypichování balónu ze zadu, nakonec zranění, loňská sezóna, jestli si vzpomínám, předloňská, když Baník hrál s Olomoucí, jak tam zranili toho útočníka reprezentačního
15: Klimenta.
14: A zase my řešíme, jestli jako jo nebo ne, teď to je jasný, že ho musí tou zadní nohou trefit. A my řešíme, jako jestli vážně je to tak hrubý faul. No jasně, ten kluk nehrál rok fotbal.
15: Kdo a co by s tím měl něco udělat?
14: No, tohle by mělo být jako zásadní, aby jsme si řekli, hele, dobrý, když ten hráč běží třeba tahle situace za někým a jde do něho skluzem tak, že tou druhou nohou trefuje na tu stojnou nebo ani na tu běžící nohu. A automaticky je to prostě červená karta. Tohle to, když se jednou řekne hráčům, tak to přestanou dělat. Ti hráči moc dobře vědí, jak má vypadat skluz z boku na vypíchnutí balonu. Že tam nejdu tou vnější nohou, ale jdu tam tou vnitřní. To je prostě dokázaný. Pak jediná šance a ta druhá noha je bokem, že ho tou nohou nikdy netrefím. To jsou prostě věci, které já si myslím, že to vědí všichni hráči, vidí to všichni trenéři. Otázka, jestli to tak vědí i pánové rozhodčí.
15: Trenér fotbalistů Dukly Praha Pavel Šustr je dnešním hostem pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport. Když se vrátím k těm vašim výrokům na adresu rozhodčího Ondřeje Berky, zabývá se tím disciplinární komise, verdikt se očekává ve čtvrtek. Počítáte s trestem, s pokutou?
14: Já bych byl strašně rád, aby se ti pánové na to podívali, ti, co jsou v té komisi, nejen z pohledu toho, že jsem udělal nějaký přestupek, protože ten je jasný. Oni teďka můžou hodně jako ovlivnit ty další věci, které budou následně. Jasně, můžou to udělat tak, že řeknou, hele, Šustr si otevřel hubu, nemůže se to, nesmí se to prásk, tady máš trest jako blázen. Nebo se na to můžou podívat tak, že opravdu jako k něčemu došlo, můžou se na to podívat s tím vědomím toho, co vlastně viděli v tom zápase, ale já nevím, jestli oni budou schodit a i to, jestli ten rozhodčí udělal nějakou takzvanou chybu nebo ne. Předpokládám, že se na to takhle dívat nebudou a očekávám to, že mě budou chtít osolit, jako co půjde.
15: Pokud to tak bude, budete se bránit?
14: Ano.
15: Právní cestou?
14: Máme tady nějakého určitě právníka na Dukle, kterého bych asi pravděpodobně bych rád, aby šel se mnou, aby jsme zjistili vlastně, jaké jsou možnosti, protože jedna věc je říct svůj názor, dostat za to pokutu, a druhá věc je to, že my jsme třeba i díky těmhletěm částečným kontroverzním rozhodnutím, kontroverzní nějaký těžký slovo, ale nestandardním rozhodnutím sestoupili z první ligy a teď se podívejte, o kolik peněz přichází hráči, my, trenéři, klub. To je takový zvláštní, no a protože už jsem to zažil několikrát, tohleto, takovýhle zápasy, takovýhle prapodivnost, tak prostě si budu stát za svým. Kdyby po mně chtěli, abych se veřejně omluvil panu rozhodčímu, že jsem o něm řekl, že podal slabý výkon, tak řeknu veřejně klidně, že pane rozhodčí, omlouvám se, já jsem to řekl veřejně, váš výkon byl slabý, ale neměl jsem to říkat. Ale ten výkon prostě byl slabý a to souvisí i s tím jeho sebevědomím a ze vším to jako. Ale klidně veřejně řeknu, že jsem to neměl říkat.
15: Vy jste řekl, že pokud dostanete pokutu, tak doma vysvětlíte dětem, že nepojedete na dovolenou. Pochopili to doma?
14: Ještě ne. Tak zatím jsem žádnou nedostal. Já ale pak vezmu svého syna, který mu je 8 let, teďka tomu nejmenšímu, a třeba mu řeknu vlastně, že aby začal chápat, co se děje v našem fotbale, no, protože ty větší děti, které mám, tak ty jsou všichni na mé straně a myslím si, že se na to dívají jako podobnýma očima jako já. Já jim chci dát jako tak i do budoucna jako jakýsi příklad toho, že když se děje něco, co není úplně standardní a je to a cítí, že to je určitě určitý takový jako, jak bych to řekl, že to je proti ním, takže se nemají bát prostě se ozývat. No.
15: Majitel Slovanu Liberec na Instagramu napsal, že pokud dostanete pokutu, tak vám na ní přispěje. Jste v kontaktu? Vzal byste ten příspěvek?
14: V kontaktu nejsme. Těžká otázka, záleží, jak bude ta pokuta vysoká, no, to je jasný. To by mě fakt jako zajímalo, na základě čeho i ty třeba ty pokuty jako dávají, nebo jak to jako vymysleli tady tohle toto. Já jsem fakt zvědavý na to, co ten čtvrtek přijde. No.
15: Máte reakce od kolegů na to, co jste řekl?
14: Mám.
15: A jaké jsou?
14: Od kolegů jako z první ligy. V podstatě tam nebyl nikdo, kdo by třeba jako řekl, jo, hele, dobrý, udělal jsi to dobře. Jo, tam spíš, nevím, asi jsou zkušenější a vědí, že mají radši mlčet, než aby dostávali pokuty.
15: O čem to vypovídá?
14: No o tom, že já jsem nemlčel a oni zatím třeba mlčeli, i když to možná prožívali. A nebo to vypovídá o tom, že se jim to ještě nestalo. A nebo prostě to vypovídá o něčem jiným, ale to už spekulujeme, takže to se do nich nechci obouvat, ale vím, že třeba Kovy vlastně v Liberci se ozval. Možná se mohl ozvat ještě razantněji, protože šlo o zdraví jeho hráče, ale on to udělal dobře, že to vlastně neudělal na té, já nevím, jestli na té pozápasové tiskovce něco řekl nebo ne. Pravděpodobně asi ne, ale tohle, kdyby se stalo jako mně, tak to bych byl fakt asi urážlivý teprve poprvé asi, kdyby to někdo udělal mimo hráčovi tady tohle.
15: Budete se snažit zrušit to pravidlo, nebo rozumíte tomu, proč je stanoveno, že trenéři nemají hodnotit rozhodčí bezprostředně po zápase?
14: Já rozumím tomu, proč nemají je urážet, nemají používat hanlivý výrazy, takovýhle věci. Pak, když se mě ale někdo zeptá na výkon rozhodčího a novináři obecně to dělají jako rádi, protože mají, aby měli o čem jakoby v uvozovkách psát, protože lidi mají rádi, když je nějaká jako trošku, když se to rozvíří ta naše voda. Takže chápu, že pak může ten pohled na ty rozhodčí být jako trošku ovlivněný tím názorem toho trenéra, když se jakoby to ozve. Tomuhle jako rozumím. Tak dobrý, tak proč teda nezakážeme kritizovat trenéry, proč nezakážeme kritizovat vás jako novináře a já nevím všechny, tak pojďme se teda rozhodnout a budeme všichni mlčet. Nevím, no prostě já za sebe říkám, kdyby tyhle ty situace se prostě řešily tak, že by nám fakt jako dal někdo jako nějaký vyjádření, jako ve smyslu, kdyby ten rozhodčí řekl, prostě hele, já to tam prostě viděl tohle. Oni mě řeknou ta komise těch rozhodčích, že to faul není. A znovu třeba řeknu tu penaltu v Teplicích Dante. Oni nám řeknou, že ho nedržel. A já vám zase ukážu, jak se ten faul dělá, aby se toho hráče nedržel. Dáte mu ruku, jeho ruka je pod paží a vy se jenom vytočíte, dáte tu paží k sobě a roztočíte ho. Takže zase stačí jenom říct, hele, dobrý, to, že člověk ukáže, že třeba někdy mohl se na to podívat jinak, neznamená jeho slabost, ale spíš to, že chce komunikovat a tohle tam prostě necítím.
15: Vrátím se ještě k tomu, jestli konec ligy byl férový. Ty poslední zápasy se odehrály vlastně v době, kdy se vyšetřují ovlivněné zápasy nebo pravděpodobně ovlivněné zápasy z minulých ročníků. Některé se týkaly právě boju o záchranu ve fotbalové lize. Máte pocit, že stejným způsobem se za pár let budou vyšetřovat třeba některé zápasy letošního ročníku?
14: Ne, nemám. Já prostě věřím tomu, že v té dnešní době už tady tohle jako nikdo nedělá, že by chtěl někdo někoho ovlivnit. Prostě tohle, dneska je všechno zjistitelné, takže já tomu prostě nevěřím. Samozřejmě jsem byl překvapený, když teďka ta kauza Karvina, že jo, ta Opava, prostě pro mě je to jako překvapení, že když vlastně tíhle činovníci, jako to je majitel klubu, v Opavě to byl taky vlastně spolumajitel, prostě teď ti hráči, já ty kluky znám, ještě znám i Elbla, znám i Šiguta, měl jsem i v reprezentaci, prostě pro mě je to jako, já jsem v šoku, že tohle to se může vůbec jako dít v první lize a samozřejmě háže to špatný světlo na ten náš fotbal. To se mi jako nelíbí, takže já bych v tomhle byl jako razantní a postupoval bych jako razantně. ale to předpokládám, že to naši funkcionáři dělají.
15: Když se vrátíme k Dukle, vy jste říkal, že už přemýšlíte o tom, jak bude vypadat kádr. Kolik hráčů zůstane?
14: Jako přesně počtově?
15: Pořádově.
14: No, jsou tam velký otazníky, protože samozřejmě o některý hráče, byť jsme jako sestoupili, je zájem, takže uvidíme, jako co se bude dít. Odchody tam jsou určitě, víme, že smlouva končila Purzi Tidisovi, Hanousek je někde jako teďka řeší svoji budoucnost, Pekhard, skončila mu smlouva. Penksovi skončilo hostování. Takže řádově to budou asi, co to je řádově, je třeba 5 až 10 třeba? Nebo
15: to, můžeme se bavit, jestli je to třetina, polovina?
14: To si myslím, že nebude. Doufám, že nebude.
15: Bude se měnit nějak poměr českých hráčů a zahraničních hráčů?
14: No, to je taky zajímavá otázka. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Já jsem i majiteli Martinovi Haškovi jako sportovnímu řediteli řekl, že je důležitý vytvořit zase dobrou osu týmu. To, co nám třeba teďka chybělo, my jsme si to dokázali definovat, chyběli nám lídři, chyběli nám naši hráči, naši, myslím teďka český mluvící hráči, kteří dokážou organizovat hru. Na druhou stranu to může být klidně i cizinec. Jestli přijde cizinec a je schopen organizovat hru přímo na hřišti, proč ne? Takže ten poměr, sám jsem zvědavý, jak to dopadne, hledáme teďka vhodný typy, hledáme hráče, který mají zkušenosti s první ligou, mají zkušenosti s boji třeba o postup, hráči prověřený, protože tyhle ty typy potřebujeme. Jinak samozřejmě ten postup by byl daleko těžší, než by mohl být.
15: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, trenér fotbalistů Dukly Praha, Pavel Šustr, díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
15: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
16: Teď už samotný závěr, snad má prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i doma.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajak krosu.
16: Znovu jde na první místo hned samotnému úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
17: Dobrý večer, je 8:30. Zprávy Radiožurnálu a Anna Hráčková.
6: Iránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hezbollah. Hlavní iránský vyjednavač Bagher Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu iránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá. Ve Varšavě nově platí noční zákaz prodeje alkoholu po celém městě. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na bary, restaurace a další podniky. Noční zákaz prodeje alkoholu od 10 večer do 6 hodiny ráno dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky. A v Hradci Králové se dnes pod křižovatkou Mileta na městském okruhu otevřel nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší pohyb v lokalitě. Současně začala fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici.
0: Sport.
6: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítingu bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května tak vylepšilo o více než 6 metrů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na pražském okruhu v Lochovském tunelu a nehoda na D5 za Benešovicemi. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor před koncem Lochovského tunelu. V prostředním pruhu leží na vozovce předmět, pravděpodobně jde o ráčnu. Hned za Lochovským tunelem ve směru na letiště pak řidiči hlásili další překážku, ztracené pomocné kolečko z přívěsného vozíku. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova vyšetřují nehodu za Benešovicemi. Na kilometru 122,5 odpoledne havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku, pravý pruh je uzavřený. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru zastavilo nákladní auto kvůli poruše. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude opět teplejší den, ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle pozor na mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a dokonce tu můžou být i bouřky. Teploměry zítra ukážou 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se to maximum zastaví kolem 17 a foukat má jen slabý proměnlivý, postupně většinou mírný jihovýchodní vítr.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

20 hodin 37 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport. Hezký večer. Fotbalista Ladislav Almáši půl roku před koncem své smlouvy v Baníku Ostrava přestoupil do Bohemians Praha 1905. 27-letý slovenský útočník podepsal v novém působišti kontrakt do léta 2029 a je tak tedy úvodní letní posilou Klokanů. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Almáši zatím v České republice nebo v české nejvyšší soutěži hrál výhradně za Baník. Dohromady nastoupil do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 branek. Nejvíce se mu dařilo hned v jeho úvodní sezóně v roce 2021-22, ve které zaznamenal tedy 16 gólů. V tom minulém ročníku, který skončil nedávno, ho trápily zdravotní potíže a naposledy v nejvyšší soutěži nastoupil na začátku listopadu. Ale když bude zdravý, tak určitě Bohemians pomůže, je to výborný střelec.

0: Mistrovství světa ve fotbale se blíží, český tým už je za mořem, no a tématem našeho seriálu je také právě návrat Česka na šampionát po 20 letech. To je opravdu dlouhá doba. Při poslední české účasti v létě roku 2006 bylo na světě zhruba o 1,5 miliardy méně lidí než dnes a nejvýdělečnějším filmem byl druhý díl Pirátů z Karibiku. Teď se ale zaměříme na to, co se za těch 20 let událo v českém fotbalu.
1: Nemůžeme jásat, pochopitelně. Zápas končí a končí také účast české reprezentace na šampionátu.
2: Když se v červnu roku 2006 po zápase s Itálií Češi loučili se světovým šampionátem, málo koho by tehdy napadlo, že se mezi elitou znovu ukážou až po 20 letech. Mezitím ale nevynechali jediný evropský šampionát. Nejdál se dostali do čtvrtfinále, nejhůře se vzpomíná na rok 2008.
1: Znovu centr před Čecha a to musí mít Petr Čech. Obrovská chyba brankáře Petra Čecha a je vyrovnáno.
2: Obrat Turecka z 0-2 na 3-2 znamenal konec Česka na turnaji už ve skupině a taky konec éry trenéra Karla Bricknera. Od té doby do současnosti oznámil národní tým nového kouče 10krát. Od Petra Rady přes Michala Bílka, Pavla Vrbu nebo Jaroslava Šilhavého až k Miroslavu Koupkovi.
3: Mužstvo není žádný rozklad, akorát potřeba zapálit oheň. Tady je potřeba prostě všechny ty egíčka hodit za hlavu, chytnout se za ruce a začít fárat. Přece sakra na mundial se jede jednou za život třeba.
2: Za 20 let od poslední účastí Česka na mistrovství světa si Slavia, Sparta a Plzeň rozdělili všechny tituly ve fotbalové lize až na jednu výjimku. V roce 2012 slavili pod Ještědem tisíce fanoušků Liberce. Ale zpátky k Česku na mistrovství světa před 20 lety. Byl to tým plný velkých jmen a osobností. Například z Radoslava Kováče je trenér, z Karla Poborského fotbalový expert a z Pavla Nedvěda generální manažer reprezentací.
4: Náš první společný krátkodobý cíl po 20 letech být na mistrovství světa.
2: A když se podíváme na evropské zahraniční soutěže, po trávnících už neběhají, jako v roce 2006 Milan Baroš nebo Jan Koller, ale nová jména. Pavel Šulc, Patrik Šik nebo Tomáš Souček. Teď už nejlepší český střelec v historii Premier League. Za těch 20 let v českém fotbale ale najdeme spoustu věcí, na které být pyšní nemůžeme. Úplatky, skandály. Ty nejvýznamnější přišly až v posledních letech. Aféra kolem bývalého místopředsedy fotbalového svazu Romana Berbra nebo stále aktuální a největší případ boje s korupcí.
5: Bych si přál strašně, aby touto kauzou se nám podařilo zasadit možná i klíčovou ránu tomu, aby to zmizelo z našeho prostředí.
2: Doufá předseda fotbalové asociace David Trunda. Doufejme taky, že po světovém šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku nebudeme na další českou účast čekat 20 let. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Poprvé v historii bude na fotbalovém mistrovství světa hrát tým, který v kvalifikaci nevyhrál ani jedno jediné utkání. Je to Švédsko, které totálně spackalo kvalifikaci, získalo jediný bod ve své skupině, ale mělo nakonec místo v baráži díky předchozím výsledkům v Lize národů. No a z té baráže se Švédům podařilo na šampionát proklouznout, ale nevypadá to, že by byli v bůhvíjaké formě i před startem mistrovství, nebo ani před startem mistrovství světa. V přípravném utkání v 88. minutě prohrávají s Nory 1-3. Další účastník mistrovství světa Turecko hraje přípravu se Severní Makedonií a v 56. minutě Turci vedou 3-0. Ještě ve 20:45, nebo teď už pomalu by měl tedy začínat, nebo začal zápas Rakouska-Tuniska, což jsou oba tedy účastníci šampionátu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Bělorusko se v příští hokejové sezóně částečně vrátí na mezinárodní scénu. Minulý týden o tom rozhodla Mezinárodní hokejová federace. Jedná se o první ústupky od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Kterých kategorií se to týká, teď probereme s Adamem Weidenthalerem. Hezký večer.
1: Hezký večer. IHF, tedy Mezinárodní hokejová federace, ve svém prohlášení z minulého týdne uvedla, že je vhodné pokračovat ve zpětném začlenění Běloruska do tří šampionátů v sezóně 2026-27. Ty tři šampionáty vysvětlíme. Jedná se o mistrovství světa mužů do 18 let, čtvrté divize šampionátu žen a divize 3B hokejistek do 18 let, tedy to je třetí nejvyšší. Znamená to, že mužská osmnáctka by se v dubnu příštího roku mohla utkat s Bělorusy. To však nehrozí v ženských kategoriích, protože tam Češky hrajou v elitní divizi. Trenér ženské osmnáctky Dušan Andrašovský k rozhodnutí federace říká:
2: my můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale bohužel je to politické rozhodnutí a my s tím nic neuděláme. Po té sportovní stránce si myslím, že Bělorusko může, například když to bude v ženském hokeji, tak tu soutěž může obohatit, ten tým může být kvalitní a může to dát tomu náboj, vítané oživení toho sportu a věřím, že ta politika do toho hokeje nebude zasahovat.
1: Tolik tedy Dušan Andrašovský pro Radiožurnál Sport. Připomeňme, že proti startu Bělorusek na šampionátu osmnáctek se ostře postavil Litevský svaz, který okamžitě oznámil, že se šampionátu nezúčastní. V elitní mužské divizi do 18 let pak proti Bělorusům v jakékoliv fázi nenastoupí Lotyši. To tady zase uvedl právě Lotyšský hokejový svaz.
0: No a jak je to s případným návratem Ruska na tu hokejovou scénu?
1: No to je opět ve hře po tom, co Rusové uspěli s odvoláním proti rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace IHF vyloučit je i pro příští sezonu z bezpečnostních důvodů. Disciplinární výbor hokejové federace tohle lednové rozhodnutí na základě odvolání zrušil. Zároveň ale zdůraznil, že to neznamená, že se Rusko automaticky vrací do mezinárodních soutěží. Mezinárodní hokejová federace se touto věcí bude chtít znovu zabývat a bude možná i přehodnocovat bezpečnostní rizika, stejně jako operační a sportovní plány pro příští sezóny.
0: Adam Weidenthaler vás informoval o aktuálním návratu, nebo částečném návratu, řekněme, běloruského hokeje do nejvyšších pater a do reprezentačních turnajů. A také jsme mluvili o tom, jak to může být v budoucnu s Ruskem. Tak díky.
1: Pěkný večer.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je to! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je s vámi i v 21 hodin. Anna Horáčková teď doplní zprávy.
6: Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Je to první krok k zestátnění skupiny. Dopady financování Expa 2025 podle ministra Macinky ohrožují budoucnost českých center. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť. Teploměry ukážou až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Skupina ČEZ může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to dnes večer schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcí, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Fungování českých center v zahraničí je podle šéfa české diplomacie Petra Macinky z motoristů v ohrožení. Důvodem je financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v japonské Osace, které je s centry propojené. Původní rozpočet schválený minulou vládou na výstavu totiž nestačil a bylo tak nutné ho navýšit o 120 milionů korun. Ministerstvo zahraničí kvůli přípravám Česka na Expo 2025 podalo podle Macinky dvě trestní oznámení na neznámého pachatele.
7: Evidujeme minimálně dva probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které česká centra dluží.
6: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný. Dodal, že si stojí za tím, že jednal v souladu se zákonem a že je všechno řádně zdokumentované. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tchajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svou cestou na Tchajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost.
8: Že se to nelíbí politice jedné Číny, kterou zastává například Peking, to není problém České republiky. To je problém Čínské lidové republiky.
9: Po setkání s předsedou legislativního dvora Tchajvanu Vystrčil dodal, že Česko i Tchajvan jsou svobodné a demokratické země a nikdo by jim neměl přikazovat, s kým jejich představitelé mají nebo nemají spolupracovat. Čína se proti Vystrčilově návštěvě Tchajvanu ostře ohradila. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území. Zemí, což tajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Z Tajpeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Výjimkou bylo ničivé tornádo ze 24. června 2021, které zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině.
10: Sport. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se příští týden v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon. Serena's last dance. Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Požár na D3 před Táborem a překážka v Lohkovském tunelu na Pražském okruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta a průjezd je omezený, počítejte i s případným zdržením. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se vyhněte překážce na konci Lohkovského tunelu. V levém pruhu leží na vozovce předmět. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše. Na D6 podobná situace před Prahou ve směru z Karlových Varů. Za odbočkou na Jeneč na 6. kilometru stojí porouchané osobní auto a pohybuje se tam řidič v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky a později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a výjimečně to můžou být i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý od 21 do 26 stupňů Celsia, na horách bude kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
12: 21 hodin 6 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport a my k tomu, co jste slyšeli ve sportovní části zpráv o návratu tenistky Sereny Williamsové, můžeme přidat další aktuality z tohoto sportu, konkrétně z druhého Grand Slamového turnaje sezóny, tedy z Roland Garros z Paříže. Už dva Italové dnes postoupili do čtvrtfinále mužské dvouhry. Flavio Cobolli porazil Američana Svajdu 3-1 na sety a Matteo Berrettini přehrál 3-0 Argentince Cerundola. No a třetí Ital je teď ve hře. Matteo Arnaldi vede nad Američanem Tiafoem 1-0. Vyhrál první set v tiebreaku, v tom druhém vede 2-1. A ještě doplním, že tedy dnes postoupil také do čtvrtfinále Kanaďan Ožer Aliasim, který porazil Chilana Tabila jasně 3-0 na sety. A hraje se teď i také zajímavé osmifinále ženské dvouhry. Arina Sabalenková s Japonkou Osakovou zatím v prvním setu 4-4. Za chvíli v našem vysílání příjemné fotbalové vzpomínání.
0: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: Hudební legenda Bruce Springsteen a teď bude řeč vlastně o českých a československých fotbalových legendách. Před 50 lety vybojovali právě fotbalisté Československa titul mistrů Evropy. A tak si postupně připomínáme posledních 50 dní až do finálového zápasu. V kalendáři a rozhlasovém archivu se v seriálu Radiožurnálu Sport teď vracíme do 1. června roku 1976.
1: Poslední květnový týden nás obdařil konečně tolik potřebnou vláhou. Bouřky, přehánky, to vše přineslo v průměru asi 20 mm srážek. Ovšem přes proměnlivé počasí práce v polích i na lukách pokračovaly.
2: 1. června roku 1976 je ale také znát, že se blíží závěr první fotbalové ligy. A tak noviny 3 dny dopředu lákají na závěrečné kolo. Československý Sport píše na titulní straně o dokonalé režii finále. Rozhodnuto totiž není o mistrovi, pohárech ani druhém sestupujícím. A je to neuvěřitelné, Jablonec dostal 7 gólů, ale ožil. Trenčín totiž uhrál s košickou Lokomotivou jen bod a tak ho ještě může severočeský celek dostat v tabulce pod sebe. Samozřejmě pro reportéry je atraktivnější houpačka v boji o titul, ke kterému má teď bodově nejblíž Slávia. Jenže pojede na hřiště bratislavského Slovanu, který má jen o 2 body méně. Výtečnou pozici má také ostravský Baník, bod za Sláví a bod před Slovanem. Baník ještě nikdy předtím mistrovský pohár nezískal a byla by to prvotřídní senzace, kdyby se mu to povedlo. Vždyť do jarní odvetné části vyrážel z 12. místa tabulky.
3: Večerní Praha, kupte si Prahu. Drama doma.
2: Večerní Praha vychází 1. června roku 1976 s velkým nápisem Slávia bod od titulu. Rozebírá pozici sešívaných Baníku i Slovanu ze všech možných úhlů a také má krátkou zprávu pro čtenáře, že poslední ligové kolo v přímém přenosu neuvidí, ale jenom uslyší.
4: Liga v rozhlase. Na dotazy fotbalových fanoušků, proč nebude vysíláno ligové utkání Slovan Slavia, jsme se dnes informovali ve sportovní redakci televize, kde nám dali jednoznačnou odpověď. Fotbalový svaz by nedal souhlas k přenosu, protože všechna utkání posledního ligového kola začínají ve stejnou dobu, aby nemohlo dojít k žádnému ovlivňování. Z toho důvodu není žádoucí ani televizní přenos. Rozhlas, jak nám dnes řekl redaktor Václav Svoboda, vysílá v pátek jako obvykle svou relaci s mikrofonem zakopanou od 18 do 19 hodin.
2: Vysílají se totiž tradičně druhé poločasy a v pátek 4. června roku 1976, těsně před 7. hodinou večerní, tak posluchači poznají ligového mistra. Fotbaloví fanoušci také čekají na zprávu o nominaci na závěrečné soustředění před evropským šampionátem. Ale tam se zřejmě senzace nečeká. Trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš totiž sází na známá jména, která prošla i velmi pečlivým několikaletým výběrem.
5: Ježek, keď přišel, tak vytvoril skutečně dobrý. Taký zdravý kolektiv. Ano. Spravil si, já nevím, 37 hráčov, najskôr začína 72, potom spraví polku, no a z tých si vyberal. A testoval si prakticky v každom zápase, na každom soustředění.
2: Vypráví tehdejší obránce bratislavského Interu Ladislav Jurkemik, jak trenér Ježek nejprve pracoval se 70 fotbalistů a postupně okruh zužoval.
5: A hlavně ty zápasy, co jsme hrávali v Americe. My jsme každou zimu chodili do Ameriky. Argentina, Brazília, Bolívia, Ekvádor a tieto všetky štáty. Tam jsme hrali české zápasy medzištátne a to nám dávalo sílu.
2: Národní tým, zocelený těžkými přípravami, držel i díky tomu od konce roku 1974 dlouhou sérii zápasů bez porážky. Finálový duel na mistrovství Evropy ho čeká za 19 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

zpěvák na inzerát. Do naší lidí party, není to žádný med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpacích. Nabízíme i ubytování v ceně

Hlavohnoutá živá verze písničky Zpěvák na inzerát v 21 hodin a 19 minut na radiožurnálu Sport. Fotbalisty francouzského Lille povede syn slavného kouče Carla Ancelottiho Davide. 36-letého Itala čeká první evropské angažmá v roli hlavního kouče. Jeho dosud jedinou štací bylo brazilské Botafogo. Ancelotti se na lavici třetího týmu uplynulé sezóny nejvyšší francouzské soutěže stal nástupcem Bruna Genesia, který po dvouletém působení prodloužil smlouvu. Klub na svém webu uvedl, že Ancelotti mladší podepsal dvouletý kontrakt. Davide Ancelotti zatím ve své kariéře vesměs doprovázel po trenérských angažmá svého slavného otce, ať už jako kondiční trenér nebo poté jako asistent. Spolupůsobili v Paris Saint-Germain, Bayernu Mnichov, Neapoli, Evertonu i Realu Madrid a od loňského května společně vedli také brazilskou reprezentaci, kterou pak Davide v červenci opustil a stal se tedy trenérem Botafoga.

0: Brněnští basketbalisté vstoupili vítězně do boje o třetí místo v nejvyšší soutěži. V loni byli stříbrní, teď tedy hrají sérii o bronzové medaile a v prvním zápasu zdolali na svém hřišti Opavu těsně až díky povedené koncovce 99-97. Druhý duel série, ve které se hraje na dvě vítězství, je na programu ve čtvrtek, naopak v Opavě. Případný třetí zápas by se hrál v sobotu opět v Brně. No a hraje se také mistrovství světa v basketbalu 3-3, a to ve Varšavě, a české reprezentantky dnes odehrály dva zápasy. Nejprve prohrály s Nizozemkami 8-12 a pak porazili domácí Polky 14-12.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Bude půl desáté, na Radiožurnálu Sport vás čekají krátké zprávy a po nich budeme mluvit v našem vysílání třeba také o vztahu fotbalového mistrovství světa a klimatu.
1: A vám dobrý večer, je půl desáté. Anna Horáčková a zprávy Radiožurnálu.
2: Energetická skupina ČES může začít připravovat vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Na valné hromadě to večer schválili akcionáři. Mluvčí ČESu Ladislav Kříž pak potvrdil, že by nová firma měla vzniknout v řádu týdnů. Ze současné struktury skupiny se do nové společnosti vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Návrh je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění ČESu. Francie zakázala izraelským představitelům účast na letošním veletrhu zbraní Eurosatory v Paříži. Informovali o tom pořadatelé akce a izraelské ministerstvo obrany. Každoroční výstava obranného průmyslu navíc nedovolí izraelským zbrojovkám prezentaci jejich útočných zbraní. Vystavit budou moct pouze systémy protivzdušné obrany. Izraelský rezort rozhodnutí odsoudil s tím, že jde o politický a komerční kalkul. Francie od začátku března opakovaně odsuzuje izraelské útoky na území Libanonu. Izraelská armáda tam útočí na cíle spojené s militantním proiránským hnutím Hizballah. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tomáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá. A začala stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto hned ráno uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a vede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc, potrvá do půlky října. Sport. Fotbalisty Bohemians posílí do nové sezóny útočník Ladislav Almáši. 27-letý Slovák přestoupil do pražského klubu půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši z Bohemians podepsal smlouvu do roku 2029. Za ostravský tým nastoupil v šancelize do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D3 před Táborem a překážka na D2 za Břeclaví. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy se zpomaluje za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru už se podařilo uhasit hořící osobní auto. Na místě ještě zasahují hasiči. Jeden pruh je uzavřený, zdržení ale není dlouhé. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus. Blokuje odstavný pruh, některá vozidla vybočují. Opatrně i na dálnici D35 kolem Olomouce ve směru na Ostravu. V okolí sjezdu na dálnici do Vyškova a na Brno na kilometru 267 stojí osobní auto. A řidič tam řeší defekt na pneumatice. A v Olomouci překáží nehoda v Pavlovické ulici. V křižovatce s ulicí u podjezdu havarovala dvě osobní auta. A průjezd křižovatkou je omezený, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude opět teplejší den, ráno čekejte jasno až polojasno a ojedinělé mlhy, postupně bude většinou oblačno a přidá se déšť a nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: kapela One Republic dohrála v 21 hodin a 38 minut na radiožurnálu Sport. V přípravném utkání před mistrovstvím světa hrají ve Vídni Rakušané s Tuniskem, tedy v souboji dvou účastníků šampionátu. Zatím 0-0 ve třetí minutě nastavení. Rakušané hrají o 10 poté, co byl vyloučen Laimer ve 37. minutě. Samotný šampionát v Severní Americe začne už za 10 dní našeho času. Prvním zápasem, který se stihne ještě 11. tedy června. No a je to šampionát s rekordním počtem zápasů a také kilometrů, které hráči a fanoušci budou muset ujet. Skupina 60 profesionálních hráček a hráčů poslala Mezinárodní fotbalové federaci FIFA otevřený dopis, kterým požaduje lepší ochranu hráčů před horkem a také kritizuje, že turnaj sponzorují velcí obchodníci s fosilními palivy. Proti tomu se vymezují i některé fanouškovské skupiny.
1: Fotbal nejde hrát, když je nesnesitelné horko nebo zaplavené hřiště a přesně k takovému světu kvůli spalování uhlí, ropy a plynu směřujeme, argumentují zakladatelé organizace Fotbal bez fosilních paliv. Když mluvím s jedním z nich, Holanďanem Frankem Huizingem, namítám, že bez fosilních paliv by nešlo v současnosti uspořádat mistrovství světa, ligu mistrů, ale ani většinu amatérských zápasů.
2: Fotbalem bez fosilních paliv myslíme fotbal bez sponzorů z fosilního průmyslu. Žádné společnosti obchodující s ropou nebo plynem, žádné aerolinky, žádné firmy prodávající SUV se spalovacím motorem. Usilujeme, aby tyto podniky nepropagovaly své značky a výrobky skrze fotbal.
1: Vysvětluje zakladatel fanouškovské platformy Fotbal bez fosilních paliv a dodává, že se mu nelíbí ani neustálé rozšiřování soutěží, přidávání zápasů a přetěžování hráčů, ale i s tím spojené rozsáhlejší cestování.
2: Chceme reorganizaci existujících soutěží tak, aby tím klesla spotřeba fosilních paliv. Svět úplně bez fosilních paliv bohužel zatím neexistuje a pokud pořádáte světový šampionát, lidé na něj budou cestovat letadlem.

0: Ale můžeme organizovat fotbal tak, abychom fosilních paliv spalovali mnohem méně než v současnosti.
1: To je případ zrovna letošního mistrovství světa, které se táhne od Tichého oceánu k Atlantiku a od Kanady až k tropickému pásu a má rekordní počet účastníků i zápasů. Světová i Evropská fotbalová asociace se přitom před časem přihlásili k cíli snižovat emise skleníkových plynů v souladu s pařížskou klimatickou dohodou. Obě organizace ovšem své vrcholné soutěže v poslední době rozšířili a uzavírají lukrativní sponzorské dohody s fosilními firmami. K hlavním partnerům světového šampionátu patří největší korporátní producent skleníkových plynů na světě, saudsko-arabský ropný gigant Aramco, kritizuje Frank Hussing.
0: FIFA je posedlá růstem a touhou po stále větším množství peněz. To je samozřejmě problém. A ty státy obchodující s fosilními palivy, jako je Saúdská Arábie, chtějí dál prodávat ropu a zároveň vědí, že mají problém se svou pověstí, třeba pokud jde o porušování lidských práv a blokování ochrany klimatu, i když si omezování emisí skleníkových plynů podle průzkumů přeje naprostá většina světa. Saudové ale taky vědí, že existuje organizace s největším billboardem na světě, který se jmenuje Mistrovství světa ve fotbale. A ta organizace je strašně hladová po penězích. Takže se pak ocitáme v bizarní situaci, kdy víme, že fotbal je ohrožen změnou klimatu kvůli suchu, záplavám a extrémnímu horku. A zároveň propaguje tato smrtící fosilní paliva.
1: Na 14 ze 16 stadionů nadcházejícího světového šampionátu mohou teploty dosahovat nebezpečných hodnot pro hráče i fanoušky, uvádí BBC. Fosilní sponsoring kritizuje mimo jiné i norský reprezentant Morten Thorsby, jeden ze signatářů otevřeného dopisu. FIFA pro BBC uvedla, že jí záleží na tom, aby partnerství se sponzory přispívalo k rozvoji fotbalu i společenským a environmentálním cílům. Aramco se vyjádřit odmítlo. Říkám Frankovi Hussingovi, že do fotbalu přece i díky fosilním sponzorům proudí teď rekordní množství peněz, což hře může prospět.
0: Ano, FIFA je neuvěřitelně bohatá, ale ty peníze ve skutečnosti fotbalu neprospívají. Pro fanoušky bude nadcházející mistrovství světa nejdražší v historii. Navíc existuje spousta firem, které chtějí sponzorovat něco jako mistrovství světa ve fotbale. Takže stejně jako skončil sponzoring od tabákových firem, obejde se sport i bez sponzorů z fosilního průmyslu. Fotbal je velmi populární. Bude v pohodě.
1: Myslí si zakladatel organizace Fotbal bez fosilních paliv. Jan Kaliba, Radiožurnál.

kapela Nazaret na Radiožurnálu Sport. Tereza Voborníková podle očekávání vyhrála podruhé ve své kariéře anketu biatlonista roku. Ocenění převzala před pár minutami na slavnostním vyhlášení v Praze. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. V Anterselvě se Tereza Voborníková postarala v závodě s hromadným startem o největší úspěch českého biatlonu na letošních olympijských hrách a nejúspěšnější reprezentantkou byla i ve světovém poháru, ve kterém nakonec obsadila celkové 12. místo. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu, tedy v anketě biatlonista roku, obsadil Michal Krčmář a třetí skončil Vítězslav Hornik.

0: Žinaská písnička Každý ráno zněla teď večer v 21 hodin a 51 minut na Radiožurnálu Sport. Klub házenkářské akademie Olomouckého kraje existuje jen 6 let a říká se mu zkratkou HAOLK. Přesto, že existuje tak krátce, už letos A tým bojoval v baráži o extraligu se Strakonicemi o postup do nejvyšší soutěže. Někomu se to v roce 2020 při zrodu klubu mohlo zdát jako utopie. Ne však muži, který je hlavním strůjcem celého vzestupu.
1: Já jsem strašně vizionář. Někdy jsme zakládali klub v roce 2020 a já dneska najdu ten soubor a mám tam záložku Extraliga 26-27, se mi spousta lidí smálo. My jsme mladý tým, my jsme pořád na cestě nahoru, jsme možná trošku zaškobrtli, bolí to, chtěli jsme, aby to dopadlo líp, ale ten mančáft má obrovskou sílu, obrovskou budoucnost, obrovský potenciál. S ním budeme pracovat dál a já věřím, že to Olomoucko se tady té Extraligy brzo dočká.
2: Věří šéftrenér klubu i hlavní trenér Ačka házenkářské akademie Olomouckého kraje Radek Flajsar. Prototypem hráče pro budoucnost týmu je teprve 20-letý Ondřej Jahoda, který v dvojzápase baráže o extraligu nastřílel 11 branek.
1: Moje manželka říká, že to je něco jako můj adoptivní syn druhý, že jsem se o něho trošičku tady i staral, ale je to tahoun mužstva, je to srdce mužstva, šprýmař mužstva, prostě takovýho hráče chce mít každý jako v manšaftu. Udělal obrovský progres a já věřím, že ten příští rok, konkrétně on, nás do té extraligy dotáhne a že tu extraligu si tady spolu zahrajeme.
2: Sní Radek Flajsar. Ondřej Jahoda pod jeho vedením působí v klubu už 6 sezon. Prošel si všemi kategoriemi, dostal se do mládežnické reprezentace a letos kromě první ligy v Olomouci hrál poprvé i extraligu ve Zlíně.
1: On když jsem přicházel, já jsem v něm viděl potenciál. A on mi vždycky říká, trenére, vy jste ze Schleisbrka, což je jako křídlo přes ruku, udělal reprezentační spojku. Ale není to samozřejmě o mně. Je to o něm, on šlape na každém tréninku, on je ten tahoun, on burcuje ten mančáv. My když jedeme na někam na daleko, každý chce sedět vedle něho v autobuse. Prostě je to ten hráč, s kterým mě to neskutečně baví a budu rád, když spolu budeme pokračovat a tu extraligu tady dotáhneme.
3: Já mám takovou povahu, prostě já jsem extrovert, rád se bavím, rád se sněju, jako nějaká taková, dejme tomu, ústřední postava. Asi jo, a já jsem hrozně za to rád, že i ti starší mě poslouchají a když něco řeknu, tak to fakt vezmou a já musím říct, máme neskutečnou kabinu prostě mladých, šikovných kluků a já jsem tady hrozně spokojený a určitě nechci odcházet. Mě tady ten klub přirostl tak srdci, že já se tady cítím jak doma, prostě s trenérem, s vedením, s klukama, já tady mám kámoše na celý život, prostě je fakt super.
2: A sám Jahoda práci i péči svého trenéra taktéž umí náležitě ocenit.
3: Já jsem tady bydlel, přišel jsem tady v kolikati, ve 14. na internát, staral se o mě, vozil mě na tréninky, vozil mě z tréninku, když jsem něco potřeboval, tak mi pomohl. Díky němu jsem tady, kde jsem. Zahrál jsem si i v nároďáku, v juniorech, všechen ten kredit a všechno to jde vlastně za trenérem a já bych mu chtěl hrozně poděkovat a proto i pro něj jsem mu to chtěl, tu extraligu, ten jakoby náš sen, jeho sen, prostě sem dotáhnout. Bohužel zkusíme to příští rok. No.
2: Pokud se podaří tým udržet pohromadě a vhodně ho doplnit, mohl by se HAOLK za rok zase stát vyzývatelem posledního extraligového celku v baráži a třeba přetavit své sny v realitu. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Jirka ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 22 hodin. Anna Horáčková přináší zprávy.
11: Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Je to první krok k zestátnění skupiny. Izrael s Hezbollahem podle Trumpa souhlasili, že na sebe přestanou útočit. Ani jedna strana to ale nepotvrdila. Čeští fotbalisté dorazili do dějiště světového šampionátu ve Spojených státech. A počasí zítra bude nejdřív slunečno. Postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Skupina ČEZ může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Vládní koalice připravuje kroky k protiobstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to večer řekl předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. O konkrétních opatřeních mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možností stávajícího jednacího řádu.
12: Tak samozřejmě tyhle ty zákoutí jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni, jo? Takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze, takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákoutí jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
11: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Americký prezident Donald Trump po telefonátu s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem tvrdí, že zabránil pozemní invazi izraelských vojsk do Bejrútu. Zároveň prohlásil, že přes prostředníky jednal i s teroristickým hnutím Hezbollah, které údajně přislíbilo pozastavit střelbu. Izraelské jednotky ale v okolí libanonského hlavního města vůbec neoperují a poslanec za hnutí Hezbollah řekl, že požadují příměří na celém území Libanonu a úplné stažení izraelské armády. Ve Varšavě nově platí noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se to obchodů, čerpacích stanic a trafik. Nevztahuje se naopak na gastronomické podniky.
13: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
14: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
13: Říká Lukáš Tchuřevsky, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu už asi 200 měst a obcí. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
7: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
11: Sport. Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. Tam a v sousedním Mexiku je v červnu čekají tři zápasy skupiny mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí národní tým za 10 dní.
15: Reprezentace dorazila do New Yorku nad ránem místního času a pak se přesunula do hotelu vzdáleného zhruba 30 km od stadionu Sports Illustrated, kde nastoupí v New Jersey k poslední přípravě proti Guatemale. Hrát se bude od 2 hodin v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Na mistrovství světa pak čekají národní tým v základní skupině Jižní Korea v Guadalajáře, Jihoafrická republika v Atlantě a Mexiko v Mexico City. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy a další zajímavosti ze šampionátu o české reprezentaci. Z New Jersey, Mirko Vasič, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení po požáru na D3 za Planou nad Lužnicí a zavřená silnice 11 u Šumperku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru stojí osobní auto po požáru. Jeden pruh je uzavřený, už se ale nezdržíte. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus. Blokuje odstavný pruh, některá vozidla vybočují. Na Šumpersku je neprůjezdná silnice 11 do Bruntálu. Na výjezdu z Petrova nad Desnou směrem do Rýmařova a budou vyprošťovat havarované nákladní auto. Je to na delší dobu. Objíždějte přes Hrabišín, Libinu a Horní Město. Na nehodu pozor na silnici 9 z České Lípy do Mělníku. Za Dubou havarovala motorka. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojedinělé mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách bude kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
18: 22 hodin 6 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport, přeji vám příjemný večer. Česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbalu bude hrát čtvrtfinále. Rozhodla o tom večerní výhra ve čtvrtfinálovém duelu nad Černou Horou v poměru 2-0. O góly se postarali David Cupák a Daniel Klíma. No a o tom, s kým si zahrají Češi zítřejší čtvrtfinále od 22 hodin, rozhoduje zápas, který se hraje právě teď. Začínal tedy také ve 22 hodin. Azerbajdžán hraje s Kazachstánem a Azerbajdžánci už vedou 1-0. No a za pár minut uslyšíte v našem vysílání Romana Šebrleho, tuto legendu 10 boje vyspovídá v našem pravidelném rozhovoru náš reportér Jakub Marek.
16: Radiožurnál Sport
19: a Ondřej Prokop.

0: 20-letý český atlet Tomas Järvinen se o víkendu blízkl skvělým výkonem v deseti boji. Na tradičním mítinku v rakouském Getzisu nazbíral 8400 bodů, tedy součet, který od roku 2007 žádný Čech neměl. Navázal tak na Romana Šebrleho, který celý závod sledoval přímo na místě a mluvil tam s ním také Jakub Marek.
1: Romane, tradiční zastávka vaše, tak divíte se, že to tady pořád takhle funguje, běží od té doby, co jste tady vyzávodil, vyhrával?
2: Tak nedivím se, když vidíte, kolik je tady lidí, tak prostě to tak musí šlapat a hlavně oni to dělají dobře dlouho a s láskou. Jo. Tam je vidět, že to nedělají jenom proto, že mají rádi atletiku, ale i proto, že milují ten meeting a že vlastně celý rok to připravujou, tak pak to takhle vypadá nádherně.
1: Je nějaký faktor, jeden, dva faktory, které tomu dávají právě to, že je to jeden z nejvýjimečnějších závodů v roce?
2: No, těch faktorů asi bude víc, tak ten první, to znamená, že to je taková rodinná atmosféra, rodinný podnik. Ta symbioza toho organizátora s tím závodníkem není jenom organizátor závodník, ale je to taková rodina, kde se sem ty desetibojaři fakt jako vracejí a jedou za závodit rádi. No a druhý je, že prostě je to první závod sezóny, takže každý je připravený a chce ukázat to, jak se připravil. To je taky určitě hraje svou roli. Třetí ty diváci, je to na super místě, je to malý stadionek, vždycky je tady 8 až 10 tisíc diváků, takže to všechno dohromady to udělá takovýhle nádherný meeting.
1: Ono to souvisí s tím, co říkáte, ale tady ani ten časový program není dogma, jako třeba na velkých akcích, když se tady třeba protáhne výška, tak pak 400 začne o 20 minut později, není to problém pro organizátory.
2: Ne, vůbec, jako ono se to moc nestává a ten časový program je přizpůsobený tomu, aby se dělali výkony, že jo? Začíná se první den ve 12 poledne, což je super pro ty vícebojaře a končí se v 6, takže mají pak čas na regeneraci na ten druhý den. Tady je to dělaný proto, aby se tady ten výkon udělal. No.
1: Minulý týden to bylo 25 let od vašeho světového rekordu, tehdy poprvé 9000 bodů. Vzpomněl jste si?
2: Vzpomněl jsem si, ale někdo mi to připomněl. Jo, Petr Křížek mi to připomněl, to znamená můj fyzio, můj masér, který se mnou procestoval všechny, většinu těch závodů, tak ten mi to připomněl.
1: Ožívají ty vzpomínky, když člověk tady na tom stadionu stojí, sedí, dívá se na závody?
2: Asi už moc ne, no, přeci jenom je to fakt jako dávno, tak jako vzpomenu si na to, samozřejmě ten závod si vybavím úplně celý, ale spíš si užívám už to závodění jiných.
1: Máte spočítáno, po kolikáte jste tady?
2: Jo, no, teď jsme se o tom bavili a já vůbec nevím, no, jako divák jsem tady vlastně byl po každý, co jsem skončil a jako závodník od 97. roku si myslím, že jednou jsem vynechal. Takže je to hodně.
1: Usmívá se Roman Šebrle, ten patří stále do úzké čtyřčlenné skupiny atletů, kteří v historii dokázali překonat v deseti boji 9000 bodů. A náš rozhovor bude pokračovat za chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po písnice od Pink Floyd pokračuje náš rozhovor s bývalým atletem Romanem Šebrlem. Ten v roce 2001 jako první desetibojář na světě překonal hranici 9000 bodů. Bylo to na nejslavnějším desetibojářském mítinku, a to v rakouském Gecisu. No a tam si s ním při letošním ročníku závodu povídal Jakub Marek.
1: Pořád ten výkon 9026 bodů je rekordem mítinku v Gecisu. Myslel jste si tehdy, že to přežije přes 25 let?
2: No, tady na tom mítinku asi jsem si myslel, že to přežije, ale ono to, ten světový rekord nepřežil, že jo, už dva překonali, takže je to v podstatě překvapení, že se to nepovedlo ještě někomu tady, no, to je pravda.
1: I když se díváme na ty výkony, tak možná už to nebude dlouho trvat a třeba bude překonán tady v Gecisu. Co říkáte na výkony Zimona Elhamra přes 8,5 metru do dálky?
2: No, to je něco fantastického, že to je jako nejlepší dálkařský výkon sezóny, i normálně mezi dálkaři, specialisty. Jestli se Simon naučil disk, který se dá naučit a trefí trošku oštěp, no tak se můžeme dočkat třeba i tak 9000, no.
1: I česká atletika teď vypadá, že má slušné koně v vozovkách, slušné. Tomas Järvinen tady ukazuje, že to nebyla náhoda, že se stal juniorským mistrem světa. Jak vidíte vy ten jeho potenciál, budoucnost?
2: No tak Tomas, to je jeden z největších desetibojářských talentů, jaký jsme měli, a ten potenciál na 9000 bodů jednou v budoucnu, pokud zůstane zdravý, dobře vedený, všechno, tak tam určitě je.
1: Jemu 20 let, dospívají desetibojaři později.
2: No, to jo, to až tak v 26 je desetibojař na vrcholu, takže má čas.
1: Vy máte i fotbalovou minulost, váš syn hraje fotbal, tak jak moc sledujete? Nedávno byl i u nás v pořadu Pavla Horváta, tu jeho kariéru, a vlastně jak na tom teď je?
2: No, tak samozřejmě sleduju. Teď zrovna, že on byl na hostování půl roku na Žižkově, tak teď se vrátil na Duklu, která teda bohužel spadla, a uvidí se dál, no. Já doufám, že se mu podaří třeba nějaký dobrý přestup a že si zahraje něco zajímavého.
1: Blíží se i fotbalové mistrovství světa po 20 letech s českou účastí, tak budete to nějak sledovat, i když to bude hodně v nočních hodinách?
2: A pro mě je to super svátek, takže já se na to těším a budu sledovat většinu zápasů i přesto, že to je v nočních hodinách.
1: To říká bývalý světový rekordman v deseti boji, zároveň olympijský vítěz a mistr světa Roman Šebrle. Ten ještě před atletickou kariéru hrál v mládežnických kategoriích fotbal, stejně tak jako jeho syn Štěpán, který je ve 23 letech profesionálním fotbalistou. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Tom Walker na radiožurnálu Sport. Je 22 hodin a 24 minut. Arina Sabalenková doplnila osmičku čtvrtfinalistek na grandslamovém Roland Garros. Porazila Naomi Osakaovou 2-0 na sety, 7-5 a 6-3. Světová jednička se o postup do semifinále utká s ruskou Dianou Schneiderovou. No a na pořádně dlouhý boj je zaděláno v posledním osmifinále mužské dvouhry. Ital Matteo Arnaldi zatím hraje s Američanem Francisem Tiafoem 1-1 na sety. Oba dva sety rozhodoval tiebreak, už se hraje 2 a 3/4 hodiny a oba tenisté jsou teprve na samém začátku třetího setu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál, teď je 10:30. A zprávy připravil Pavel Brouza.
4: Energetická skupina ČES může začít připravovat vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Na valné hromadě to večer schválili akcionáři. Mluvčí ČESu Ladislav Kříž pak potvrdil, že by nová firma měla vzniknout v řádu týdnů. Ze současné struktury skupiny se do nové společnosti vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Návrh je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění ČESu. Rusko v květnu na Ukrajinu vyslalo rekordních 8150 dronů. Napsala to agentura AFP na základě vlastní analýzy a hlášení ukrajinské protivzdušné obrany. Moskva útočila nepilotovanými letouny i v noci na dnešek a ukrajinské úřady hlásí desítky zraněných. Ruské letouny zasáhly v Donbasu a oděské oblasti bytové domy, ale i porodnici. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 640 haléřů. To je o 51 haléřů méně než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra taky klesne, a to o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století nalezli čínský porcelán i zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bieland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu.
0: Sport.
4: Americká hvězda Serena Williamsová se ve 44 letech vrací k tenisu. Vítězka 23 Grand Slamů a 4 zlatých olympijských medailí se představí příští týden ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Williamsová nastoupí do zápasu na okruhu WTA poprvé od roku 2022. Svůj návrat naznačila už minulý rok tím, že se přihlásila do antidopingového programu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 před Benešovicemi a také na D1 u Brna. Na D5 z Rozvadova do Plzně pozor na překážku za odbočkou na Mariánské Lázně. Na kilometru 120 máme hlášenou zvěř na vozovce, bezpečně se vyhněte. Na D1 opatrně za Brnem ve směru do Prahy před odbočkou na Rusice na kilometru 183,5 někdo zapomněl výstražní trojúhelník. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy se uklízí po požáru za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru už je uzavřený pouze odstavní pruh, projíždějte opatrně. U Šumperku je opět průjezdná silnice 11 do Rýmařova. Za Petrovem nad Desnou skončilo vyprošťování havarovaného nákladního auta. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníku vyšetřují nehodu za Dubou. U havárie motorky zasahují záchranáři a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude ráno jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně většinou oblačno, na horách přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Ve Vídni hrají fotbalisté Rakouska přípravný zápas před světovým šampionátem s dalším z účastníků turnaje, který se bude hrát od 11. června v Severní Americe, a vše podstatné, hlavně tedy včetně zápasu a dění kolem českého týmu, uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Tak tedy s dalším účastníkem šampionátu Tuniskem Rakušané vedou v 89. minutě 1-0, v 63. se trefil Zabicr. No a Rakousko tedy je ve vedení, přestože od 37. minuty hraje jenom v 10, protože byl vyloučen Konrad Laimer. Za chvíli další zprávy v posledním dnešním sportovním přehledu na radiožurnálu Sport. That night we almost called it quits.

0: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Národní tým odehraje 2 ze 3 zápasů ve skupině ve velké nadmořské výšce v Mexiku. Více přidá na úvod sportovního přehledu jeho autor Karel Schamberger. Hezký večer.
1: Dobrý večer. V Guadalajáře to bude přes 1500 metrů nad mořem, v Mexiku City dokonce více než 2200. Mezitím Čechy čeká zápas v Atlantě, která leží asi 200 metrů nad mořem. Národní tým se na výrazné výškové rozdíly chystal ještě před odletem do dějiště šampionátu. Jak řekl radiožurnálu Sport místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
2: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu, skoro to bylo jak v sauně, a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají. Teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
1: Fotbalová reprezentace odehraje generálku na mistrovství světa v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
0: Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, který je podmínkou pro účast na turnajích. Svůj návrat nicméně dlouho opakovaně odmítala.
1: Tenistu Jakuba Menčíka čeká čtvrtfinálový zápas singlu na Roland Garros. V něm nastoupí český reprezentant na turnaji poprvé proti mladšímu soupeři João Fonsecovi z Brazílie. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Na souboj s Menčíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší a baví ho i fakt, že v pavouku antukového Grand Slamu je dál řada mladých hráčů.
3: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodar a Menčík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
1: Polská tenistka Maja Chvalinská zvítězila na Roland Garros nad domácí francouzskou Pariovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Grand Slamu. Chvalinská prošla do této fáze turné z kvalifikace a ve světovém žebříčku singlistek už je ve druhé stovce. Dále Ruska Schneiderová porazila Američanku Kýsovou 2-1 na sety a její krajanka Kalinská zvítězila nad Ruskou hrající pod vlajkou Rakouska Potapovovou také 2-1 na sety. Světová jednička Běloruska Sabalenková porazila Japonku Osakovou 2-0 na sety.
0: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Continentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59 metrů a 87 cm. 35-letá Ogrodníková se k závodům vrací rok po porodu. Poprvé po mateřské pauze startovala v polovině května na extralize v Ostravě.
1: Fotbalisty Bohemians posílí od nové sezóny útočník Ladislav Almáši. 27-letý Slovák přestoupil do pražského klubu půl rokem před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši z Bohemians podepsal smlouvu do roku 2029. Za ostravský tým nastoupil v šancelize do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů. V uplynulém ročníku ho trápily zdravotní problémy. V nejvyšší soutěži naposledy nastoupil na začátku listopadu.
0: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. 26-letá závodnice získala jako jediná z české výpravy biatlonistů medaili na olympijských hrách v Itálii. V závodě na 12,5 km s hromadným startem vybojovala bronz. Druhé místo v anketě obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
1: A basketbalisté Brna vstoupili vítězně do boje o třetí místo v domácí lize. Stříbrný tým minulé sezóny zdolal v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu 99-97. Duel série hrané na 2 vítězství je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů. Případný třetí zápas by se hrál v sobotu opět v Brně.
0: Takový byl poslední dnešní sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Ve 22 hodin 50 minut se ve vysílání radiožurnálu Sport vrátíme ke včera skončenému mistrovství světa v ledním hokeji. Švýcaři skončili po třetí za sebou na světovém šampionátu těsně pod vrcholem. Mají znovu stříbro. Před domácími fanoušky ukazovali na sociálních sítích, jaké to bylo v šatně, hlavně před zápasy. Úvodní pětku a gólmana totiž vždy oznamovala významná osobnost a nebyla vždy jen z hokejového prostředí. Třeba když do šatny přišel tenista Roger Federer.
1: Let me do the starting lineup. Also, the Leo.
2: Federer používal křestní jména nebo přezdívky hráčů. Jose je kapitán Roman Josi, který má vzpomínky i na jiného muže z šatny. Bývalý dlouholetý trenér švýcarské reprezentace Ralf Kruger to je.
3: Yes! Yes! Damn it! Yeah! And in goal! Leo!
2: Je to skvělé mít tyhle všechny v šatně a zejména Roger, to je opravdu ten největší. Když ho jen vidíte, dodá vám to obrovskou energii. A Ralf? Když jsem hrál první mistrovství světa, bylo už tehdy vidět, kolik toho dělá pro švýcarský hokej. Hodně ho v průběhu let změnil a posunul a je super mít ho v šatně. Říkal Roman Josi a když zmiňoval Federera, upřímně a mile se usmál. Hrát nemohl třeba Kevin Fiala, který si na olympijských hrách zlomil nohu, ale v šatně byl také.
4: Všichni naši zranění hráči jsou pořád součástí týmu, i když je nenajdete někde na papíře, na soupisce. Jsou tu s námi a myslím, že to ukazuje, jak moc pro všechny švýcarský hokej znamená a jaký tihle hráči mají charakter.
2: Říkal Nicolas Bechler. Někdy byl i čas se zasmát. Třeba když dorazil další hráč mimo sestavu Andrea Glauser, ale pohledem nemohl najít Simona Knaka. Posledním mužem, který do šatny přišel, byl před finálovým zápasem s Finy lyžař Marko Odermatt. Byl ale jediným, po jehož oznámení Švýcaři následně zápas světového šampionátu prohráli.
5: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5x ve finále a teď 3x po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
2: Smutnil se stříbrem na krku Nico Niederreiter. Krátce poté, co Finové rozhodli jedinou brankou finálového zápasu v prodloužení, znovu se probudili švýcarští fanoušci s děkovným skandováním za celý turnaj. A pak ještě jednou to, když hlasitě přerušili děkovnou řeč prezidenta Mezinárodní hokejové federace Lika Tardifa ve chvíli, kdy už Švýcaři objížděli naposledy kluziště s hokejkami nad hlavami a zdravili tribuny. Příští mistrovství světa se bude hrát v německých městech Mannheim a Düsseldorf. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

22 hodin 56 minut. Rakouští fotbalisté odjedou na mistrovství světa do Zámoří v dobré náladě. Poslední domácí přípravný zápas s dalším účastníkem šampionátu Tuniskem zvládli. Nakonec vítězně 1-0. O gól se postaral ve druhé půli Marcel Zabicr, na kterého si budou muset všichni soupeři Rakouska dávat pozor na šampionátu, protože to byl jeho třetí gól ve třetím reprezentačním zápasu v řadě. Rakušané vyhráli, přestože velkou část zápasu hráli jenom v deseti, už zhruba od poloviny prvního poločasu. No a v poslední hodině našeho vysílání, tedy po 23. hodině, vám nabídneme reprízu dnešní desítky Pavla Horváta, kde samozřejmě bude řeč také o blížícím se světovém šampionátu. Tak příjemný poslech a hezký zbytek večera.

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta je tady po skončení klubové fotbalové sezony a těsně před mistrovstvím světa, na které se všichni těšíme, které budete moci slyšet taky na radiožurnálu Sport. Glosovat ho pravidelně bude i náš fotbalový expert a pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého vítám.
2: Dobrý den.
1: A je tady s námi dnes také Pavel Tylšar. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak Pavle, gratuluju, Pavle Horváte, k tomu, že jste vyhráli v Kolíně 2-0 s Baníkem Ostrouš, takže předposlední zápas sezony vítězný. Je to tak?
2: Je to tak, přesně to řekl Honzo. Nádherně bojujeme stále o třetí příčku s Hradcem Králové B a doufám, že ji uhájíme v příštím kole ve Velvarech.
1: Do Velvar, jak jsem už jednou říkal, tam jsme jezdili dřív pro kruty. Vy tam možná projedete pro bronz? Dostávají se bronzové medaile?
2: Nevím, ale je to dobrá myšlenka, možná, že by to už to nebylo takový překvapení. I včera jsem o tom přemýšlel, že bych koupil nějaký medaile v nějakém shopu, že bych je klukům rozdal, protože přeci jen pro nás by to úspěch byl.
1: Ano, tak držíme palce Baníku Mostrouš, aby na dálku tedy předčil Bčko Hradce Králové, i když jsme tady nestraní, tak přece jenom Pavlu Horvátovi rádi.
2: Ale si můžeme trošku zafandit.
1: Trošku jako. Takhle straníme, ano. Tak jdeme na témata, budeme si povídat o fotbalové repre, také o fotbalové lize mistrů a také pochopitelně se vrátíme k fotbalové baráži, takže všechna tahle témata i pro vás, abyste zavolali na radiožurnál Sport na naší číslo 221 552 222. Desítka začíná, jdeme na to.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Česko-Kosovo 2-1, poslední, vlastně jediná domácí příprava před fotbalovým šampionátem, na který Češi odcestovali, že Češi se utkají s Guatemalou. Pak tedy následovala ta nominačka, ale celkově ten zápas, Pavle, sestava taková hodně kombinovaná.
2: No, tak byl to zápas, já nechci říct pro to, aby se odehrál, ale určitě, aby třeba zrovna, určitě budeme zmiňovat jméno Adam Hložek, to je bez debat, třeba aby zrovna trenéři viděli opravdu naživo toho Adama takhle zblízka a aby ty kluci, který v té nominaci jsou, aby to tak nějak jako trošku potvrdili na tom hřišti a to si myslím, že ten účel splnilo a pak samozřejmě určitě se dostaneme i k té tiskovce a k nominaci. Je to prostě nepříjemný, bohužel pro celý to mužstvo. Jo? Já předešlu to, že vlastně všichni to vědí, že ty tři hráči bohužel se tam nedostanou a vlastně je to nepříjemný všem. No.
3: Bylo to avizované už delší dobu od Miroslava Koupka, že v tom zápase s Kosovem dostanou prostor hlavně ti, kteří ještě bojují o tu účast na mistrovství světa, že prostě ta skupina, která je oskoušená v čele s Tomášem Součkem, Tomášem Holešem, tak tihle borci budou spíš odpočívat a právě ti mladší, třeba i debitanti, dostanou prostor, aby se prostě a jednoduše ukázali.
1: V brance Lukáš Horníček, který chytá za portugalskou Bragu, exceloval s čistými konty i v evropské lize. Když jsme tady mluvili před nějakým časem s Martinem Schejbalem, který byl sportovním ředitelem v Pardubicích i trenérem brankářů, pamatuje ho, a mluvil o tom, že dlouho nebo potřebuje trošku delší čas na aklimatizaci v tom daném týmu. Tohle mi přijde jako jednoznačná příprava prostě zas do budoucna pro Horníčka.
2: No jasně, tak asi nebudu výjimka, ale jak ve fotbale, tak v hokeji prostě máme v podstatě skoro nejlepší brankaře, troufnu si říct minimálně v Evropě, evidentně i na světě a tam nás určitě nic nepálí. Naopak jsme, řekl bych, takovou jako brankařskou velmocí v těchto dvou sportech 100%.
3: Myslím si, že Lukáš Horníček šel za ten poslední rok extrémně nahoru, byť on už tu sezonu vlastně skoro před minulou měl taky výbornou a pak se dostal tedy do reprezentace do 21 let, no byl tam už, myslím, delší dobu a chytal to Euro na Slovensku, které se mu pravda úplně nevydařilo, ale teď znovu o něm vlastně v průběhu celého ročníku šly skvělé zprávy z Portugalska, byť asi ne každý z nás portugalskou nejvyšší soutěž sleduje každý víkend, ale prostě ta čísla hovoří jasně a myslím si, že si zaslouží být na mistrovství světa i dospělých, ale asi bude dělat spíš dvojku.
2: No, tak to si myslím, že tam jsou, jak se říká, karty rozdaný, jasně. I vzhledem k tomu, že bylo zveřejněný, že Jindra Staněk je jako trojka, tak logicky,
3: už to vychází,
2: logicky to vychází. Takhle to i já jako fotbalista spočítám.
1: No, volno dostali opory jako Souček, Šik, nehrál ani Pavel Šulc, nebyl Vladimír Coufa, ale nicméně především šlo o to tedy určit ta tři jména, která na šampionát nepojedou a uslyšíte trenéra Kopka, který to glosoval.
4: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kukci je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se potom podepsali.
1: No, tohle byla slova na Jana Kuchtu, který v 19. minutě podstoupil jeden ze soubojů a musel střídat. Otázkou bylo, zda nakonec bude v té nominaci, ale jak jste slyšeli, tak měl by být fit. Nakonec se tedy nevešli do té nominace jiný útočník Kabongo a dva středopolaři záložníci Ladra a
3: Bucha.
1: A Bucha. Tak Pavle, co na to říkáš?
2: No, tak někdo to, jak se říká, černýho Petra musel dostat. Já si myslím, že tam úplně velký výběr nebyl. Já si myslím si a souhlasím se spoustou jak fanoušků, posluchačů, tak i odborníků, že vlastně už to bylo rozhodnutý předtím. Nemyslím si, že tam možná tam mohlo být o jedno jméno. A to si myslím, že byl Ladra, tak tam možná byla nějaká diskuze, ale víceméně to bylo asi jasný. Jsem rád, že jede Saša Sojka, samozřejmě Sochůrek je obrovská naděje. Vlastně oba dva tyhle ty hráči čerpají z toho, že měli výbornou aktuální formu a myslím si, že přesto, že v tom týmu nebyli při tom postupu, tak prostě jedou zaslouženě a ten turnaj není na půl roku, ale je to prostě chvilka, jsou to tři zápasy. Doufejme, že jich bude víc, samozřejmě jsou to minimálně tři zápasy, které běží rychle za sebou a ty potřebuješ hráče, který mají dobrou formu, teď mají chvilku ještě na to, aby potrénovali. Viděl jsem i záběry z různých jiných reprezentačních srazů a moc balónů tam nebylo. Bylo tam hodně běhání a kondice a nějaká síla, takže ty kluci se připravují opravdu svědomitě všichni, to je logický, ale čerpá se z té aktuální formy, to je tady zrovna u těchto dvou hráčů, je to jasně transparentní.
3: Myslím si, že se trenéři nebo vedení reprezentace prostě rozhodlo pro mládí, když porovnáte Ladru 29 let, Bucha 28 let, tak když si vezmeme ty posty, tak Pavel Bucha hodně si chodí pro balonu k obráncům, Hugo Sochůrek je podobným typem středního záložníka, tak tady prostě vyhrálo to, že může nazbírat ty zkušenosti z mistrovství světa, byť třeba...
2: A ani jeden by asi úplně nehrál od začátku, prostě může se to stát v průběhu, ale ani jeden není hráč, který určitě bude tam v prvních minutách toho prvního zápasu.
3: A Alexandr Sojka, ještě abych to doplnil, mu Tomáš Ladrovi, tak taky si myslím, že se asi rozhodovalo mezi těmito dvěma hráči a pro Sojku asi možná rozhodlo to, že dokáže být v nějakých těch situacích třeba kreativnější než Tomáš Ladra, ale to je můj názor.
1: A vlastně trenér bych to glosoval, že je využitelný na více pozicích, ano, což tedy souhlasím.
2: Já jsem to chtěl doplnit teďka, teď to Honzo doplnil výborně, takže není potřeba v tom pokračovat. Prostě ta flexibilita těch hráčů taky, jo, ty můžeš v určitý momentu reagovat nějakým posunem teď plásnu a Saša Sojka to prostě dokázal v lize, že dokáže odehrát, ač je to pro mě neskutečný pravýho obránce, vlastně konstruktivně a dozadu velmi dobře, takže i tohle to rozhoduje o tom, jestli se vejdeš do těch men nebo ne.
1: I tak to byl ten nejtěžší okamžik trenérské kariéry Miroslava Koupka, jeho slovy řečeno. Na druhou stranu, když to vezmeme, tak opravdu třeba to, jak se dneska prezentují ti mladíci a jak rychle se dokážou dostat na tu vrcholnou úroveň, nejen příklad Sochůrka, ale Sojky předloni hrál za Táborsko baráž o první ligu a můžeme říct, že teď má za sebou teprve první kompletní sezonu a to navíc ještě ve dvou klubech, v Hradci hostovala, v Plzni hrál na jaře.
2: Ne, je to skvělý, no, já se těším, až tyhle ty kluky sem pozveme, protože opravdu každý čtvrtek tady máme někoho, kdo má nějaký příběh, někdo to prolítne. Sochůrek to prolítne, prostě je v lize v nároďáku, nazdar bazar a příští rok může být v Bundeslize třeba. Jo, a někdo se trápí, má zranění, chodí po hostováních, viz Saša Sojka před dvouma rokama si troufnu říct, že hrál za Táborsko, za Bčko proti Domažlicím ještě ČFL, takže jako to jsou příběhy, které prostě jsou super a zase je to vlastně motivace pro ty ostatní hráče, obzvlášť ty mladý hráče, že jako samozřejmě můžeš to prolítnout, ale taky tam budou zatáčky, budou tam pády, musíš se zvednout, musíš se oklepat, možná někde budeš bydlet na ubytovně půl roku, rok, ale jestli chceš hrát ten fotbal tam, kde to všichni jako chtějí v té nejbližtivější sféře té ligy nebo nároďáků, tak prostě musíš tomu obětovat všechno a bolí to a stojí to spoustu úsilí.
1: U příkladu Sochůrka zase určitá ta chvíle, kdy ty vycítíš teď musím využít příležitost. Mluvil o tom Tomáš Rosický v rozhovoru pro Spartu před nedávnem, že vlastně začal trošku dřív, než si představovali na Spartě, ale že věděli, že to zvládne. A navíc on tehdy využil vlastně toho slabšího období Sparty, když měla to těžké, když prohrála v čtvrtfinále poháru v Boleslavi, pak v derby a pak po odvetě vlastně, nebo do odvety s Alkmaarem už hrál. A od té doby vlastně se dá říct, že se zapojil velmi stabilně.
2: Já bych možná jako k tomuhle řekl, že možná to bylo trošku populistický, aby se trošku stáhnul ten tlak na to mužstvo, protože samozřejmě, když se ti nedaří, tak hledáš různý důvody, jak se z toho dostat. To, že najednou začneš nasazovat mladý hráče, tak se může říkat přesně to, co teďka se říká, jako že mládí vpřed a dali jsme jim šanci a oni se toho chytli. Jo, Spartě to vyšlo dokonale, protože on fakt od té doby, co tam vlez, tak byl lepší, až úplně v topu a vlastně tím, že trošku nám i nahrál, nebo mě osobně, já nejsem úplně příznivec toho, aby v těch klubech prostě hráli jenom cizinci a měla Sparta 9 cizinců v základní sestavě. Hrozně hezky se mi kouká na to, že v základní sestavě je takovýhle talent a jde to. Takže jenom těm klukům prostě dá šanci i možná v těžším období, možná trošku populisticky, ale ty kluci je vidět, že to utáhnou, no.
1: Je pravda, že on dostal už předčasný dárek plnoletosti, protože bude mu 7. června 18 let. Dostal tu nominaci a možná si zahraje asi i v tom generálce nebo v té generálce proti Guatemale. Hugo Sochůrek zatím 17 let, včera se stal proti Kosovu nejmladším reprezentantem historie. Obral o ten rekord jiného muže, který včera dost zazářil v prvním poločase, už jsme ho také zmiňovali. Adam Hložek, byť skoro celou tu soutěžní sezonu nehrál, tak se nakonec do repre dostal. Můžeme si pustit jeho ohlas po tom zápase, kdy Češi porazili Kosovo 2-1.
5: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
1: Takhle mluvil Adam Hložek tedy pro vysílatele toho utkání ČT Sport. Nicméně jako za 45 minut ukázal, že ve formě evidentně. On se prý od pondělí individuálně už chystal, byla o něj teda velká péče v reprezentaci. Tak ne nadarmo.
2: Je to logický. Myslím si, že všichni ví, co Adam Hložek dovede. Od těch 16 let, kdy začal hrát ligu, prostě ušel spoustu těžkých zápasů. Bohužel i v té kariéře spoustu zranění nebo takových jako výraznějších zranění, který ho určitě přibrzdili, ale všichni víme, jaký potenciál má, umí vystřelit levou, umí vystřelit pravou, je důrazný, je rychlej, je silný jeden na jedno, takže takovýhle hráče prostě chceš mít v týmu a myslím si, že byla jenom otázka toho, aby byl 100% připravený zdravotně a fyzicky a to, že fotbal umí, nebo jaký to je typ hráče, tak to všichni víme.
3: Byl na něm vzát obrovská chuť, že mu ten fotbal jako velmi chybí, myslím za ten rok, ty soutěžní zápasy, by tohle byl přípravný a nikam se to moc nepočítá. Na druhou stranu, když si vezmete to, jak prostě vyřešil i s tou malou herní praxí v téhle sezóně třeba tu situaci gólovou, když to prostě napál na zadní tyč, jako by to dělal prostě každý den, každý zápas, takže si myslím, že ještě může být hodně klíčovým mužem pro národní tým na tom šampionátu, byť je otázka, a on o tom sám Adam Hložek mluvil, že byl zafoukaný, takže ta fyzička asi nebude úplně v topu.
2: Je to logický, nemáš odehraný ty zápasy, zápasová zátěž je prostě nejlepší trénink a já jsem chtěl říct, že ono to vypadalo, jako kdyby to dělal pořád, on to dělá pořád, akorát když je zraněný, tak to nemůže dělat, ale kdykoliv je zdravý, tak tohle ty hráči trénují, v tom jsou silný. Jednu historku, byl jsem před x rokama u Pavla Nedvěda na stáži v tom Juventusu, když tam byl Ronaldo a vlastně jsem si říkal, že to není možný, kolik on toho nastřílí, jo? Jako ještě vlastně i v průběhu tréninku, i po tréninku, takový ty, jako ono to vypadá hrozně jednoduše, takový ty střely trošku z úhlu pravou, levou nohou a vlastně dával jenom rány, aby trefoval bránu a spoustu takovýhle gólů dal, takže to je prostě drill denodenní a není to nic neoblíkýho, že to pak vypadá jako, že to dělá každý den.
1: Ve studiu ČT Sport při tom přenosu byli vlastně Karel Poborský a legendární fotbalista, který dokonce po tom poločase mluvil o tom, že si Adam Hložek tak nějak trošku říká i o základní sestavu. Mně spíš napadá to, že máme za sebou fakt extrémně dlouhou sezonu pro některé některé hráče byla prodloužena i tím mistrovstvím světa klubu, které nevíme, jestli patřilo do té předminulé sezony nebo do té končící. A Adam Hložek vlastně ne odpočíval, ale prostě nehrál. Může to být výhoda.
2: Ale vlastně to tak je, jako je to je odpočatej jednak fyzicky a jednak má obrovskou chuť to, co říkal Pavel, že někdy se tomu říká falešná forma. Já doufám, že to takhle nebude, ale myslím si, že to může být ten jako, jak se říká teďka, game changer, jo, nebo může to být ta energie, kterou tomu mužstvu jako vdechneš. Nevím, jestli od začátku, protože opravdu je to hrozný rozdíl. Ještě samozřejmě budeme se bavit o těch klimatických podmínkách, které tam budou prostě jiný, takže může to být motor, který ti za půl hodiny ten zápas rozhodne a je dobrý, prostě je to skvělý, že ho vůbec jako můžeme mít k dispozici, protože v průběhu toho jara to vypadalo špatně. No.
1: No, Adam Hložek si během zápasu přezouval kolíky a dával si lisovky, to nevím, jak ty jsi to měl takhle s kopačkama. On říkal, že to dělal kvůli tomu, že asi se čekalo po té bouřce, jak byla průktr žmračen, že bude ten povrch měkčí, než nakonec byla, ty kolíky mu tak nevyhovovaly.
2: No, je to tak, obzvlášť dřív, když nebyly ty hřiště takhle jako úplně se o ně takhle nepečovalo. Dneska už ty hřiště jsou propustný, že by ta voda se tam neměla držet dřív a Adam Hložek bohužel nebo bohudík začínal tak brzo, že ty hřiště ještě byly takový, že když šlo, tak opravdu to bylo měkký, ale teď už jsou ty hřiště, že vlastně by měli zvládnout takovýhle nápor té vody když mají ty kluci možnost a časy to přesou, tak je to celkem logický. Já osobně musím říct, že většinou jsem hrál v lisovkách, protože ty kolíky prostě jsou o malinko vyšší a úplně jsem se v tom necítil, ale je pravda, že teďka, když se dělají takový ty mixy, oni tomu říkají lisokolíky teda, že se dělají takový ty mixy, kde máš i ty špunty, tak ty kluci jsou na to zvyklí, některý v tom dokonce i trénují, což pro mě bylo prostě nepochopitelný, ale chápu to, ta bota už je tak vystavěná, že vlastně mají absolutní pohodlí, ale jsou vyšší, takže já jsem hrál lisovka, kde ty špunty byly dostatečně vysoký k tomu, aby si mohl zastavit. S oblibou říkám, nesmíš brzdit naplno, musíš prostě jako, aby si neuklouz, tak nesmíš brzdit naplno, musíš samozřejmě do toho dát rozum, ale je to o pocitu toho hráče.
3: Dřív byly ty kolíky jenom podle mě se šesti, že jo, šest těch kolíků.
2: To začínalo úplně, no.
3: No, tak v tom se skoro nedal podebrat. Tam strašně zvláštní jako pocit na podebrání balonu na dlouhou přihrávku, myslím, že Horvát,
2: ještě byly, tak když už jsme se do toho opřeli, ještě byly, dopředu se dávaly 14, pak byly 16, ale byly i 18, jo, 18 mm, to už jsou jako...
3: To už bylo zakázané, ne, skoro?
2: No já nevím, ale to, někdo si to dával jenom dozadu, já jsem si dával, když to teda začínal, jsem měl 16 zadu, 14 vepředu, ale byly zápasy, kdy fakt bylo bláto a to si dával ty 16 i do toho prostředka, jako, protože tam vlastně na tom palci úplně nebrzdíš, tam vlastně v tom prostředku a to fakt ten balon se nedal podebrat. Když náhodou to bylo jako tvrdší, tak jako to nešlo podebrat. Tam si se logicky přes ten špunt pod ten balon nedostal. No.
1: Když jsme mluvili i o povrchu, tak teď obletělo sociální sítě video, jak senegalští fotbalisti vyhazují míč při nějaké rozcvičce nebo při tréninku. Ten míč dopadl na zem a on se téměř neodrážel. Jak říkal jsem si, zda to je povrchem nebo balonem, který je tedy oficiální trionda, což tedy na známku toho, že tři státy hostí mistrovství světa, jsou tam vlastně ty barvy zelená, modrá a červená, jsou tam ty znaky hvězda, orel a kanadský ten javorový list, ale to asi bylo spíš povrchem, na který se možná netěší fotbalisti v Americe. To nebude prostě skákat moc.
2: Je to specifický, to byl opravdu stadion, kde se bude hrát teda?
1: No, myslím, že jeden z těch stadionů.
2: No, je to zajímavý. Kerry, hráč basketbalu, jestli jste viděli ty videa, některý hráči prostě mají takový cit, že vědí, jak se ten balon odrazí i na hřišti, i na parketách a prostě i malá nerovnost je jako rozhodí, protože zase to mají nadrilování v tom fotbale, to úplně takhle není, ale fakt jako samozřejmě rozdíl, jestli to hřiště je mokrý, jestli je tam hodně písku. Já jsem hrál v Japonsku, kde jsme měli domácí stadion Wing Stadium, kde vlastně fakt bylo hodně písku, že ten balon taky úplně neodskočil po výkopu golmana, prostě, který letí 20 metrů ve vzduchu, tak logicky ten balon se odrazí třeba 5 metrů do vzduchu, zase po tom dopadu a tady třeba třeba jenom tři, takže je to i o tom navnímání toho prostředí. Je to zajímavý, že to takhle bude, ale prostě to bude pro všechny stejný a musí se na to kluci připravit. No
1: bylo to v Charlotte, oni tam hráli včera přípravný zápas, Američany prohráli 2-3 Senegalci, ale tedy samozřejmě otázkou, jaké budou ty povrchy. No, když se ještě vrátíme k fotbalové reprezentaci, velký rozdíl oproti tomu předchozímu mundialu, na který jelo z České ligy vlastně počet hráčů pouze dva. A nevím, jestli se tam ještě počítá do toho Karel Poborský, který tam je z druhé ligy, tak to možná ne, z první ligy dva a Karel Poborský z druhé. A teď je to 17 playerů tedy z české nejvyšší šance ligy. Je tam 9 hráčů z ciziny, Slavia má tedy 10 zástupců, Sparta z Plzní 3 reprezentanty, ale velký rozdíl, no.
2: No tak nemáme, tak je to logický, zase trošku paralela s tím hokejem, nemáme tolik zástupců v cizině, tak je logický, že těch hráčů z české ligy je víc. Já si myslím, že to je trošku odrazový můstek k tomu, aby ty hráči se malinko přesunuli do té ciziny zase, že by mohli ukázat na tom šampionátu nějakou kvalitu, díky který prostě zase trošku nastavíme světla k nám do ligy a budou sem ty skauti jezdit a budou ty naše hráče hledat a budeme je vídat v Bundeslize a ve Francii a ve Španělsku a v Itálii. No.
3: Je pravda, že ono to možná taky trochu souvisí s tím, že některým českým hráčům se úplně nechce odcházet z šance ligy. Třeba teď Lukáš Provod podepsal novou 5letou smlouvu ve Slávii. Sám mluví o tom, že by tam rád vlastně dohrál kariéru s tím, že má víceméně každý rok jisté evropské poháry, než aby se v úvozovkách plácel třeba někde na spodku italské ligy. Takže s tím, jaké mají podmínky v současnosti fotbalisté v šance lize, s tím, jak přicházejí noví majitelé, tak prostě a jednoduše někteří jsou v úvozovkách, a teď to nemyslím špatně, jako pohodlní na to jít do ciziny.
2: Já měl jsem téma Lukáše Provoda prostě v hlavě. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho trénoval v Sokolově. Bohužel měl problémy s kolenem a vlastně ho to celou kariéru provází. Myslím si, že u něj ta pohodlnost úplně to slovo není na místě, protože on je obrovský dříč a myslím si, že spíš u něj je to zdravotní stav. Já si myslím, že má nějaký problém, třeba Filip Panák zase, trošku abych nahodil to podobno, že Filip Panák vlastně tohleto zažíval ve Spartě, že prostě nemusíš třeba absolvovat některé tréninky, hodně času trávíš individuálně, kouká se opravdu na tvůj aktuální zdravotní stav a tohle má hodně Lukáš Provod. Myslím si, že je to vlastně nejpoctivější hráč, kterýho já jsem jako tak nějak jako vnímal, co se týká svýho těla, přípravy, starání se o sebe v té době, myslím. A je vidět, že to dotáhl až na tuhle úroveň, ale myslím si, že on sám ví, že pro něj by to bylo zdravotně venku daleko těžší než teďka ve Slávii, kde je prostě král. Mm-hmm.
1: Vítáme prvního z posluchačů, kteří se dovolali do dnešní desítky. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, zdravím Juraj, já se opýtám experta Pavla, hlavně. Mají vůbec šancu uspět evropské mužstva, keď se hrá v takýchto nadmorských výškách, lebo mně přijde jako, pokud člověk nevyrástá v tom prostředí, jako těžko se s tím vžívá. Druhá na Adama Hloška. Neubližil mu prestup zo Sparty do Leverkusenu, kde viac menej jako zbíral pár minut. A či mu hlavně toto neubližilo. Aj potom zranění a prestupu do Fonaheimu, tam začala hrát trošku větší to vyťaženie, že či mu aj to neubližilo. Právě ten prestup do Leverkusenu, či nebylo pro něho lepší mať ten medzikrok do nějakého priemerného mužstva.
1: Díky, majte se. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Já s tím Adamem, myslím si, že ne, že prostě to nemohl nikdo čekat. On odcházel ve velké formě a tu ambici měl. Myslím si, že takhle je to správně, když jdeš do většího klubu a pak prostě, když se ti to nějaký čas nedaří, takže uděláš malinký ten krok zpátky. Udělal ho do Hoffenheimu, mohl ho udělat klidně do druhé Bundesligy, prostě tam se znova rozjec. Teď se mu to daří, tak mu držme palce, ať to vydrží znova. No a co se týká toho vzduchu, samozřejmě, že to bude to těžký pro všechny. Já tak furt sbírám informace, jak to kdo řeší a vlastně všichni to tak nějak jako tajej. Všichni říkají, že nějak jako to dělají a že se na to jako připravují postupně a najíždějí na to. Já jsem zvědavej, co se dozvíme potom mistrovství, jak to opravdu bude fungovat nebo jak to funguje v těch týmech, který to potřebují zvládnout.
1: Ono je pochopitelné, že mezi českými fanoušky rezonuje ta nadmořská výška, jak už Guadalajara, tak i Mexico City, 1600 nebo 2200 metrů, to je velmi neobvyklá nadmořská výška, ale musíme taky zase připomenout, že většina těch vyřazovacích soubojů se bude hrát v Americe na stadionech, které jsou daleko níž položené vlastně v obvyklých výškách, protože myslím, že na Mexico City Stadium se hraje snad pouze jedno z těch osmi finálových klání, jinak se to pak všechno přesouvá do Miami, Kansasu a vlastně finálové souboje jsou už v rámci Miami a New Jersey, takže
2: ale
1: to je...
2: musí se tam dostat.
1: Musí se tam dostat a k tomu jsem chtěl říci, že tam bude možná daleko specifičtější to cestování, které už si Pavle asi vyzkoušeli někteří minulý rok na mistrovství světa klubu. V tomhle můžou s tou aklimatizací posunem mít lepší výhodu.
2: Časový posun, že já bych jako to cestování samotný, když už budou v tom letadle, tak si myslím, že ty hráči umí veškerý komfort. Já jsem měl taky to štěstí, když jsem lítal do Japonska, že máš tu, teď já bych neřekl první třídu nebo business, kde máš opravdu jako v podstatě postel, kde můžeš opravdu spát regulérně, že to není lehátko jako spartakiádní, že jako se natáhneš a seš rozlámaný, ale je to regulérní postel, kde samozřejmě máš jídlo v nějaký kvalitě, nejsou to takový ty klasický plastový tácky, který vlastně známe všichni asi, že tam dostaneš kompot a trošku sejra a
3: malý pečivo.
2: Malou houstičku s máslíčkem a studený těstoviny s kuřecím prsem, to si myslím, že takhle kluci mít nebudou. Nejenom naši, myslím si obecně všichni ty účastníci, ale samozřejmě ty transfery na to letiště a tyhle ty přejezdy a samozřejmě časový pásma, to už problém může být.
3: Já ještě, když se vrátím k tomu Adamu Hloškovi, tak vlastně mě napadla k tomu jedna věc a to ta, že když šel Hložek do Leverkusenu, tak asi nikdo netušil, že Bayer bude hrát o titul v Bundeslize a to asi dost ovlivnilo tu jeho minutáž. Konec konců, kdyby Sparta letos nebo v téhle sezóně hrála o titul, tak Hugo Sochůrek asi taky nedostane tolik časoprostoru. Mm-hmm.
1: Češi tedy míří na fotbalový mundial po 20 letech. Nejbližší utkání příprava v noci na sobotu by to mělo být 4. června, tak to je možná noc na pátek spíš. Asi.
3: Na pátek.
1: Na pátek, dobře. Tak je to v New Jersey proti Guatemala. Na místě už budeme mít naše reportéry Lukáše Michalíka, Mirko Vasiče, cestuje tam taky Mikuláš Jáša.
2: Oni tam ještě nejsou, oni jeli autem, jo.
1: Teď myslím, že tam jsou dva ze tří. Ale
3: Lukáš Michalík,
1: tam
3: všichni... Mirko Vasič už jsou v New Yorku, už tam,
1: už jsou tam.
3: To trasují všechno.
1: Dobře, už to tam všechno akreditují. Každopádně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na bohatý servis. Jenom doplním to, že se hrají také další přípravné duely a čeští soupeři ve skupině Jihokorejci porazili Trinidad a Tobago v tom posledním zápase zatím 5-0 a Mexičani porazili Australany 1-0. Jedna taková specifická věc. Japonci hráli s Islanďany 1-0 a vzhledem k tomu, že se tam taky budou trošku inovovat pravidla, tak ten vítězný gol Japonců padl i po uplatnění toho pravidla, když jeden z hráčů pomalu střídá, tak kolega počká minutku, možná trošku víc, tak ve chvíli, kdy Islanďani jako pročkali tu dobu na střídání, tak hráli v 10 a v tu chvíli jim Japonci dali gol. Takže i tohle možná pak bude hrát.
2: Na to se těším, na tyhle ty rodea.
1: Ano, bude to rodeo, každopádně těšíme se na fotbalové mistrovství světa a držíme palce české fotbalové repre, ať to tam co nejlépe zvládne.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Můžeme se teď vrátit krátce k tomu, že se hrálo finále fotbalové ligy mistrů. Je to taky velká věc, v lize mistrů se zase představil a představí jeden z pražských klubů, byla to Slavia, kterou čeká i příští ročník, Sparta se porve v předkolech. Slavia narazila v ligové fázi taky na Arsenal, který porazil, vyhrál tady v Edenu 3-0. Arsenal nastoupil v Budapešti, tedy ne tak daleko od Prahy, proti Paris Saint-Germain a nakonec to dopadlo na penalty pro Paris Saint-Germain. Nevím, jestli jsi to viděl celé, Pavle, jaký jsi to měl dojem z toho finále?
2: Viděl jsem to celé. Mám spoustu kamarádů, fanoušků Arsenalu, ale musím říct, že jsem fakt fandil jako tomu druhému týmu, protože samozřejmě Arsenal ved a vlastně vím, že Karel Poborský to řekl někde, že pokud Arsenal vyhraje anglickou ligu, že to bude nejnudnější vlastně vítěz Premier League, vy jste experti. Já s tím trošku jako souhlasím, vím, že ten fotbal prostě není o tom úplně, jak jako hraješ a jestli budeš hrát tiki-taku a nebo jestli budeš mít držení 80% míče, ale samozřejmě daleko líp se mi koukalo na Vitíňu a jeho parťáky, než na kluky z Arsenalu, který opravdu šli jako klobouk dolů, fantastický hráči, ale i přesto si myslím, že asi i fanoušci Arsenalu musí uznat, že Paříž prostě byla lepší, byla fotbalovější, ten tlak byl neskutečný, ta kvalita těch hráčů je fakt tak vysoká, že vlastně je to až jako neskutečný, co dokážou uhrát za balóny, co nestratějí za balóny. Já osobně vždycky beru hráče, jako tu kvalitu hodnotím podle toho, když je v těžké situaci, jak to uhraje. A tady vlastně nejsou chyby, to je neskutečný, co oni všechno zvládnou. A já si myslím, že byť to bylo na penalty, tak si myslím, že to bylo zasloužený.
3: Jednoznačná převaha Paris Saint-Germain na trávníku. Samozřejmě já jako hráč, který nikdy nebyl moc rychlý na trávníku, tak oceňuji ten bleskový přechod Pařížanů po zisku balónu, že jdou prostě v 6-7 v tahu a to, jak dokážou přeběhnout prostě během pár sekund hřiště, tak to je neuvěřitelné. U Arsenalu trochu doufám, že ten titul po 22 letech v Premier League Arsenalu trochu rozváže nohy, protože přece bylo to hodně vedené přes standardní situace, spoustu zápasů takhle v anglické lize Arsenal rozhodl a myslím si, že teď mají splněno, mají to odškrtnuté konečně po víc než 2 dekádách a myslím si, že by už by zase mohli najít na ten styl, který myslím, že uchvátil spoustu fanoušků i v Česku, když tam byl Tomáš Rosický, Fabregas a tak dále, a že by to zase mohlo být koukatelnější od příští sezóny.
2: A přitom mají hráče, že jo, který umějí fotbal hrát, je to prostě zase, je to ten poměr toho, ten výsledek přizpůsobit prostě tu hru tomu výsledku, to jim to vyhovovalo, měli silný hráče, mají silný hráče na standardky, rozhodovali to, tak proč ne? No
1: je pravda, že Paris Saint-Germain za poslední 2 roky ve vyřazovací fázi Ligy mistrů porazil vlastně 6x anglického soupeře. Loni to bylo v 8. finále Liverpool, 4. finále Aston Villa, 7. finále Arsenal. Letos to bylo v 8. finále Chelsea, ve 4. finále Liverpool a teď ve finále Arsenal. A právě Gunners se prezentovali držení míče necelých 25% v tom utkání, mohla za to i ta brzká vedoucí branka Havertze, ale to vlastně za měření za nějakých posledních 22 sezon nejméně, co kdy předvedl finalista Ligy mistrů a pod Artetou, to je vlastně v zápase, kdy neměli vyloučeného hráče, taky vůbec nejméně. No.
2: Já bych jenom, to je ta kvalita jako PSG.
1: To potvrzuje tvoje slova.
2: To je neskutečný, oni takhle hrajou každý zápas, jim vlastně jedno s kým hrajou málo kdo, je dostane pod nějaký tlak, málo kdo dokáže proti ním ten balon držet dlouho a je to logický, když se podíváš na to složení jako hráčů Paříže, z jakých situací i stopeři jsou schopní věc, prostě málo kdy tam ten balon jako odkopnou, je to fakt jako neskutečný v dnešním fotbale, viděli jsme třeba Raju, kolikrát mohl třeba rozehrát, ale nerozehrál, stejně to odkop a to prostě se na druhé straně úplně nedělo. Znovu tam byla ta situace, kdy Paříž při výkopu od brány prostě regulérně kopne balon do autů a chce bránit, chce presovat a...
1: Ještě než dáme prostor dalšímu z posluchačů, který se dovolal, tak jenom takový rozdíl v tom, co měli odehráno. Statistický server OptaJoe spočítal, že základní sestavy měly mezi sebou rozdíl odehraných minut těch soutěžních duelech sezony 6081 minut. Není to jako hráč, ale dohromady ta jedenáctka. Já jsem koukal, to je nějakých 6 zápasů rozdíl, co měli odehráno navíc hráči Arsenalu oproti Paris Saint-Germain, ale dobře, v Anglii mají tu 4. soutěž navíc oproti Francii, kde zrušili ten ligový pohár před několika lety. Teď je další z posluchačů, dobrý den, kdo se dovolal do desítky Pavla Horváta?
7: Já vás zdravím, tady Pavel z Ostravy. Měl bych takový dotaz na vás všechny. Před chvilkou jste říkali, že kdyby Sparta hrála o titul, tak Hugo by nedostal šanci. Jak může takový hráč jedna mistrovství?
1: To je otázka na pranice, děkujeme.
2: Protože tu šanci dostal a předved, že prostě na to má, tam se ne, teďka se nebavíme o jeho kvalitách, tam se bavíme o tom, že ten mladý hráč prostě musí dostat tu šanci, aby mohl ty svoje kvality předvést. Mohlo se stát, že ve druhém zápase schoří a vrátí se zpátky do Bčka a bude hrát třeba za Bčko, bude trénovat s Ačkem, ale on prostě to předved. Nahrálo mu i to, že jeho jako ty kolegové, vlastně konkurenti v té sestavě Sparty v tu dobu třeba byli zranění nebo víceméně nemohli zasáhnout do hry a on to prostě chytnul za pačesy a udržel si to místo, takhle prostě ty kariéry probíhají.
1: Stačí vám takováhle odpověď?
7: No stačí.
1: Dobře, děkujeme. Možná se uvidíme, míříme s Pavlem dneska do Ostravy, do Vítkovic na finále McDonald's Cupu, tak pokud se stavíte, tak se tam můžete třeba s Pavlem pozdravit. Děkujeme vám za zavolání, mějte se hezky.
7: Mějte se.
1: Tak ještě, co se týče toho finále, tak musíme se dostat k kutovým kopům, protože ty rozhodli, chudák Gabriel toho tam pak nešťastného, co překopil bránu, utěšoval jeho kolega z reprezentace Marquinhos, který teda slaví druhý triumf lize mistrů, ale ten rozhebech Ezeho, ten mi přijde, že rezonuje hodně. Eze, Ebereči, Eze nedal penaltu.
2: Já bych použil Vlastu Buriana, já jsem tajtrlík, ty jsi tajtrlík. Já prostě tohle nejsem příznivec, já vím, že ty kluci to trénujou, ty jsi mi Honzo posílal ty videa, kde už Eze ty penalty neproměnil přesně podobným stylem, nepoučí se, je to vlastně jako individuální chyba, ale ten tlak je obrovský prostě, no, já jsem to chtěl zlehčit, ani Archanděl Gabriel to nezvlád, takže prostě je to těžký. Já si teda přihřeju polívčičku teďka, když jsi mi nalil, já jsem se dostal do projektu Penaltový král, můžu všem posluchačům doporučit, zkuste si to najít na internetu, otevřete si tu stránku, máme teďka na léto připravených 7 míst, kde se bude hrát o penaltovýho krále a nebude tam samozřejmě 60 tisíc lidí, ale myslím si, že před 300, 500, když už pak to jde do finále, tak třeba 700 diváků, který na vás koukají, vás dokáže dostat pod obrovský tlak a bude to jenom někde u větších měst, takže tady ve finále Ligy mistrů já si to nedokážu představit, ten tlak je obrovský, jako myslím si, že nikdo z nás si to nedovede představit a to, že někdo cupita poskakuje, čeká na ten pohyb, to jsou jako nervy, to bys musel mít nervy jak opravdu ocelový lana. Gabriel chtěl dát pod břevno, bohužel neproměnil. No. Musel mít nervy jak opravdu ocelový lana. Gabriel chtěl dát pod břevno, bohužel neproměnil. No. Někdo, hele, těžká

0: vidí tu větší oslavu, no, v tom daném hráči. Třeba Martinelli, který tolik nenastupuje, tak když zavěsil skoro do šibenice, tak to jim propuklo.
1: Ne, ten tlak je fakt jako obrovský. V tom rozstřelu to ještě jiný, vlastně tam nikdo jiný není. Takhle v tom zápase tam stojí kolem té 16 vlastně všech těch 20 hráčů a ty tam jako seš mezi nima, vezmeš si ten balon, uděláš těch 5 kroků k té penaltě, postavíš si to a kopeš. Ale tady jdeš z toho půl kruhu, to je to zhruba 30 metrů a je to hrozná doba, máš hrozně myšlenek od toho, že ti tam sedí rodina, od toho, že kopeš penaltu třeba, kterou musíš dát, nebo jdeš první, že to musíš, vlastně po každý musíš, ale ty důvody jsou trošku jiný, prostě ten tlak a těch myšlenek za těch 30 metrů je tolik, že je to teď samozřejmě si proti tobě stoupne golman. Já se ještě furt divím, že ty golmani jako nemluví na ty střelce, zase teďka to tak bylo. Já kdyby chytal, tak prostě jako budu křičet, to není nikde zakázaný. Já asi ne urážet, ale pojď, tak pojď, dej mi to doprava a já jdu doleva, pojď, co ty, jo. Nevím, tohle já bych jako všechno asi, fakt nevím, jestli to je v pravidlech, myslím si, že to tam není, že jako žádný verbální jako kontakt by tam neměl být, jako jsme se bavili o volejbale, že tam to nesmí být, ale tady to prostě jako je to válka a je tam spousta podnětů, který tě můžou odvíct od toho, jak chceš tu penaltu zahrát.
2: No. No je pravda, že asi spokojený opouštěl kolbiště finále Ligy mistrů i brankář Safonov, protože nějaká žena mu na sociálních sítích slíbila hodně hřejivých nocí za kolik zákroků dá, tolik s ním stráví nocí, tak on tedy nakonec potěšil svou manželku, protože neměl zákrok žádný v tom finále. A ještě jedna cestovatelská rada, až budete někam cestovat třeba na penaltového krále, tak si zkontrolujte, kam jedete, protože jeden fanoušek Paris Saint-Germain se spletl a místo do Budapešti cestoval do Bukurešti, tak to měl to 800 km daleko, tak snad v Rumunsku vysílali finále Ligy mistrů.
0: Možná ještě jedna cestovatelská rada, když fotbalisté Paris Saint-Germain vyhrají Ligu mistrů, tak necestujte do Paříže, protože to, co se pak zase dělo v ulicích hlavního města Francie, to byla paráda.
1: To zneužije, no. Já jenom tadyhle to ještě připomenu, Berouna Benešov, taky se to hodně plete, musím říct, že jsem už párkrát...
2: A Benešov jaký, u Prahy nebo u Opavy někde?
1: U Prahy. Že, no ono je to jiný výjezd z Prahy. No.
2: To je takže, dolní Benešov, pak bacha.
1: No, takže už jsem zažil pár lidí, kteří říkali, že už jsem tady a byli v Berouně.
2: Dobře. Jsme hráli jednou rybovku v Mukařově a taky jsme jeli k tomu u Mnichova hradiště a bylo to jinde. No, nicméně pokračujeme dál, pojďme k baráži.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Baráž se hrála letos po 6. ze 7 ročníků nadstavby. V roce 20 byla zrušena kvůli nedohrání skupiny o záchranu. A platí, že i po 24 zápasech, které se hrály týmy z druhé ligy s těmi z první ligy, tak nepostoupil nikdo z druhé ligy a ty týmy z druhé ligy vyhrály jeden jediný zápas, byla to Chrudim minulý rok nad Pardubicemi. Ale chci se zeptat, když se dostaneme teď k tomu prvnímu duelu, který skončil v sobotu, Baník Táborsko 8-0 a viděl si třeba i průběh těch obou zápasů, prostě Táborsko šlapalo do nějaké třeba 50. minuty, neproměňovalo šance?
1: Je to i v hlavě, no. Já... Ty mluvíš o tom prvním zápase, já vlastně jako budu mluvit o obou, protože fakt jako jak Táborsko, tak Artis dokonce vedl. Jo, a myslím si, že měli šance, měli tu euforii, měli to nadšení v sobě a myslím si, že i kdyby Táborsko třeba, nebo ne, i kdyby Táborsko a konkrétně Lukáš Matějka prostě proměnil jednu z těch dvou jako velkých šancí, který měl, tak ten zápas by takhle třeba jednoduše neprobíhal, ale logicky pak se ta kvalita ukáže, to tempo prostě toho fotbalu v první lize a ve druhé lize je prostě malinko jiný a je těžký si na to prostě během to jednoho zápasu přivyknout. Jo. Je to vlastně stejný, jako když naskočíš do poháru, myslím si, že všichni teďka třeba v Olomouci nebo Jablonec nebo ty, co to nehrajou jako pravidelně, tak by mi to potvrdili, že vlastně ten první zápas najednou je to prostě o malinko rychlejší. Je to druhá liga, první liga, pak jsou poháry, pak je nároďák a všechno je to ne o dvě vteřiny, ale o nějaký zlomky jako vteřin. Máš méně času, seš pod tlakem i opticky ty hráči jsou jako malinko rychlejší, takže prostě tohleto všechno je to i o tom, jak ty hráči si na to přivyknou a vlastně druhá věc je, že třeba i ty ligový manšafty se připravou na ty druholigový, ale ta realita na tom hřišti, ty víš, že tadyhle Pavel je šikovnej křídelník, že prostě umí kličku doprava, ale pak v tom zápase to musíš navnímat a to obou těm ligistům chvilku trvalo, ale pak už to bylo víc.

0: co méně jasný. Jo.
1: No na Pavla Tilšara by mi nestačilo ani studium, možná vysoké škole, aby ho na tom hřišti pak ubránil. No. Máme tady dalšího posluchače do desítky, který volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marek. Já jsem teda odpůrce na stavby a co se týče baráže, tak já si myslím, že těch posledních 6 let ukazuje, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nějakým způsobem neomezit třeba po vzoru Bundesligy, aby to hrál jenom třetí tým a třeba první dva rovnou postup cestu, protože aby se zvýšila trošku propustnost těch lig. A myslím, že by to zvedlo i jakoby chuť těch majitelů těch druholigových klubů jakoby do toho dávat peníze a měli bychom víc jakoby kvalitnějších klubů obecně. Jo, že když si myslím, že ten majitel v té druhé lize, když nepostaví ten tým jakoby, nebo i když ho postaví na tu první ligu, ale rovnou nevyhraje, jako se to povedlo Zbrojovce třeba, jo, tak to má velmi těžký.
1: Děkujeme za zavolání. Ostatně teď z Bundesligy padají 3 týmy, protože po 7 letech zvládl i ten třetí druholigista postoupit přes tu zmiňovanou baráž. Takže Schalke a Elversberg doplnil Paderborn, který tedy nechal sestoupit Wolfsburg a ten padá společně s Heidenheimem a St. Pauli. To je zajímavá myšlenka, přece jenom, že ta propustnost by byla větší. Otázkou je, jak moc třeba druholigové týmy jsou připraveny na to, aby takhle pravidelně třeba prolínali ty prvoligisty.
0: No, je to i o podmínkách, samozřejmě, teď se bavíme o tom. O licenci, kdo má vůbec k dispozici z druholigových týmů.
1: Teď se budou udělovat celý týmu.
0: Znamená, musí se udělit, protože on to vlastně jenom odběhnu do té třetí ligy, ono to zasahuje i do třetí ligy, kolik týmů bude padat vlastně podle toho, jak dopadne druhá liga, jako vlastně na papíře už teďka. Jo? Takže my úplně nemáme stadiony, jako má Schalke, jako má Paderborn, že by jako si louskli a hrajeme o postu, postoupili jsme, tak jdeme na to. Tady Táborsko asi evidentně nemá stadion na ligu. Artis prostě by hrál v Brně, že jo, samozřejmě logicky, ale Opava, vidíme problémy zase teďka, co se týká
1: korupční kauze.
0: Týhletý kauzy. Takže úplně jako takhle čistý to není. Já si myslím, že prostě je to spravedlivý, jo, že pro ty kluky prostě je to srovnání. Většinou v těch druhých ligách jsou hráči, kteří se neprosadili v první lize nebo začínají a mají to srovnání, jak se posunuli, můžou na sebe upozornit, protože třeba Lukáš Matějka prostě je spolehlivý střelec v druhé lize, už několikrát zkoušel první ligu a zatím se ještě neprosadil, možná, že zase ukázal, že po něm někdo sáhne a dostane šanci, třeba uvidíme, jo. Je to prostě zajímavý, zase jestli můžu pana posluchače poprosit ještě tak klidně, ať zavolá do hokejového pořadu Martina Procházky na tu baráž, tam je to taky krásný.
1: Je to asi ještě specifičnější, no, jestli si chtěl něco doplnit k tomu?
3: Ne, podepsal bych slova Pavla, že opravdu v těch českých podmínkách postup ze druhé ligy do té první není automatismus, třeba jako zmiňovali jsme Německo nebo Anglie, kde prostě hraje 6 týmů vlastně o postup v úvozovkách, no, postupují 3.
1: Tak my pochopitelně musíme zmínit to, že s Pavlem jedeme tedy na svátek fotbalu McDonald's Cupu do Ostravy, kde by pro čtvrteční desítku měl být zítra hostem pro přetáčený pořad Michal Friedrich a ten se hodně podepsal pod ten vlastně záchranářský nakonec výkon Baníku, protože dal vítěznou branku v prvním duelu 3-0 před 12 726 diváky a pak v sobotu v Táborsku vlastně tím dlouhým autem také podepsal se pod úvodní gol Karla Pojezdného, takže na Michala Friedricha se můžete těšit ve čtvrtek. Nicméně si můžeme poslechnout muže, který zvládnul dotáhnout Baník k té záchraně. Je to trenér ještě nedávno ostravského Bčka z druhé ligy, aktuálně ten trenér Ačka Josef Dvorník.
4: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, tak jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snaží jim zastává trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligovej trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: No já myslím, že tam je naděje, že bychom se mohli dočkat více těch mladých baníkovců, jako to bylo třeba při Olomouce. Příchodu Tomáše Janotky do Olomouce.
0: Jasný.
1: Protože jo, spousta z nich se najednou za rok dostala do Evropy a teď tady máte třeba Havran dal krásný gol, Pira už se tam taky začlenil, spousta mladíků, jako je to naděje.
0: Jo, tak je to logický a pro Baník to je výborná zpráva, že ty kluci už tu druhou ligu odehráli a teď třeba budou mít ten prostor, teď jsme se o tom bavili před chvilkou, prostě zvyknout si na to tempo, bude jich v tom Ačku daleko víc. pro Baník i samozřejmě si troufnu říct, že to nebude tak finančně náročný, jako kdyby museli přivíst 4 hráče za teď plásnu 300 tisíc měsíčně, tak budou mít 3 hráče za 200 tisíc měsíčně, což prostě je samozřejmě velký rozdíl, ale další věc je, že ty kluci si fakt jako můžou zvyknout na to tempo, jak už v tréninku nebo v přípravných zápasech, a najednou uslyšíme nejenom tyhle ty jména, který si zmiňoval, ale daleko víc těch kluků.
1: Jenom pro dokreslení, v jaké situaci bylo i Táborsko před tou a během té baráže? Chyběli jim zranění Jiří Kateřiňák, Jakub Hora, velmi zkušení borci, zmátořil se Pavel Novák, ale ten před barážovou odvetou pro Deník CZ mluvil o tom, že skončili druzí ve druhé lize, získali nejvíc bodů v historii, 53 byli na druhém místě, a vlastně se nechal, nebo on mluvil o tom, že trenéři stále nemají smlouvu a ani on, Pavel Novák a další hráči nemají smlouvu, že neví, na co majitelé čekají. A ostatně Radek Rondiák, který po utkání skončil, tak si taky úplně nebral servítky. Tady jsou jeho slova po prohraném duelu, tedy tom druhém barážovém s Baníkem 0-5.
5: Po baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: No jenom v jaké situaci jsou často ty druholigisti, a teď se můžeme plynule dostat k Artisu, který na papíře posiloval hodně, ale vlastně proti Slovácku ten rozdíl tedy ne 8-gólový, ale 6-gólový, ne myslím.
3: 6-gólový.
0: No, tak je to podobný, tak Radek to řekl správně, samozřejmě otázkou je, jaký ten klub, jaký ty kluby mají možnosti. Jo. Já si myslím, že není jednoduchý ty hráče sehnat, to je první věc, a druhá věc je, jestli teda je to tak, že ty kluci ještě nemají smlouvy a trenér nemá smlouvu, no tak samozřejmě ty hráče, který oslovíš, tak oni se pídějí po informacích, jak to tam funguje. Je to takový srandovní, je to obvyklý, prostě 15. to pípne nebo nepípne, jo, aby si pak jako 3 měsíce řešil, že máš leasing na auto nebo hypotéku na byt a nemáš na něj peníze, to úplně jako není příjemný, a musím říct, že se to velmi často stává na této úrovni, ať už druholigový, jo, tak samozřejmě níž, ale v té druhé lize si myslím, že to není výjimka a není to vůbec nic příjemného, a ty kluci pak nemají úplně ty myšlenky jako jenom na ten fotbal, ale když prostě nemáš na to hráče, tak logicky tě to trefí a Táborsku prostě vypadli dva kluci, Kuba Hora, obrovský respekt, ale už to není žádný mladík a přesto ti vypadne takový hráč a nedokážeš ho nahradit, je to vlastně smutný a pak už nemá šanci jako.
1: Co se týče Slovácka, tak to vyhrálo úvodní zápas v Brně, byť prohrávalo 4-1 a doma to bylo už po půl hodině 3-0, a před tím prvním gólem ještě na hřišti byl mimochodem krásná až futsalová kombinace před brankou Kostadinova, Stočevsky už tam zvedal ruce, tak byl ještě na hřišti Vlastimil Daníček, který se ovšem zranil, on říkal Roman Skuravý, že si natáhl při rozcvičce hamstring, tedy zadní stehenní sval, chtěl ještě hrát, přece jenom ale pak musel střídat a opouštěl hřiště jako král. On se loučil se svou kariérou, Vlastimil Daníček, s bilancí tedy 352 zápasů v první lize. Těch 20 gólů z penalt, tu 21. poslední v kariéře nedal, možná si vzpomenete ve třetím
0: 21
1: kole.
0: 21 okobere, Jindra Staněk.
1: Jindra Staněk, potom co se tam stala ta věc ohledně rozkroku Milana Heči, ale za příčiny mimochodem taky to, když to nedal a Staněk to chytil, že Jindřich Trpišovský v tom zápase překonal rekord 100leté ligy v počtu trenérských vítězství Jaroslava Vejvody. Takže jenom takováhle stopa i vlastně Milana Raníčka, který skončil, a Roman Skuhravý o něm mluvil, že ho nechá v realizáku. Jenom mě občas se fascinuje, že některé ty rozlučky jsou takhle slavnost. Vlastně pak tady máte hráče, který má ještě o víc než 200, ne, o téměř 200 zápasů víc, Milan Petržila 537, a ten jako nehraje vůbec, už se s ním nějak tak nepočítá, už spí, ani nechodí do kabiny a s tím se nikdo neloučil.
0: No tak teď já samozřejmě nevím úplně, jak ta přesně ta situace tam je, každopádně jsem přesvědčen, že Milan Petržila si zaslouží rozlučku v asi ještě většího kalibru, byl v Plzni, byl na Slovácku, byl ve Spartě, byl v Jablonci, myslím si, že je to trošku jiný případ než Vlasta, ale jsem přesvědčen, že Milanovi někdo, abych řekl po jejich, někdo rozlučku vystrojí.
1: No ale myslím, že to nakonec byla rozlučka, která rozradostnila ochozy v Uherském Hradišti, protože Slovácko se tedy zachránilo mezi elitou a takhle mluvil právě i Vlastimil Daníček.
6: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si kdysi s taťkou řekli, že tady na Slováckou dvora hrajeme první ligu. A tomu patří taky velké díky.
1: No ale hlavně je to unikát, celá kariéra ve Slovácku. Vlastimil Daníček. No, to se moc nevidí.
0: Už se to tolik nevídá, samozřejmě je jiná doba. To je bez debat, ale je to hezký, to jsou prostě skvělý příběhy, který jako chceš poslouchat a můžeme být rádi, že jsme jako u toho, no, že si to můžeme takhle poslechnout nebo to vidět vlastně. Některý, myslím si, že některý ty příběhy jsou na knížku, jako bez debat.
1: A nebo na to, aby třeba někdo přišel do desítky Pavla Horváta, to ťukám třeba, aby si sehnal číslo na Vlastu Daníčka.
0: Jestli Vlasta Daníček vůbec je ochotný přijet do Prahy, když chtěl být celou kariéru na Slovácku. Uvidíme, třeba ho přemluvíme.
1: Každopádně gratulujeme i Romanu Skuhravému, který zachránil Slovácko v nejvyšší soutěži.
7: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň já doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
1: Prý hráčům řekl, že pokračuje ve Slovácku, aniž by tu smlouvu měl, že se prý stále vyjednává, říkal na tiskovce, moje představa je rok smlouva, abych viděl, jak klub zareaguje a jejich představa je dlouholetý kontrakt, tak jestli se dohodnou, tak Roman Skuhravý bude pokračovat. Tak je velký svéhráz.
0: No, tak takhle, teď si můžeš vyskakovat. To je jasný, prostě, myslím si, že i Pepa Dvorník tam má nějakou klauzuli, teď nemluvím jenom o penězích, ale prostě o podmínkách té smlouvy jako obecně. No.
1: Ano. Tak máme za sebou tu bohatou klubovou sezonu, která pro někoho začala už fotbalovým mistrovstvím světa klubu a nakonec tedy pouze Dukla opouští nejvyšší soutěž. Příští sezonu se můžeme těšit zase na zbrojováky v lize. A samozřejmě i vy se můžete těšit na Pavla Horváta v našich desítkách. Teď se přeorientujeme trošku na to reprezentační téma. Mějte se hezky, milí posluchači, naslyšenou, naviděnou.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
19: Valná hromada ČES se schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Evropská unie umožní vznik návratových migračních center ve třetích zemích. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh. Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jeho západě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
5: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
3: Někdy na konci roku, nejpozději v 1. čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
5: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
6: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
5: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
19: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři večer na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11členné dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Odbory agentury pro sociální začleňování a 40 organizací pro pomoc závislým v pondělí stávkovali. Chtěli tak upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Vadí jim oznámený přesun agent z úřadu vlády na několik ministerstev.
16: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zopakoval, že je přesun agend definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
20: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
16: Podle předsedy odboru Agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
21: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
16: Agenturu podpořili odbory Úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
19: Česká centra v zahraničí by mohla skončit, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojena, proto půjdou finanční ztráty za nimi.
22: Ministerstvo zadalo audity a podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
23: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
22: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
24: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných vlády.
22: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
19: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu za poškození plynovodu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety firmou najatí dělníci omylem navrtali tranzitní plynovod nedaleko obce Paběnice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici.
25: V roce 2024 dělníci při vrtání narazili na tvrdý materiál. Mysleli si, že je to kámen a pokračovali dál. Přestali, až když za ohromného pískotu začal unikat plyn. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že vypukne požár sahající do výšky 300 až 400 metrů. To odpovídá například výšce Eiffelovy věže v Paříži. Mluvčí firmy Jakub Ptačinský jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky.
26: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině. Studují nyní rozhodnutí naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
25: Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz. Vít Kubant, Radiožurnál.
19: Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady, jak oznámilo kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích.
27: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
19: Ukrajině se daří oslabovat ruské kapacity na zpracování surové ropy. Podle Kyjeva přišlo Rusko od ledna o 40% rafinerií. Kreml na půl roku zakázal vývoz leteckého paliva.
28: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že ukrajinské nepilotované letouny od začátku roku zasáhly 15 ruských rafinérií. Podle Zelenského to nepřímo dokazuje i nejnovější zákaz exportu leteckého paliva z Ruska a úvahy o zákazu vývozu nafty. Pro zemi, kterou ještě nedávno nazývali benzínkou, je to velká ztráta, uvedl ukrajinský prezident. Zároveň ale důrazně varoval obyvatelstvo před dalšími masivními raketovými a dronovými útoky, které podle něj Moskva chystá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
29: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi Noky?
30: Maminčiny Noky přece. Pravý Noky na povrchu klouzavý a
2: uvnitř kyprý a vláčný.
4: Kristýnu Badinkovou Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
7: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
4: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
19: Sport. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon. Serena's last dance. Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu mezi tunely a nehoda v Ostravě v Rudné ulici. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi tunely. Od 9. do 12. kilometru silničáři opravují směrové sloupky a pracují v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus. Blokuje odstavní pruh a některá vozidla vybočují. V Ostravě pozor na nehodu v Rudné ulici ve směru do Havířova. U sjezdu k nákupnímu centru Avion osobní auto srazilo srnu. Projíždějte kolem opatrně. A v Praze je mimo provoz tunel Mrázovka ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
10: Dnes skončí lhůta, do které mohou obce, kraje i veřejnost podat připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné nebo solární elektrárny. Jak se k návrhu staví obce a města? Mají mít obce možnost zablokovat stavbu nových stožárů s turbínami? A proč v Česku právě větrné elektrárny vyvolávají tolik emocí? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu města obcí a také starosta Velkého Oseku, zvolený na kandidátce Nezávislý pro Velký Osek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
11: Krásné dobré odpoledne.
10: Máte přehled, kolik obcí a měst podalo nebo ještě dnes pošle připomínky k návrhu akceleračních zón?
11: Tak podle těch veřejně dostupných informací to může být v řádech desítek až stovek podnětů přehodnocení toho návrhu, který předložil Ministerstvo pro místní rozvoj. Otázka je, kolik z nich bude relevantních s nějakou podstatou, která se dá opravdu zohlednit v rámci toho návrhu.
10: Říkáte desítky až stovky, těch zón je dohromady 94. Očekáváte, že připomínky vlastně budou mířit proti všem, nebo jsou tam přece jenom některé zóny, které jsou, řekněme, nesporné?
11: Tak řada těch zón byla vytipována v lokalitách, kde už dneska nějaká ochrana z hlediska životního prostředí je, nebo nějakým způsobem chráněná, takže by se to tolik nemuselo dotýkat zastavěných nebo zastavitelných částí města obcí. Nicméně pořád mají možnost se k tomu vyjadřovat neziskové organizace chránící různé veřejné zájmy. A pak jsou tam zóny, které jsou poměrně v nějakém odstupu od zastavěných nebo zastavitelných částí obcí a města. Tam právě se asi dá očekávat největší odpor nebo rezistence vůči těm návrhům. Ale jsou i akcelerační zóny, které jsou v uvozovkách nekonfliktní a pravděpodobně tedy projdou podle toho původního návrhu.
10: Těch je v řádově kolik, jednotky nebo několik desítek?
11: Tak můj osobní odhad je, že se pohybujeme v řádech nízkých desítek.
10: Vy jste v polovině dubna řekl, že by města i obce měly být opravdu dobře, nebo měly mít opravdu dobře odůvodněné případné připomínky, tak aby uspěly v rámci připomínkového řízení. Co jste tím myslel?
11: Tak jedna věc je mít nějaké připomínky a námitky vůči tomu návrhu, který vychází z dlouhodobého projednávání a přípravy. Je faktem, že v prvních etapách té přípravy ty podklady nebyly úplně všechny transparentně poskytovány dotčeným orgánům, zejména městům a obcím. I kraje se na to dotazovaly, z čeho vychází ten původní návrh, který zahrnoval několik stovek akceleračních zón napříč celou Českou republikou. Dneska jsme na 94, takže v posledních měsících ten návrh doznal velké změny a je právě tudíž otázkou, jak se k tomu opravdu ty města obce postaví a budou mít tu argumentaci připravenou. Některé ty návrhy jim byly avizovány, některé právě pro některé z nich to bylo překvapení, že se nakonec dostali do toho návrhu pro vymezení akceleračních zón.
10: Co znamená, že ty připomínky budou dobře odůvodněné? Co by to dobré odůvodnění mělo obsahovat nebo na jakých argumentech by mělo stát?
11: Tak pomineme-li podmínky z hlediska ochrany životního prostředí, to už se muselo vypořádat v rámci přípravy toho návrhu, protože akcelerační zóna vlastně vypořádává jakýmsi způsobem paušální EIA. Tak to by měly být námitky primárně týkající se kvality života obyvatel, nějaké dopravní prostupnosti nebo z hlediska dopravy, z hlediska i rozvoje území a podobně. To znamená, jsou-li to akcelerační zóny, které můžou dost zásadně ovlivnit třeba občanskou vybavenost obce, její infrastrukturu, tak to jsou podle mého názoru velmi relevantní připomínky, které budou muset být zohledněny. Jinak to může vyblokovat i život a kvalitu bydlení obyvatel dané obce nebo města.
10: Tak jak sledujete informace o jednotlivých připomínkách, jak velká část těch připomínek splňuje tohleto, co jste teď říkal?
11: Tak ty připomínky, co jsem si dohledával, tak z mého pohledu jsou zatím spíš popisovány nějakým způsobem obecněji. Otázka je, jaká byla potom ta finální verze a poprvé řečeno k tomu jsem ještě neměl příležitost se dostat, ale to je opravdu na každé té obci nebo městě. Vím, že někde se podávají formou skupinových nebo svazkových námitek za nějaké regiony i ve spolupráci právě s těmi odborně způsobilými subjekty, neziskovkami a podobně, takže uvidíme, čím to bude odůvodněné. Předpokládáme, že v rámci toho připomínkového řízení se s textací těch jednotlivých námitek budeme mít možnost podrobněji seznámit.
10: Konzultovali některé obce nebo některá města s vámi, jako se Svazem města obcí, ty své připomínky?
11: Ne, nejsem si toho vůbec vědom.
10: Vy jako svaz
11: to je velmi individuální záležitost.
10: Rozumím tomu. Vy jako svaz města obcí máte nebo sdílíte nějaké zásadní výhrady?
11: Tak my už od počátku říkáme, jestli je opravdu nutné ty zóny vymezovat formálně, když víme, že i podle toho, jak avizuje sama vláda, respektive vládní poslanci, že ve chvíli, kdy bude přijata novelizace stavebního zákona, tak by mělo stavební povolení na jakoukoliv stavbu, tudíž i na obnovitelné zdroje energie, být vydáno do jednoho roku od podání žádosti, tak nám nepřišlo příliš logické na to ještě vydávat zvláštní zákon. Nicméně je faktem, že tohle je svým způsobem důsledek evropské legislativy. Chápeme i, proč došlo k tomu vymezení tak, jak nakonec bylo v tom návrhu představeného před cirka 2 měsíci. A je otázkou samozřejmě, jak ten návrh ještě bude moci být redukován, aby byly naplněny požadavky Evropské unie, kdy my máme povinnost opravdu urychlit nebo respektive zajistit zrychlené povolování zdrojů obnovitelných zdrojů energie. A pokud to neučiníme, tak je zde reálné riziko, že nám budou kráceny dotace do České republiky. republiky v řádech několika miliard korun.
0: Z toho, co jste říkal na začátku téhle odpovědi, že tady by měl být nebo měla být novela stavebního zákona, která by měla bez ohledu na akceleroční zóny urychlit povolování staveb. Chápu dobře, že z vašeho pohledu, z toho praktického pohledu, ty akcelerační zóny jsou zbytečné?
11: No, pokud srovnáme návrhy a ten podklad, který jsme dostali k dispozici k novelizaci stavebního zákona, tak logicky to z toho vyplývá. Bude-li stavební zákon, který každou stavbu, a to i zdroje obnovitelné energie, které nebudou v těch akceleračních zónách, tak od data podání žádosti budou povoleny do jednoho roku, tak toto je avizováno, ta předmětná novelizace, tak pak se zdá, že opravdu zvláštní zákon nebo zvláštní nařízení o vymezení akceleračních zón se zdají v podstatě být zbytečné.
0: Vy už jste se krátce dotkl historie toho, jak vznikaly akcelerační zóny, že původně jich bylo daleko víc, potom v průběhu jednání se ten okruh zúžil na těch aktuálních 94. Přesto od některých starostů jsem slyšel v těch posledních dnech a týdnech, že ten návrh s nimi nikdo dopředu nekonzultoval. Dodávali, že kdyby třeba ta debata dopředu byla, tak by teď ten odpor a těch připomínek nemuselo být tolik. Souhlasíte s tímhletím postojem?
11: Naprosto s tím souhlasím, přece jenom se to bytostně dotýká té územní místní samosprávy a už od počátku, kdy se ten návrh připravoval v řádech stovek akceleračních zón, tak jsme avizovali, že by bylo vhodné to projednávat. Ze strany státu jsme dostávali odpověď, ano, dojde na to, určitě bude často projednávat, určitě bude příležitost zohlednit některé specifické podmínky. Nicméně se tak nestalo a došlo to do fáze, kdy bylo formálně vyvěšeno nařízení vlády o územním rozvojovém plánu, které zavádí akcelerační zóny a až v tento moment mohli opravdu se s tím dopodrobna seznámit ty dotčené samosprávy a mohli podávat konkrétní podrobné připomínky, což z mého pohledu není úplně partnerský přístup mezi státem a samosprávou.
0: Čí je to chyba?
11: No, jednoznačně předkladatele. Ten by měl mít zájem na tom, aby takovýto návrh proběhl co nejméně konfliktním režimem nebo způsobem.
0: Pardon, takže ministerstva pro místní rozvoj pod aktuálním vedením této vládní koalice, chápu to dobře?
11: Já se domnívám, že to je už dáno od počátku tím přístupem předkladatele, to znamená už nějaké 2 až 3 roky zpátky. A prvoiniciátorem té změny nebo toho nařízení, jestli si dobře uvědomuju, tak nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Formálně to zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, protože jde o územně plánovací dokumentaci a podle kompetenčního zákona to spadá do jeho gesce, ale věcně ten obsah připravoval MŽP s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
0: Místopředseda Svazu města obcí Pavel Drahovzal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vaše kolegyně, ředitelka Svazu města obcí Radka Vladyková, před 2 týdny v tomto pořadu mluvila o tom, že pro Svaz města obcí je důležitý paralelní návrh, který ve sněmovně podal poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek z motoristů sobě, a to v rámci jednání o novele stavebního zákona. V tom návrhu chce posílit pravomoci obcí při rozhodování o větrných elektrárnách. Je tohle i pro vás zásadnější než to samotné vymezení akceleračních zón?
11: Tak faktem asi zůstane, že akcelerační zóny vymezeny budou. Je jenom otázka, v jakém počtu a kde konkrétně. A pokud k tomu ještě paralelně přibude ta možnost kompetence města nebo obce prostřednictvím zastupitelstva schválit odstup této akcelerační zóny a ochránit tak kvalitu bydlení a života obyvatel, tak je to pro nás určitě mnohem zásadnější než to, kde ta zóna nakonec vznikne.
0: Ten návrh Filipa Turka počítá s tím, že v určité vzdálenosti od obce by mohly vznikat větrné elektrárny pouze se souhlasem té obce. Ta vzdálenost uvnitř akceleračních zón má být 900 metrů, mimo ně 1200 metrů, respektive u elektráren vyšších než 240 metrů. To má být 5násobek jejich výšky. Tyhle ty vzdálenosti, s těmi jste spokojení?
11: Tak mohli bychom tady o nich licitovat dlouze, ale považujeme to za nějaký minimální standard, že větrná elektrárna o výšce 240 metrů bude nějakých 1,2 kilometrů od té zastavěné části. Optimum pro někoho může být 1,5–2 kilometry. Spíš jde o to, aby se nestavěly na hranicích obce, kde jedna s tím souhlasit bude a druhá s tím souhlasit nebude, aby takzvaně nedocházelo pak ke konfliktu mezi dvěma samosprávami, a tohle to bude muset pohlídat ten příslušný povolující úřad.
0: Tahle ta změna má být součástí novely stavebního zákona, to už jsem říkal. Naši posluchači určitě dobře vědí, že to je návrh, který budí hodně emocí, ke kterému je řada připomínek. Nebojíte se, že projednávání té novely bude trvat a že tedy akcelerační zóny vzniknou dříve, než projde tahle ta novela a že toho budou investoři využívat?
11: Tak podle všeho se to jeví tak, že to pravděpodobně tak dopadne, jak popisujete. Pak je na snadě, jak rychle bude možné opravdu ochránit ty zájmy měst a obcí, jestli třeba nemůže jít ten návrh pana vládního zmocněnce úplně svojí samostatnou cestou, například v režimu legislativní nouze, to znamená schválením v prvním čtení a okamžitě postoupení do Senátu. Tudíž teoreticky vzato by mohla kompetence města obcí na ochranu před akceleračními zónami nabít v podstatě stejné účinnosti jako to vlastní nařízení, ono vymezení akceleračních zón.
0: O tom jednáte nebo budete jednat s vládou nebo se zmocněncem Filipem Turkem?
11: Tak vzhledem k tomu, že byla novelizace stavebního zákona i z návrhu koaličních poslanců odsunutá až na, jestli se nemím, 3. nebo 4. června, tak je na snadě o tom s nimi začít jednat, jestli to opravdu neposuneme do toho režimu schválení v legislativní nouzi, abychom ochránili města a obce. Určitě je to na místě se s nimi o tom bavit, o tom jednat.
0: Ten návrh počítá s tím, že u projektů větrných elektráren v určité vzdálenosti od obcí budou tedy rozhodovat právě tyto obce. Tím se myslí a má myslet zastupitelstvo, anebo se počítá s tím, že by byla místní referenda?
11: Tak primární odpovědnost bude mít zastupitelstvo. Je faktem, že pro řadu měst a obcí je to tak kruciální otázka, že můžou zvažovat i formu uspořádání referenda. Pak to zastupitelstvo při splnění podmínek závaznosti referenda bude muset respektovat rozhodnutí obyvatel, i kdyby třeba chtělo jiný přístup.
0: Je rozumné na tohle téma dělat místní referenda? Jaké s tím máte zkušenosti?
11: Tak moje osobní zkušenosti nejsou zatím žádné. A jestli na to dělat referenda, to je opravdu zásadní otázkou pro každé město nebo obec. Primárně by tam měla nejprve proběhnout možná nějaká diskuze s občany, jestli to chtějí připustit nebo ne, což se už svým způsobem odehrálo teď v rámci přípravy připomínek nebo námitek vůči akceleračním zónám, tak někde už asi mají zpětnou vazbu od veřejnosti. Někde to není tak vyhraněné, tak možná se to odehraje. Smyslem toho místního referenda je dostat jednoznačnou odpověď s podporou obyvatel, aby zastupitelstvo vědělo, že nerozhoduje izolovaně samo o sobě, ale že i zohledňuje názor obyvatel.
0: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách se v mnohých obcích zapojují i aktivisté, kterých se vlastně ty konkrétní projekty netýkají, že v některých případech potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele proti plánu větrných elektráren. Máte takové zkušenosti a je třeba tohle argument pro to nedělat místní referenda?
11: Rozhodně by to neměl být argument, proč nedělat místní referenda. Tohle je odpovědnost primárně toho vyhlašovatele, to znamená představitelů daného města nebo obce, jakými informacemi obyvatele zásobují nebo jaké jim zpřístupňují. A za druhé, každý obyvatel má možnost si sám udělat svůj úsudek na základě těch dostupných informací. Bohužel dezinformační kampaně, nejen tedy v rámci akceleračních zón, jsou už, dá se říci, jistým koloritem veřejných záležitostí a měli bychom se naučit všichni s nimi velmi obezřetně nakládat a ty informace selektovat.
0: Co to znamená, že bychom se měli naučit s tím nakládat?
11: Tak minimálně se snažit vždycky ty informace ověřovat vícezdrojově, vycházet z oficiálních zdrojů, z těch dlouhodobě konzistentních, a nevycházet z názorů jenom nějakých účelově zaměřených informačních toků nebo ad hoc založených společností a podobně. Je potřeba vycházet primárně z vědeckých ověřitelných poznatků.
0: Místopředseda Svazu města obcí Pavel Drahovzal zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vnímáte tlak, aby v Česku vznikaly větrné elektrárny, nebo naopak spíš tlak, aby nevznikaly?
11: Spíš ten tlak, aby nevznikaly, protože s tím nemáme jako Česko mnoho zkušeností a nevnímáme se jako v uvozovkách větrná velmoc.
0: Když zúžím ten okruh na vládu, tak od vlády vnímáte spíš tlak, aby byly nebo aby nebyly?
11: Já se domnívám podle té prezentace, kterou jsem měl možnost několikrát vidět, že vláda to vnímá jako v uvozovkách nutné zlo, abychom splnili podmínky Evropské unie, abychom udrželi dotační prostředky v České republice v řádech několika miliard korun, které pak slouží našim obyvatelům. A nikdo neříká, a to je to třetí podstatné, že všechny ty akcelerační zóny nakonec budou využity, když vzniknou zdroje obnovitelné energie i mimo ty akcelerační zóny, tak ty se do toho vlastně celého kvanta nebo do té sumy vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, tak se budou započítávat taky i mimo tu akcelerační zónu. A to je klíčové asi, že to není jenom povinnost, aby všude tam, kde se stanoví akcelerační zóna, aby tam vznikaly i ty vlastní zdroje.
0: Tak jak vnímáte a dostáváte ohlasy od měst a obcí, jaký je zájem investorů o větrné elektrárny?
11: Tak jsou lokalce, kde asi proto ty podmínky jsou vhodné, takže ty investoři se předhánějí, nabízejí městům a obcím svoje podmínky, za kterých by i případně na obecních pozemcích nebo v blízkosti té obce ty větrné elektrárny mohly vzniknout. A pak jsou lokace, které nejsou asi pro investory tak zajímavé z řady důvodů, třeba z hlediska nějaké ekonomické návratnosti nebo obtížnosti výstavby.
0: Z médií nebo na sociálních sítích to mnohdy vypadá tak, že lidé jsou vesměs proti větrným elektrárnám. Na druhé straně Hnutí Duha zveřejnilo na jaře průzkum, podle kterého větrnou energetiku podporuje zhruba 63% lidí. S podporou využití větrné energie přitom podle toho výzkumu souhlasila i nadpoloviční většina voličů vládní koalice, tedy Hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Naopak s omezováním větrných zdrojů energie v tom průzkumu souhlasilo kolem 13% respondentů. Jak to jde dohromady z výsledky referenta s atmosférou v obcích, kde se o tom uvažuje?
11: No tady se krásně ukazuje ten takzvaný NIMBY efekt. Jo? Jsme pro podporu obnovitelných zdrojů energie a jde-li přímo o větrnou energii nebo o větrné elektrárny, tak klidně ať stojí, ale ne u mého domu nebo za mojí obci, ať stojí někde jinde. Což v řadě případů není proveditelné, proto obecně v těch průzkumech ta podpora bude, ale ve chvíli, kdyby se toho bude týkat nějakého konkrétního města nebo obce, tak v mnoha případech tam zazní kritické připomínky a námitky, že to tam ti obyvatelé nechtějí. Tím neříkám, že neexistují města obce, kde to i kvitují nebo to chtějí, nějakým způsobem to podporují nebo se vůči tomu nevyhraňují, i takové lokace jsou.
0: Jaká je cesta nebo recept na to, aby se investor s obcí a obyvateli dohodl?
11: Tak primárně asi většina lidí to bude chtít odvinout od nějakých ekonomických přínosů nebo bonusů. Druhá věc, aby je to nijak zásadně neomezovalo v kvalitě života, aby to nezasahovalo do ochrany životního prostředí, což samo o sobě by mělo být těmi akceleračními zónami nějakým způsobem zapovězeno nebo vlastně ochráněno. Takže tohle jsou asi hlavní atributy, jak může investor přesvědčit obec, respektive její obyvatele, a cesta tam určitě je, určitě by tam neměl přijít z pozice nadřazenosti nebo nepartnerského, neklientského přístupu.
0: Podle průzkumu z března pro víc než 2/5 lidí přijatelnost výstavby větrných elektráren v okolí jejich bydliště zvýší přímé odměny pro domácnost, třeba kompenzace nebo sleva na energiích nebo podíl na zisku. Tohle odpovídá zkušenostem, které máte od kolegů tam, kde se to řeší?
11: Je to jeden z atributů, který může do jisté míry ovlivnit to rozhodnutí nebo to pozitivní vnímání, proč mít v uvozovkách za humny větrnou elektrárnu, proč ji tam připustit. Takže ano, může to být pozitivně vnímáno.
0: Mluvil jste o dezinformacích. Máte pocit, že obyvatelé Česka mají dost relevantních a podložených informací o větrné energetice?
11: Z mého pohledu ano. Já, co jsem si dohledával různé zdroje a záležitosti k tomu i k té přípravě právě na řízení vlády, tak z mého pohledu jich je poměrně dostatek. Je to jenom otázka, jak moc lidé chtějí do hloubky, v jakém rozsahu číst a vůbec, jestli to chtějí připustit jako jeden z možných způsobů výroby energie. Přece jenom v té oblasti jsme do jisté míry pořád jako Česko nepolíbení. Příliš často to neznáme, jsme zvyklí na tradiční způsoby výroby energie, včetně teď řeknu i jaderné energetiky nebo vodních zdrojů. Větrné elektrárny jsme měli vždycky spojené spíše s Německem nebo Rakouskem, popřípadě Pobaltím. Takže je to otázka vnímání a naladění motivace českých obyvatel a připustit to v rámci našich, teď řeknu, hlav myslí, že i tohle to může být způsob, jak energii vyrábět.
0: A když se vrátím k akceleračním zónám, to, že tedy jsou připraveny, to, že se o nich debatuje, to, že k ním obce dávají připomínky, myslíte si, že to všechno může změnit situaci a vztah lidí k větrné energetice v Česku?
11: Z mého pohledu určitě ano. Je to minimálně otázka, která je pro řadu Čechů velmi zásadní. Mají potřebu se k ní vyjadřovat, bavit se o ní a musí si tu věc u sebe rozhodnout a nějakým způsobem uzavřít. Doufejme, nebo můžeme doufat, že to nebude čistě jenom negativismus, ale že tam i bude převládat nějaké kritické myšlení a nakonec se dojde k nějaké shodě v rámci toho území, potažmo v rámci toho nařízení vlády, abychom tuhle záležitost mohli takzvaně uzavřít, mít ji za sebou a mohli jsme pokračovat v dalším vývoji obnovitelných zdrojů.
0: Říká místopředseda Svazu města obcí Pavel Drahovzal. Díky za rozhovor, naslyšenou.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.
19: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy. Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard a 200 milionů korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Schodek je zhruba o 64 miliard korun větší než v dubnu. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První z tornád bylo u Netolice na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to íránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hizballáh. Po zrekonstruované výstupní ulici v Ústí nad Labem začaly jezdit trolejbusy. Město tak otevřelo novou trať po 17 letech. Novinkou je taky zastávka MHD u horního vchodu do zoologické zahrady ve směru na severní terasu. Doteď po trase jezdily 12-metrové autobusy, nahradili je 18-metrové trolejbusy.
8: Sport.
19: Poštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 cm. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D46 za Drysicemi a na D55 u Otrokovic. Na dálnici D46 pozor před Vyškovem ve směru z Olomouce. Za odbočkou na Drysice na kilometru 4,5 stojí porouchané nákladní auto. V místě se vybočuje. Na dálnici D55 z Kroměříže do Uherského Hradiště buďte opatrní, pokud budete sjíždět na 32. kilometru na Otrokovice a Zlín. Na exitu v zatáčce leží na vozovce v jízdním pruhu sražené zvíře. V Ostravě vyšetřují nehodu v Rudné ulici ve směru do Havířova. U odbočky k nákupnímu centru Avion osobní auto srazilo srnu. Projíždějte opatrně. V Praze pokračuje údržba tunelu Mrázovka na městském okruhu. Uzavřený je tentokrát ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. A v Praze jeďte opatrně Břevnovskou ulicí ve směru do centra. U Malého Břevnova zastavilo auto na tramvajových kolejích. Průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Kde jsme?
8: 553 553. Počasí.
19: Dnes má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a nahoře.

0: Reportáž dnešního nočního vysílání. Až 300hlavé stádo muflonů už roky decimuje v okolí Třebohostic na Strakonicku pole i lesy. Úředníci sice nařídili některé muflony odlovit, to ale zřejmě nebude stačit. O sporu myslivců a farmářů uslyšíte v první reportáži nočního radiožurnálu za pár minut.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Píseň Why a britská zpěvačka Annie Lennox zazněla v nočním radiožurnálu. Tohle byl její první solový single vypuštěný do světa. To se psalo rok 1992. Bylo to přesně dva roky potom, co se rozpadlo do Eurythmics. V němž se právě Annie Lennox proslavila. A teď už pojďme na slíbenou reportáž. Myslivci, zemědělci a majitelé pozemků v Třebohosticích na Strakonicku se přou kvůli přemnoženým muflonům. Škody na polích a v lesích jdou do 100 000 korun ročně. Nařízený zvýšený odlov ale není podle zemědělců dostatečný a myslivci s farmáři navíc prý odmítají komunikovat.
1: Můžeme dokázat, že přes pole přechází zhruba 300 kusů muflonní zvěře.
2: Předseda zemědělského družstva v Třebohosticích na Strakonicku Miloslav Kořán mi ukazuje místo, kde mufloni pravidelně ničí plodiny.
1: Působí škody pošlapáním i sežráním, rozválením a roční škody vyčíslujeme na nějakých 200 až 300 tisíc korun. Minimálně 8 let se snažíme myslivce přesvědčit, aby ten stav zredukovali pod 100 kusů, ale nebyli jsme vůbec vyslyšeni.
2: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný souhlasil s vyjádřením jen v případě, že mu sdělíme jméno člověka, který nás na sporu upozornil. Český rozhlas ale na takové podmínky nepřistupuje. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivecký spolek má do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
3: Nařízený odlov byl splněn a nadále probíhá odlov této zvěře.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší. Nestačí střílet jen přírůstky, ale významně zredukovat i dospělé jedince.
4: Jestliže se tam opravdu pohybuje, jak tvrdí 200 až 300 kusů zvěře, tak 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře. Jednoznačně je odpovědnost i na straně toho úředníka.
2: Přemnožená zvěř podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka způsobuje miliardové škody. Problém komplikuje zastaralý zákon o myslivosti.
5: A je naprosto nevyhnutelné, aby se přijala novela zákona o myslivosti, která konečně začne respektovat to, že především vlastník půdy, ale také zemědělec či lesní hospodář rozhodují o tom, co se bude na jejich pozemcích dít.
2: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
0: Noční radiožurnál pokračuje a do celé, kdy zazní zprávy, tak uslyšíte ještě Mariah Carey s písní Without You, bude tu také Peter Gabriel a Salisbury Hill a hned teď američtí Flipside s písní Trumpets, velkým hitem roku 2005. Přeji i nadále příjemný poslech nočního vysílání radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Každý rok zemře při sečení polí 10 000 malých srnčat, která neutečou před zemědělskou technikou. Jak tomu zabránit? Dřív lidé vyráželi do polí hlavně s holí a dobrým okem. Dnes pomáhají i drony s termovizí nebo aplikace propojující dobrovolníky s myslivci a zemědělci. Proč je někdy těžší přesvědčit lidi, aby na nalezené srnče vůbec nesahali? Hostem Radiožurnálu bude Irena Křesáková.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Posloucháte noční Radiožurnál a už za pár vteřin tu budou informace o počasí z dopravy a nebudou chybět ani aktuality od nás či ze světa. Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
3: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci, v lednu ji odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Tenistu Menšíka čeká čtvrtfinále Roland Garros, jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jihozápadě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
4: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
3: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Radiožurnálu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
5: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdříve setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun řekl, že ho překvapila rezignace Lastovecké i její odůvodnění. Nikdy mu prý nesdělila žádné konkrétní výhrady. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v předpočtu přes 1 800 000 000 000 korun do vzniku datacenter. Potvrdila to na investičním summitu na zámku ve Versailles, který pořádá prezident Emmanuel Macron.
6: Tohle partnerství dělá z Francie přední zemi v Evropě, pokud jde o datacentra a výpočetní kapacity.
7: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Nová datacentra nezbytná pro umělou inteligenci mají vzniknout na severu Francie u měst Dunkerque, Valenciennes a Amiens. Pro japonskou společnost je důležité, že Francie produkuje a vyváží elektřinu, které je dostatek a která je navíc bezemisní.
8: Spojené státy a Čína rychle postupují. Evropa, Japonsko a Asie musí taky, abychom nezůstali pozadu.
7: Uvedl generální ředitel japonské firmy SoftBank Masayoshi Son. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviča a taky Kaspera Ruda. Na souboj s Menšíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší. A baví ho i fakt, že na letošním antukovém grandslamu se daří mladým hráčům.
9: Že? Nejsem to jen já, Chodár a Menšík, je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik, navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
3: Zápas začne v Paříži ve večerních hodinách a odvysílá ho Radiožurnál Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D4 za Příbramí a překážka na D46 před Vyškovem. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 35. kilometru osobní auto srazilo zvěř, je to s opatrností průjezdné. Opatrně i na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. Za odbočkou na Drysice na kilometru 4,5 pojedete kolem odstaveného kamionu, už je označený světelnou šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A v Praze zůstává zavřený tunel Brázovka směrem k Barandovskému mostu. Je to kvůli nočnímu čištění. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno a místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Máme 2. června, posloucháte noční radiožurnál 5,5 minuty po jedné a v Bečově nad Teplou vzniká expozice takzvaného tekutého pokladu, tvořeného kolekcí vzácných vín a koňaků. Podle historiků přesahuje hodnota desítek lahví 100 milionů korun. Unikátní sbírku vám za chvíli představíme.
10: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: life!
1: Správa státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou oficiálně představila kolekci značkových vín, která se stane součástí nové návštěvnické expozice. Jde o vína nalezená spolu s relikviářem svatého Maura. Unikátní sbírku už zkoumali francouzští vinaři a část starých lahví vybavili novými korkovými uzávěry.
2: Právě začíná slavnost otevírající nově upravené bečovské barokní zahrady a rekonstruovanou zámeckou jídelnu. Součástí programu je představení souboru lahví vzácných starých vín a koněků. Společně s relikviářem svatého Maura je kdysi našli v hradní kapli kriminalisté.
3: Historická sbírka vín a koněků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda Beaufort Spontaine se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1980 nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
2: Kastelán Tomáš Vizovský označuje celkem 138 lahví vín a koňaků z 19. století v Bečově za tekutý poklad. Kdysi ho tam zanechali původní vlastníci panství. Prvních 8 lahví vína z vinařství Château Dickem se teď ale vrátilo z Francie. Po dlouhém jednání tam současní majitelé vinařství potvrdili pravost a kvalitu vín. Degradované korkové uzávěry vyměnili. Za nové.
3: Snažili jsme se získat přímluvu původních majitelů Beaufort Spontaine, což se podařilo. Intervenovali europoslanci, honorální konzul v Bordeaux, České kulturní centrum v Paříži a další.
4: So it's always a difficult moment because you are opening very old bottles.
2: Je to vždy velmi obtížné otevírat a zkoumat lahve velmi starých vín, říká sklepmistr francouzského vinařství Tony L. Cavant, podle kterého u svěřených lahví zkoumali kvalitu a hlavně původnost. A právě kvůli úpravám expozice pro unikátní kolekci vín teď vzniká veřejná sbírka.
5: Vnímáme to tak, že pokud veřejnost se odhodlá nás podpořit, tak my i nějakým dílem státních prostředků to budeme financovat také.
2: Dodává oblastní ředitel Národního památkového ústavu Petr Hrubý. Hodnotu sbírky značkových vín v Bečově odhaduje správa hradu a zámku na 100 milionů korun. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Rady.

0: To byla skupina Queen s písní A Kind of Magic v nočním radiožurnálu. A nejpozději do včerejšího dne, tedy do 1. června, měla být zaplacena daň z nemovitosti. Majitelé bytů ve středočeských Hříčanech letos museli uhradit výrazně vyšší částky. Město jim totiž nevědomky zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažilo vybrat víc peněz od majitelů průmyslových areálů. Za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Říčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4 plus 1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Říčan loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě, ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Vedení Říčan se za chybu omluvilo a připravuje kompenzace. Přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitosti řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Svaz měst a obcí jim proto doporučuje, aby se před schválením vyhlášky nejprve poradili s ministerstvem vnitra. Z Říčan u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Ministerstvo zahraničí podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli projektu českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů může nedostatečné financování projektu ohrozit budoucnost českých center. Podle Macinky za to můžou špatná rozhodnutí bývalého ministra Jana Lipavského za ODS. Ten ale kritiku odmítá. Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Valná hromada společnosti schválila návrh představenstva a ČES tak mezi akcionáře rozdělí celkem 23 miliard korun. Z toho 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Maďarský premiér Péter Magyar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Sulyoka. Oznámil to po jejich schůzce. Maďar považuje Sulyoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána. Po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel v neděli. Sulyok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá. Půjčku ve výši 120 milionů korun nemocnici Třebíč schválili krajští radní. Peníze mají zařízení pomoct zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti o půjčku žádala už loni, tehdy jí úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň kraj od nemocnice požaduje úspory.
0: Sport.
3: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chystaná uzavírka na D5 za Benešovicemi a nehoda na D4 za Příbramí. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova se za Benešovicemi chystá vyprošťování havarovaného kamionu. Na kilometru 122,5 je uzavřený pravý pruh, během akce ale bude dálnice uzavřena. Začátek je plánovaný na 2:00 ráno. Policie bude odklánět provoz na exitu 119 na silnici 605. A zpátky najedete u průmyslové zóny na kilometru 128. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy vyšetřují nehodu za odbočku na Příbrama Sedlčany. Na 35. kilometru osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. Na dálnici D46 pozor před Vyškovem ve směru z Olomouce. Za odbočkou nad Rysice na kilometru 4,5 stojí porouchané nákladní auto. A v Praze je mimo provoz tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5:00 ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Máte doma teenagera, který tráví víc času s AI chatbotem než se skutečnými kamarády? Jak to poznáte? A je to důvod k obavám? To jsme probírali v našem pravidelném pondělním pořadu Antivirus a reprízu nabídneme za malou chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Teenager tráví hodiny chatováním s virtuálním kamarádem. Svěří mu toho víc než skutečným přátelům nebo rodičům. Je to problém nebo běžná věc, kterou přinesl boom AI technologií? To bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Co jsou AI kamarádi? Je to chatbot jako ChatGPT?
2: Je to stejná technologie, ale přizpůsobená tak, aby připomínala konverzaci s člověkem. Systém si ukládá předchozí konverzace a v těch dalších z nich čerpá. Postupem času tak člověk může cítit, jakože mluví s kamarádem, který ho zná.
3: Tak to ale samozřejmě není. Je to pořád online služba. Cílem tvůrců je uživatele co nejdéle udržet. Díky tomu o něm nazbírá co nejvíc informací a tyhle firma následně použije k cílení reklamy nebo ke tvorbě dalších modelů umělé inteligence.
2: Někteří z těchto umělých kamarádů jsou pak placené služby. Jejich tvůrci se tedy snaží uživatele co nejvíce připoutat.
1: Jaké metody tyhle firmy právě používají, aby u nich uživatelé zůstali co nejdéle?
3: Tyhle společnosti využívají věci, na které jsme jako lidé zvyklí. Chatbot je vyrobený tak, aby předstíral, že má osobnost, nějaké jméno, případně i podobu. Lidé si spíše budou povídat s něčím, co působí jako člověk.
2: Jako lidé už jsme si zvykli psát s kamarády nebo známými přes mobil nebo počítač. Tyhle chatbot služby jdou o krok dál. Odpovědi nepíše člověk, ale robot, naprogramovaný podle konverzací skutečných lidí.
3: Tyhle nástroje jsou také upravené, aby zrcadlili své uživatele. Text, který vrací zpět, je lichotivý, podobný stylu, kterým píše samotný uživatel. Tím se tvůrci snaží zajistit, že se člověk nenaštve a od chatbota neodejde.
2: Zatímco se skutečným kamarádem člověk vede dialog a ne vždy souhlasí, tak chatbot podbízivě napodobuje to, co by uživatel mohl chtít slyšet.
1: Proč vůbec někdo takové nástroje používá?
3: Člověk má při konverzaci s chatbotem pocit anonymity a nemusí se bát, že by ho odsoudil nebo odmítl. Svěří mu tak věci, které by živému člověku spíše neřekl. Je to paradoxní, protože firma, která chatbota vyvinula, si všechny tyhle odpovědi ukládá.
2: Chatbot je také dostupný kdykoliv. Na rozdíl od živého kamaráda nejde spát, není v práci nebo nemá svůj osobní život. Taky se s ním člověk nerozhádá bez ohledu na to, co mu napíše.
3: Konverzace s robotem je proto lákavá ve chvíli, kdy se člověk cítí osaměle, třeba po rozchodu, pohádce se skutečným kamarádem nebo po přes

0: stěhování do jiného města. U pubertálních dětí, pro které jsou vztahy s vrstevníky klíčové, to může nastat třeba po přestupu na střední školu.
1: Tohle ale nezní jako nástroje, které by pro děti byly určené.
2: A to neznamená, že je nepoužívají. Nástroje jsou to široce dostupné a jelikož pochází obvykle ze Spojených států, tak obsahují jen minimum omezení. Stejně tak se neřídí ani evropským právem ve chvíli, kdy dojde na ochranu osobních údajů.
0: No a u dětí, které si budování vztahu teprve osvojují, je toto ještě citlivější.
1: No a kdyby tedy rodiče měli spozornit a nějak zasáhnout?
2: Podle Michálie Slusarev, která dopady digitálních technologií na děti zkoumá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je důležité alespoň tušit, kolik času dítě s AI chatbotem tráví. U teenagerů považuje za hraniční hodinu denně.
0: Důležité potom je, aby dítě netrávilo s robotem víc času než se skutečnými lidmi a kvůli AI kamarádovi nezanedbávalo ty opravdové.
2: Varovným signálem podle socioložky je, když dítě není ochotné o konverzacích s chatbotem mluvit otevřeně. To může signalizovat, že vztah s robotem je intimní a hluboký, což už pro dítě nemusí být bezpečné.
1: No a pokud rodiče mají obavy, co můžou udělat?
0: Podle Slusarev hlavně naslouchat, zajímat se o to, co dítě dělá a nějak to nehodnotit. V tomhle případě je hlavní, jak se teenager cítí nebo co prožívá. Často ani není situaci třeba hned řešit, jen dítě vyslechnout a dát mu najevo, že se o něj zajímáte. To znamená i sám třeba odložit telefon a udělat si čas.
2: Děti by také měly vědět, jak AI chatboty fungují. Tedy chápat, že firmy, které je vyrábí, to nedělají pro jejich dobro, ale pro peníze a nezdráhají se používat manipulační techniky. Na tohle vysvětlování nemusí být rodiče sami. Kritické chápání technologií by měly rozvíjet i školy.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a pondělní Antivirus. Díky.
2: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
3: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Činasky v nočním radiožurnálu a teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova je za Benešovicemi uzavřený provoz. Na kilometru 122,5 vyprošťují kamion po včerejší nehodě. A policie odklání vozidla na exitu 119 na silnici 605. A zpátky na dálnici najedete u průmyslové zóny na kilometru 128. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Sportem teď pokračuje noční radiožurnál. Česká fotbalová reprezentace totiž už je v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po příletu do New Yorku se přesunula do New Jersey. Součástí týmu je i reprezentant s pozoruhodným příběhem Hugo Sochůrkovi. Je 17 let. Hraje za pražskou Spartu a teprve v únoru debutoval v nejvyšší české soutěži. A v neděli nastoupil v přípravě proti Kosovu, kterou Češi vyhráli 2-1.
1: Hugo Sochůrek v 17 letech nastoupil za seniorský národní tým a stává se tak vůbec nejmladším českým reprezentantem v historii.
2: A tak bylo to super, moc si to užil a jsem jako rád, že jsem to mohl udělat ještě tady doma na Letný.
1: Rozplýval se Sochůrek v pozápasovém rozhovoru České televize. Po utkání se navíc odchovanec jihočeského Táborska definitivně dozvěděl, že se vešel do konečné nominace na mistrovství světa. Byť realizační tým v čele s trenérem reprezentace Miroslav Koupkem s ním už před zápasem počítal.
3: My ho známe, my potřebovali jsme ten zápas vidět, tak já si myslím, že ho zvládnul.
4: Hugo si to totálně zaslouží, protože za tu dobu, co nastoupil tady na Letenské za Spartu, jsem fanoušek Sparty, takže si to neskutečně vážím, že Hugo jede. Je to nejmladší hráč na mistrovství světa, který jede a to, co předvádí i v repre, i celkově ve Spartě, si tím si to on zasloužil.
1: Doplnil trenéra národního týmu Miroslava Koupka, fanoušek české reprezentace i pražské Sparty, za kterou Hugo Sochůrek hraje. Čeští fotbalisté odletěli do New Jersey, kde ve čtvrtek se hrají před vstupem do šampionátu generálku, a to proti Guatemale. Týden na to pro ně šampionát začne. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
1: Vláda se už nebude vracet k přesunu agend, podle premiéra Babiše je rozhodnutí definitivní. Evropská komise zvažuje daň z hazardu nebo kryptoměn jako nové zdroje unijního rozpočtu. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehrají finále nejvyšší soutěže. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jihozápadě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, včera ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
3: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
1: Evropská komise uvažuje o nové celounijní dani z hazardních her. Do rozpočtu Evropské unie by mohla přivést necelé 2 miliardy euro ročně, v přepočtu bezmála 48 miliard korun. Vyplývá to z odhadů, které podle informací Radiožurnálu unijní exekutiva zaslala členským státům.
4: Evropská komise uvažuje také o dalších nových zdrojích pro příští víceletý rozpočet 27. Mezi nimi je zdanění firem v oblasti kryptoměn či velkých digitálních korporací. Komise v podkladu pro členské státy upozorňuje, že trh s kryptoměnami je kolísavý a tak by i tyto příjmy unijního rozpočtu byly nestabilní. Česko podle vládní poradkyně pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové stále upřednostňuje vyšší národní příspěvky jednotlivých členských států.
5: Z hlediska efektivity na nás dopadá nejvýhodnějším způsobem.
4: Evropská komise už loni také navrhla nové příjmy rozpočtu založené na dani z tabáku či emisních povolenkách. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Svou 46. pobočku otevřela městská knihovna v Praze v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má 2 patra, kromě místa pro čtení, studium nebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit také k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě